0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi, děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali. Ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
2: Krásný dobrý večer i vám, Kapličáci, i vám, Český rozhlase.
1: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět tak díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
2: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha-Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická Cmunda.
1: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
2: No.
1: To je takový obvyklý pojem z jídelníčku. Je to vaše?
2: Je to naše. Pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vzniknul u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí. No a byla z toho Kaplická Cmunda.
1: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
2: Děkuji
1: moc.
2: Mějte se krásně. Hezký večer.
1: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Děkuji. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
3: No já toho mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
1: No samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
3: No právě.
1: To byl její druhý manžel.
3: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
1: No jistě, to byl jeden z jeho velikánských hitů, on byl Aleš. Idol, že jo? On byl, no tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivý chlap, že jo?
3: Tak já nevím, že měla samý hezký...
1: No, to až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
3: No, pardon, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho? Kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, Ježíš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap. Ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm. ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
1: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
3: Ano, my jsme si volali.
1: No.
3: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak mm-hmm. nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
1: No, to je dokonalý.
3: Já jsem byl nadšenej naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedinášci oba dva. Mm-hmm. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčný za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčný dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
1: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
3: no
1: tak?
3: Vlastně ano.
1: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
3: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
1: Strýček, takže
3: teta? Ona byla moje nevlastní teta.
1: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
3: Teta.
1: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde koho, každej toho má
3: no,
1: plno.
3: Teď už jsem, no nestihl jsem to.
1: No ne, ale pro strýčka Majera,
3: no, pro
1: že byste
3: Majera.
1: Něco napsal.
3: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
1: Ale no jistě, co mu chcete dát k narozeninám, když už objevil synovce v té Kanadě, si říká, teď jsem objevil Soukupa, ten píše pro kde koho Bílá, už to přehazuje vidlema. Muzikálu napsal
3: Bílou,
1: a já
3: že
1: od napsal. Něj ještě nic nemám.
3: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro něj něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
1: On je duchem velmi
3: nikdy
1: mladý.
3: Nikdy neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
1: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
3: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, ne. Máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
1: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
3: No, ne, už není nic, hudba je mrtva. Ale AI něco. Ale umělá
1: všechny ty Spotifye. Já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme se. Jak si to nemůžete očuchat, ten buklet? Nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
3: no
1: přece
3: ne,
1: bylo
3: hudba,
1: umělecký dílo.
3: Hele,
1: co to je, že si stáhnete někde? Já to chci hmatat, no, já to chci čuchat, tu křídovou.
3: Mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
1: Jo, tak.
3: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
1: To je takový, jako když jdete... A no vůbec netuším, track,
3: no, distrack, to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
1: Aha.
3: Oni jak se mezi, oni se občas i střílí, takže distrack je, když ten mi štve a tak na něj napíšu distrack.
1: To je dokonalý.
3: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
1: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá synovec Jaromíra Syn, Majera no, a Evy Pilarové. To je den, to je den. Ještě
3: Eva dostanu... Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
1: No samozřejmě.
3: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
1: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterýma chodila Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené velké příbuzenstvo. Ale
3: kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
1: já myslím, že leckdo ve světě populární.
3: To jsme zabředli teda v Kaplici do zajímavých debat.
1: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
3: Ano, čili i takhle to funguje.
1: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech ohledech.
3: To je seriózní zpráva.
1: No,
3: že Bůh ví, kdo by se tam našel.
1: To je pravda. Ondřej, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jaký uvíst? Moderátorský, víte co? Zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře
3: se,
1: tak?
3: Teď jsem, s kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
1: To je hezký.
3: Ano, protože Lucia je ze Slovenska.
1: No jasně, jasně.
3: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka ano. Jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji, ale ji uvést, nebo že jsme si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
1: Tak to mi bude velkou ctí.
3: A je také nesmírnou ctí.
1: Ježišmarja,
3: to je... jsem tyknul, tak to nechci nechat takhle mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
1: Dámy a pánové... Jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu.
3: Teda, ne, potom,
1: tu celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo.
3: Ano, jistě.
1: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
3: Ano, z daleké ciziny, s čím dal tím vzalující se.
1: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice, Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že... dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
4: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

0: Lucia Šorelová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se. Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž.
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Já jsem Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My máme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem, takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan a tě je odkudkoliv, ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta nejaktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, nebo... samozřejmě rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy, já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou, od té doby mám nalazený Plus,
0: ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas, tam je takových skvělých pořadů a to teď jako, ne že bych dělal reklamu českému rozhlasu, já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci, senzační a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů, může se vzdělat, je to zábavný někdy, jsou tam výborné knihy, které čtou, prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš, teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audio složka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už je jí tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: Ježíš Maria. Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě je otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšiřují obzor, aby si to v té hlavě srovnal. Vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a anebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano. To byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luckou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje. Nebo rozhlas a rádia, že jo, když přišli FM rádia všecky po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace, to znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola, xkrát denně. A jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem,
0: ano.
3: Že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano, a co se rozsahu týče, ano, nebylo to nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně. To tak. Jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval, je.
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo? A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych jenom. To tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl někdy velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých
3: zpěvácích.
0: Ano,
3: on byl nemilosrdnej.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl ten, který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala, vrátíme se na to Slovensko, malá holka tam, co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my, možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi, to jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku, teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu a jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala, ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky, zejména mě urážely Loutkové, to jsem se vždycky ptala mámy, a aká je to rozprávka ľudská, jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvilo o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. Sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To
0: jako,
2: ano, to někdy dělám, ano, to ano. Ale není to
3: pravda.
2: Není to.
3: Je
2: to pravda. Ne, je to pravda.
3: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to je úplně jiná prostě atmosféra.
2: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout. Řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově. Ano. Čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
0: Škoda, že to už nebudem natáčet. Já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
0: Ale Noční ptáci je hezký
2: krásný
0: název,
2: jo?
0: Pořadu.
2: Já bych to zavedla i tady.
0: No jo, ale Češi by z toho udělali, že to je nějaký takový erotický pořad. Víte, to jako my si ze všeho
2: Noční ptáci.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jejich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.
4: Je červencový podvečer.

0: Ďakujeme.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gotovi, Heleně Vondráčkovi, Meky Šbirkovi, teď tobě.
3: Je to to nejlepší, co se mě mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, ježiš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
3: Ne, tak
2: to
3: na SMS-ku je pořád někomu. Jo.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo, dobře, se omlouvám.
2: On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak je se hádat dostě. Ne, dámy a pánové, prosím vás, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná cmunda po Kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po Kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně, nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jedu někde směrem Holt, Rakousko a jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, ze předu, hlavním vchodem, bylo mi ale řečeno, že je lepší jít ze zadu na tu stage, tady na pódium, a netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
4: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl.
2: Tady sportují, ano, schazují cmundu po Kaplicku, aby malinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
4: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo. A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední dva roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas takto vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný. Ano, ono jich je 15. Další dvě to mají s formou speciální daně. No a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuje 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal. Stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuju s touto vládou, nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatit. A co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
2: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád za tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
4: Ano, prý budeme rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny dvě, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se to týká. My zažíváme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se je ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu bude muset zmizet, bohužel.
2: Děkuju za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona posluchačka bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu.
4: Noční ptáky ještě nemáme, to je pravda. Tak
2: bude to takový hudebně erotický pořad, ale.
4: Ale ještě hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, že jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
3: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
0: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
2: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás naše rozhlasové posluchače máme. Jakou si dáme další písničku?
0: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Děkujeme.
1: My velmi děkujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
3: Já mám takový dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
4: Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a ocení to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc stříct co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
5: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
4: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali jakékoliv veřejné právní médium, je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou ti mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je a nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
6: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
7: Já k tomu můžu říct jednu věc, jo, k tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, kterých v těch shortech a reelech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
4: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cílit. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají a oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
1: Ještě v rámci téhleté dotazovny, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
4: Ano, tak hlavně je to obrovské poděkování. sledování, jo? Protože já když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily. A ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila. A my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří. A pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
1: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
0: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás 5 nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají 2 kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
8: 2 kostely.
0: Myslíte si, že je správně za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
8: Aha.
0: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv,

0: nesložil Ondřej Soukup hudbu. Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
1: Kolia.
0: Jendo?
2: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
0: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto třem filmům a pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
3: Přidal naopak.
0: Kerej?
3: Já k Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
0: No dobře, tak ale produkoval.
3: Ne, tak to je rozdíl.
0: Já vím, ale...
3: To psal Ivan Hlas.
0: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
3: No tak jo, no.
0: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve čtvrté otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi. Za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C, díky Mauglímu.
2: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
0: Mauglí. To je špatně, Jendo. No, Jirenko?
1: Johanka z Arku.
0: Vy myslíte Johanka z Arku?
1: Ano.
0: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda! No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
4: Už to tak bude.
0: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to
4: ne,
0: vzniklo?
4: Já nevím, jestli to můžu říct.
0: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním
4: dobře.
0: Rozhlase.
4: Dobře, někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším. Aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci. Opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
0: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
5: Boží, boží!
6: Plamený, plamený švejtě,
7: pomalu vycházejte, takovejte klid. Halo, orchestr, hrajte, proba, hrajte.
0: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci Požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
2: Řekl, že to je tu Bčku.
0: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace Požár v opeře z roku 30, jo?
2: Může být, no.
0: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio. A poprosíme o fanfáru.
8: Děkuji, vidíte, děkuji.

0: Hora právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
1: Dámy a pánové, Michal Jegelka, náš rozhlasový Ježíšek, velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: I ve sváteční den na 1. máje pro vás vysíláme, kromě Vánoc vždycky držíme svátky z Humoriádu i ve vysílání, tak proto jsme tu dneska a já jsem rád, že po té dnešní vytížené noci si čas našla Petra Černocká. Petra, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Tak bylo něco v Čarodějnice? Měli
2: jo, já vždycky.
1: To hodně?
2: Já vždycky.
1: Vždycky? Kolik toho stihla, Petra?
2: Právě, že měli být dva, ale ten druhý bych nestihla, tak jsme udělali jeden. Já už jsem taky trošku pohodlná, nechci sedět celý den v autě.
1: Jo.
2: Takže jsme udělali jeden prostě hezký, dobrý. Děti byly šťastný, jsem sáhla do paměti. Já mám i dětský pořad, ale už jsem ho dlouho nehrála. Malovali, všecko zpívali, hele, neměli přejemnou úniku.
1: A oheň uhašen v pořádku?
2: Ano, ohně nebyly. I když dneska hlásili, že byly, pořád. Ale méně prej než jindy.
1: Petro, jsem rád, že jsme tady a začínáme Humoriádu.
0: Humoriáda.

0: V Rybitví někdy vystupovala Petra Černocká?
1: Asi jo. Ale úplně tak nějak nedávno to určitě nebylo. No.
0: Kdo vystoupí teď? Koho vybereme do Humoriády?
1: No, já bych takhle... Zdeněk Izer, s tím jsem taky hodně často vystupovala. On to je ostřejší, jo, takový...
0: No,
1: jako...
0: to umí.
1: Ale taky... Aha, autobusák na záchytce. Já myslím, že v jeho podání to bude kouzelné.
0: Dobře, bude tam s Tinou Pletánkovou.
2: U zadrženého bylo zjištěno v krvi 4,2 desetiny promile.
3: Nemůžete to zaokrouhlit směrem nahoru.
2: To jste měl odvahu si sednout za volant?
3: Naopak, já jsem neměl odvahu střízlivej. Víte, co to tam, jak to tam vypadalo? Takhle ulice klikatý náledí, kam jste dokoukla zrcadlo a za sebou 11 metrů plechu plný lidí?
2: No, tak snad stačilo říct si cestujícím, že třeba nejste ve formě, aby si vystoupili a došli to pěšky.
3: No, oni si tam zlámali hnáty, víte, tak to bylo nebezpečný, hrozně.
2: Jste museli jet z divočiny.
3: Jaký divočiny? Jsme jeli z Mělníka. Podniková akce, ochutnávky a tak dále, že jo. Akorát cestu zpátky ty jsem prantýny, že jo, hrozný. Co to tam vypadalo, to je to samé, jaká jsem prantýna.
2: No, jet z Mělníka do Prahy, no tak to snad není takové dobrodružství, že?
3: No, to byste se divila. Navíc ta soutěž, ještě, pardon.
2: Jaká soutěž?
3: Soutěž, bodová soutěž o zlatýho norka. Do zlatýho norka, pochopitelně, soutěž probíhá tak, že kdo víc vypije, má víc bodů.
2: Tak předpokládám, že snad mluvíte o tom novém bodovacím systému, nešajte mi.
3: Pardon, já jsem chtěl zkusit, jestli to funguje.
2: Mně to funguje.
3: Mně to taky funguje.
2: No ale v rámci...
3: Dneska ne, nebudu nic.
2: No, my jsme to zamluvili, ten bodovací systém, no tak to snad dostávají řidiči, ne? A ne cestující.
3: No, to byste, akorát to byste musela znát tu naší...
2: Podejte se normálně.
3: Pardon, tu naší partu, nemáte tady něco k pití, ježišmarja.
2: Ne, pardon. Nemám, to je krev, to byste si nepomohl, to bych to musela zvýšit to číslo, dejte to zpátky.
3: Já aspoň ožrala.
2: Samozřejmě.
3: Víte, co ta naše parta, oni jsou jak urvaný z řetězu, rozumíte, my někam vyjedeme a už vymýšlej kraviny prostě. Chápete to?
2: Ne.
3: My jsme, možná se mě oprávněně zeptáte, co jsme za podnik. A já vám to řeknu, my jsme DIP.
2: DIP.
3: DIP.
2: To je jako zkratka, nebo je to celý název?
3: To je celý název, akorát, že to je zkratka. A je to dopravní inspektorát Praha. Jmenuji se Kongresová ulice, prosím pěkně.
2: A o tom vědí, o tom vašem chování nadřízení?
3: Náčelník vede soutěž o zlatýho norka. Náčelník udělal 90, opakuje slovy, 90 bodů za půl hodiny.
2: No to vám,
3: a to si myslíte, že máte půl bodu za panáka.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer, Tina Pletánková, moderátorka, bývala také rosnička televizní v téhle scénce z Telebazaru, z televize Prima. S autobusákem se někdy potkala nebo vystupovala s nějakým, kromě Vaška Kopty, Petra Černocká?
1: A mě to moc mrzí, s Koptou jsem nikdy nevystupovala.
0: Ne?
1: Jenom jsem obdivovala semaforu, jak mu to jde. Leta krásně. A jak je i muzikant. Hele, Kopta je, to je někdo. S tím bych si ráda někdy zaspívala třeba.
0: Ale co vás spolu nepojí, je třeba, nebo možná ano, on dělá moderátora, vlastně toho komentátora, průvodce pořadu Peče celá země.
1: A to ne, to já nepeču.
0: No, a já myslím, že on taky ne, ale jenom to právě komentuje.
1: Ano, ano. Já právě, no, asi to dělá dobře, jo. On je prostě povšechně šikovný člověk, ale s těma buchtama, já jsem se to nenaučila schválně, protože potom se hrozně tloustne a dámy jsou vždycky takový jako trošku citlivý na svoji vlastní postavu.
0: Takže co, Petra ráno poliká hrášek? Nebo?
1: No já ráno někdy nejím vůbec. To je takový ten poloviční půst, to nebudu vysvětlovat, no prostě ráno nic a k večeru už taky ne, jo. Ale já to dlouho nevydržím, ale vždycky schodím si to jedno, dvě klíčka, abych se vešla do kostýmu Saxány, protože já ji heruju na Václaváku a kostým mám už asi 5 let, furt ten samej a já sama jako malinko přibírám, jo, takže musím vždycky před Saxánou zahájit takovouhle krutou věc. Nepeču.
0: Nějaký zájezd autobusem?
1: Zájezd autobusem,
0: někam.
1: Že jo? Jo, já jsem, no autobusem, teď si nespomínám. Já jsem jezdila
0: jenom
1: jako,
0: letecky.
1: Já si vzpomínám nejlíp, když jsem jako dítě jezdila na chalupu autobusem, ale to se ještě pracovalo ještě i v pátek, takže v sobotu se zahrádkáři jsem jela na sever, kde měl táta chalupu. A vzpomínám si, že musel vždycky zastavovat, protože já jsem blinkala, jsem jako holčička neměla ráda autobus. Já jsem teda neměla ráda ani auto. A pak jsem samozřejmě celý život dělala zpěvačku a nevylejzala z auta. Ale to mě, ale jako dítě jsem blinkala.
0: A to bývá normální.
1: To děti mají.
0: Dospělosti podá, ano.
1: No, mně se to takhle, jako naštěstí jsem se toho zbavila. Autobusák, nic, tam nic. Se mi nic nevybaví.
0: Nevadí. Tak pozor, Zdeněk Izer může pokračovat. Uh-huh. Ať se ho připomeneme, když s ním Petra taky vystupovala, jezdila na zájezdy. A nebo já nasadím proti Lubomíra Lipského s Miroslavem Homolou. Scénka vlastně hlustvisiácká, konkurs na vrátného úparu. Tak vybíráte 731 800 900, tohle je číslo, je platné i teď ve státní svátek 1. května a je to SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, posílejte.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda i v ten sváteční den 1. května nechybí ve vysílání a nechybí tu teď taky první souboj. Pod dohledem Petry Černocké vybrala Zdeňka Izera, já zase Lubomíra Lipského. Tahle dvě jména základní proti sobě, které si vyberete po telefonu 731 800 900. Dobrý den, povídejte, hlasujte.
2: Dobrý den, tady je posluchač. Tady je posluchač Petr Stevic nad Medlí. Pozdravuji geniální herečku Petru Černockou.
3: Ani na 1. máje nepřehánějme, ne.
1: A co vybíráte?
2: Vybírám Peťho.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady Iván, ve městě nad Metují. Já vás zdravím a přeji si pana Izera.
1: Děkujeme za ten hlas. Hezky. I vy taky, hezký sváteční den samozřejmě. Ještě někdo nám přispěje.
5: Dobrý den, Brano z Martina. Hlasujem za Bečko a prajem vám příjemný prvomájový pohodový deň.
1: Dobře, Iván, ať se vydaří, moc krát děkujeme a přepujeme ještě na někoho dalšího, kdo pomůže s výběrem.
6: Dobrý den, Patriku, zdravím paní Petrušku.
3: Dobrý den.
6: Tady řidič autobusu z Jižní Moravy, Ivančic.
1: Výborně.
3: Krása.
1: Tak jsme se trefili.
6: Jelikož Zdenka Izera znám osobně, měl jsem tu čest, tak ho na dálku zdravím a hlasuju teda pro něho.
1: Dobře, tak si nám
6: to všem posluchačům, přeju květnové lásky čas.
1: Ano, i vám samozřejmě. Děkujeme moc a díky. Uzavírá to kdo hlasem?
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patriku, vás i paní Černockou. Díky. A já hlasuji pro pana Lipského s panem Homolou. Hezký zbytek dne, díky.
1: Děkujeme všem, bylo to na střídačku, hlasy velmi vyrovnané, skutečně jen pár novech rozhodlo, že to bude změna. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, takhle jste si vybrali. Autobus Ráka opouštíme i záchytnou stanici a jdeme do baru na jeden konkurs.
8: Dobrý den.
9: Jaké máte psání?
8: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho Piráta. To jste vy?
9: Ano, to jsem já. Jo. Posaďte se.
8: Děkuju, já jsem Hlusvisák. Hlusvisák mé jméno.
9: Mě.
8: Tak to jste vy, Černý Pirát.
9: No.
8: Safra, vypadá to tak jako, spíš jako normální český vydřiduch.
9: Co pak jste nám přines?
8: No, tak já bych chtěl mluvit s panem vedoucím.
9: To jsem já.
8: Jo, tak to jste taky vy.
9: No.
8: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
9: Já přece ještě nejsem penzi.
8: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
9: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
8: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
9: Tak podívejte se, co jste si psal.
8: Já jsem jdu na to místo toho Vrátnýho, jo?
9: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
8: Ano.
9: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
8: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
9: Tak vy si věříte.
8: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
9: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo Vrátno v našem podniku.
8: Ano.
9: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
8: Jo, mě a proč?
9: No kvůli orientaci.
8: A tak, jo.
9: Abyste věděl, co vás tady čeká.
8: Ano.
9: Jsou vám známy práva a povinnosti Vrátného v baru?
8: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách. No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
9: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
8: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
9: Proč by chodili na váhu?
8: No, aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
9: Nesmysl. Vážit se nebude.
8: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano?
9: No, Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
8: No jak takhle, helejte.
9: No počkejte, co to děláte?
8: No vidíte, jak, no, mi to, jak, jak mi to šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
9: No.
8: Páni drazi, a to je vaše vnučka?
9: Ale ne, to je dcera mé přítelkyně. Ale
8: tadyhle druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
9: Ale
8: to,
9: no, já nevím. No.
8: Safra,
9: a patrně, ano, ano.
8: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
9: Koste! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, no, na pláži.
8: A ten dědek vedle, to je Rumun?
9: To jsem přece já.
8: To jste vy, že vám nedali aspoň čepičku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Lubomír Lipský, jakou vzpomínku v hlavě má, co se vynoří, když se tohle jméno objeví nebo uslyší ho Petra?
3: No, Hrnač, že jsem se nepřipravila. Já myslím si, já jsem jednu dobu i jezdila s těma dle bardama jako moderátor, když už byli staříčky a nebyli v divadle. A Lipský tam nebyl, Kopecký,
1: a film Horníček. Třeba, jaký se, jestli z těch Šest medvědů s cibulkou.
3: No jistě, to bylo rozkošný.
1: Já nevím, Děda Potůček.
3: Potůček byl samozřejmě, to byla figura, kterou on sám teda vlastně vytvořil. Ano. Že jo, úplně podle sebe, podle toho modelu té postavy, v tom by dlouho. On i jinak mluvil, že? On mluvil trošku jinak. A to bylo krásný, ano. To bylo jeho jako majstrštyk.
1: Odehrává se ta scénka v baru. Petro, barvou zpěvačku dělala jste někdy, nebo zahrála jste si, nebo zaspívala v baru? Tak to, to je vlastně kategorie sama pro sebe, barová zpěvačka.
3: Hele, já jsem jednou, a to jsem ještě byla na konzervatoři, jsem byla vybrána, abych zahrála v takovým jako klipu zpěváka, až nakonec řeknu, kdo to byl, abych tam jako dělala barvou tanečnici. Takže mi oblíkli takový prolamovaný punčošky. Hele, já měla postavu jako 20, to bylo dobrý, jo. A dali mi ty, takový ty, jako ty kramfleky a takový jenom korzetek. A já jsem dělala stafáž k písničce Karla Gotta.
1: Ne, jaká?
3: No, já ho viděla poprvé naživo a musím říct, že když jsem se převlíkala v autobuse do tohohle toho, tak on tam vlez a nevím, jestli to udělal omylem nebo náhodou. Ale tam jsem poprvé viděla živýho Karla Gotta a ta píseň, nevím, jak se to jmenovalo, a ona ani nebyla slavná, ale dělala jsem to, jako, seš se mohla tu tanečnici barovou.
1: Jo.
3: Ale já jsem jako do baru vlastně já jsem neměla kdy chodit, že jo? Tak já
1: pracovně jsem myslela.
3: Takhle. Jo, pracovně. V baru jsem nikdy nespívala. To může být zajímavý, že jo? No. Člověk vidí ten cvrkot a vidí, jak se...
1: No to ze začátku to je cvrkot. Ke konci už je to
3: No může to být nervák, ano, ano. Ne, já jsem v baru nikdy nespívala, ale je to samozřejmě těžká dřina. Já vím, že jako některý ty moji muzikanti třeba v kapele zhráli třeba, já nevím, v Rakousku, v Německu, v baru, jo. To nebyla snadná práce.
1: No, je to řehole. Je to
3: a já s tímhle hláskem, co já mám hodně. Takový ten sopránek, já bych se tam nehodila.
1: Ale,
3: já mám husopesčí hlásek a v baru je třeba jako zaspívat pořádně.
1: Jo,
3: takže zatmavit.
1: Na nějakou venkovní akci. Co bychom si teď mohli dát za písničku?
3: No, hele, jestli můžu, tak mně se zdá, že dneska začalo léto. Tak jako strhujícím způsobem. Já jsem šla jenom v tričku a stejně mi bylo vedro.
1: Zítra má být ještě teplej.
3: No právě. Tak jestli můžu, ano. Tak ta píseň se jmenuje, podívej si do seznamu, to se jmenuje Den na letních tržištích.
1: Dobře.
3: A má to krásný text, myslím, že to, nevím, kdo to psal, ale dneska ty texty jsou někdy takový jako blam, blam, blam. Ale tohle byla báseň. Já už jsem to dlouho neslyšela, možná si to idealizuji. Pustíme si to.
1: Pustíme a vy během toho můžete hlasovat buď pro Lubomíra Lipského, anebo řekli jsme si, že nasadíme další silné jméno proti Miroslava Hrnutila, ať máte nad čím přemýšlet. Kdo to u vás vyhraje? Řekněte nám to na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMSku na číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, pravidla znáte. A teď ta Petra Černocká.

0: den na letních tržištích, tak mimochodem k tomu ještě černobílý klip, Petro, jo?
1: Ano, já vím, no. Rozkošné, z roku 71.
0: Devět. No, to už je nějaký pátek.
1: Je to trošičku díl, no.
0: Petra řekla, to už jsem byla naživu. To oba.
1: To je zajímavý, no. Jo. Hele, ono to trošku pospíchá ten čas. Teďka, no. Ale teď se mi zdá, že se to zvolnilo přes tu zimu.
0: Jo.
1: Ale než se nadějem, tak budeme zase mít žlutý listí. Hele, no. Já mám pocit, že to jde nějak.
0: A budou Vánoce.
1: A budou Vánoce.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Nezapomněli jsme samozřejmě na souboj, který vedete vy. Jsou tu dvě ukázky ve hře. Lubomír Lipský jako lustvisiák, Miroslav Donutil jako vypravič a vzpomínat může třeba na pana Kodeta. Vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je teď a hlasuje?
3: Ještě jednou Honza z Vlkavy a hlasuji dále pro pana Lipského.
1: Ano, znova pana
0: děkujeme
1: Lipského.
0: Moc, mějte se pěkně. Další kdo?
4: Zdravím vás, tady Petr Zezounek, už nejsem v autobuse, už jsem doma.
0: A?
4: Ještě jednou teda, ale Petro, vy si žijete, že jste byla sexy ve 20.
0: Je pořád.
4: Podívejte na sebe.
0: Ano.
4: Vypadáte furt stejně.
1: Ale musíte to v tom autobuse říkat do toho mikrofonu lidem.
4: Aha.
1: Jo, jinak se to nikdo nedoví. No.
4: Jo.
0: Máte
4: tak
0: úkol.
4: To byla normální linka, no. Takže tam mikrofony nejsou.
1: Tak.
4: No, a Patriku, co mi to děláte? Jak já si mám vybrat?
0: No, trochu těžce, ale no. Tak nechci to dělat lehký vždycky. No, tak no, co?
4: Dobře, tak já zkusím teda toho Donutila.
0: Dobře, píšu mu bot a děkuji, ať se daří, hezký zatím sváteční den. Ano, ještě někdo, kdo přispěje hlasem?
5: Já vás zdravím, Jakub, dobrý den.
1: Dobrý den,
0: taky na cestě někde?
5: Jo, na cestě. Já bych poprosil taky pana Donutila.
0: Dobře, a je to vlak, nebo co to je?
5: Ne, to kamion.
0: Kamion.
1: Jo, tak
0: takže
1: to
0: jsou spáry někde na dálnici.
1: Ježišmarja, to je kamion.
0: Šťastnou cestu.
5: Aktuálně v Praze u průhonic.
0: Aha, vy taky. Šťastný průjezd Prahou. Mějte se pěkně. A kdo ještě hlasuje? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím z Adržbachu. A prosila bych pana Donutila.
0: Dobře, do Adržbachu pozdrav, ať se máte krásně ve stínu skal. No a my máme rozhodnuto. Zase pár hlasů navrch. Zase změna.
1: Bude změna.
0: Donutil a bude vzpomínat na Jiřího Kodeta, tak jste to rozhodli v tomhle druhém dnešním svátečním souboji.
7: Já mám Jirku Kodeta strašně rád. Nás kdysi seznámil režisér Menzla, udělal to dost nešikovně, protože řekl, to je Jiří Kodet a to je Miroslav Donutil. A Jirka ho opravil, řekl, kolikrát ti budu vysvětlovat, že nejprve máš vyslovit jméno absolutní nuly a potom teprve hvězdy, jako jsem já. A tam jsem pochopil, že to je zvláštní a bezvadný člověk a začali jsme se zbližovat a dneska už jsme tak blízko, že jsme v jednom angažmá v Národním divadle a máme šatny nedaleko od sebe a nedávno přišly dvě dámy do Národního a Jirka je zastavil na schodišti s bílou šálou a říká, jdete pochopitelně za mnou? A oni říkali, ne, my jdeme za panem Donutilem. Ach, tak. A aby zachoval dekorum, tak dodal, to musíte o 3 šatny a 50 let dál. No takhle, Jirka kráčí prostě životem a trousí moudro. Já musím vzpomenout na jednu krásnou story, která se stala v tom 89., když jsme stáli na těch náměstích a cinkali těma klíčkama a volali jsme konec vlády jedné strany. A Jirka stál a tak si prohlížel ten dav, co to volá a absolutně mu to nešlo do hlavy. A až byla pauza a čekalo se na nějaký proslov, tak sám do toho ticha si dal konec vlády jedné strany. Teď ti lidi se všichni otočili, co to má znamenat a on říká, já jsem solista, já nebudu řvát s davem. V 60. letech, když byl Jiří Kodet v angažmá v Činoherním klubu, tak oni jeli na zájezd do Anglie. Jirka si sebou vezl 55 liber, což jak sám říkal, byly tehdy 3 měsíční platy a jeden oblek. Přijel jsem do Anglie a řekl jsem si, nenavštiv v Anglii Hilton a je to jako kdyby tady nebyl. Ostatní kolegové pochopitelně škudlili, ale já jsem tam šel. Sedl jsem si ke stolku, lusknul jsem na číšníka, ten pohunek to okamžitě pochopil. Přišel ke mně, já jsem mu naznačil, že chci jídelní lístek, on měl jasno, byl z Hiltonu. Dal mě jídelní lístek, já neznaje jediného slova v anglickém jazyce, zabodl jsem prst do jednoho z pojmů. Píkolík odešel. Uchopil jsem Timesy a předstíral jsem četbu. Asi po 3/4 hodině čekání se otevřely dveře a do místnosti vjel na vozíčku 14. poschodový svatební dort.

0: Pochopil jsem, že to patrně bude ta moje objednávka. Všichni kolem tleskali a hledali nevěstu. Já jsem tam byl zcela logicky sám. Přivezli mi dort ke stolu, šoupli mi ho na desku. Já jsem uchopil moučníkový příbor se špachtličkou. Naštěstí doma jíme na stříbře, takže se v tom vyznám. Sňal jsem ze 14. poschodí toho dortu jahůdku, kterou byl dort ozdoben. Odložil jsem ji na talířek a decentně jsem ji snědl. Potom jsem tomu blbečkovi naznačil, že ten zbytek si může odvést.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jedna z ikonických vzpomínek na Jiřího Kodeta a jeho svatební dort, tedy v Hiltonu. No.
3: Můžu něco?
2: No určitě.
3: Já se musím pochlubit, já jsem uhrála jednou manželku.
2: Jo.
3: No jo, já jsem to zapomněla. To byl nějaký, jako to, myslím, že hrál nějakého kriminalistu v televizi. Obávám se, že to ještě bylo černobílé.
2: Zase.
3: No, nevím, nebylo, protože já si vzpomínám, že jsem jednou vylákala moji dceru do posilovny, aby se seznámila s tím, jak její matka se snaží a aby ona taky se hejbala.
2: A jsem zvědav, kde se to spojí. No.
3: No, ale pozor, ona teďka je už úplně sportovní typ, ale to jsme tam byli poprvé a tam byly takhle, se jelo na těch bicyklech, rotopédu, a nahoře byly obrazovky.
2: Aha.
3: A ona koukala nahoru a říká, mami, nejsi to ty. Já na to úplně zapomněla. Já mu hrála manželku, takže jako asi něco menšího to bylo, ale vybrali mi pěknýho fešáka, ne, za muže.
2: No,
3: a potom jsem ještě jednou doma našla fotku, jak mám ty starý fotky, a to bylo černobílý. A já jsem měla takový čepeček a takový ty modrý šatičky a zástěrku. Hrála jsem takovou tu sestřičku v nemocnici a vedle mě stál Kodec s tím, jak se to říká, testoskopem. Jako hrozně
2: stetoskop,
3: nám...
2: ano.
3: Stetoskop, ano. A strašně nám to slušelo.
2: Výborně.
3: Takže zřejmě nás vyhodnotili jako velmi pěknou dvojici. Tak do dneška jsem pyšná.
2: Tak teď už to možná šrotuje našim posluchačům a přemýšlí. Někteří už možná vědí, kde to bylo, o jakou roli šlo a jaký
3: možná,
2: film. Tak
3: jo,
2: možná nám to řeknou. Kromě toho nám taky musí říct, jestli budeme pokračovat zase s Mirkem Donutilem, anebo s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Jejich Železná neděle. Tak buď to bude vzpomínka na jednoho básníka, nebo to bude sběr do Železné neděle. Humor mezera A nebo B, pište v SMS-kách, odesílejte na číslo 90 011 04 nebo se ozvěte do studia na číslo 731 800 900 a hlasujte pro svého favorita. K tomu teď Xindl X se svou písní V humoriádě.

jeho železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byly zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechnete v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: 731 800 900 náš telefon, ve studiu se mnou dnes ve svátek Petra Černocká a na výběr, ať to doplníme, Miroslav Donutil nebo Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím vás, Patriku, i paní Petručku.
3: Děkujem.
2: A chtěl bych, aby si psal pana Donutila.
1: Píšeme mu bod a jdeme dál. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Honza Zrabský, zdravím vás o vás dva. Díky. A zvlášť naši letušku na Koštití.
3: Oh, ano.
4: A dal bych si taky Ačko.
1: Dobře, tak jo, hlas pro pana Donutila, moc děkujeme za zavolání. Ještě někdo, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr Sokolnice a dal bych taky Ačko Donutila.
1: Taky, dobře, no tak jo, vyhrál. Tady zastavujeme a uslyšíme po druhé dnes někoho. Miroslav Donutil a vzpomínka na Zdeňka Marada.
6: Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdena Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdeňka Pospíšila a řídil mu Tatraplán, jo. A to nebyl jen tak ledajaký borec, jo. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdena ho měl jako záštitu, jo. A my jsme s tím Zdeňkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci Zdeňkem Maradou, protože on třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. Jo, my jsme mu říkali, Zdeňku, nedělej to, to chytne jednou, to bude hořet, věř tomu. Ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole, jo. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne? Jako, jaké fire, jo. A tipnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a on najednou říká, čo vole šaltrpáka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Říkám, co blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů, do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takovej dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, protože to auto bylo plamenek. No. Ten Zdenal Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní budce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo vole, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte, pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové.
1: Humoriáda. Barkas tam hrál svou úlohu a roli v téhleté ukázce, v tom vyprávění. Čím vším jezdila na zájezdy, nebo jste jezdili, Petro?
3: Jo, tohle si pamatuju. Barkas byla taková krabice východoněmecká a v tom se vozila aparatura. To bylo takový menší.
1: A vy jste jezdili v čem?
3: Ani se neptej.
1: Jak to?
3: Hele, tak my jsme třeba jezdili s mým manželem v takový červený ruský obrovský mašině. No prostě to někde koupil. My jsme byli chudí umělci. Za totalitky, no. A jak se to jmenovalo? Volha.
1: Ve Volze. No
3: hele,
1: to
3: nebylo to marný, protože prostoru tam bylo.
1: To jo. Ale
3: Rusáci mají takový jako nadhled, takže tam prostě ty nohy si mohl i natáhnout. No, ale byla to taky příšera. Příšera, ale jezdila. Jo. Ono to nějak vydrželo. Oni to asi
1: a taky to žralo.
3: Žralo to strašně, ano, ano. Dneska už by se s tím prakticky nedalo kvůli ceně benzínu jezdit. No, ale to byly podivné věci a taky na těch cestách samozřejmě nebyly pumpy, že jo. Hmm. Takže bacha. Když jsme
1: jeli... A taky nebylo tolik dálnic.
3: No, hele, ono toho nebylo hodně, co, tehdy. Ale
1: byli... Já tím si říct, že ty cesty a návraty spíš byly pozdější.
3: Ano, jo, to bylo strašlivé. Když jsme jeli z Košic třeba z nějakého vystoupení. Fakt to bylo strašný. Ale byla jsem mladoučka, mě to nevadilo.
1: Jo. Za to teď si člověk vybírá.
3: No teďka jako jedu do Kolína, pak už se mi nechce někam do Budějovic, no.
1: Říká Petra Černocká, tak pozor. Vyčerpali jsme Miroslava Ranutila, budeme přemýšlet s Petrou, čím uzavřeme, co vám nabídneme vašim ušima k poslechu po písnice Miroslava Žbirky. Atlantida, ta je nachystána teď v Humoriádě.

0: Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 5. Ta po dlouhé době vychází na nás dva ve studiu, respektive na hosta. Ten má vždycky to právo. Nese to Petra Černocká. Tak čím to uzavřem, to sváteční vysílání?
2: Mně je ctí, že tady mám nabídku Michala Pavlaty, což byl velice chytrý a šikovný herec, velice chytrý, vzdělaný kluk. A vždycky říkal hezký anekdoty. No. A to ještě ke všemu židovský, ty já mám docela ráda, ty jsou takový specifický.
3: Přijde pan Kohn domů a hned prohlašuje: Sára, rozvádíme se od stolu i od lože. Pro boha, Kohn, tak ty už ani jíst nemůžeš? A nebo zase jindy přijde takhle Kohn odpoledne domů a v posteli nachytá svoji manželku Sáru s roubíčkem. Znechuceně se na něj podívá a říká: teda roubíček, já musím, ale proč mein Gott voni? Kohn, musíme koupit naší holce záclony. Každý večer, když se převlíká, stojí za protějším oknem laube a šmíruje, povídá Sára. Žádný výdaje, Sára, žádný výdaje, uděláme to jinak. S holkou si vyměníte pokoje a záclony si koupí laube. Pan Eichelbaum se chlubí, jakou má krásnou ženu. Abeles si ho vezme stranou. Poslouchaj, oni opravdu nevědí, že jejich žena má milence? No a? Odvětí klidně Eichelbaum. Já se radši podílím 50% na dobrém kšeftu, než 100% na špatném. Pravdu má pan Eichelbaum. Je lepší mít jednu krásnou s někým na polovic, než mít jednu ošklivou jen sám pro sebe.
1: Humoriáda. Ta dnešní už je pomalu na konci. Byla sváteční. Petro, děkuji.
2: To nám to uteklo, děkuji moc, bylo to příjemný.
1: Bylo, tak zas někdy příště. A hezké jaro, hezké leto.
2: Ano, ano. A ještě se mě dneska nikdo nepokusil políbit pod stromem. Tak nevím.
1: No tak
2: nevím.
1: To musí rychle, Jirka má na to ještě čas pod nějakou pěknou třešní.
2: Já myslím, že mu budu trošku vyhružovat, vyženu ho na zahradu a ono to klapne.
1: Dobře. Mějte se moc pěkně, nezapomeňte, že ve stejném čase o víkendu s námi můžete slavit Ve hvězdných návratech, další český humor v sobotu s Helenou Vondráčkovou a pozor, v neděli to bude mít narozeniny Jiřina Bohdalová, tak si to samozřejmě připomeneme i Ve hvězdných návratech. Mějte se krásně a už v nartech.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Nový bazén v Blansku má téměř dokončené obklady, na pouštění začne v květnu. Lidé mají dnes poslední možnost podat elektronické přiznání k dani z příjmu a uhradit daň. V Kroměříži mají první elektrobus pro MHD a bude převážně polojasno nebo oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Řemeslníci na stavbě nového krytého bazénu v Blansku dokončují obklady a dlažby a upravují i okolí budovy. Město za výstavbu nových lázní zaplatí zhruba 320 milionů korun. První plavci by měli sportoviště vyzkoušet na začátku srpna. Podrobnosti k aktuální fázi prací dodává projektová manažerka Zoja Šťastná.
3: Tady momentálně zhotovitel už montuje ty šatní skřínky, budou se ještě domontovávat dveře. Větší ta část je ještě v té venkovní části a samozřejmě dokončování výmaleb, dokončování ještě montování případně některých prvků technického zařízení budov. Někdy na konci toho května by mohlo začít napouštění.
2: Dnes končí lhůta pro podání elektronického daňového přiznání za loňský rok. Lidé ho můžou odeslat přes portál Moje daně nebo datovou schránku a zároveň musí daň zaplatit. Při zpoždění delším než 5 pracovních dnů začnou nabíhat pokuty. Ty můžou dosáhnout až 5% z vyměřené daně. Do ulic Kroměříže vyjede první elektrobus městské hromadné dopravy. Město jej dnes odpoledne představí veřejnosti na Velkém náměstí. Místostarosta a sociální demokrat Karel Holík Českému rozhlasu řekl, že jde o 12 metrů dlouhý nízkopodlažní a bezbariérový elektrobus, který pojme 80 cestujících. Baterie umožní na jedno nabití dojezd až 250 kilometrů.
4: Postupně budeme přebírat další 3 elektrobusy po čtvrt roce. To znamená, poslední elektrobus převezmeme na jaře v roce 2027. Celkové náklady na pořízení těchto elektrobusů činí necelých 57 milionů korun, ale z toho 40 milionů jsme získali z dotací z evropských fondů.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté na závěr domácího turnaje Eurohockey Tour prohráli se Švýcarskem 0-1 po nájezdech. Do dalšího přípravného turnaje ve Švédsku trenér Radim Rulík povolal 7 nových hráčů. Chybí mezi nimi střední útočník Radek Faxa z Dallasu, který s národním týmem na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku nebude. Informaci potvrdil a důvody vysvětlil generální manažer české hokejové reprezentace Jiří Šléger.
5: Radek Faxa mi napsal v noci SMS-ku, že bohužel musí na magnetickou rezonanci s nějakým zraněním a že se může stát, že ještě bude mít nějakou operaci, takže manažer mu řekl, že ho pro mistrovství světa neuvolní.
2: Švédské hry začnou Češi ve čtvrtek zápasem s domácím výběrem. Do mistrovství světa vstoupí 15. května proti Dánsku.
0: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude převážně polojasno nebo oblačno, občas i skoro jasno, hlavně ráno a k večeru. Později odpoledne a večer se může na jihozápadě s malou pravděpodobností objevit přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. K tomu bude foukat mírný vítr jižních směrů, místy s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž bude také mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na 199. kilometru dálnice D1 zůstává na příjezdu do Brna auto s poruchou. Pozor i na silnici 55 u Rohatce, na cestě do Strážnice, tam leží sražená srna. Pohodu na cestách přejí ze studia Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, Moravo. Je 5:05, posloucháte Český rozhlas Brno. A má pravdu ten kluk u šatá Pavel Chaloupka. Budeme tady skutečně spolu až do 9:00. Pavel Chaloupka s čerstvými zprávami a Pavel Kašpar nejen s písničkami, které nestárnou. A jaké si zahrajeme na začátku? Do zrcadla budeme nahlížet společně s Petrem Mukem, PS, to už bude Iveta Bartošová. A další písničky chystáme stejně tak jako i první předpověď počasí. Přejeme vám krásné pondělí 4. května, slaví dnes svátek Květoslav nebo Florián, hrát jim budeme po 8:00 a hlavně, ať se vám dnešek vydaří, krásný květnový den.
0: Český rozhlas Brno.

Iveta Bartošová končí a my začínáme v 5 hodin a 11 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Tradičně pohledem do kalendáře, dnes je 4. května 2026 a je den hasičů. A to všech hasičů, tedy i profesionálů, i dobrovolníků. Patří jim hold za to, že pomáhají při záchraně života i v boji s ohněm. Církevní kalendář dnes připomíná v této souvislosti také patrona hasičů mučedníka svatého Floriána. Je s ním spojená řada pořekadel, například kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán svatý Florián. Dnešek je také spojen s historií deštníků. Ve starověku je považovali za symbol moci, který používali pouze vládci nebo náboženské špičky. Na přelomu 16. a 17. století je poznali Evropané a první skládací deštníky začala vyrábět jedna malá továrna nedaleko Paříže. Psal se tehdy 4. květen 1715. V roce 1802 u nás byla vojna zkrácena na pouhých 10 let. Do té doby byla vojenská služba doživotní a od vojska bylo jen několik cest, zběhnutí, zmrzačení, onemocnění či vysoký věk. V roce 1841 byl právě 4. května loupežník Babinský odsouzen k 20 letům žaláře za 4 loupežné vraždy a 7 loupeží. Trest si odpykal na Špilberku. První historicky zlatou olympijskou medaili získal pro Československo v roce 1924 v Paříži jistý Bedřich Šupčík. A pozor, typnete si v jaké disciplíně? Ve šplhu na laně bez přírazu. V roce 1945 vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, generál Dwight Eisenhower, vydal definitivní rozkaz k postupu amerických vojsk při osvobozování západní a jihozápadní části Československa. V májových dnech 45. přibývala v Československu i nadále také další osvobozená místa. 4. května se svobody dočkal Vítkov, Vizovice nebo Vsetín. Dnešek připomíná také slavného rodáka z brněnského Krpole, herce Karla Hegera. Zemřel před 49 lety. A 61 let má dnes brněnská rodačka Alena Mihulová, divadelní a filmová herečka. Její první a zároveň asi nejvýraznější filmovou rolí byla postava Marie z hořké komedie Sestřičky režiséra Karla Kachyni z roku 1983. Je 5 hodin a 14 minut, po písničce počasí, dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, v 5 hodin a 18 minut pro vás máme první předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy dnes po ránu relativně vysoko, od 8 do 14 stupňů Celsia. Takové je rozpětí teplot. Jedinou výjimkou nejchladnější místo Troubsko, tam je 6 stupňů. Předpověď počasí pro dnešek slibuje polojasno nebo oblačno, občas čekáme i skoro jasno, hlavně ráno. Později odpoledne se může objevit přeháňka. Nejvyšší teploty dnes mezi 24 a 27 stupni Celsia. Mírný vítr jižních směrů povane rychlostí do 25 km za hodinu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází v 5 hodin a 27 minut, což je zhruba za 7 minut, zapadne ve 20 hodin a 14 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Hostem pondělních dobrých rad 4. května bude Dana Felklová ze střední zahradnické školy v Rajhradě. A povídat si budeme nejen o hnojení zahrady v jarním období. Zaměříme se i na zahradnická opatření, která je dobré provést během května, a na zakládání a hnojení květinové zahrady. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Helena Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a 23 minut. Při dopravní nehodě v Žabčicích na Brněnsku v sobotu v podvečer po srážce s traktorem zemřel cyklista. V souvislosti s nehodou záchranáři apelovali na prevenci a dodržování bezpečnostních opatření, jako je nošení ochranných prostředků při jízdě na kole. Během pravidelné pochůzky narazil strážník městské policie ve Znojmě v ulici doktorky Milady Horákové v blízkosti autobusového nádraží na muže, který konzumoval alkoholické nápoje. Ačkoliv je to v této lokalitě zakázáno vyhláškou. Choval se navíc nevhodně, a tak přivolaná hlídka provedla dechovou zkoušku a naměřená hodnota dosáhla 3,78 promile. Přesto měl opilec ještě dost energie na to, aby důrazně protestoval proti uložené pokutě. Případ byl proto postoupen k projednání příslušnému správnímu orgánu. Hasiči z Jihomoravského kraje v sobotu odpoledne likvidovali požár skládky u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Na místě zasahovalo 5 jednotek a podle svědků byl dým z požáru vidět až ve zhruba 20 kilometrů vzdálené Břeclavy. Příčinu požáru vzhledem k jeho charakteru policisté nezjišťovali. Podobné požáry skládek mohou podle jejich mluvčího Štěpána Komostného vzniknout třeba kvůli špatnému třídění, kdy se do skládky dostane předmět, který následně zahoří. Zprávy pro vás připravuje dnes Pavel Chaloupka, to další tu budou za 6 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu a do té doby ještě písničky. Dáme si Růžovou pentli v podání Jaroslava Vikrenta, anebo také Voňavky děvčat zaspívá Vašo Patejdl. Dobré ráno přejeme.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Sportovní ostrov Ludvíka Raňka v Blansku čekají další úpravy. Práce se budou týkat parkování, ale město počítá také s výměnou lamp nebo umístěním lezecké stěny. Město na práce připravuje výběrové řízení. Jeho podmínky schválili na posledním jednání radní. Plány navazují na stavbu nového krytého bazénu. Maturitou z matematiky a anglického jazyka dnes začínají státní maturitní zkoušky, které připravuje státní organizace Cermat. Ke státním maturitám půjde letos poprvé 84 249 středoškoláků, asi o 4,2% více než loni. Provoz na silnici číslo 52 u Pasohlávek ode dneška omezí oprava výtluků. Frekventovaný tah mezi Brnem a Mikulovem dělníci naposledy opravovali zhruba před 5 lety. Ředitelství silnic a dálnic teď využívá 5letou záruční lhůtu na reklamaci. Původní firma proto vše opraví na své náklady. Hasiči od včerejšího odpoledne likvidují požár v lesním porostu u Rusavy na Kroměřížsku. Zasahují přitom v těžko přístupném terénu. Na místě bylo večer podle mluvčího sboru Pavla Řezníčka 17 jednotek hasičů a také vrtulník. Fotbalisté Slovácka remizovali v úvodním kole nadstavbové skupiny první ligy o záchranu v Teplicích 1-1. V soutěži se tak s jistotou zachrání Zlín a Mladá Boleslav. A na jihu Moravy bude převážně polojasno nebo oblačno, občas i skoro jasno, hlavně teď ráno a k večeru. Později odpoledne a večer se může na jihovýchodě s malou pravděpodobností objevit přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, vítr by měl foukat mírný jižní směru, místy s nárazy kolem 55 km/h, biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 199. kilometru dálnice D1 zůstává na příjezdu do Brna nákladní auto s defektem. Opatrně projíždějte i po silnici 55 u Rohatce. Na cestě do Strážnice leží na vozovce sražená srna. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 39 minut. Obkladači spárují dlažbu kolem bazénů, další řemeslníci dláždí parkovací plochy. Nerezové bazénové vany by měly začít dělníci napouštět koncem května. Na dokončení stavby nových lázní v Blansku za zhruba 320 milionů korun jim zbývají ještě 3 měsíce. Od srpna má mít sportoviště otevřeno.
1: Jeden z obkladačů řeže u budovy nového, krytého bazénu venkovní dlažbu, která lemuje vstup dovnitř. Po nedokončeném chodníku procházíme s projektovou manažerkou Zojou Šťastnou do vestibulu lázní.
2: Na levo máme vlastně provozní místnosti bazénu. Tady máme recepci.
1: Za recepcí se rýsuje zákoutí pro občerstvení, ale celé vstupní hale dominuje prosklená stěna a za ní 25-metrový bazén s 6 plaveckými drahami.
2: Je tady možné pořádat závody, proto i vlastně máme tam místnost pro rozhodčí a samozřejmě bude tady i výsledková tabule, tak aby opravdu mohly probíhat běžné plavecké závody.
1: A v jaké fázi teď ty práce přímo vlastně na tom hlavním bazénu jsou, protože my se tam dnes nedostaneme?
2: Víceméně bych řekla, že už nám toho moc tam nechybí. Stěny bazénu z nerezu jsou také již na místě. Co se teď provádí, je vlastně spárování té dlažby, kterou tam máme. Ta dlažba je zase speciální pouze do těch rovozů s mokrým povrchem. Jsou to opravdu specializované žlaby a odvod vody tak, aby to bylo funkční.
1: Nakouknout můžeme do místnosti s menším výukovým rekreačním bazénem a zvířivkou. A o kus dál z parní sauny se ozývá usilovné řezání. Další řemeslníci ve vedlejší místnosti montují šatní skříně a jiná skupinka dělníků pracuje venku. Tam se teď přesouváme z mluvčí radnice Pavlou Komárkovou.
3: Aktuálně se tady seje tráva, udělají se terénní úpravy v prostoru mezi budovou nových lázní nebo novým krytým bazénem a akvaparkem se aplikuje závlahový systém a před tou novou budovou se dobudovávají parkovací plochy a chodníky. Ty budou vlastně nově udělané v celém tom prostoru před budovou krytého bazénu.
1: Dokončením nového krytého bazénu práce na sportovním ostrově Ludvíka Daňka neskončí. Město tady chce mimo jiné ještě třeba taky vyměnit lampy, vybudovat lezeckou stěnu nebo vytvořit zázemí s herními prvky pro děti. Z Blanska Alena Hesová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Prázdným expresem odjela Naďa Urbánková, je 6:45 a minuta. K tomu je tu předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v poměrně širokém rozpětí od 6 do 14 stupňů Celsia. Nižší hodnoty třeba v Troubsku, v Ivanovicích na Hané nebo v Nemochovicích, no a 14 stupňů je třeba v Lednici, ale také v Pohořelicích a v Brodě nad Jí. Předpověď počasí pro dnešek, ta slibuje polojasno nebo oblačno, občas čekáme i skoro jasno, hlavně ráno. Později odpoledne se může objevit přeháňka. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, mírný vítr jižních směrů do 25 km za hodinu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází, respektive vyšlo v 5 hodin a 27 minut, zapadne ve 20 hodin a 14 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné pondělní ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 49 minut. Milí posluchači, ode dneška pro vás máme v tomto čase z brusu novou rubriku Co v učebnicích nebylo. Každý den se v ní dozvíte zajímavosti z různých oborů. Naším průvodcem bude Martin Písařík. A právě teď prozkoumáme největší lidský orgán.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 4 desetiny milimetru. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 milimetry. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: U brněnského výstaviště začíná rekonstrukce křižovatky na ulici Křížkovského. Kauza Čapí hnízdo se dnes vrací k soudu. Velká Bíteš nabízí zatím nejvyšší sumu za změnu trvalého pobytu a bude převážně polojasno nebo oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Výstavbu nového kruhového objezdu dnes zahajují dělníci u čtvrté brány brněnského výstaviště. Do 30. června tak řidiči neprojedou spojnicí mezi ulicemi Bauerova a Křížkovského. K výstavišti se dostanou po ulici Poříčí. Kruhový objezd nahradí dosavadní menší křižovatku, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
2: V souvislosti s tím, jak se dostavuje nová multifunkční aréna v blízkosti brněnského výstaviště, očekáváme, že v okolí se může nárazově zvýšit intenzita dopravy, proto upravíme křižovatku u čtvrté brány výstaviště tak, aby byla kapacitnější a zajistila lepší plynulost dopravy.
0: Pražský městský soud se dnes znovu bude zabývat kauzou Čapí hnízdo. Jednat by měl pouze o europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO, která čelí obžalobě z dotačního podvodu. Stíhání šéfa ANO Andreje Babiše je přerušené kvůli jeho poslanecké imunitě. Případ se týká 50-milionové dotace na farmu ve středních Čechách. Babiš i Naďová vinu dlouhodobě odmítají. Velká Bíteš nabízí 10 000 korun za přihlášení k trvalému pobytu. Chce motivovat lidi, kteří v 5000ovém městě reálně bydlí, ale úředně jsou vedení jinde. Musí se v Bíteši přihlásit do konce roku a být tam minimálně do příštího září, kdy začne radnice sbírat žádosti o příspěvek. Podle starostky Markéty Lavické z KDU-ČSL má suma motivovat a také kompenzovat část a náklady na přihlášení pobytu.
3: Probíhá výstavba bytových domů, postupně přibývají nové byty, takže očekáváme, že v souvislosti s tím bude přirůstat počet obyvatel, ale to se zatím neděje. Takže chceme právě motivovat ty nově příchozí obyvatele, aby si přihlásili trvalý pobyt.
0: Velká Bíteš nabízí zatím nejvyšší částku za změnu trvalého pobytu v kraji.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka v Šancelize po 5 porážkách bodovali. V úvodním zápase skupiny o záchranu remizovali v Teplicích 1-1, když vyrovnal v 78. minutě Martin Kostelník. Své svěřence chválil trenér Slovácka Roman Skuhravý.
4: Chlapci zaslouží malé bezvýznamné plus pochvalu za to, jak k takhle dynamickému, nebezpečnému, smrtelnému zápasu přistoupili, protože my jsme měli nůž na krku a celý zápas. My jsme byli ti, kteří ovládali hru.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně polojasno nebo oblačno, občas i skoro jasno, a to hlavně ráno a k večeru. Později odpoledne a večer se může na jihozápadě s malou pravděpodobností objevit přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr by měl foukat mírný jižních směrů, místy s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor u nehody na stém 49. kilometru ve směru na Prahu. Na silnici 55 zůstává u Rohace sražená srna a na stejné komunikaci nefungují na Komenského ulici v Otrokovicích semafory, tvoří se tam kolony. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné pondělní ráno vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině. Tady je Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi na začátku nového týdne v pondělí 4. května. Ve svých rukou budou zpívat Plavci. Zánovním vozem se tu pak bude prohánět Karel Zich a další písničky, které nestárnou, budou následovat. Přejeme vám dobrou chuť ke snídani, krásné vstávání a úspěšný celý týden. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: to zkratou. Tady Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 10 minut, zpíval vám Karel Zich. Čeští vědci vyvinuli první probiotickou zubní nanonit na světě. Díky speciální vrstvě se dostává do mezizubních prostor prospěšné s bakteriemi, které pomáhají potlačovat škodlivé a předcházet zánětlivé parodontitidě. Používání ani podobu se nová nanonit přitom neliší od běžné zubní nitě.
1: Tady mám obyčejnou zubní nit z drogerie. Můžete klidně vytáhnout.
2: Tak.
1: Jaký je rozdíl mezi tou, co jste vyrobili, a tou nití, co jsem teď ukázal, na kterou jsme běžně zvyklí?
2: Nit, na které jsme se podíleli, je dvouvrstvá, má mikrovlákené jádro s krytím na povrchu, které může právě nést to probiotikum. Může být malinko tlustší, jinak stran chuti, vůně, je to stejné.
1: Říká Filip Hromčík z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Podle Barbory Bořilové-Linhartové z centra Recetox je za vznikem nití dlouhý a pečlivý výzkum.
3: V čem je ta naše nit unikátní, kromě toho, jak je vyrobená, tak je i to, že je tak moc protestovaná na bezpečnost a vlastně účinnost pro používání.
1: Aby vědci ověřili, že probiotická nit skutečně funguje, museli nejprve prozkoumat bakterie v ústní dutině. Právě tím se zabývají laboratoře centra Recetox.
3: Když chceme zkoumat mikrobiom, tak nejprve musíme ze vzorku izolovat DNA, potom určité úseky musíme zmnožit, tomu se říká amplifikace.
1: Na vývoji nové zubní niti spolupracovali také vědci z Technické univerzity v Liberci a Univerzity obrany. Výsledkem je pomůcka, která se používá stejně jako běžná nit, ale podle Filipa Hromčíka přináší navíc i probiotický účinek, který pomáhá chránit mikrobiom v ústech.
2: Pokud už pacient nit používá a místo toho používá nit s nějakým benefitem, tak je to, jako byste používal buď prací prášek, který pere, anebo prací prášek, po kterém prádlo i voní a zůstane třeba déle čisté.
1: Když si dám mezi ty zuby, tak co se mi vlastně mezi ty zuby dostává?
3: My se snažíme tou zubní nití dostat do mezizubního prostoru ty hodné mikroorganismy, protože vytlačují ty, které jsou potenciálně nebezpečné a mohly by způsobit parodontitidu.
1: Podle Hromčíka ale zůstává základem důkladné mechanické čištění zubů.
2: Cílem jakékoliv zubní nitě, a tahle v tom není výjimka, je očistit zub. To znamená dostat pryč zubní plak, zanechat za sebou čisté prostředí. Po téhle niti zůstává ještě stopa probiotického kmene.
1: Výrobce teď připravuje uvedení probiotické zubní niti na trh. Podle odhadu Filipa Hromčíka se dostane na pulty lékáren nejdřív v polovině příštího roku. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno je tu přesně v 6 hodin a 16 minut. Jaké teploty dnes převládají venku? V rozpětí mezi 6 a 15 stupni Celsia, dnes tedy hodně široké rozpětí. V Troubsku 6 stupňů a nejvyšší hodnoty momentálně v Lednici 15 stupňů Celsia. Jaké bude počasí? Čekáme dnes polojasno nebo oblačno, občas očekáváme i skoro jasno, a to hlavně ráno. Později odpoledne se může objevit přeháňka. Nejvyšší teploty dnes od 25 do 28 stupňů Celsia, tedy letní hodnoty. Vítr mírný jižních směrů povane rychlostí do 25, v nárazech až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce dnes vyšlo 3 minuty před 17:30. Zapadne ve 20 hodin a 14 minut. Přejeme krásné ráno.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: V úterním dopoledním vysílání 5. května po 11. hodině přivítáme lékařku Michaelu Richtrovou z Fakultní nemocnice Brno. Je čerstvou držitelkou ocenění za odbornou publikaci popisující výsledky využití nové intubační pomůcky u dětí s rozštěpy rtu a patra. Budeme si povídat nejen o této pomůcce a léčbě rozštěpu, ale také o náročné práci lékařky u záchranky a současném zvládání rodinného života. Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Zpívala vám Lenka Filipová, je 6 hodin a 21 minut, tady je Český rozhlas Brno. Místo kasáren dostupné bydlení. Radnice v Pohořelicích v úterý oficiálně zahajuje stavbu nového bytového domu. Reaguje tak na vysokou poptávku místních lidí a také na očekávaný nárůst počtu obyvatel kvůli dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. V lokalitě vyroste celkem 44 bytů, půjde o garzonky a byty typu 2+KK. Bytový dům má mít 4 patra, radnice chce bydlení nabízet primárně mladým lidem, rodinám nebo seniorům. Část bytů by podle starosty Pohořelic Miroslava Nováka z ODS mohla sloužit také lidem v důležitých službách. Hasiči, policie, zdravotníci, učitele a třeba i městští úředníci. Více informací a zajímavou reportáž najdete v článku Šimona France na webu irozhlas.cz. Zprávy pro vás dnes chystá Pavel Chaloupka. A ty další tu budou za 8 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V újezdu u Brna vyroste do 2 let 6 bytových domů s asi 160 byty. Stavbu rezidence s názvem Tři dvory dnes oficiálně zahájí developer ve sportovní ulici u řeky Litavy. Na místě už začaly výkopové práce a budování infrastruktury. Město má schválené zásady pro jednání se soukromými investory. Ty mu umožňují zajistit obyvatelům potřebné služby. Filmaři mohou ode dneška žádat Jihomoravský kraj o peníze na svá díla. Kraj k tomu vytvořil nový dotační program. Celkem je v něm 19 milionů korun. Dříve se tvůrci obraceli na nadační fond, který založil kraj a město Brno. Ten ale musel loni skončit kvůli připomínkám ministerstva financí. Do ulic Kroměříže vyjede první elektrobus městské hromadné dopravy. 12 metrů dlouhý nízkopodlažní a bezbariérový vůz pro 80 cestujících představí město veřejnosti dnes odpoledne na Velkém náměstí. Čeští hokejisté zakončili domácí turnaj Evropské hokejové tour porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na turnaji druhé místo za suverénním Švédskem. A na jihu Moravy bude převážně polojasno nebo oblačno, občas i skoro jasno, tedy hlavně ráno a k večeru. Později odpoledne a večer se může na jihozápadě s malou pravděpodobností objevit přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr bude foukat mírný jižních směrů, místy s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 se u Holubic tvoří kolony, s nimi počítejte i před nehodou na stém 49. kilometru ve směru na Prahu. A pozor i v místě nehody u Bučovic na silnici do Vyškova. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut a ani dnes, tedy v pondělí 4. května, nevynecháme naši rubriku ERKO, která se věnuje posluchačským ohlasům. Kolegyně Julie Kalodová odpoví na nejčastější dotaz, který do rozhlasu přichází.
1: Milí posluchači, posloucháte ERKO, pravidelnou rubriku, která se věnuje vašim dotazům a novinkám Českého rozhlasu Brno. Ze staniční pošty dnes vybírám dotaz, který se často opakuje. Dobrý den, se svojí třídou se chystáme do Brna na výstavu a ráda bych tuto akci rozšířila o prohlídku budovy rozhlasu. Chtěla jsem se tedy zeptat, jestli tuto službu nabízíte a pokud ano, za jakých podmínek. Děkuji za odpověď a přeji hezké dny. Tak moje odpověď je ano, je to možné. Celá prohlídka je zdarma, jsme moc rádi, že můžeme komukoliv ukázat pracoviště, odkud vysíláme a kdy připravujeme program a další prostory u nás na Beethovenově. Na prohlídku můžete přijít sami nebo ve skupině a je potřeba si návštěvu rezervovat online na našem webu brno.rozhlas.cz. Když na ten web kliknete, tak v horní části najdete sekci praktické. Tam znovu musíte kliknout a vyplnit rezervační formulář. Vyplněné údaje potom putují naší specialistce komunikace Elišce Veselovské a ta se o vás podle kapacity dostupných termínů postará. Ještě dodám, že prohlídka běžně trvá tak zhruba 60 minut. A pokud byste se chtěli, milí posluchači, podívat na živé vysílání, zvu vás na Den otevřených dveří v sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Přijďte se podívat, Beethovenova 4. Začínáme v 10 ukládáním schránky budoucím generacím do tajné schránky ve foaje. A ještě tady mám vzkaz od Jindry, který píše: Dobrý den, máte super písně v rádiu. Tak Jindro, jsme rádi, děkujeme, že se vám náš playlist líbí a poslech si užíváte. Milí posluchači, a další vaše vzkazy zase za týden ve stejném čase. Mějte se pěkně a rádi. Hezké jarní dny vám přeje Julie Kalodová.
2: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Je přesně 6:45. Teploty momentálně na jihu Moravy v rozpětí mezi 6 a 15 stupni Celsia. Rozpětí dnes tedy více než široké. Nejnižší teploty v Troubsku, tam je 6 stupňů, ale třeba v Lednici a ve Strážnici už je 15 stupňů Celsia. A předpověď slibuje dnes polojasno až oblačno, občas čekáme i skoro jasno, a to hlavně ráno. Později odpoledne se může objevit přeháňka a nejvyšší teploty dnes letního střihu mezi 25 a 28 stupni Celsia. Mírný vítr jižních směrů do 25, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a rozptylové podmínky budou velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin 27 minut, zapadne ve 20 hodin a 14 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Ve čtvrtek 7. května bude hostem dopoledního vysílání cestovatel a filmař Miroslav Haluza. Moc ráda si s ním budu povídat o dobrodružných expedicích za přírodními národy. Co zajímavého natočil ve Venezuele do chystaného dokumentu? Kde na mapě můžeme najít tajemnou řeku Javary? Je při dalekých cestách možné navázat přátelství na celý život? Pojďte s námi za exotikou i neuvěřitelnými příběhy z cest. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zbývala vám Petra Janů, je 6 hodin a 50 přesně před 7 hodinou. Je tu přehled očekávaných událostí pro dnešní den. Dnes 4. května začínají maturity, zahájí je testy z matematiky a anglického jazyka a zítra pak studenty čeká písemná část z českého jazyka.

A ještě jedno omezení pro řidiče spojené s datem 4. května. Od dneška až do 31. května proběhne kompletní oprava komunikace mezi Vohančicemi a Závistí. Z toho důvodu bude silnice úplně uzavřena. Zprávy v 7 pro vás připravuje Pavel Chaloupka a budou tady za 8 minut. Dobré ráno přejeme.

Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

0: Český rozhlas Brno.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Sportovní ostrov v Blansku projde dalšími úpravami. Začínají maturity, přes 89 tisíc studentů čekají společné státní zkoušky. Hasičům se nad ránem podařilo lokalizovat požár lesa u Rusavy na Kroměřížsku a bude převážně polojasno nebo oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Sportovní ostrov Ludvíka Daňka v Blansku čekají další úpravy. Práce se budou týkat parkování, ale město počítá také s výměnou lamp nebo s umístěním lezecké stěny. Město na práce připravuje výběrové řízení. Jeho podmínky schválili na posledním jednání radní. Plány navazují na stavbu nového krytého bazénu. Pokračuje mluvčí města Pavla Komárková.
3: Tam by mělo vzniknout zázemí pro děti, pro rodiče, nová posadová terasa, také nové herní prvky a mobiliář. Mezi bazénem a sportovní halou se budou upravovat parkovací plochy a vznikne tam taková monolitická lavice pro posezení.
2: Pro zhruba 89 tisíc studentů dnes začíná maturita. Čekají je didaktické testy společné pro všechny střední školy. Státní část maturity zajišťuje organizace Cermat. Dopoledne žáky čeká test z matematiky, odpoledne pak z anglického jazyka. Ke zkoušce z matematiky se letos přihlásilo zhruba 15 tisíc studentů. Ke zkoušce z angličtiny přibližně 67,5 tisíce. Pokračuje ředitelka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
4: Jak je známo, tak nejobtížnější nebo nejtěžší bývá pro žáky test z matematiky, tak jeho píše méně žáků než cizí jazyk, což ale není případ u nás. U nás většina žáků píše test z matematiky a cizí jazyk si nahrazují mezinárodním certifikátem.
2: A maturitám se v našem vysílání budeme věnovat i před 8:30. Hasičům se podařilo lokalizovat lesní požár u Rusavy na Kroměřížsku. Na rozloze asi 2,5 hektaru tam hoří mladý smíšený les, který od včerejšího odpoledne likviduje 17 jednotek. Na místě pomáhal i armádní vrtulník, který provedl 8 zhozů vody. Podle mluvčího hasičů Pavla Řeznička se v noci prostřídali hasiči a po lokalizaci požáru jich už je nasazených méně.
0: Sport.
2: Hokejová reprezentace na závěr českých her podlehla Švýcarsku 0-1 po samostatných nájezdech. Pokračuje brankář Josef Kořenář, který na střelce speciálně připravený nebyl.
5: Nedokážu ani říct, co ty kulky vůbec nezná člověk, takže už tak instinktivně do toho jde a byli o rengo šťastnější.
6: První třetina nebyla úplně z naší strany ideální, ale pak jsme si k tomu něco řekli a trošku jsme srovnali s nima tempo a bylo to o jednom gólu na naše nájezdy, takže šance byly na obou stranách.
0: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude převážně polojasno nebo oblačno, občas i skoro jasno, a to hlavně teď ráno a k večeru. Později odpoledne a večer se může na jihozápadě s malou pravděpodobností objevit přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, k tomu bude foukat mírný vítr jižních směrů, místy s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž je také mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 počítejte u Holubic na cestě do Brna s kolonami, stejně jako před nehodou na stém 49. kilometru ve směru na Prahu. Opatrně projíždějte i místem nehody u Bučovic na silnici do Vyškova. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré ráno, Moravo. 7:04 posloucháte Český rozhlas Brno. Je pondělí 4. května. Želva od Olympiku až na vrcholky hor Věry Martinové. První dvě písničky v této hodině. Písničky, které nestárnou. A pak už soutěž, jak se u nás mluví, ve které vám dnes nabídneme jako výhru knihu, která se jmenuje Muž, který našel klid. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Budeme vám držet palce, slovo dnes bude z Podhorácka a Horácka na lince 726 465 200. Začínáme za chvíli.
7: Český rozhlas

0: Na vrcholky hor dorazila Věra Martinová. Soutěž Jak se u nás mluví na vlnách Českého rozhlasu Brno začíná právě teď v 7 hodin a 12 minut. S dnešní soutěžní otázkou míříme na Horácko a pod Horácko. No a zeptáme se vás dnes na podivné slovo. Jaký význam má slovo krchňák? Co myslíte? Jaký význam má slovo krchňák? Když jsem chodil na vojnu, tak se mnou tam byl jeden Slovák, který se jmenoval Lubo Krchňák, ale co znamenalo jeho příjmení, nevím, takže uvidíme, dnes se poučím s vámi. Co to podle vás znamená na Horácku a pod Horácku, když se řekne krchňák? Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Markéta z Brna.
0: Markéto, krásné ráno přeju do Brna, vítejte. Krchňák, dnešní soutěžní slovo, co byste řekla, že to znamená?
1: No, vůbec nevím. Musíte mi dát tipy.
0: Přiznám se, že taky vůbec netuším, co by to mohlo znamenat. Takže nabídnu tři možnosti. Krchňák na Horácku a pod Horácku je buď za A hrobník, nebo za B je to levák, a nebo za C je to vrah. No, tak držím palce, jedna lepší možnost než druhá. Hrobník Ačko, levák Bčko, vrah Cčko. Markéto, tak.
1: Tak řekněme Ačko, no.
0: Typujete hrobníka, škoda. Není to hrobník, představte si, ani ten vrah to není, je to ten levák, to já bych taky netypoval vůbec. Mně se líbil taky ten krchňák, něco takového s tím krchovem, že se tam nabízelo.
1: Jasně,
0: úplně,
1: no, to bylo jediný spojení.
0: Tak dneska to nevyšlo, nedá se nic dělat a zkuste to určitě příště. Mějte se hezky a děkujeme.
1: Já děkuji,
0: naschledanou. 7 hodin a 14 minut, tak dnešní slovo zůstalo neuhodnoto, hádali jsme krchňáka z Horácka a pod Horácka. A je to levák, no tak uvidíme, jestli přijde nějaký pravák zítra a uhodne to správné slovo. Těšte se, soutěž Jak se u nás mluví zítra po 7. hodině. No a po písničce už na vás čeká počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: 7 hodin a 18 minut, tady je Český rozhlas Brno, neseme vám předpověď počasí. Vypadá to podle prognóz meteorologů na příjemný den s hodnotami téměř letními. Rozpětí ranních teplot na jihu Moravy momentálně mezi 11 a 16 stupni Celsia. Nejteplej v Lednici 16 stupňů, 11 v uvozovkách nejchladněji, dnes v Ivanovicích na Hané a v Troubsku v tuto chvíli. Předpověď slibuje polojasno nebo oblačno, občas očekáváme i skoro jasno, hlavně ráno. Ano, později odpoledne se může objevit přeháňka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Vítr mírný jižních směrů do 25 km za hodinu, v nárazech místy až kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 3 minuty před 17:30, zapadne ve 20 hodin a 14 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Četnické humoresky slaví 25 let. Poslechněte si dvoudílné rozhlasové vzpomínání na natáčení legendárního seriálu. Uslyšíte Zdenu Herfortovou, Pavla Doucka, Jana Grigara a Martina Slámu. Nalaďte si Český rozhlas Brno na květnový sváteční pátek. Besedu k 25 letům četnických humoresek vysíláme po 17. hodině. Těší se na vás váš Zdeněk Junák.
2: Hostem pondělních dobrých rad 4. května bude Dana Felklová ze střední zahradnické školy v Rajhradě. A povídat si budeme nejen o hnojení zahrady v jarním období. Zaměříme se i na zahradnická opatření, která je dobré provést během května, a na zakládání a hnojení květinové zahrady. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Možná, že když muž se ženou snídá, tak si povídají třeba o tom, kam vyrazit dnes večer. Třeba botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně zve v květnu na dvojici výstav, které osloví jak milovníky rostlin, tak všechny, kdo se zajímají o budoucnost naší krajiny. Od 4. května do 26. června bude vidění výstava Dekarbonizace Česka, která přináší překvapivě srozumitelný a daty podložený pohled na to, jak může vypadat nízkoemisní budoucnost České republiky. Od pátku 29. května do neděle 7. června pak ožijí skleníky tradiční výstavou masožravých rostlin. A na závěr této výstavy v neděli 7. června je připraven workshop, kde si zájemci mohou práci s masožravkami sami vyzkoušet. Výstava o symbolice výrobě a vývoji mečů napříč staletími Evropský meč. Ta je k vidění až do 15. listopadu v Technickém muzeu v Brně. V prostoru inspirovaném mečířskou a restaurátorskou dílnou je představen zásadní vliv důmyslu řemeslníků starého kontinentu na zdokonalování a vlastnosti mečířské produkce. Páteř prezentace pak tvoří 10 špičkových replik mečů z klíčových období jejich vývoje vytvořených Patrikem Bártou, věhlasným mečířem. Repliky doplňuje zhruba 50 originálů, především archeologických dokladů zapůjčených z našich významných muzeí. A Hadivadlo dnes uvádí představení Vyhnání Gerty Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové v režii Mariana Amslera. Příběh o lidském osudu zlomeném dějinami se začne odehrávat od 17:30 večer a je to už 154. repríza. Pokud to nestihnete, tak další možnost vidět toto představení bude v pátek 12. června od 19:30 večer a o den později také v sobotu 13. 7 hodin a 26 minut je aktuální čas. Zahrají a zaspívají Činasky, vezmou nás až do Vrchlabí. A mezi tím Pavel Chaloupka připraví další čerstvé zprávy, které za okamžik přinese. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na snídani, užívejte pondělka 4. května. Jsme rádi, že jste s námi. No a teď už Činasky a jejich Vrchlabí. Pavel Kašpar přeje hezký poslech a dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou,

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Výstavbu nového kruhového objezdu dnes zahajují dělníci u čtvrté brány brněnského výstaviště. Do 30. června tak řidiči neprojedou spojnicí mezi ulicemi Bauerova a Křížkovského. K výstavišti se dostanou po ulici Poříčí. Kruhový objezd nahradí dosavadní menší křižovatku a pomůže zkapacitnění dopravy u dostavované multifunkční haly. Do dneška je možné podat elektronické přiznání k dani z příjmu za loňský rok, a to buď přes portál finanční správy Moje daně nebo přes datovou schránku. Daň je také nutné nejpozději dnes zaplatit. Na celém území zlínského sídliště Jižní svahy ode dneška platí zákaz parkování dodávek a vozidel nad 5 metrů. Cílem opatření je uvolnit parkovací plochy pro rezidenty, tedy lidi, kteří v místě dlouhodobě žijí. Na Větrné mlýně v Kuželově na Hodonínsku dnes se začne výstava horňáckého bydlení. Expozice Technického muzea v Brně představí, jak na Horňácku pobývali a hospodařili mlynáři na přelomu 19. a 20. století. Fotbalisté Slovácka v Šancelize po 5 porážkách bodovali. V úvodním zápase skupiny o záchranu remizovali v Teplicích 1-1. Přispěli tak záchraně Zlína v nejvyšší soutěži. A na jihu Moravy bude převážně polojasno nebo oblačno, občas i skoro jasno, hlavně teď ráno a k večeru. Později odpoledne a večer se může na jihozápadě s malou pravděpodobností objevit přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat bude mírný vítr jižních směrů, místy s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 se u Holubic tvoří kolony. S omezením po nehodě počítejte pak na Svatoplukově ulici ve Veselí nad Moravou. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Obkladači spárují dlažbu kolem bazénu, další řemeslníci dláždí parkovací plochy. Nerezové bazénové vany by měly začít dělníci napouštět koncem května. Na dokončení stavby nových lázní v Blansku za zhruba 320 milionů korun jim zbývají ještě 3 měsíce. Od srpna má sportoviště otevřít.
1: Jeden z obkladačů řeže u budovy nového krytého bazénu venkovní dlažbu, která lemuje vstup dovnitř. Po nedokončeném chodníku procházíme s projektovou manažerkou Zojou Šťastnou do vestibulu lázní.
2: Na levo máme vlastně provozní místnosti bazénu. Tady máme recepci.
1: Za recepcí se rýsuje zákoutí pro občerstvení, ale celé vstupní hale dominuje prosklená stěna a za ní 25-metrový bazén s 6 plaveckými drahami.
2: Je tady možné pořádat závody, proto i vlastně máme tam místnost pro rozhodčí a samozřejmě bude tady i výsledková tabule, tak aby opravdu mohly probíhat běžné plavecké závody.
1: A v jaké fázi teď ty práce přímo vlastně na tom hlavním bazénu jsou, protože my se tam dnes nedostaneme?
2: Víceméně bych řekla, že už nám toho moc tam nechybí. Stěny bazénu z nerezu jsou také již na místě. Co se teď provádí, je vlastně spárování té dlažby, kterou tam máme. Ta dlažba je zase speciální pouze do těch provozů s mokrým povrchem. Jsou to opravdu specializované žlaby a odvod vody tak, aby to bylo funkční.
1: Nakouknout můžeme do místnosti s menším výukovým rekreačním bazénem a s výřivkou. A o kus dál z parní sauny se ozývá usilovné řezání. Další řemeslníci ve vedlejší místnosti montují šatní skříně a jiná skupinka dělníků pracuje venku. Tam se teď přesouváme z mluvčí radnice Pavlou Komárkovou.
3: Aktuálně se tady seje tráva, udělají se terénní úpravy v prostoru mezi budovou nových lázní nebo novým krytým bazénem a akvaparkem se aplikuje závlahový systém a před tou novou budovou se dobudovávají parkovací plochy a chodníky. Ty budou vlastně nově udělané v celém tom prostoru před budovou krytého bazénu.
1: Dokončením nového krytého bazénu práce na sportovním ostrově Ludvíka Daňka neskončí. Město tady chce mimo jiné ještě třeba taky vyměnit lampy, vybudovat lezeckou stěnu nebo vytvořit zázemí s herními prvky pro děti. Z Blanska Alena Hysová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Přesně ve 7:45 je tu předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 11 do 16 stupňů Celsia. A podle předpovědí meteorologů nás dnes čeká polojasný nebo oblačný den. Ráno ještě může být i skoro jasno. Později odpoledne se může objevit přeháňka, ale jen výjimečně. Nejvyšší teploty dnes mezi 25 a 28 stupni Celsia. Vítr mírný jižních směrů do 25, místy v nárazech do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 3 minuty před 17:30, zapadne ve 20 hodin a 14 minut. Dobré ráno.
2: Ve středu 6. května přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a řeč bude o dráždivém močovém měchýři u mužů a žen. Jaké jsou hlavní příznaky, příčiny a rizikové faktory? To vše probereme s naším hostem. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude trenér a bývalý fotbalista Petr Kouba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 50 minut. Černé zlato, tak říkají zahrádkáři ze Slavkova u Brna kompostu, který vzniká z bioodpadu z jejich vlastních zahrádek a zase se na ně vrací jako hnojivo. Ve městě už léta funguje sezónní sběr zahradního odpadu. Kromě hnědých popelnic u domu mají lidé k dispozici také desítky velkých kontejnerů ve vzdálenosti v ulicích. Bioodpad končí v městské kompostárně a pro kompost si za malý poplatek místní jezdí auty s přívěsnými vozíky nebo si ho odnáší v kyblících.
1: Kohout hlásí, že jsou 3 hodiny a začíná se vydávat kompost.
2: To je můj budík, který mi hlásí 3 hodiny. Asi ho pak nastavím zase na 5, abych věděl, kdy skončit.
1: Říká Miroslav Lestibůrek z technických služeb Slavkova u Brna, který kompost zákazníkům vydává.
3: My jsme tu, myslím, na ten podzim navezli ale 50 tun. Lidi si to pochvalují, prostě pěkný, dobrý.
2: Dneska to vypadá, že jich tady s vozíkama povíc.
1: Pro kompost si s vozíkem přijel i pan Vít.
4: Do vyvýšených záhonů. Dobrá služba to určitě je, minimálně proto, že se využije bioodpad, který my teda třídíme svědomitě, takže doufáme, že i ostatní a že tam nehážou, nic tam nepatří.
5: Jednou za rok si vemu ten vozejka a jdu pracovat.
1: Říká pan Mirek, zatímco čeká ve frontě.
5: Mám velkou zahradu, a takže rajčata, papriky, zelenina, všechno bio.
1: Mě zaujalo, že vy jste si přišel po vlastní.

0: Nic u domů ho mohou Slavkováci odkládat i do plechových kontejnerů, které mají v docházkové vzdálenosti na ulicích.
1: Těch plechových kontejnerů máme kolem 80, plus nějaké ty velké, takže počítejte stovku. Všechno končí na místní kompostárně. To auto, které sváží ty kontejnery, tak se prakticky celé leto nezastaví.
0: Starší kompostárna už kapacitně nestačila, proto město loni otevřelo další.
1: My jsme zakoupili bývalé polní hnojiště, které tady bylo místním družstvu, a pomocí dotačních titulů jsme to zrenovovali, přidali jsme tam váhu, tak aby jsme věděli, kolik skutečného odpadu vyprodukujeme, a nyní kompostárna už funguje.
0: Plný přívěsný vozík kompostu vyjde asi na 300 korun. Organizovaní zahrádkáři ze Slavkova můžou uplatnit poukázky na odběr zdarma, vysvětluje Hynek Charvat z místního zahrádkářského svazu.
2: Zahrádkáři jsou tady na městě aktivní, třeba když se dělají výsadby biokoridoru, starají se tady o komunitní sad, a z toho vlastně vznikla i ten poukaz na 100 kilo kompostu, který každý, kdo přišel na členskou schůzi a je registrovaný v zahrádkovém svazu, tak si to mohl vzít.
0: Kompost obohacuje půdu o organické složky a pěstitelé si ho cení.
2: Ta hmota má registraci pro použití v ekologickém zemědělství, takže to odebírá i nedaleká ekologická farma.
0: Černé zlato by se to dalo nazvat.
2: Přesně tak, já bych řekl černohnědý zlato. My teda ropu máme možná pod zemí, tady to těží Moravské naftové doly, tak my aspoň ten kompost.
0: Ročně zpracuje kompostárna ve Slavkově u Brna asi 900 tun bioodpadu. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Vražda staré paní z malého domku na okraji vsi. Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Zapravdu se platí. Premiéra filmu podle skutečných událostí Spravedlnost pro mou dceru. A ČT Art uvádí v premiéře mix děl slavného barokního skladatele v podání známého francouzského souboru. Ensemble korespondance Jean-Baptiste Lily na Pražském jaru 2025. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V újezdu u Brna vyroste nová rezidenční čtvrt. Developer postaví i školku. Kvůli srážce vlaku s člověkem je na koridoru u Pardubic přerušený provoz. Oprava výtluků ode dneška omezí provoz na silnici 52 u Pasohlávek a bude převážně polojasno nebo oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V újezdu u Brna vyroste do 2 let 6 bytových domů s asi 160 byty. Stavbu rezidence s názvem Tři dvory dnes oficiálně zahájí developer ve sportovní ulici u řeky Litavy. Na místě už začaly výkopové práce a budování infrastruktury. Město má schválené zásady pro jednání se soukromými investory. Ty mu umožní zajistit obyvatelům potřebné služby. V případě projektu Tři dvory navíc s developerem uzavřelo smlouvu o rozvoji území, říká lidovecká starostka Marie Kozáková.
3: Kromě toho, že oni nám zaplatili příspěvek zhruba 8,5 milionu korun, tak navíc se zavázali v té smlouvě postavit nám objekt mateřské školy se 3 třídami. To bude v sousedství naší sportovní haly.
1: V újezdu u Brna připravují developeři výstavbu bytů nebo rodinných domů na dalších 2 lokalitách. Pokud se všechny projekty uskuteční, vzroste počet obyvatel města o čtvrtinu. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem v úseku u Pardubic stojí, a to kvůli srážce vlaku s člověkem u stanice Kostěnice. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Část vlaku je podle něj odkloněná. Pendolino jede přes Hradec Králové, expres Vindebóna přes Havlíčkův Brod. Provoz na trati by mohl být obnovený kolem 10. hodiny. A provoz na silnici první třídy číslo 52 u Pasohlávek ode dneška omezí oprava výtluků. Frekventovaný tah mezi Brnem a Mikulovem dělníci naposledy opravovali zhruba před 5 lety. Ředitelství silnic a dálnic teď využívá 5letou záruční lhůtu na reklamaci. Původní firma proto vše opraví na své náklady. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Upozorňujeme řidiče na krátkodobé omezení provozu na silnici první třídy číslo 52 u Pasohlávek, přesně mezi kilometry 34 a 37. Důvodem je reklamační oprava povrchu vozovky, která začne v pondělí 4. května a nebude trvat déle než 1 týden. Provoz bude veden kyvadlově.
1: Sport. Fotbalisté Slovácka v úvodním kole nadstavbové skupiny o záchranu v nejvyšší soutěži remizovali v Teplicích 1-1 a figurují 14. na první barážové příčce. Zlínu tento výsledek zajistil setrvání v soutěži.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude převážně polojasno nebo oblačno, občas i skoro jasno, hlavně teď ráno a k večeru. Později odpoledne a večer se může na jihozápadě s malou pravděpodobností objevit přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dojezdu do Brna po dálnici D2 blokuje levý pruh auto s poruchou. S omezením po nehodě počítejte na silnici 23 u Ostrovačic, stejně jako na Svatoplukově ulici ve Veselí nad Moravou. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je 4. května 2026. Svůj svátek dnes slaví páni kluci nositelé jména Květoslav a také Florián, takže dnešek je takovým vyloženě květinovým dnem. Takže milí Květošové, milí Floriáni a všichni milí narozeninoví oslavenci, buďte zdraví, šťastní a spokojení. Posíláme vám jako malý dárek písničku od Michala Tučného s takovou i pozvánkou. Všichni už jsou v Mexiku, tak Buenos Dias můžete tam vyrazit také. Přidáme šanci od Lucí Vondráčkové, no a jak slíbil Pavel Chaloupka, počasí s brněnskými meteorology je tu co by dub. Dobré ráno vám všem přeje Pavel Kašpar.
2: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 8 hodin a 13 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Petr Hruška. Petr, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je to dnešní pondělní?
2: Nachádza sa nad nami celkom dosť vysokej, ale priesvitnej oblačnosti, takže relatívne slnečné počasie. Teploty väčšinou v tejto chvíli 14 až 18 stupňov Celzia, no a fúka nám mierny juhovýchodný vietor.
1: Jaké počasí prinese 4. květen? Bude podobné tomu víkendovému?
2: Bude pokračovať teplé počasie, najvyššie teploty dnes 25 až 28 stupňov Celzia. K tomu relatívne slnečné počasie, ale bude sa vyskytovať oblačnosť, hlavne vysoká, často bude priesvitná a potom neskôr popoludní a večer na juhozápade kraja by sa mohla objaviť prehánka, ale je to len veľmi malá pravdepodobnosť, takže skôr z toho nič nebude, ale nedá sa to úplne vylúčiť a bude stále relatívne veterno, vietor taký svižnejší južných smerov, hlavne v južnej a východnej časti kraja, miestami behom dňa i s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
1: Teploty dnes docela vysoké, jak dlho vydrží?
2: Vydrží to ešte aj v útorok a potom čiastočne i v stredu. Zajtra ešte môže byť o niečo teplejšie, minima 15 až 12, maxima 26 až 29 stupňov Celzia. Zase väčšinou také polojasné až oblačné počasie, oblačnosť čiastočne i priesvitná, zrážky skoro žiadne, zase len malá pravdepodobnosť zajtra k večeru a večer na prehánku alebo i búrku, keby sa to vyskytlo, tak bolo by to v západnej alebo severnej časti kraja, ale teda stále len malá pravdepodobnosť a vietor zase i čerstvý, hlavne smerom do východných častí kraja i s nárazmi. No a potom v tých ďalších dňoch nad nás bude postupovať zvlnená studená fronta, takže sa zvýši pravdepodobnosť na zrážky, ale stále skôr také lokálnejšie vo forme prehánok, prípadne i búrok a začne sa nám postupne pozvolna ochladzovať.
1: Moc krát díky. Poprosím ešte o teplotní rekordy pro 4. květen.
2: Najvyššie hodnoty máme dve z roku 2002, 29,4 stupňa Celzia Strážnice a Lednice a najnižšia hodnota je z roku 1935 Štítary minus 6 stupňov Celzia.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Petr Hruška na vlnách Českého rozhlasu Brno. Petr, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.
1: Ďakujeme.
3: V úterním dopoledním vysílání 5. května po 11. hodině přivítáme lékařku Michaelu Richtrovou z Fakultní nemocnice Brno. Je čerstvou držitelkou ocenění za odbornou publikaci popisující výsledky využití nové intubační pomůcky u dětí s rozštěpy rtu a patra. Budeme si povídat nejen o této pomůcce a léčbě rozštěpu, ale také o náročné práci lékařky u záchranky a současném zvládání rodinného života. Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. V učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Dnes začínají maturity. Více než 89 tisíc studentů čeká společná část státní zkoušky. Didaktické testy připravuje státní organizace CERMAT. Na dnešek naplánovali testy z matematiky a anglického jazyka. Už zhruba 20 minut píšou zkoušku například maturanti na gymnáziu ve Vídeňské ulici v Brně, kde máme reportérku Alenu Hesovou. Aleno, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Z jakého předmětu maturanti teď píšou test?
1: Je to matematika a oni se tady studenti začali shromažďovat zhruba ve 7:45. Většina mířila po příchodu do školy rovnou do některé z 6 tříd, které jsou na maturity vyhrazené. Na jejich dveřích jsou napsané seznamy jmén, takže to měli jednoduché najít tu správnou. Učitelé, kteří na tu zkoušku dohlíží, nanosili do tříd takové modré krabice s didaktickými testy. Kvůli maturitám je druhé patro školy uzavřené, ale jinak se v budově standardně učí. V 8 hodin začala ve třídách administrativa. Spojená se zkouškou a před přibližně 7 minutami odstartovalo samotné vyplňování testů. Tady na tomto gymnáziu si mezi matematikou a angličtinou vybrala podle ředitele Davida Andrleho většina studentů matematiku, a to 75 maturantů ze 120. Test z anglického jazyka budou studenti psát dnes, tady i na dalších středních školách odpoledne.
0: Kdy budou studenti psát test z českého jazyka a literatury, který je povinný?
1: Hned zítra zase od 8 hodin na tento test budou mít středoškoláci 85 minut a ve středu je čeká další předmět, říká ředitelka CERMATu Barbora Rosulková.
2: A 6. května pak ti, kteří si vybrali matematiku rozšiřující a nebo další cizí jazyk. Tam je vlastně francouzština, němčina, ruština a španělština.
1: Vedle povinné češtiny si tak maturanti vybírají, jak jsem říkala, z matematiky nebo z cizích jazyků. Drtivá většina maturantů v Česku, kteří skládají zkoušku poprvé, zvolila podle dat ministerstva školství angličtinu. Jejich 80% pro matematiku se rozhodlo 18% studentů, takže tady gymnázium ve Vídeňské ulici ve statistice se malinko vymyká.
0: Celkově jde k maturitě v Česku letos přes 89 tisíc středoškoláků. Kolik je jich konkrétně v Jihomoravském kraji?
1: Tak to číslo, co jsi zmínil, tak to zahrnuje všechny maturanty, tedy i ty, kteří testy nepíšou poprvé. My máme data ministerstva školství pro Jihomoravský kraj o prvomaturantech, tedy těch, kteří skládají zkoušky prvně. Těch rezort eviduje na Jižní Moravě téměř 9200. Výsledky didaktických testů se všichni dozví nejpozději do 15. května, a to buď prostřednictvím své školy nebo přes výsledkový portál žáka. Každý uvidí svou procentuální úspěšnost a informaci, jestli u zkoušky uspěl nebo ne. Tady na gymnáziu Vídeňská v Brně mají úspěšnost u didaktických testů většinou 100% a ústní část maturit bude od 16. května do 10. června a konkrétně tady začnou v pondělí 18. května.
0: První den státních maturit sleduje na gymnáziu ve Vídeňské ulici v Brně reportérka Alena Hesová. Aleno, díky, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Sportovní ostrov Ludvíka Raňka v Blansku čekají další úpravy. Práce se budou týkat parkování, ale město počítá i s výměnou lamp nebo s umístěním lezecké stěny. Město na práce připravuje výběrové řízení. Jeho podmínky schválili na posledním jednání radní. Plány navazují na stavbu nového krytého bazénu. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem je v úseku u Pardubic obnovený po jedné koleji, informoval o tom mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Část vlaku je dál odkloněná. Provoz na trati by mohl být plně obnovený kolem 10. hodiny. Provoz byl na koridoru zhruba hodinu přerušený kvůli srážce vlaku s člověkem. Filmaři mohou ode dneška žádat Jihomoravský kraj o peníze na svá díla. Kraj k tomu vytvořil nový dotační program. Celkem je v něm 19 milionů korun. Dříve se tvůrci obraceli na nadační fond, který založil kraj a město Brno. Ten ale musel loni skončit kvůli připomínkám ministerstva financí. Hasičům se podařilo lokalizovat lesní požár u Rusavy na Kroměřížsku. Na rozloze asi 2,5 hektarů tam hoří mladý smíšený les, který od včerejšího odpoledne likviduje 17 jednotek. Na místě pomáhal i armádní vrtulník. A na jihu Moravy bude převážně polojasno nebo oblačno, občas i skoro jasno. Později odpoledne a večer se může na jihozápadě s malou pravděpodobností objevit přeháňka. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vítr by měl foukat mírný jižních směrů, místy s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně počítejte se zdržením u Královopolského tunelu. Ten byl ve směru na Tomkovo náměstí uzavřený. Už je průjezdný a kolony by se měly rozjíždět. Nedaleko Hrušovanu Brna zůstává na křižovatce do Pohořelic nákladní auto s poruchou. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 36 minut. Čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. No a řeč bude jak jinak o hokeji. Protože dlouhé čekání na úspěch skončilo na hokejovém světovém šampionátu hráčů do 18 let na Slovensku a získala naše mladá reprezentance medaily po kolika letech a z jakého kovu. Pane Meixnere, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré, krásné, slunečné ráno. Ano, naše mladá reprezentace po 12 letech, naposledy to bylo v roce 2014, kdy získali stříbro, tenkrát na ledě byl například Pastrňák, Zacha a další šikovní mladíci. Takže tentokrát je to ale bronz, no a je to tedy po těch 12 letech. A tak je to škoda, protože v semifinále jsme prohráli s Švédy, kteří nakonec zvítězili a ve finále porazili Slováky 4-2. Vedli jsme 3-1, pak to se srovnalo, dalo se prodloužení a v poslední minutě toho prodloužení jsme inkasovali gól, byla to taková smůla, měli jsme hráče bez hokejky. No tak takhle hokej to takhle někdy chodí. No a v tom posledním zápase naši porazili Lotyše, což bylo obrovské překvapení celého toho šampionátu 4-1. Ale nebylo to jednoduché, prohrávali jsme 0-1, pak jsme šli do vedení 2-1, druhá třetina byla bez gólu, no ve třetí třetině taky nic, ale Lotyši byli opravdu velmi, velmi nepříjemní. Asi minutu a půl před koncem si vzali time, hráli 6-5 a dali jsme jim 2 góly do prázdné branky, takže to skončilo 4-1. Tak ano, je to obrovský úspěch a naši mladíci se z té bronzové medaily nesmírně radovali. Jednak na lidi a potom i v kabině mají nějaký pokřik, který by se to ukazovala, tak to bylo takové sympatické. Takže je vidět, že naši mladší generace trošku se zvedají, protože předtím 20 získala stříbro. Tak.
0: České hokejové hry skončily suverénní výhrou Švédska. Naši skončili v Českých Budějovicích druzí, když ve včerejším zápase se Švýcarskem skončili takovým, řekněme, neobvyklým výsledkem. Co říkáte, pane
1: Meixnere? Je to pravda, protože po 60 minutách 0-0, potom prodloužení zase 0-0 a nakonec došlo na nájezdy. No a ty nájezdy se nám tedy opravdu nepodařily, protože z našich borců proměnil jenom útočník Filip, dal brankáři to mezi nohy, říkáme tomu jesle. No a Švýcaři proměnili ty nájezdy 2, takže nás porazili na nájezdy 1-0. Musím říct, že tedy prostě výsledek 0-0 po vlastně 65 minutách je nezvyklý. Přidám jednu vzpomínku z naší generace slavné, kdy jsme dvakrát v jedné sezóně v Plzni hráli 0-0 a Plzeň z té ligy sestoupila a my jsme vyhráli. Takže to je opravdu výsledek, který stojí za povšimnutí. No a jinak samozřejmě Švédové ti řádí jak černá ruka, včera porazili Fini 3-2, vyhráli ty české hry z 9 body, naši skončili druzí, třetí Finové a čtvrtí Švýcaři a celkově po 3 turnajích už jsou Švédové jistým vítězem, protože mají 26 bodů, skóre 42-15, my jsme druzí 13, Finové 3, 8, Švýcaři 7 a ta 3 mužstva další za Švédy mají všichni pasivní skóre, tak to je taková zvláštnost. No a teď bude pár dní pauza, naši letí už zítra do Švédska, kde se Angeholmu odehraje poslední turnaj, to je to Euro Hockey Tour a pak už od 15. května začne mistrovství světa. Jinak trenér Radim Rulík se svými kolegy už vyřadil se tady před tím turnajem ve Švédsku 6 hráčů a bohužel mezi nimi je taky obránce Komety Filip Král. Ale zůstali tam Šotka Zábranský, 2 obránci a útočník Fleck plus ještě musíme říkat zase navrátilec do Komety Michal Kunc. Tak, to je dneska všechno.
0: Moc krát díky, pane Meixnere, přejeme krásný den a těšíme se na další setkání. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Krásný den vám všem, za 2 minuty bude 8:45, čas na předpověď počasí. Teploty po ránu v našem regionu se aktuálně pohybují v rozpětí od 13 do 17 stupňů Celsia a předpověď pro dnešek, ta dnes slibuje polojasno nebo oblačno, občas čekáme i skoro jasno, hlavně ráno, později odpoledne se může objevit přeháňka. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, mírný vítr jižních směrů do 25 km za hodinu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 27 minut, zapadne ve 20 hodin a 14 minut. Dobré ráno.
2: Ve čtvrtek 7. května bude hostem dopoledního vysílání cestovatel a filmař Miroslav Haluza. Moc ráda si s ním budu povídat o dobrodružných expedicích za přírodními národy. Co zajímavého natočil ve Venezuele do chystaného dokumentu? Kde na mapě můžeme najít tajemnou řeku Javary? Je při dalekých cestách možné navázat přátelství na celý život? Pojďte s námi za exotikou i neuvěřitelnými příběhy z cest. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám mladíčka Věra Špinarová, tohle je písnička z její vůbec první desky. Po celé Moravě putujeme a mapujeme na vlnách Českého rozhlasu Brno spolkovou činnost napříč zájmy i členy. A tentokrát se vydáme do předklášteří. V zahrádkách kláštera Porta Coeli už několik let působí spolek Hojnost spolu se sdružením Na nebi a na zemi. Jednu z jejich aktivit se s mikrofonem rozhodla navštívit a nám všemi přiblížit Jarka Vykoupilová. A stálo jí to tentokrát i trochu fyzických sil.
1: Tak jsem si vyšlápla kopec nad klášter Porta Coeli, kde už mě čeká Tomáš Blaha a také skupina dětí.
2: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu.
1: Vidím tady starou vanu, co v ní je?
2: Suché staré větve, prostě opadané, takové drobnější, které se nehodí do kamen. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel, nebo to uhlí, které potom zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. Ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dělali. Když zasazujeme stromy, tak do té výsadbové jámy tomu přidáváme ten uhel. Protože jak jsem říkal, on dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme. Aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. A teďka pozor, položte mě tady prosím ten barel. V tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teď to přehážu tou lopatou a tak to ještě trochu proliju, nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky.
1: Pedagoškou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala, předpokládám.
3: Tady si vyzkoušeli práci na dvoře, v sadu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula.
4: No, jako je to hodně dobrý být na vzduchu, než se učit ve třídě, no.
5: Tady to vypadá strašně pěkně, jsou tady stromy, je to tady už uklízený.
1: Pro tebe bylo nejzajímavější co?
6: Jak jsme tady uklízeli a jak nám tady pan Tomáš něco říkal o tom uhlí.
7: Líbí se mi tady, je tady kolem sama příroda, jsou tady i zvířata, ovečky, to je hezký.
1: Největší zážitek z dnešního dne?
8: Asi jak jsme opíkali maršmelony nebo špekáčky.
1: Spolek Hojnost, Na nebi, na zemi, jak je to propojeno?
2: Hodně personálně a spoluprací, vlastně Na nebi je společný projekt Hojnosti a Na zemi, což je brněnská neziskovka, Hojnost je tišnovská. Hojnost vlastně se snaží o potravinovou suverenitu a vlastně místní zdroje potravin. A Na zemi se soustředí spíš zase na otázky jakoby vzdělávací. Ta spolupráce je tady třeba od roku 2019 v podstatě. Do 80 členů oba dva mají. A mají jako spoustu příznivců a podporovatelů. A ta Hojnost je ještě taková typická tím, že tam jsou často rodiny. Združovat se je důležité, protože sám člověk nic nedokáže, ale v té skupině se to dá výrazně jednodušeji.
0: Slyšeli jste nejen žáky 5. třídy základní školy na Horáckém náměstí v Brně, ale také postup, jak si doma dřevěné uhlí vyrobit, třeba ze zbytku větví po jarním úklidu vaší zahrady. Jarka Vykoupilová si užila výšlap i výhledy a tuhle reportáž i ty další najdete na webu brno.rozhlas.cz.

0: Konec vítá, všechno dobrý. Takže Pavlíku, venku je hezky, říkají meteorologové, že teda to asi skončí, ale pořád říkají, že my proti tomu západu, tady na tom jihovýchodě, budeme mít přece jenom trošku to mírnější. Takže je tam dneska hezky, užij si to, zítra je úterý, budu tady. Budu
1: těším se, Zdeňku. Krásný den tobě i vám všem, milí posluchači. A na závěr trocha poezie dnes pera neznámého autora. Jdu na rande. Mám se hezky nalíčit, abych se mu líbila, nebo se opít, aby se on líbil mně? Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Nový bazén v Blansku má téměř dokončené obklady. Napouštění začne v květnu. Elektronická evidence tržeb by se mohla vrátit od příštího roku. V Kuželově otevírají expozici mlynářského bydlení na přelomu 19. a 20. století a bude převážně polojasno nebo oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Řemeslníci na stavbě nového krytého bazénu v Blansku dokončují obklady a dlažby a upravují i okolí budovy. Město za výstavbu nových lázní zaplatí zhruba 320 milionů korun. První plavci by měli sportoviště vyzkoušet na začátku srpna. Podrobnosti k aktuální fázi prací dodává projektová manažerka Zoja Šťastná.
3: Tady momentálně zhotovitel už montuje ty šatní skřínky, budou se ještě domontovávat dveře. Větší ta část je ještě v té venkovní části a samozřejmě dokončování výmal.

0: Ale pro dokončování ještě montování případně některých prvků technického zařízení budov. Někdy na konci toho května by mohlo začít napouštění.
1: Vláda dnes projedná návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO má být nový systém jednodušší a méně administrativně náročný. Zavedení by mohlo přinést do státního rozpočtu desítky miliard korun ročně. Opozice ale tyto odhady zpochybňuje. Zlín se přidává například k Jihlavě a ode dneška zpřísňuje parkování dodávek karavanů a speciálních vozidel nad 5 metrů. Na celém území sídliště Jižní Svahy pro ně platí zákaz parkování. Využít mohou odstavné plochy, například útočny trolejbusů. Ve Větrné mlýně v Kuželově na Hodonínsku začíná výstava horňáckého bydlení. Expozice Technického muzea v Brně představí, jak na Horňácku pobývali a hospodařili mlynáři na přelomu 19. a 20. století. Návštěvníci uvidí kuchyni, lidovou setnici, ale i stodoly, kde horňáci chovali zvířata a uchovávali pracovní nástroje. Zároveň připravili organizátoři také další výstavy v nedalekém Javorníku a ve slovenské obci Vrbovce. Doplňuje náměstek ředitele Technického muzea Brno Josef Večeřa.
2: V Javorníku se zrekonstruovala stodola, v níž budou umístěny a bude tam expozice také hospodářských strojů a nástrojů. A dále také v obci Vrbovce bude nové muzeum mlynářství.
1: Na expozici budou v Kuželově navazovat horňácké slavnosti, které se odehrají letos v červenci.
3: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude převážně polojasno nebo oblačno, občas i skoro jasno. Později odpoledne a večer se může na jihozápadě s malou pravděpodobností objevit přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr by měl foukat mírný jižních směrů. Místy s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na 70,5 km dálnice D1 pracují v levém pruhu ve směru na Prahu silničáři. Opatrně projíždějte místem nehody v Královopolském tunelu v Brně ve směru do Pisárek. A nehoda je hlášena také na Slavkovské ulici v Bučovicích. Volné cesty přeje ze studia také Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Ví to každá chytrá hlava, dnes je svátek Květoslava. To má jeden velký klad, můžu dárky rozdávat. Prezent vezmu jak v mém zvyku, ve svém hudby zásobníku. V tom je na mě spolehnutí, vždyť to dělám s velkou chutí a i dneska zvládnu hravě hrát všem lidem na Moravě. Dopřejte si oddechu při soustavném poslechu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeníka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 4. května roku 2026 a v Brně máme hezky. Nakonec víkend, ten se nám taky vydařil, vidíte. No, sluníčko svítí, jak já říkám, zonc narumpluje na okno, tak to říkáme v Brně. No a dívám se do kalendáře a dneska mají svátek Květoslavové. Muži, chlapci, hoši, nositelé křestního jména Květoslav. Krásné. Ať už jim říkáte Květošu nebo Slávku. No prostě Květoslav, to voní přírodou, to voní nádherou. No prostě jsou to chlapi jako květy. No a já už tady mám první přáníčko z webového formuláře, které zní takto. Moc bych vás poprosil o krásnou moravskou písničku Ej od Buchlova Větr věje. Pro manžele Jarmilku a Františka Galuškovi z Boršic. U Blatnice. Dne 2. května totiž už uplynulo 45 let, co si řekli společně a dobrovolně, v dobrém i ve zlém, ve zdraví i v nemoci, společně své ano. Vychovali dva správné kluky, kteří jsou už dospělí. Jeden z nich už je obdaroval dvěma krásnými holkami. Já jsem s fanouškem dlouhá léta spolupracoval. Byl to pořád a je můj dobrý kolega, přítel a kamarád, se kterým jsme spolu prožili dobré i zlé. Vzhledem k tomu, že jsme jezdili pracovně pryč na celý týden, všechna starostlivost zůstávala na našich partnerkách, za což jim patří vřelý dík a obdiv. Přejeme jim na další společné cestě hodně zdraví, štěstí, lásky, tolerance a ať se mají pořád tak rádi, jak v den svatební. To jim ze srdce přejí Luboš a Jarmilka z Bílovic. Zvedáme číše a připijeme na jejich zdraví. Moc vám děkuji a máte náš obdiv, jak s láskou děláte svou práci a děláte radost lidem. Přeji vám hezký a šťastný a slunečný den. Tož děkuji, můj milý Luboši a paní Jarmilko. Přáníčko bylo vysloveno. Takže pro Jarmilku a Františka Galuškovi z Boršic u Blatnice už letí Ej od Buchlova.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byl Brohln a Ej od Buchlova a doufám, že písnička potěšila manžele Galuškovi z Boršic u Blatnice. Moji milí posluchači, mám tady jeden příběh ze života, který zní takto. Havran ukořistil potrhaného zajíčka a usadil se s ním na stromě. Šla kolem hladová liška. Když se jí nepovedlo kousek masa od havrana vyloudit, zkusila ho obloudit. Už dlouho o tobě přemýšlím, řekla. Jsi krásný a silný, peří máš černé jako noc a oko jasné jako slunce. Proč tě s něm nezvolil králem ptáků? Havran držel maso v zobáku a samým úžasem zapomněl polikat. Ta liška má pravdu, pomyslel si. Proč nejsem králem ptáků já? No, asi proto, že ptáci milují zpěv, řekla liška, jako by uhodla, o čem Havran přemýšlí. No schválně, zkus zaspívat, ale žádné cvrlikání, zaspívej pěkně nahlas, jak se patří k budoucímu králi. Havran otevřel zobák a královsky zakrákal. Maso spadlo lišce k nohám, jen se po něm olízla. A nad Havranovou hloupostí se usmála a řekla. Havrane, Havrane, hlas máš, jak se patří, ale rozum ti chybí, proto nemůžeš být králem. No, moji milí, a měla pravdu.
1: Český rozhlas Brno.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Písnička dozněla, moji milí, a mám tady další přáníčko, které mi dorazilo na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Zní takto. Krásné pondělní ráno 4. května vám přejeme z celého srdce ze Bzence. Dneska bychom vás rádi poprosili o písničku pro naši dceru Natálku. Je to naše milovaná 26-letá slečna s obrovským srdíčkem, velká milovnice lidí, zvířátek, hudby, dění, prostě človíček, kterému osud nepřál mít život jako většina ostatních. I když si byla milá Natálko na svět poslána se svým handicapem, věř tomu, že si byla poslána správně. Dokud budeme s tatínkem dýchat, budeme tvoje ruce a nohy, tvoje spojka, tvoje jistota. Jsme tady pro tebe pořád 24/7. Nemusíš se bát. Moc tě milujeme. Dneska bychom ti rádi poslali písničku prostřednictvím tvého kamaráda, jak ty mu s oblibou říkáš, z Dendy. Snad se nebudete zlobit, že to tak formuluji. Natálka vás tak od vašeho vystoupení ve Veselí nad Moravou bere. Měla by to být písnička od Anety Langerové Křídla motýlí. Je to její jedna z nejoblíbenějších. Ať udělá radost každému, kdo jí má rád, a každému, kdo tráví s vaším pořadem čas, ať už na lůžku nebo vozíčku. Prostě všem, kteří to nemají snadné, a také těm, kteří se starají, pečují a jsou oporou. Moc vám děkuji, Tomáš a Ivona Jakšovi. Tož, moji milí Jakšovi, to jste mě potěšili, a ty, milá Natálko, já jsem velmi rád, že jsem tvůj Zdenda. A protože jsem tvůj Zdenda, tak doufám, že maminka s tatínkem mi to prominou, ale posílám ti obrovského hubánka štěstí. Měj se moc a moc hezky a doufám, že se zase někdy potkáme. No a protože tvojí oblíbenou písničkou jsou Hříšná těla Křídla motýlí, tak už je tady Aneta Langerová a ať ti přinese štěstí, ať se ti líbí.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Učiteľka tanca a Pavol Hamel, žiadny Palo Habera, Pavol Hamel a jeho skupina Prúdy. No a ja už tady pro vás mám, protože začínáme nový týden, tak pro vás mám pondělní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Zahrada síly. Tak, pondělní indicie tedy zní: bylo by to krásné mít zaplněné útroby jako kdysi dávno. Část mi však vyprázdnili zloději a neprozradím, jestli někde ještě vnitru něco skrývám. Opakuji pondělní indicii. Bylo by to krásné mít zaplněné útroby jako kdysi dávno. Část mi však vyprázdnili zloději a neprozradím, jestli někde ještě vnitru něco skrývám. Tak to byla pondělní indicie a je krásná písnička. Vláďa Mišík, 60. léta.
1: Český rozhlas Brno.

0: Skupina Turbo dohrála, dospívala krásnou písničku Krásným dívkám, tak se jmenovala. Dívám se na hodiny, co nevidět bude 9:45. Mám tu ještě jedno přáníčko, to je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku, tady je Jindla od Olomouce a píšem bude pro vás a kolegy, protože jste hezký pořad, co jste vymysleli, pořad Šecovky a nashledanou a přeji vám příjemný den a nashledanou.
0: Jindro od Olomouce, děkujeme za přání, díky moc, taky my vám přejeme všechno dobré, jsme rádi, že máme vaši přízeň. No a já, aby vás to potěšilo, tak jsem vám vybral Elvise Presleyho, co vy na to?
2: Český rozhlas Brno, rozhlas na

0: Žádný party, alkohol a sparty, Zdeňku Junáku. Jak se to tak praví? Nakonec to zpívala Lucie Bílá. A tahle ta písnička zdárně dovedla dnešní srdcovky s datem 4. května do svého cíle. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní důležitou první indicií do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Bylo by to krásné mít zaplněné útroby jako kdysi dávno. Část mi však vyprázdnili zloději a neprozradím, jestli někde ještě vnitru něco skrývám. Tak to byla pondělní indicie, vydržte, jsme teprve na začátku, ještě budou 4, takže určitě vám to všechno, tak jak se říká, dojde a to budete vědět, co vlastně, no vlastně nevíme, to nám řekne až v závěru 5. indicie, co vlastně hledáme. Tak a než se s vámi ještě rozloučím úplně, tak vám jenom připomínám, že velmi rád vám plním vaše přáníčka, velmi rád vám hraju písničky, které se vám líbí a které si přejete, ale pozor, to mi musíte všechno dát včas vědět. Možností je několik, třeba mi to můžete namluvit svým vlastním hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit písničku či přání v konkrétní den, konkrétní datum, musíte mi to prosím pěkně napsat v dostatečném předstihu. Tak to je pro dnešek všechno, mějte se moc a moc hezky a zítra v úterý po 9. hodině se s vámi budu těšit opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Didaktické maturitní testy absolvuje na Jižní Moravě poprvé bezmála 9200 studentů. Vlaky na železničním koridoru u Pardubic znovu jezdí bez omezení. Jihomoravský kraj začal přijímat žádosti o dotaci na vznik filmů a seriálů a bude převážně polojasno nebo oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V Česku dnes začala písemná část státních maturit. Didaktické testy píše na Jižní Moravě poprvé téměř 9200 maturantů. Vyplývá to z dat Ministerstva školství. Dnes čeká studenty test z matematiky, případně z angličtiny. Tu si vybralo asi 80% maturantů. Výjimkou je například gymnázium na Vídeňské ulici v Brně, říká jeho ředitel David Anderle.
3: Konkrétně na naší škole ze zhruba 120 maturantů si 75 z nich vybralo právě didaktický test z matematiky. Odpoledne potom přijde zhruba 45 maturantů skládat didaktický test z angličtiny.
1: Zítra pak čeká studenty test z češtiny a literatury, který musí absolvovat všichni. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem je v úseku u Pardubic plně obnovený, informoval o tom mluvčí správy železnic Martin Kavka. Část vlaků byla ráno zhruba na 2 hodiny.

0: Hodiny kvůli srážce s člověkem odkloněná. Příčiny nehody teď policie vyšetřuje. Žena, kterou vlak srazil, skončila s těžkými zraněními v nemocnici. Filmaři mohou ode dneška žádat Jihomoravský kraj o peníze na svá díla. Kraj k tomu vytvořil nový dotační program. Celkem je v něm 19 milionů korun. Dříve se tvůrci obraceli na nadační fond, který založil kraj a město Brno. Ten ale musel loni skončit kvůli připomínkám ministerstva financí.
1: O dotaci na své dosud nedokončené projekty mohou žádat i filmaři, kteří loni usilovali o podporu z nadačního fondu, ale kvůli pozastavení jeho činnosti ji nedostali. Maximální výše podpory na jedno dílo je 5 milionů korun. Žádosti je možné podávat do 29. května. Štáby musí peníze utratit za služby nebo profesionály v regionu a k natáčení využívat jihomoravské lokace. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: V Kunovicích na Uherskohradišťsku dnes slavnostně uvedou do provozu Poeziomat. Jeho dramaturgie se bude výrazně věnovat tamnímu folklóru a jízdě králů. Mezi nahrávkami nebude chybět ani archivní reportáž o kunovické výrobě letadel. Poeziomaty najdete na více než stovce míst, a to nejen v Česku, ale i v zahraničí, například v Paříži, Dublinu nebo Helsinkách.
2: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně polojasno nebo oblačno, občas i skoro jasno. Později odpoledne a večer se může na jihozápadě s malou pravděpodobností objevit přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr bude foukat mírný jižních směrů. Místy s nárazy kolem 50 km v hodině a biozátěž je také mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte s omezením na stém 70,5 kilometru. Ve směru na Prahu tam levý pruh zabrali silničáři. Opatrně projíždějte i místem nehody u Březí na cestě do Mikulova a také u Milíčovic. Tam na silnici do Znojma došlo k požáru auta. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: V 10 hodin a 4 minuty dozněly zprávy a začíná dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. 4. květen je zasvěcený svatému Floriánovi, patronovi hasičů, a Mezinárodní den hasičů si právě dnes také připomínáme. Hasiči mají teď na mnoha místech republiky díky suchu a požárům napilno. Uvidíme, kdy zaprší tady u nás. Činíme se i my tady v rozhlasové budově. Pavel Kašpar za chvíli přijde s receptem. Dnes je to prý překvapení a pokud chci, říkal mi, mám vám říct, že to bude bonito, tak uvidíme, co si pod tím představit. Vojta Halaš už také vyrazil do terénu a co by regionální stopař se přihlásí zhruba za 20 minut. A máme pro vás i pozvánku a babské rady. To vše v první hodině tohoto vysílání. Příjemný poslech a hezký začátek týdne vám od mikrofonu přeje Sandra Silná.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Svou lásku jsem rozdal a skupina Flamengo, říkali jsme si tady s kolegou Pavlem Kašparem, jaká to pro květen povzbudivá píseň.
2: Ahoj Sandro, pěkné
1: Ahoj,
2: dopoledne.
1: Pavle, pěkné dopoledne. Tak jak jsem vám slibovala už na začátku, Pavel Kašpar za druhým mikrofonem a přináší nám své kulinářské překvapení.
2: Když Karel Kahovec nedá lásku, my vám dáme lásku a ještě vám k tomu dáme recept.
1: Ano.
2: Dneska to bude na celkem rychlé jídlo, což věřím tomu, že spousta z vás ocení, že nemusíte v kuchyni trávit spoustu času. Dneska vám nabídnu recept na bonito. Dobrota, velice jednoduchá, která může sloužit v podstatě jako oběd, večeře, cokoliv si budete přát. Co k tomu budete potřebovat? Kuřecí prso, jeden kus pro dva lidi, takové řekněme standardní velikosti. Když bude moc malé, tak to nevystačí. Kuřecí prso pokrájte na kostičky, orestujete a teď s trochou soli, trochou pepře a zhruba na to jedno prso půl kávové žičky ďábelského koření. Tady tento základ si necháte v pánvičce. Do toho velice jednoduše existuje konzerva, ve které najdete kukuřici a fazole v tomatové omáčce. Vyklopíte do kuřecího masa, prohřejete, až to začne probublávat, tak přidáte na závěr čerstvě nakrájenou cibuli na půl kolečka, ideálně červenou. A k tomu všemu ještě těsně před tou cibulí přidáte podle chuti kečupu, je to zhruba tady na to množství ideálně, vlastně tady nemůžu říkat značky, tak ideálně, co se množství týče, tak na jedno prso a tady na to množství takové, řekněme, tak zhruba deci kečupu. A to zamícháte do té bublající směsi a tu cibuli až úplně na závěr. Nedávejte ji tam dřív, protože tam se pak dostaví ten efekt té chuti na zkus, takového toho lehkého křupnutí. Podává se to buď s hranolkama, nebo s rýží, nebo třeba na topinku, nebo prostě s čím chcete. To jídlo díky tomu, že je celkem rychle hotové, tak si myslím, že ho oceníte, zvlášť pokud máte hlad a je to dost dobrý. Hmm. Doporučuju.
1: Zní to dobře, mě napadlo, že by k tomu možná pasovala i ta bramborová kaše, ty radky,
2: no tak to nepochybně. Ta pasuje
1: recept.
2: K čemukoliv.
1: Ta pasuje k čemukoliv, ano. No tak výborně, tak to byl jednoduchý recept.
2: Velmi jednoduchý.
1: Který si můžete uvařit. A Pavlíku, děkuji ti moc.
2: Věřím, bylo mi ctí.
1: Že se zase uslyšíme, potkáme u mikrofonu s nějakým dalším zajímavým receptem.
2: Budu se moc těšit. Dobrou chuť. Naslyšenou.
1: A my pokračujeme s naším vysíláním a už za chvíli se také přihlásí náš regionální stopař Vojta Halaš a dnes nás vezme do Blanska.

0: úterním dopoledním vysílání 5. května po 11. hodině přivítáme lékařku Michaelu Richtrovou z Fakultní nemocnice Brno. Je čerstvou držitelkou ocenění za odbornou publikaci popisující výsledky využití nové intubační pomůcky u dětí s rozštěpy rtu a patra. Budeme si povídat nejen o této pomůcce a léčbě rozštěpu, ale také o náročné práci lékařky u záchranky a současném zvládání rodinného života. Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Blansku letos výrazně přibývá zeleně. Zahradníci tu vysazují zhruba stovku nových stromů, a to nejen v centru města, ale také v jeho místních částech. A to nemohlo ujít našemu regionálnímu stopaři Vojtěchu Halašovi, který sleduje zajímavosti napříč jižní Moravou. Vojto, já tě zdravím. Jak to na místě vypadá a které stromy například přibyly?
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne tobě i posluchačům. Nově tu přibyly jeřáby, javory, lípy a třeba okrasné višně, které pomohou zlepšit vzhled, ale i klima v tom veřejném prostoru. Výsadba začala už na přelomu března a dubna a pokračuje i v těchto dnech. Nové stromy přibývají jednak v rámci náhradní výsadby, ale také jako další rozšíření té městské zeleně, například u řeky Svitavy. Zajímavostí je také nová sakura u městské knihovny, která nahradila strom, který byl loni krátce po výsadbě poškozen. Zahradníci se ale zároveň starají i o květiny. Na některých místech už jsou změny dobře viditelné. Po jarním úklidu doplnili cibuloviny, jako jsou krokusy, narcisy nebo tulipány, které už teď zdobí to veřejné prostranství. Například na kruhovém objezdu na ulici Smetanově, u kterého teď stojím i já, už objezd rozzářily právě barevné tulipány, což je zajímavý kontrast s velkým automobilovým provozem, který tady panuje. A co jsem se ptal tady místních kolemjdoucích, tak jsou rádi, že je město i na takovýchto místech nezanedbává.
1: A na co dalšího se mohou obyvatelé Blanska ještě třeba v téhle souvislosti těšit?
2: Během května plánuji vysadit přibližně 15 000 letniček, ty budou kvést po celé léto a v druhé polovině měsíce pak do centra přibudou také květinové věže a závěsné koše, které patří k jeho typickým dominantám. Zeleň se doplňuje také v keřových partiích a živých plotech, a to hlavně teda na sídlištích a dalších frekventovaných místech. Blansko teda bude opět o něco zelenější a snad i pestřejší.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se byl podívat na květinově barevnější Blansko. Vojto, děkujeme a hezký den.
2: Děkuju, taky pěkný den tobě i posluchačům.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: To byl tedy regionální stopař Vojta Halaš. My pokračujeme v našem dopoledním vysílání a já pro vás také za chvíli budu mít jednu turistickou pozvánku. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte dál. Teď bude zpívat Jiří Korn a pak také Marcela Holanová.

0: Český rozhlas Brno.
1: Další ročník tradičního turistického pochodu Dolnokounická 25 se letos koná v pátek 8. května. Na telefonu teď vítám jednoho z pořadatelů, Martina Střechu. Dobré dopoledne.
2: No, dobré dopoledne.
1: Jaká je tradice Dolnokounické 25? Kdy tento pochod vznikl a proč?
2: No, kdy vznikl, přesně vám nepovím, protože to už si nepamatuju, ale vím, že je to rozhodně déle než 54 let, protože první ročník jsem absolvoval v Kočárku. Mm-hmm. Takže tak nějak ještě, už to asi bylo předtím někdy, ale přesně teda nevím, protože ta paní, co to tenkrát organizovala, už mezi námi není.
1: Mm-hmm. Takže si předáváte takhle štafetu a teď...
2: Předáváme si štafetu, dívejte, ten pochod vlastně byl jakoby v podstatě za minulého režimu, potom jak se stala revoluce, tak se to jakoby nějakým způsobem přerušilo na pár let, ale pak jsme si řekli, že je škoda to neobnovit, tak jsme to před 16 lety obnovili, ale to máme 16. obnovený ročník.
1: Jak dlouhé jsou ty trasy a kudy vlastně vedou, protože vím, že je jich několik nebo dvě tedy, přesněji řečeno?
2: Dívejte, máme trasy dvě, ta kratší je víceméně primárně určená pro rodiče s dětmi, protože po cestě děti plní různé úkoly, jsou za to nějakým způsobem odměňováni a když se vrátí na loděnici, kde je cíl vlastně tohoto pochodu, tak tam mají ukrytý poklad, který tam musí najít a ten si potom mezi sebe rozdělí. Druhá trasa, to je ta delší, ta má těch 24 kilometrů, ta vede směrem do Ivančic a z Ivančic poté na Hlínu. Je to trošku členité, jako bych řekl, není to úplně jednoduchý, není to jako kolem vody, je to přes kopečky, čili je to tak středně náročný, neřekl bych úplně lehký. A co se týče, ještě bych chtěl teda říct, že na té dlouhé trase máme dvě občerstvovací stanice, v Ivančicích a poté na Hlíně, takže není problém se tam občerstvit, je to tam nachystáno všechno, takže asi takhle. A poté, když dojdou účastníci do cíle na loděnici, tak tam za to startovné vlastně obdrží ještě jako jeden párek a nějaké to pití.
1: Mm-hmm. A jak tedy probíhá prakticky to přihlášení? Stačí přijít
2: Není třeba se přihlašovat, stačí v pátek prostě kolem té 8 hodiny přijít do Kounice, jak je Česká pošta nebo Kulturní dům, to je jedno místo. Tam jako budu já jako pořadatel rozdávat ty mapky s trasou, máme to i na QR kódu, čili není problém si to stáhnout do mobilního telefonu, aby nikdo nezabloudil a v podstatě o 8 se tam vypotíme a vyrážíme.
1: Mm-hmm. Dobře, děkuji. Tolik tedy pozvánka na letošní ročník turistického pochodu Dolnokounická 25, který se v Dolních Kounicích uskuteční tento pátek 8. května od 8 hodin ráno. Pozval nás na něj organizátor
2: ještě,
1: Martin Střecha. Ano, povídejte, určitě.
2: Můžu, tak ta krátká trasa startuje až 10, aby tam někteří ty... těma dětima nestali už vlastně.
1: Dobře, děkuju za doplnění, děkujeme, mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou. To byla tedy pozvánka na páteční den, na páteční ráno či dopoledne, pokud plánujete třeba vyrazit s dětmi nebo s vnoučaty na Dolnokounickou 25. Teď nás čeká další hudba, další písničky, které nestárnou a také ještě pravidelná rubrika Babské rady.

0: cyklu Fajnšmek si v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Ve středu 6. května přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a řeč bude o dráždivém močovém měchýři u mužů a žen. Jaké jsou hlavní příznaky? Příčiny a rizikové faktory, to vše probereme s naším hostem. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Je téměř 10:45 a já vám teď nabízím další pravidelnou rubriku této hodiny. A to jsou babské rady. Ty dnešní vám pomohou s čištěním spár mezi kachličkami. Do boje za krásnější koupelnu nasadí bílý ocet, jedlou sodu a nebo třeba i peroxid vodíku.
0: Babské rady.
2: U klasických dlaždiček v koupelně často tmavnou spáry. Pomocí splísní nebo špínou v nich dokáže bílý ocet. Zatučí i s odolnější nečistotou a navíc obklady i perfektně naleští. Přidat si do něj můžete i oblíbenou kapku esenciálního oleje. Celá koupelna bude příjemně vonět. Pokud vás trápí vodní kámen, pomůže kyselina citronová. Funguje také pasta z jedlé sody a vody, kterou nanesete na spáry. Necháte 30 minut působit a poté pečlivě vydrhnete kartáčkem. Pokud vytoužené vybělení spár nezvládne jen jedlá soda, přidejte účinný peroxid vodíku. Tihle pomocníci usnadní úklid celé domácnosti, nejenom spár v koupelně a kuchyni. Dobré je připomenout i prevenci. Spáry pravidelně otírejte, aby se na nich neusazoval mýdlový povlak. Větrejte a používejte při vaření digestoř. Zamezíte tím dlouhodobému působení vlhkosti, které podporuje tvorbu plísní.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Jarka Vykoupilová nám tedy nabídla recept na jarní úklid a já vám ještě nabídnu pozvánku do druhé hodiny našeho dopoledního vysílání, protože je pondělí, budeme si v rámci dobrých rad v pořadu Dobré rady dnes povídat se zahradnicí Danou Felklovou o těch potřebných zahradnických pracích právě v měsíci květnu. Tak zůstaňte s námi, teď ještě do konce hodiny další písničky, které nestárnou.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: V újezdu u Brna vyroste nová rezidenční čtvrť, developer postaví i školku. Lidé mají dnes poslední možnost podat elektronické přiznání k dani z příjmu a uhradit daň. U brněnského výstaviště začíná rekonstrukce křižovatky na ulici Křížkovského a bude převážně polojasno nebo oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V újezdu u Brna vyroste do 2 let 6 bytových domů s asi 160 byty. Stavbu rezidence s názvem Tři dvory dnes oficiálně zahájí developer ve sportovní ulici u řeky Litavy. Na místě už začaly výkopové práce a budování infrastruktury. Město má schválené zásady pro jednání se soukromými investory. Ty mu umožní zajistit obyvatelům potřebné služby. V případě projektu Tři dvory navíc s developerem uzavřelo smlouvu o rozvoji území, říká lidovecká starostka Marie Kozáková.
2: Kromě toho, že oni nám zaplatili příspěvek zhruba 8,5 milionu korun, tak navíc se zavázali v té smlouvě postavit nám objekt mateřské školy se 3 třídami.
3: To bude v sousedství naší sportovní haly.
0: V újezdu u Brna připravují developeři výstavbu bytů nebo rodinných domů na dalších 2 lokalitách. Pokud se všechny projekty uskuteční, vzroste počet obyvatel města o čtvrtinu. Do dneška je možné podat elektronické přiznání k dani z příjmu za loňský rok, a to buď přes portál finanční správy Moje daně nebo přes datovou schránku. Daň je také nutné nejpozději dnes zaplatit. Při elektronickém podání je potřeba odeslat daňové přiznání v předepsaném formátu XML. Pokud je daňové přiznání podané více než 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty, začnou nabíhat pokuty. S daňovým poradcem nebo advokátem je možné podat daňové přiznání až do letošního 1. července. Výstavbu nového kruhového objezdu dnes zahajují dělníci u 4. brány brněnského výstaviště. Do 30. června tak řidiči neprojedou spojnicí mezi ulicemi Bauerova a Křížkovského. K výstavišti se dostanou po ulici Poříčí. Kruhový objezd nahradí dosavadní menší křižovatku, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Ponuchálek.
4: V souvislosti s tím, jak se dostavuje nová multifunkční aréna v blízkosti brněnského výstaviště, očekáváme, že v okolí se může nárazově zvýšit intenzita dopravy, proto upravíme křižovatku u 4. brány výstaviště tak, aby byla kapacitnější a zajistila lepší plynulost dopravy.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně polojasno nebo oblačno, občas i skoro jasno. Později odpoledne a večer se může na jihozápadě s malou pravděpodobností objevit přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr by měl foukat mírný jižních směrů, místy s nárazy o rychlosti kolem 50 km v hodině a biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Holubic na D2 od Chrlic. Opatrně projíždějte na okraji Milíčovic, na silnici do Znojma, tam zůstává auto po požáru. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Se zahradnicí a pedagoškou Danou Felklovou si dnes v Dobrých radách budeme povídat o čem jiném než o zahradě. A protože začal květen, jaro je v plném proudu, projdeme si péči o záhonky, která je vhodná právě pro tento jarní čas. Zůstaňte tedy s námi, poradnu otevřeme již za chvíli. Krásný poslech a příjemný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
1: U mikrofonu v brněnském studiu vítám zahradnici Danu Felklovou, kterou z naší poradny dobře znáte. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: A naším dnešním tématem, jak už jsem říkala i před chvílí, je péče o zahradu v měsíci květnu. Zaměříme se na hnojení záhonů, péči o trávník, na to, jak ošetřit okrasné dřeviny, na výsev trvalek, pozdní a plodové zeleniny, ale povídat si budeme také o první sklizni zeleniny jarní. A také připomínám telefonní číslo sem do našeho studia 726465200, kam můžete volat během vysílání až zhruba do 11.50 své dotazy. Paní Falklová, my jsme teď slyšeli píseň Krtek od kapely Buty, tak jak je to s krtkem teď na zahradě, když navážeme na tu hudbu?
2: No tak jak se nám všechno rychle probudilo, tak se probudil i krteček a hlavně třeba v trávníkových plochách nám to dělá nepříjemné kopečky, které musíme rozhrabávat, ale naše babičky využívaly tady toho, protože krtek, když nám dostane tu půdu na povrch, tak ona je krásně prokypřená. Hmm. Takže oni ji používali na přesazování rostlin, že to namíchali s kompostem a měli vlastně připravenou směs pro hrnkování rostlin. My dneska už si můžeme ty směsi nakoupit, takže my to takhle nepoužíváme. Ale vždycky je lepší ty krtince rozhrabat a udělat si rovnější povrch. Jako je potřeba třeba ten v tom trávníku, musíme si třeba některé místa doset, aby jsme si trávu spravili. A pokud je to v záhonku, tak musíme tu zem znova prokypřít, urovnat ten povrch. On se nám ten krteček stejně odstěhuje o kousíček dál.
1: A bude rýt zase dál tak jinde. Možná, když jsme se tedy dotkli toho trávníku, pojďme si říct, co teď třeba v květnu můžeme ještě udělat pro trávník, který máme na zahradě, jak jej opečovat nyní?
2: No, teď v této době vlastně se nám blíží první sečení trávy. Někdo, kdo chce hodně nízký trávníček, už posekl první trávu, ale pokud máme některé místa v trávníku, které jsme na jaře podsévali, tak ta čerstvá vysetá tráva by se měla nechat na tu delší narůst tak do té délky 10 cm. Protože pokud máme čerstvou travičku a půjdeme do toho s tím žacím strojem, tak bychom si mohli ty kořínky vytrhat. Proto je potřeba, aby jsme tu mladičkou trávu museli nechat pořádně prokořenit, což znamená, že musíme v současné době trávník zalévat, protože je velké sucho. A pokud není jenom horko, víme, že některé dny nám fouká vítr, který nám taky tu půdu vysušuje.
1: A doporučujete přesto tedy sekat, když je takovéhle sucho, nebo třeba ještě počkat?
2: Tráva se může nechat delší, protože se říká, pokud ten trávník drží delší, vlastně má ten vlas, tak vlastně drží víc tu vlhkost v té půdě. Ovšem potřebujeme, pokud chceme mít pěknou trávu a po zimě, nám v trávníku bují mech, protože kyselý deště podporují mech, tak teďka je v současné době právě vhodná doba ten trávník hezky nahrubo vyhrabat, abychom porušili tu strukturu té půdy a posypat tam, dneska máme už namíchané různé směsi, kdy máme travní směs, ve které je už, teda máme do trávy směs hnojiva, ve které máme už i vlastně stopmech, takže se tam zrovna s tím hnojivem dostaneme i to, co nás zbavuje toho mechu. Ale pokud ten trávník upravíme, zkrátíme, je potřeba ho opravdu zalévat, protože v současné době je velké sucho.
1: Dobře, pojďme se zaměřit ještě také na to hnojení, protože jste ho tady teď také zmínila. Má smysl teď hnojit třeba půdu, kde plánujeme nějaký výsev? Nebo jak je to třeba s hnojením?
2: Je dobře třeba si dopředu pohnojit pozemek, kde budeme pěstovat plodovou zeleninu. Protože plodová zelenina chce mít půdu výživnou, aby mohla dobře nám narost ty plody. Takže tam si můžeme ten pozemek pohnojit, protože budeme vysazovat rostlinky až koncem měsíce. Takže tam si můžeme to hnojivo připravit. Pokud budeme na záhonek vysévat, tak pokud máme rostliny, které jsou ve druhé a třetí trati, to znamená rostliny, které nesnáší čerstvé hnojení půdy. A nebo to jsou rostliny, které nemusí mít čerstvě vyhnojenou půdu. Ono vlastně, když vysejeme semínko, tak v tom semínku je ten základ pro tu rostlinku, která nám vyklíčí a naroste je přímo v tom semenu. A my můžeme potom pohnojit, až jsou ty rostlinky tak 3 týdny, měsíc staré. Protože pokud bychom měli přímé hnojení na mladé rostlinky, mohli bychom je spálit.
1: Se zahradnicí Danou Falklovou si dnes povídáme o péči o zahradu v měsíci květnu a za chvíli se k tématu vrátíme.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno.
1: V Dobrých radách si dnes povídáme s Danou Felklovou o zahradnických pracích v měsíci květnu a už se nám také dovolala první posluchačka. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, ještě jednou zdravím. Prosím vás, není to o trávě, ale je to o pažitce. A já nevím, jestli když na pažitce se dělají takový ty fialový pupence a pak květy, jestli se to má ostříhat hned, když ta pažitka jako vyroste kousek s tím a ten květ ostříhnout, anebo to nechat až vyrůst, až to rozkvete a pak to ustříhnout. A jestli se to dá třeba použít na zasázení, jako jestli by z toho rostla nová pažitka.
1: Děkujeme za dotaz.
3: Ano, to vám vlastně nasazují květy, ta pažitka, a pokud vy ty květy necháte dozrat, to znamená, že v nich dozrají semínka, tak ty semínka pak můžete použít, vyset a vyroste vám z toho samozřejmě pažitka. Pokud máte tu pažitku třeba jenom jeden trs a chcete ji stále řezat, tak je dobře zbavit se těch květů nebo těch pupenů, než vám vykvetou, protože ona potom zesílí a už není tak křehká nebo dobrá na jídlo. Ale pokud chcete využít jako semínka, tak klidně ji můžete nechat vykvést a potom sebrat semínka, když ji pak sestříhnete, ona vám zase ten trs znova obrazí a budete mít normální pažitku a budete mít i ty semínka.
2: To jste moc hodná, děkuju. Ještě jeden teda k tomu dotaz, i když teď je sucho, ale já ji každý den zalívám a ona mě žloutne. No, je to tím suchem?
3: Ne, je to tím, že ji zalíváte moc, protože pažitka je cibulovina. Aha. A cibulovina nepotřebuje tolik vody, víte?
2: Aha, takže obráceně.
3: Ano.
2: Děkuji.
1: Děkujeme taky. Prosím, naslyšenou. Tak to jsme odpověděli první dotaz a teď pojďme navázat na to, co jsme si říkali před písničkou. My jsme zmínili hnojení trávníku, pak také přípravu záhonu pro tu plodovou zeleninu, ale na zahradě taky třeba mnozí z nás nebo posluchači mají okrasné dřeviny, keře. Jak jim teď můžeme tedy pomoct třeba, nebo co s nimi máme v květnu dělat?
3: No, jsou okrasné dřeviny nebo trvalky, které nám kvetou třeba brzo na jaře. Takže teďka už máme odkvetlé květenství a už to není krása. Mm-hmm. Tak by bylo potřeba toho odkvetlého květenství se zbavit. Jednak to působí esteticky a jednak my nepotřebujeme, aby nám ta rostlina tvořila semena a zbytečně se vysilovala. Takže my odkvetlé květenství ostříháme, tím vlastně tu rostlinku připravíme na příští sezónu. Můžeme prokypřit půdu kolem a přihnojit, abychom rostlinku podpořili v tom, že ona nám nasadí na příští sezónu zase větší množství květu. Mm-hmm. Takže je to výhodné teďka to období postarat se o ty keře. Je to jednoduchá péče, když máte keře, které kvetou na jaře, tak je stříháme v létě. Když máme keře, které kvetou v létě, tak je stříháme na podzim. Vždycky to posuneme podle období květenství.
1: Mm-hmm. Mnoho lidí teď, myslím, taky dosazuje jahodníky a sází. Co můžeme udělat, abychom měli dobrou sklizeň jahod už za celkem brzy, vlastně možná za měsíc a půl, za dva měsíce? Jak se postarat teď o jahodníky?
3: Pokud chceme dobrou sklizeň jahodníku, tak je dobře, aby jsme ho vysadili už na podzim. Protože pokud ho vysadíme na podzim, on nám dobře prokoření, na jaře nám už teďka pokvete a my už máme zajištěno, že letos budeme mít dobrou úrodu. Pokud vysadíme, není chyba, když ho vysadíme na jaře, ale musíme počítat s tím, že ty rostliny ještě nebudou tak silné a nedají nám tolik plodů. My teďka potřebujeme ty jahodníky prokypřit, zbavit je zbytečných listů, které jsou třeba suché, poškozené, pohnojíme je letkem. Musíme dávat pozor, jahodník nemá rád draselná hnojiva. Ono by se nám potom mohlo stát, že se objeví taková ta spála na listech, kdy nám ty listy zčervenají a uschnou. Takže jenom přihnojit letkem a jahodník musíme v této době zalévat. Protože, jak víme, je velké sucho na zahrádce a teď nám jahodníky kvetou, tak aby se nám plody dobře nalily. Jenom bych chtěla upozornit, že se používají postřiky třeba proti plísním. A my víme, že včeličky teďka mají hodně práce, lítají, opilují. Nemáme stříkat, pokud máme rostliny v plném květu, protože bychom ohrozili i ty včeličky.
1: Téma dnešních dobrých rad je péče o zahradu v měsíci květnu. Povídáme si s Danou Felklovou a opět se za chvíli k tématu vrátíme.
0: Četnické humoresky slaví 25 let. Poslechněte si dvoudílné rozhlasové vzpomínání na natáčení legendárního seriálu. Uslyšíte Zdenu Herfortovou, Pavla Doucka, Jana Grigara a Martina Slámu. Nalaďte si Český rozhlas Brno na květnový sváteční pátek. Besedu k 25 letům četnických humoresek vysíláme po 17. hodině. Těší se na vás váš Zdeněk Junák. Český rozhlas Brno, písně.

0: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
1: S Danou Felklovou si dnes povídáme o péči o zahradu v měsíci květnu. A vy jste tady, paní Felklová, zmiňovala před písničkou také postřiky, až bychom teď neměli, i kvůli tomu, že samozřejmě včelky létají a sbírají ten pyl, neměli bychom stříkat. Ale jak tedy třeba pomoct těm rostlinám jinak než tím hnojením těmi postřiky?
2: Máme rostliny, které jsou snášenlivé a když je zasadíme blízko sebe, tak oni si navzájem se podpoří, pomáhají si. Tak zrovna tady paní, jak se bavila o té pažitce, tak když nasadíme pažitku nebo česnek blízko jahodníku, tak by to mělo pomoct proti houbovým chorobám, protože mají antiseptické účinky. Když by se nasadila třeba cibule vedle mrkve, tak zase by to mělo mít účinek proti odpuzávání vrtálky mrkovové, která nám vlastně ničí ty kořinky. Takže je souvislost mezi některýma rostlinama, které si navzájem pomáhají. Je to třeba i pro člověka dobré, pokud máme na zahradě odpočívadlo a nasadíme blízko toho odpočívadla rozmarín, levanduly, tak to zase dělá dobře proti tomu, že nám to odpuzuje komáry, klíšťata, že by to na nás tak nemělo působit.
1: A víte, my už jsme tady několikrát dnes zmínili i to sucho, které teď panuje. Dá se nějak zahrádce pomoc stran tohohle nasadit třeba některé rostliny, které jako kdyby nám zadržují vodu v půdě, nebo jak si vlastně s tím teď poradit? Protože opravdu, abychom nemuseli denně zalévat a plýtvat tu užitkovou vodu nebo někdy i pitnou?
2: Víte, to je taková ta rada těch našich předků, který s tou půdou byli se spjati daleko víc, než my, byli většinou sedláci, který tu přírodu sledovali. A tam se říkalo, že kolikrát okopeš, jako bys zalil. To znamená, že pokud narušujeme pravidelně půdní škraloup, tak se nám ta voda v té půdě zdržuje lépe. I když zalejeme, tak vlastně nám, pokud je tam ten škraloup, ta voda steče jako po silnici. Pryč. Ale pokud je ten povrch porušený, tak nám voda vsákne krásně do půdy a zůstane tam, kde ji potřebujeme. A samozřejmě je dobře, když okopáváme, zbavit ty rostliny, které tam máme, toho plevele, protože ten plevel nám tu vodu odčerpává taky.
1: Zkusíme vzít někoho z posluchačů. Vypadá to, že se nám někdo dovolal. Dobré dopoledne, dobré rady. Halo, halo, slyšíme se? Ne, tak tady nám spojení selhalo, nevadí. Pojďme si ještě možná říct také, když jsme zmínili včely, není už pozdě teď třeba vysévat takové ty, jak se říká, medonosné louky, květiny pro včely, nebo se ještě dá i v tomhle
2: směru? Dá se, květen je vlastně výborný měsíc právě na vysévání letniček, které můžeme už vyset přímo na stanoviště, nemusíme je předpěstovávat, tak to je výhodné teďka období. Je pravda, že nám to nevyhovuje tím suchem, že budeme muset zalévat, ale dá se pomoct i tím, že když uděláme výsev, tak si můžeme to stanoviště, když to zalejeme, přikryt netkanou textilií a zabráníme tomu právě, aby se nám hodně rychle ta voda z té půdy odpařovala. Pak máme i rostliny, které už máme třeba předpěstované a letničky můžeme sázet na stanoviště. Je spousta lidí, kteří třeba si i na zahrádce pěstují takovou statici, která je pěkná i do vázičky, když ji dáme čerstvou nebo potom usušenou. A ta už touto dobou klidně to snese, aby se vysadila přímo na stanoviště. Takový afrikány, který už můžeme vysadit taky na stanoviště, a ty jsou dobré, i když je dáme třeba poblíž tam, kde budeme mít na záhoně plodovou zeleninu, jako jsou rajčata, tak oni zase působí, odpuzují nám hodně slimáky a mravence. Oni někteří říkají, no odpuzují a slimáci nám ty tagetesy prvně sežerou. No oni se dají do toho tagetesu a tím pádem vám zůstanou uchráněny ty rajčata.
1: S Danou Felklovou si v Dobrých radách dnes povídáme o zemědělských a zahradnických pracích na zahrádce v měsíci květnu. Opět se za chvilku vrátíme k našemu tématu a připomínám i telefonní číslo do studia 726 46 52 00, kam můžete volat své dotazy.

90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

choť do kláštera krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Český rozhlas Brno.
1: Dobré rady, dnes s Danou Felklovou povídáme si o zahradničení v měsíci květnu a dovolala se nám také posluchačka z Vysočiny. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, já vás zdravím obě.
1: Děkujeme.
2: A chtěla bych taky úplně jiné téma.
1: Povídejte.
2: Chtěla bych se zeptat na lilie. Mhm. Snacha je má už tak 3 roky v květináči, dala je do sklepa a teď z toho lezou takový jenom slabý tenunky a já si myslím, že stonky a že z toho nic nebude.
3: Mm-hmm. Pokud vám raší, i když jsou ty stonky slabý, to je právě, jste je měli v temnu a oni vlastně rašili bez světilka nebo měli málo světla. Lilie se nemusí na zimu schovávat. Lilie může zůstat celoročně jako venku, i když ji máte jenom v květináči. Protože ona je to venkovní cibulovina, jí se nemusíte tak, jako když jsou hliznaté rostliny, na zimu vydělávat, aby nezmrzly. Lilie vám nezmrzne. A když ji necháte venku, zkuste ji trochu i během vegetace přihnojit. Máte speciální hnojiva, které jsou, když se podíváte ve speciálním obchodě, vám poradí. Přihnojíte ty lilie i teďka můžete, když začínají růst, zalit, aby oni zesílili, tak já si myslím, že vám porostou. Že jsou slabounky, to je právě to, že ty první výhonky vyrostly vlastně v teple a bez světla.
2: Bez světla. Uh-huh. Ale myslím si taky, ještě prosím vás, jestli těch cibulí v tom nebude moc?
3: Oni většinou se prodávají v malých květináčích, aby rychle vám kvetly. To je taková ta akce, abyste měli hned momentální efekt. Když je rozsadíte na záhon nebo do jiných květináčů, dáte jim větší prostor, tak oni se vám rozrostou. Ale ta lilie, ona z toho neumře, že jich je tam moc. Ona akorát bude tam natlačená, bude slabší, ale neumře. Nebojte se.
2: Tak. Dobře.
1: Děkujeme za dotaz.
2: Děkuji vám moc. Děkuju.
1: Hezké dopoledne, mějte se hezký. A během písniček se nám také dovolal posluchač Jiří z Brna a ptal se, jak má pečovat o rozrostlý keř levandule, který už má na zahradě.
3: Levandule je rostlinka, která má ráda slunné stanoviště a takovou lehčí půdu. Těžká jílovitá půda jí moc nevyhovuje. A levandule na skalce, ano, to je přímo prostředí, které jí vyhovuje. Když ji po odkvětu, když ona nám kvete, ještě ty květy jsou pěkné, tak my ty květy zastříháme vždycky jenom po tu výšku těch prvních větviček, protože pokud bychom zašli v tom řezu moc hluboko, tak té levanduly pak trvá dlouho, než nám zase obroste. Mm-hmm. Takže po každém odkvětu dělá to pán správně, že si ty květy odstříhá a nechá ji tam, jak je na tom stanovišti. Pokud by chtěl, aby se mu víc rozmnožila i po té skalce, může tam ty květy nechat díl, semínka se mu rozsypou a ona mu, ta levandule, se sama na té skalce rozmnoží. Jinak není třeba nějak speciálně, pokud bude mladá rostlinka, tak ji můžeme zalévat, aby prokořenila. Ale velkou levanduli jenom teďka z kraje, pokud ji máme na té skalce, je tam málo půdy, můžeme ji občas zalét, ale není potřeba jako to dělat pravidelně a nějak často, protože ta levandule je na tento, na to období, na to sucho a teplo zvyklá. Mm-hmm.
1: Mám tady další dotaz od dalšího posluchače Jiřího, také z Brna, který se ptal, co s posečenou vysokou travou a zda jí může dát na kompost, i když třeba tam má i nějaké rostliny, to znamená, že by se mu tam třeba vysemenili.
3: Víte, pokud teďka je posečená mladá tráva, většinou ty semena ještě nejsou schopná k líčivosti, protože nejsou dozrála. Mm. Většinou ta tráva, aby ty semena už byly uzrále, potřebujeme, aby ta tráva už pomalu usychala. Mm-hmm. Takže pokud je teďka zelená, ještě by ty semínka neměly být klíčivé. Můžeme to do toho kompostu zakompostovat a pokud chceme si to pojistit, aby to bylo v pořádku, tak potom tu určitou vrstvu můžeme prosypat vápnem, protože to vápno nám spálí vlastně to, co tam nechceme, ale musíme dávat pozor na to, když dáme větší vrstvu tady té čerstvé trávy, ono to hodně topí. Tak je potřeba, aby jsme ten kompost občas prohodili, protože se nám to začne zapadat. spařovat, aby se nám tam něco v tom nedobrého nestalo. Mm-hmm.
1: S Danou Falklovou dnes dobré rady na téma péče o zahradu v měsíci květnu a opět za chvíli si budeme dál povídat.

0: Českým rozhlasem Brno.
1: V Dobrých radách si dnes s Danou Felklovou povídáme o péči o zahradu v měsíci květnu. Měli jsme tady dotaz během písniček od posluchačky Marie, která si koupila sadbu česneku, který když zasadili, tak jim vyrůstá, ale žloutne hned. Tak se ptala, čím by to mohlo být, nebo jak to ošetřit vlastně,
2: no,
1: tento problém.
2: U česneku to bývá běžné, že vlastně během vegetace potom začínají mu žloutnout špičky, ale to je až v pozdější době. Může se stát, že je to způsobeno i tím, že je větší sucho. Ano, může se ten česnek v této době, dokud ještě roste, tak se může i udělat zálivka, ale moje maminka vždycky říkala, že česnek má rád lehčí půdu. A pokud ho máme v jílovité půdě, tak on je trošičku přidušený. A ten česnek ona vždycky sypávala dřevěným popelem. Pro jednak desinfekci půdy a jednak i pro zlehčení. Protože sice česnek má antiseptické účinky k jiným rostlinám, ale sám sebe neošetří oproti tomu, aby se na něm vytvořily nějaké plísně. Takže je potřeba se o ten česnek postarat taky.
1: Mm-hmm. No, s tím dřevěným popelem souvisí i další dotaz, kdy volal posluchač Roman a ptal se vlastně, jaký máte názor na pálení tedy zahradního těch zbytků trávy nebo případně odřezků stromů keřů, protože když třeba a zmiňoval tedy spálu na stromech, tak toto nelze vlastně kompostovat, tento materiál. Tak co s tím, jak s tím naložit?
2: Já s tím posluchačem naprosto souhlasím, protože u nás se vždycky říkalo, že to, co zhoří, tak to neudělá dál škodu. Protože pokud mám ohněm spálenou nějakou napadenou část rostliny, tak ji můžu krásně zkompostovat a využít. Ale pokud tady tu napadenou část zkompostuji, tak jak to řekl správně ten posluchač, tak si ji namnožím. Je spousta chemických přípravků, kterým se ty komposty ošetřují, prolévají, ale víme dobře, že není kompost jako kompost a že i když si nakoupíme substráty, které mají označení, že jsou ošetřené všecko, tak může se nám stát, že koupíme substrát, který nám třeba vytvoří plevele dřív, než nám tam porostou rostliny, nebo nám v něm ty rostliny špatně rostou, anebo cítíme, i kdyby jsme si udělali rozbor, že není třeba úplně vhodný. Protože se do těch kompostér používají různé směsi, které se tam sváží. To, že by se měl ten odpad pálit, s tím naprosto souhlasím. Ale v současné době je vyhláška, která právě na území města a na poblíž obytných stavení, abychom prý neznečisťovali ovzduší. Já si myslím, že je to otázka staletí, kdy se vždycky to tak nějak likvidovalo a že by bylo velice moudré, pokud by se našla nějaká správná cesta, která by byla pro obě dvě strany vhodná. A myslím si, že kdyby se na tom nějaký moudří lidé zamysleli, že by ji snad našli, a já s panem souhlasím.
1: Pojďme se teď ještě na chvíli tedy vrátit k té zahrádce, k výsadbě. Řada z nás už jistě má za okny nachystané kelímky, kde už vyrůstají rajčata, papriky, chystáme se takzvaně po zmrzlých tedy s tím na záhon. Co je tedy ještě takové, co jsou ty plodiny, které teď budeme vlastně v květnu vysazovat, ty řekněme užitkové, zemědělské, to, co nám dá potom nějakou úrodu, tak na co bychom neměli teď zapomenout?
2: Můžeme teďka vysévat na záhony košťáloviny, které máme pro pozdní sklizeň. To je květák, kapusta, zelí, to, co máme vlastně na sklizeň na podzim. Můžeme začít už sklizet to, co jsme sázeli jako ranou zeleninu. To znamená, že máme hlávkový salát, který už teďka můžeme první saláty řezat, řetvička, která se vysévá velice brzo, špenát, který se sklízí taky velice brzo. Takže to jsou všecko rané zeleniny, které už teď můžeme sklízet a už nám krásně roste i hrášek, který už jsme taky mohli v březnu vysévat, takže ho budeme brzo sklízet. No a nachystat si pozemek nebo místo tady na tu zeleninu, která je teplomilná, kterou dáváme do půdy až kolem toho 20. května, protože já když se zamyslím zpátky, tak je to otázka 7 let nebo 8 zpátky, kdy jsme vlastně měli vysázeny plodové zeleniny na záhoně a ono bylo už po zmrzlých. A kolem toho 18. května přišly jako mrazíky během jedné noci, ale byly docela velké ty mrazy a bylo to během té noci, kdy od toho večera do rána vlastně nám to spálilo rajčata, které zůstaly úplně hnědý. Takže já bych mluvila za ty rostlinky, nespěchejme, protože jim uděláme jenom dobře.
1: To byly tedy dnešní dobré rady s pedagoškou a zahradnicí Danou Felklovou ze Střední zahradnické školy v Rajhradě. Paní Felklová, děkuji za váš čas, za zodpovězení všech dotazů a brzy opět naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: A jenom připomínám, že na webových stránkách brno.rozhlas.cz, stejně jako v aplikaci Můj rozhlas, jsou dobré rady, nejenom ty dnešní, k dispozici a můžete si je kdykoliv znovu poslechnout. Pěkný začátek týdne, příjemný poslech, dobrou úrodu a brzy opět naslyšenou.

0: tajemství na celý život? Pojďte s námi za exotikou i neuvěřitelnými příběhy z cest. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hasiči dohašťují požár lesa u Rosavy na Kroměřížsku. Na sportovním ostrově v Blansku nechá radnice upravit parkovací plochy, přibydou lavičky nebo lezecká stěna. Vodojemy na Žlutém kopci v Brně se dnes promění ve vesmírnou galaxii. Bude převážně polojasno nebo oblačno, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. 17 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů dohašuje požár lesa u obce Rusava na Kroměřížsku. Mladý porost smíšeného lesa o rozloze 2,5 hektaru začal hořet v neděli odpoledne. Kvůli nepřístupnému terénu musí hasiči vozit vodu k požáru kyvadlově a s hašením pomáhal i armádní vrtulník. Podrobnosti dodává mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Pavel Řezníček.
2: Činnost vrtulníku na místě byla prozatím přerušena. Probíhá dohašování drobných ohnísek a prolévání požářiště. Na místě také dronová služba hasičského záchranného sboru, která provádí monitoring. Celkem za celou událost se tady prozatím protočilo asi 50 jednotek. Co se týká časového vývoje, jednotky tady budou určitě zasahovat celý den.
0: Studentům posledních ročníků středních škol dnes začala společná státní část maturity. Na programu jsou didaktické testy z matematiky a angličtiny, které zajišťuje organizace CERMAT. Ke zkoušce z matematiky se letos přihlásilo asi 15 000 maturantů, k angličtině zhruba 67 000. V dalších dnech přijdou na řadu další předměty, včetně češtiny. Sportovní ostrov Ludvíka Daňka v Blansku čekají další úpravy. Práce se budou týkat parkování, ale město počítá také s výměnou lamp nebo umístěním lezecké stěny. Město na práce připravuje výběrové řízení. Jeho podmínky schválili na posledním jednání radní. Plány navazují na stavbu nového krytého bazénu, doplnila mluvčí Blanska Pavla Komárková. Brněnské vodojemy na Žlutém kopci se dnes promění v galaktický prostor, inspirovaný vesmírem a sci-fi filmy. V historických nádržích čekají návštěvníky světelné instalace, modely planet i koncert filmových melodií. Na prohlídky můžou návštěvníci dorazit v tematických kostýmech. Program přibližuje mluvčí brněnského informačního centra Hana Bánovská.
3: Vodojem číslo 1 rozezní filmové melodie, které budou hrané pouze na flétnu a doprovodí je světelná instalace. Ve vodojmu číslo 2 se potom odehraje ten hlavní koncert melodií, které definovaly jednu filmovou galaxii. A třetí vodojem bude mít pravou laserovou vesmírnou střílečku.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně polojasno nebo oblačno, někde i skoro jasno, hlavně k večeru. Později odpoledne někde přeháňka, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr mírný, místy s nárazy okolo 55 km v hodině. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V kolonách se zdržíte na dálnici D1 ve směru od Vyškova na Brno. Nesouvislá kolona začíná na 211. kilometru, končí na 196. a zdržení je okolo 10 minut. Šťastnou cestu bez nehod do vašich cílů vám přeje Věra Šenbeková a také Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Tak to byla Šohajka, v jejím podání zazněla polka Václava Manese mladšího a Josefa Vaškoviče Dobrého dňa vinčujem. No a já tedy také Dobrého dňa vinčujem, no a zároveň vás zvu i k poslechu Moravy krásné země. Ještě jednou pěkný den přeje Jiřina Ostrá. A hned kdo má svátek? Je 4. května a to mají u nás svátek Květoslavové, na Slovensku pak Floriánové. Přeji vše dobré. No a pokud snad nevíte, i vy můžete během pořadu blahopřát blízkým, děkovat, pozdravovat, no a my vše pak doplníme pěknými písničkami. Tady je telefonní číslo 726 46 52 00 a teď už Jožka Žmukař.

0: Tak Jožka Šmukař dospíval a já už tady mám první telefonáty. Nejprve dávám slovo paní Jitce Bursíkové. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, zdravím i posluchače. A já bych vás chtěla požádat poslat písničku pro radost mé sestře, která dneska slaví narozeniny. A je to Janka Prajsová ze Znojma. Ráda bych jí poslala přání a to je: milá Janko, k narozeninám ti přejeme, ať každý den začíná radosti, tvé sny se stávají skutečností a každý okamžik je naplněn láskou a štěstím. Jsme rádi, že tě máme a rádi ti a posíláme ti pusu a přejeme ti z celého srdce všecko nejlepší a připojuje se celá rodina, samozřejmě i syn Jareček s rodinou a vnoučátka Elenka a já Dominiček ti posílají babičce velkou pusu a děkuju vám za písničku.
0: Krásné přání, krásné přání, paní Jitko. Nashledanou.
1: Nashledanou a pěkný den, nashledanou.
0: Není zač, tak to bylo přání pro Janku Prajsovou a komu pak asi poblahopřeje paní Katka. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Já bych chtěla popřát z celého srdce naší mamince paní Heleně Dankové, která dneska z Brna, která slaví 81. narozeniny. A na to, jak je postižená, jak je nemocná a vychovala nás vlastně 5 dětí, má několik vnoučat, pravnoučat, taky přejeme hlavně hodně zdraví a ať je tady s náma do stovky.
0: No taková hodná maminka, ta si zaslouží také velikánské poděkování za všechno to, co pro vás po těch 5 dětí vykonala. Určitě to nebylo jednoduché, že paní Katko? Takže věřím, že i písnička potěší, hudební dárek od vás a teď už se můžeme rozloučit.
2: A za celou rodinu teda, ano. Za celou rodinu Dankovou a za... Tak. Všechny vnoučata, pravnoučata a děti.
0: Za všechny, kteří mají paní Helenu moc rádi. Tak jo, nashledanou.
2: Děkuju moc krát.
0: Nashledanou. A už dopis: 4. května slaví v Prštěcích 74. narozeniny pan František Peksa. Dnes krásné narozeniny slavíš, jen to nejlepší, co může život dát, chceme ti přát. Vychutnávej svět ještě dlouhá léta. Přejeme klidný život v kruhu rodiny, pevné zdraví, lásku ode všech, mnoho čarokrásných dnů, spoustu elánu a síly. Ať se ti splní všechna tvoje tajná přání. Užívej si krásného života. Písnička a tě potěší. No a písničku a přání posílají manželka Marie a synové Zdeněk a Radek s rodinami. Připojuje se vnuk David s přítelkyní Kristýnkou. Mareček posílá dědovi pusu. No a Zdounečanka ta zahraje pěknou písničku.

0: Tak to byla písnička Miroslava Nauče a Richarda Plachého Mám já košiličku. No a co pak asi má na srdci paní Marie Hrubá z Určic? Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás a prosila bych vás, kdybyste zahrála pěknou písničku sestřičkám nemocnice Kyjov chirurgické oddělení druhé poschodí, nějakou pěknou písničku. Jsou to sestřičky pilné jako včeličky a zaslouží si za jejich práci velký dík. Tak.
0: Dobře, tak paní Maria, víte, co vždycky dodáváme? Tu písničku pošleme i těm pacientům, kteří bohužel musí teď ležet v nemocnici v Kyjově, takže je všechny zdravíme a přejeme jim brzké uzdravení. No a paní Marie, já si myslím, že písnička Když jsem já šel kolem panské zahrady by se mohla líbit sestřičkám.
1: Ano, jo.
0: Je to známa, takže si mohou i zaspívat. Dobře, no. Tak jo, paní Marie.
1: Tak vám moc děkuju, paní Ostrá.
0: Nemáte za co. Přání, poděkování zaznělo. S paní Marií se loučím. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. A teď už je na řadě paní Zdeňka Růžičková. Dobrý den.
2: Já vám přeji dobrý den a všem krásný den a mnoho zdraví. Ale chtěla bych poslat písničku do Velkých Němčic pro paní inženýrku Zdeničku Václavíkovou, která údajně má dnes narozeniny. Takže Zdeničko, jestli to posloucháš, nebo tvé kamarádky, oni jsou taková super parta, oni se schází, tak pro všechny ty její kamarádky také tuto písničku, ale Zdeň hlavně hodně zdravíčka, ostatní ona vše má, má hodnou dceru. Takže přeji to Zdeňka a celá naše rodina, kamarádky a hlavně myslím to zapomenout, mě říkal vnuk Zdeněk, abych paní inženýrce, paní učitelce naučila, tak také jí popřála za něho, on je ve škole.
0: Abyste jí předala pozdrav právě.
2: Také, že jste mě doplnila moc krát.
0: Paní Zdeňko, od čeho já tady vlastně jsem, jenom o to, abych případně dobře, vám posluchačům pomohla.
2: Všem tam ta písnička je.
0: Jste hodná, i pro vás.
2: Děkuji a posílám to všem známým. Do Nosislavy pan Jiří Jakš, ten taky, a do Křepic pro manžele Urbánkovi.
0: Dobře.
2: Takže děkuji.
0: Není zač, nashledanou. No a další přání je pro bratra Vojtěcha Škrobáčka k narozeninám, zetě Iva Hermana k narozeninám, no a k narozeninám i pro synovce Jaroslava Zonigu. Všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví, to přeje teta ze Zlína, takže to jsou pánové Škrobáček, Herman a Zoniga, kteří si poslechnou společně s ostatními pěknou písničku v podání Moravanky.
3: Český rozhlas Brno.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: No a teď už posloucháte Moravu krásnou zem s Jiřinou Ostrou. Další pěkné písničky už mám připraveny. Před chvilkou nám hrála Moravanka, za chviličku už to budou v Norovjané, ale předtím ještě dám slovo paní hejtmankové z Biskupic. Dobrý den.
2: Hezký den, svátek bude mít Stanislav. Tak Biskupici, je to Němec, Standa Novák, rodák z Vítaván. V Třebíči je to příbuzný Standa Diviš, taky rodák Vítaván, a ještě je v Jařovici u Znojma od sestřenice Heleny Horákové syn Stanislav. Taká písnička potěší všechny Stanislavy a všechny posluchače, co tady posloukají váš pořad. Děkuji a
1: jste hodná. Vám také naschledanou. Já ještě doplním, že Stanislavové budou mít svátek ve čtvrtek 7. května. No ale teď už paní Dana Skútu, milá slovenská posluchačka. Dobrý den.
3: Dobrý den ještě raz, aj vám do studia, aj všetkým poslucháčom. Já bych sem dneska chtěla dát zahrát dohovorán pani Marii Turzíkovej, ktorá oslaví dneska aj krásnych 70 rokov. Prajeme jej moc zdravíčka a nech je spokojná, šťastná v kruhu rodiny. To jej praje moja maminka Štefka. Oni sú kamarátky z kúpelu. Sa poznajú a pripájame sa aj my celá rodina. A keďže sem sa dovolala, tak zajtra má narodeniny pán Jozef Šimek z Kútu, Čúča. Je to náš rodinný kamarát a teď mu prajem hlavne to zdravíčko. Ja si myslím, že ostatné akože má.
1: Dobře.
3: Takže to zdravíčka.
1: Tak jo, tak krásnou melodickou slovenčtinou popřála paní Dana Skútu. Naschledanou.
3: Děkuju moc.
1: Naschledanou. No a včera oslavila narozeniny paní Markéta Fuchsová. Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání jí přeje manžel s rodinou. No a jak už jsem říkala, teď budou hrát v Norovjané.

0: Tak, to byla krásná písnička Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka, jak už jsem říkala, hráli v Norovjané. No ale teď už mohou mluvit milí Rutkajovi. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, dobrý den, milí a vážení posluchači Rádia Brna, celé Moravy a celé naší krásné země. A chtěla bych popřát paní Květě z Ústí nad Labem, Květa Vincenzová, krásný svátek, hodně zdravíčka, lásky, no i toho porozumění od okolí, též krásné přání i synovi a vnoučkovi Péťovi, už mi je 18, a přidám ještě mého syna Tomáše.
0: Mm-hmm. No tak paní Rutkajová, možná, že paní Květa slaví svátek na Květoslava. Dnes má muž Květoslav svátek.
1: Ona mi řekla, že dneska slaví
0: no, tak to
1: svátek.
0: Ano, tak správně. Slaví na Květoslava, to je úplně v pořádku, takže si ano. Zaslouží pěkné vinčování od vás a písničku. No a i kdyby náhodou to tak nebylo, tak ta písnička potěší vždy.
1: Je to a ona mi to včera řekla a já jsem jí řekla, ať tak po půl jedné sedí u toho u rádia.
0: Takže ji obě pozdravíme, co říkáte? Tak ano, milá paní ano. Květuško, přejeme krásný den.
1: Děkuju.
0: Tak jo, nashledanou.
1: Krásný den, paní Ostrá,
0: není
1: moc zač, vám děkujeme.
0: Není zač, nashledanou. A teď už pan Jara Šuránek, dobrý den.
2: Dobrý den. Paní Ostrá, připomně se dožívá 70 let paní Jarka Vitoulová z Mikulčic. Rodačka z Ostrovské Nové Vsi. Do dalších let jí přejeme hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Přeje to sestra Markéta s rodinou a sestra Dana s rodinou.
0: Mm-hmm. Tak ještě něco takže dodáte?
2: Ne, moc krát děkuju, příjemný hezký den a co vám daří.
0: Děkuji moc, tak živio. Tak jo,
2: nashledanou.
0: No a připraveno je vinčování pro Zdeňu Jančaříka z Pitína u Bojkovic, který dnes slaví narozeniny. Milý Zdeňku, k tvým krásným 60. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, spoustu sil a dobrou náladu do dalších let. Říká se, že 60 je jenom číslo. No v tvém případě pořádně pevné, jako zeď, kterou postavíš. Pořád makáš jako za mladá, jen už máš víc zkušeností a méně chuti lézt na lešení. Děkujeme ti za poctivou práci, spolehlivost a nasazení ve stavební firmě Navláčil. Je radost mít takového kolegu, na kterého je vždycky spolehnutí. Přejeme ti, ať ti zdraví drží jako dobře namíchaný beton, humor tě neopouští a práce ti jde pořád od ruky, ideálně s co nejvíc přestávkami na kafe. No a tak to blahopřejí kolegové, no a já věřím, přátelé, že všichni dobře víte, že smích je lék.

0: Tak v podání Svárovanky zazněla písnička Jaroslava Vinklárka a Miloslavy Dvořákové Smích je lék. Tak to je jasné, smích je opravdu veliký lék. No ale také jsou lékem milá slova, která si vyposlechnou třeba vaši blízcí. Třeba zrovna teď věnuje někomu paní Růža z Traplic milá slova. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím všechny posluchače a vás v rozhlasi. Ráda bych vaším prostřednictvím popřála mojemu bratrovi Květoslavu Šipkovi ze Žlutav k jeho svátku hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a ať se drží. V dubnu oslavil 90. tak ať se ještě tady chvíli s náma zdrží a ať se má dobře.
0: No co nejdelší děkuji. Chvíli, paní no, Růžo, že
1: ano,
0: jo?
1: Ano,
0: tak
1: děkuji
0: jo.
1: Vám pěkně.
0: Tak a jak jste mu říkali?
1: Květošu.
0: Květošu, tak jo, tak teď bude písnička pro Květoša a vy jste ještě něco chtěla doplnit?
1: Ani ne. Ať si to užije a přeji všem posluchačům příjemný den.
0: Takže milí děkuji Květošu, vám. Krásný den přejeme. Nashledanou.
1: Nashledanou, děkuji.
0: Není zač. A ještě blahopřání pro paní Marii Konečnou z Drnholce. Dnes se dožívá krásných 85 let. Milá maminko, milá babičko a také prababičko. Vždy si pro nás byla vzorem a v nejtěžších životních situacích si vždy stála při nás. Za celou rodinu ti hezký den přejí Marie a Blanka. Pokud vás můžeme požádat o písničku, bude hrát něco od Mistříňanky. Tak bohužel Mistříňanka není na řadě, ale já věřím, že paní Marii Konečnou potěší i kouzelná písnička.
2: Český rozhlas Brno.

Tak to byla kouzelná písnička Antonína Perničky, hrála Stříbrňanka a já věřím, že jsem potěšila paní Marii Konečnou z Drnholce, která si tedy přála písničku v podání mistříňanky, no ale teď mám tady další přání, hudební dárek i pro milou manželku, maminku, babičku a prababičku, paní Naďu Hájkovou z Rovečného, která se dnes dožívá 80 let. Všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví, které moc potřebuje, jí přejí manžel Jaromír, dcery Renata a Lenka s rodinami a pravnoučátka pak posílají velikou pusu. Máme tě všichni moc rádi. Končí přání. A tady prosím zahrajte k dnešním krásným kulatým 80. narozeninám paní učitelce Helence Dobešové a také všem posluchačům s přáním mnoho štěstíčka, zdravíčka, lásky a příjemných chvil strávených s vnoučaty. To přeje Alois Pospíšilík z Tučab. No a teď si budeme zpívat známou písničku Jaromíra Vejvody a Vaška Zemana s dechovou hudbou Suprafonu.

0: Tak to byla známá písnička Jaromíra Vejvody a Vaška Zemana Zelené háje. Poslední telefonát, pan Štefan Hrčka se dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím ve studiu a taky všechny posluchače Českého rozhlasu Brno. Chtěl bych popřát své manželce, která se zrovna má dneska narozeniny, a chtěl bych jí popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti a božího požehnání. No a to jí všechno přejem. Manžel, 4 děti a 8 vnoučat.
0: Mm-hmm. A ještě mi povězte, jak se jmenuje křestním jménem vaše milá manželka.
1: Jo, Eugenie Hrčková.
0: Eugenie Hrčková, no krásné jméno.
1: Tak říkáme Eugenie. Evženka, no.
0: Evženka, tak jo, takže budeme hrát milé Evžence Hrčkové a je to milé přání od celé rodiny. Tak jo. Byl jste posledním telefonujícím, pane Hrčko, nashledanou. Jsem ráda, že to vyšlo. Nashledanou.
1: Já taky děkuji.
0: Nashledanou. No a na řadě je poslední přání. Přání patří panu Radkovi Trávníkovi z Hodonína. Milý bráško, přeji ti za celou naši rodinu všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky a velkou radost z tvé milované vnučky Jasmínky. A ať se ti ve všem daří a splní se ti všechna přání. To vše ti přeje sestra Marta s celou rodinou. Tak hudební dárek, to je jasné, ten také nechybí. A budou ho předávat Vacenoviáci.

Krásnou písničku zahráli Vacenoviáci. Byla to písnička Romana Zavadila a Miloslavy Gurské Chtěl bych se ti vzdát. No ale já mám tady pro vás ještě pozvánku, tak jako každé pondělí, tak i dnes 4. května vás srdečně zve Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání, kam do MK klubu na Vlhkou ulici 21 v Brně, kdy od 17 do 21 hodin. No ale teď je 12 hodin 56 minut a polední část Moravy krásné země tím pádem končí. Děkuji vám, přátelé, za přízeň, užijte si krásný den. No a krátce po 18. hodině se na vás opět těším. Loučí se Jiřina Ostra a už slyšíte, jak hraje Boršičanka. Je to Potůček v lese Ladislava Kubeše staršího.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude trenér a bývalý fotbalista Petr Kouba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. Vražda staré paní z malého domku na okraji vsi. Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Zapravdu se platí. Premiéra filmu podle skutečných událostí Spravedlnost pro mou dceru. A ČT Art uvádí v premiéře mix děl slavného barokního skladatele v podání známého francouzského souboru. Ensemble korespondance Jean-Baptiste Lily na Pražském jaru 2025. Pondělní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Oprava výtulků ode dneška omezuje provoz na silnici číslo 52 u Pasohlávek. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Ve Znojmě je od dneška k vidění interaktivní zvuková výstava. Na Jižní Moravě dnes bude většinou polojasno, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Provoz na silnici číslo 52 u Pasohlávek ode dneška omezuje oprava výtluků. Frekventovaný tah mezi Brnem a Mikulovem dělníci naposledy opravovali zhruba před 5 lety. Ředitelství silnice a dálnic teď využívá 5letou záruční lhůtu na reklamaci. Původní firma proto vše opraví na své náklady, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: Upozorňujeme řidiče na krátkodobé omezení provozu na silnici první třídy číslo 52 u Pasohlávek, přesně mezi kilometry 34 a 37. Důvodem je reklamační oprava povrchu vozovky, která začne v pondělí 4. května a nebude trvat déle než jeden týden. Provoz bude veden kyvadlově.
4: Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovu zavedení schválila vláda. Oznámila to po jejím jednání ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů téměř 14,5 miliardy korun ročně. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou a úprava daně z přidané hodnoty. V systému EET se budou evidovat hotovostní i bezhotovostní platby při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud si to sami nepožádají. Europoslankyně Jana Nagyová z hnutí ANO je vinná v kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo. Nepravomocně o tom rozhodl pražský městský soud. Podle návrhu státního zástupce dostala Nagyová 3letou podmínku a také peněžitý trest ve výši 500 tisíc korun. V Louském klášteře ve Znojmě můžou lidé ode dneška navštívit interaktivní výstavu Laboratoř zvuků. Zájemci se můžou se zvuky experimentovat, například si vyzkoušet dirigovat orchestr, vysvětluje ředitel městské organizace Znojemská beseda Jaroslav Chaloupecký.
6: Návštěvníci se stanou aktivními tvůrci, mohou skládat hudbu pomocí světelné malby, experimentovat se zvukovými vlnami nebo si nechat vytvořit vlastní skladbu pomocí umělé inteligence.
0: Počasí.
4: Na Jižní Moravě dnes bude převážně polojasno nebo oblačno. Oblačnost bude částečně průsvitná. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr je mírný, někde s nárazy okolo 55 km v hodině. Biozátěž je pro dnešek mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Dálnice D1 je momentálně ve směru na Prahu uzavřená na stém 19. kilometru, a to kvůli požáru kamionu v odstavném pruhu. Na místě jsou hasiči, před místem se tvoří také kolona. S tou počítejte i u Pasohlávek na silnici 1/52. Jak víte ze zpráv, pracují tam silničáři. Zdržíte se do 10 minut. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
1: Vynikající brankář, držitel stříbra z Euro 96, fotbalista roku 93, se Spartou vybojoval 4 mistrovské tituly. Nyní trénuje své nástupce. Petr Kouba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Fotbal se dnes bude hodně skloňovat v pořadu Alex a host. Jeho hostem je totiž Petr Kouba, fotbalový brankář, který má doma stříbrnou medaili z Euro 96. Máte ji doma? Máte ji někde uloženou?
1: Mám ji doma, ale nevím kde, přesně.
0: A nebudete ji hledat, protože letos je 30. výročí?
1: Asi by se to hodilo. Já jsem ji půjčil dětem, leckdy, když ji chtěli ukázat třeba ve škole. A úplně přesně nevím, kde je, ale najdeme ji.
0: No, tak oslavě nebo připomenutí toho Eura, tuším, že bylo od 8. června roku 96.
1: 96, 30 let tomu dáno.
0: 30 let, tak bych pohledala být vámi.
1: Tak je to přece jenom už jako docela cenej kousek.
0: Vím, že tenkrát to byl velký úspěch, stříbro na Euru, nicméně vy jste úplně neslavili, tak takové ty negativní pocity už jsou pryč? Úplně?
1: No já, i když je to 30 let, tak vlastně jako negativní. No, to byl tenkrát ohromný úspěch vůbec tohle manšaftu se dostat až do toho finále, ale když už je člověk tak blízko, tak by to chtěl dotáhnout do toho nejvyššího konce a stát se tím mistrem Evropy. Takže to samozřejmě asi už neodezní nikdy, tato lítost, zvlášť ještě teda já to musím jako samozřejmě zmínit, protože to je známá věc, že ten gól, který vlastně o tom rozhodl, ten zlatý gól v tom prodloužení, tak z mýho pohledu to byl vlastně takový nešťastný okamžik, takový ten gól blbec, který prostě v sezóně objeví nebo i na tréninku a já ho vlastně dostal v tom nejdůležitějším zápase života, nejen mýho, ale i mých kamarádů a to zamrzí dvojnásobno. A ještě vlastně umocněný tím, že to byl zlatý gól, tak už jsme na to vlastně nemohli reagovat, už byl konec zápasu. A v tu chvíli prostě ta bezmoc je hrozná.
0: Tak ale na krku se vám přesto houpalo stříbro. A jak to byl velký úspěch, o tom svědčí i to, že i po 30 letech se určitě ten velký úspěch bude připomínat. A bude se připomínat i jméno Olivera Bierhoffa.
1: Ano, bude. No tak je to střelec z toho
0: obou
1: utkání,
0: gólu.
1: Obou gólů. Když někdo dá dva góly ve finále mistrovství Evropy, tak je to borec a samozřejmě hráč toho utkání a on to v podstatě zařídil, že mluví se o něm.
0: Ale vy jste, když trochu zaspomínáme, tak jste na to Euro jeli tak jako polo nevybalení, že se úplně nepřepokládalo, že se dostanete tak daleko.
1: Tak byli tam mezi náma jedinci, kteří nevybalovali kufry. To není tajemství, Jirka Němec, ten to považoval za zbytečnou práci. V podstatě říká, hele, no tak asi to vypadá, že po té skupině, tak to nemá smysl, to už je 10 dnů, tak to nebudu vybalovat. No pak to bylo čtvrtfinále, semifinále až do finále, ale myslím si, že jako ten některé věci určitě z těch pytlíčků nerozbalil a měli jako nový, když se vrátil z Eura.
0: Měli by takhle třeba nevybalit i naši reprezentanti, kteří pojedou na mistrovství světa po nějakých 20 letech?
1: Nevím, co budou dělat, kluci. Já si myslím, že spoustu věcí už mají připravený od servisu, který samozřejmě se od té doby strašně změnil a už se třeba o to nemusí tolik starat. Nicméně jsou v podobné situaci, co jsme byli my. Určitě tam najedou v roli favoritů. A jak to každý jako na tom svým pokoji bude mít, tak to ať se zařídí sám.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Kouba, fotbalový brankář, stříbrný z Eura 96, je tomu tedy 30 let a po 20 letech bude mít česká reprezentace své zastoupení na mistrovství světa. Asi se nemá smysl ptát, jestli jste se díval na ty poslední dva zápasy proti Irsku a Dánsku, o kterých pak museli rozhodnout penalty, ale zajímá mě právě penalty a brankáři, jestli když probíhá příprava brankářů, tak jestli, nevím, asistenti nebo právě trenéři brankářů, jestli sledují ty protihráče, ty soupeře, kdo často chodí na penalty, kam to často střílí a tak, jestli pak tohle se probírá.
1: Ano, je to nedílná součást naší práce, zvlášť když teda ten penaltový rozstřel hrozí, tak se v podstatě sledují všichni hráči soupeře x let dozadu, dělá se statistika přesná, kam, jak to kopne a hledá se na základě těchto dat možnost, pravděpodobnost, kam by to v tom utkání mohl kopnout a kam my bychom jako brankáři měli jít.
0: A čekal jste, že oba ty zápasy skončí penaltovým rozstřelem?
1: Nečekal jsem to, samozřejmě to bylo strašně dramatický. My jsme to na shodou okolností s 21. hráli, protože máme stejný hrací termín, takže jsme úplně přímo u toho jako live nebyli, byli jsme na cestě, takže jsme to spíš sledovali, co se týče jako zpráv na mobilu, takže přesně nevím, jak to probíhalo, pak jsem si to pustil samozřejmě zpětně, ale musím říct, že je úplně jedno, jakým způsobem jsme se na mistrovství světa dostali. To je bez debat, jsme tam. A pak už to budou zase jiný zápasy v jiných podmínkách s jinýma soupeřema v jiný době. A já jsem rád, že tam kluci po takové době jsou.
0: O soupeřích ve skupině už je rozhodnuto. Je tam Jižní Korea, Mexiko, Jihoafrická republika. Byl k nám los milostivý?
1: Řekl bych, že strašně zajímavý soupeři. Tím, jak to není z Evropy a jsou to jiný ty fotbalové styly, tak si myslím, že se můžeme těšit na pěkný fotbal, dobrou zábavu. Doufám, že i s dobrým koncem. Ale co vím, tak realizační tým, trenéři mají velký vlastně starosti, obavy, takový nejistotu z toho, jaký tam budou panovat podmínky. Jak kluci budou zvládat potom tu nadmořskou výšku v Mexiku, je to už poměrně vysoko a pamětníci, hráči, který hráli v 70. letech v Mexiku, tak říkali, že prostě to fyzično a ten nedostatek toho kyslíku s nima hodně cvičil, takže uvidíme, jak to kluci zvládnou a jak to bude vlastně letos.
0: Dá se na to vlastně nějak připravit?
1: No je to téma, který se na Strahově hodně probírá. Vím to, že se tomu velmi detailně věnuje uskání informace. Je tam trošku nešťastná věc, že vlastně se musí respektovat program FIFA, který je neměnný, co se týče hotelů, cestování a tak dále. To je všechno předbukovaný, zajištěný a nejde úplně si udělat nějaký ideální jako scénář toho pobytu. Takže ty podmínky budou komplikované.
0: A co nám pomůže, zvlášť teďka v té kvalifikaci, tak se mluvilo o tom, že místo jakoby fotbalovosti, tak nám hodně pomohla ta touha, bojovnost, tak je to to, co nám může, řekněme, zajistit nějaký úspěch? Nebo naději, šanci na úspěch?
1: Rozhodně už jsme i tímhle zbraněma na mistrovství světa postoupili. Vlastně ty soupeři třeba takovouhle odolnost, takovouhle vůli a takovou ochotu nemají, takže si myslím, že je potřeba využít všech zbraní, které máme a které platí a jsou úspěšní. To, že třeba někteří soupeři, hodně se mluví o Dánsku, tak byli jakoby techničtější, lepší na držení míče, tak byli, ale třeba jim to nebylo vlastně nic platný. Takže já to úplně tak jako nevidím tak hrozně, že ten český fotbal je špatný a že jsme hrozní fotbalisti. Ne, určitě si nebudeme nalhávat, že to vlastně výborný není, ale vždycky rozhoduje pak ten výsledek. A říkám, já jako bývalý fotbalista, současný trenér, tak chci využít jakoukoliv možnost toho soupeře přechytračit, přehrát. A jestli to je zrovna vůle, tak proč ne?
0: I ta se počítá. Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, bývalým fotbalovým brankářem, který u fotbalu nicméně zůstal, co by trenér svých nástupců, trénujete reprezentaci do 21 let. Tak můžeme se pochlubit talentovanými, úspěšnými, nadějnými brankáři?
1: Zatím ano. Říkám zatím, protože člověk nikdy neví, ale ten post brankářský je u nás zaprvé zajímavý, co se týče těch mladých hráčů, chtějí do branky, rádi chytají a rádi se stávají brankáři, to je důležitý, že ten zájem je. A pak si myslím, že je tady vlastně taková tradice dobrá v tom, že umíme ty brankáře vlastně vychovávat, předávat ty zkušenosti, vždycky to tady bylo. A je to vlastně takový náš brand, je to taková naše značka v té Evropě, v tom světě, že svět ví, že se tady umějí, jak říkal trenér Caplát, vyrobit ty brankáři.
0: Je rozhodující i výška pro to, jestli se z hráče stane brankář? Je to hned jasné od začátku, že bude chytat?
1: Ne,
0: vás to bylo jasné od začátku?
1: Ne, tak já už bych se svými 185, to měl v našem fotbale těžký.
0: Není to dost.
1: Není to už tak, není to ten ideál, kterou fotbalová veřejnost vyhledává. A každý centimetr je dobrý. A je to prostě tak, je to trend. Vyhledávají se vysoký talenti, vysoký golmani. A tím, že pracuju vlastně od 15 až do té 21, tak se ten věk toho hledání těch vysokých hráčů, těch vysokých brankářů snižuje a dělají se predikce, výšky a pro ty lidi, kteří třeba do toho investují peníze, kluby, agenti, tak pro ně je to zásadní parametr.
0: Takže ideálně, když lehce skočí na jednu stranu a dotýká se už tyčky.
1: A nebo spadne jenom, nemusí ani skákat.
0: Nebo jenom spadne. Takže to je ideální tedy brankář. Když tak sledujete české brankáře, koho teď v současné době hodnotíte úplně nejvýš?
1: Já strašně nerad vybírám.
0: Tak koho sledujete? Kdo vám přijde zajímavý?
1: Sleduju samozřejmě všechny mladí, abych měl přehled, kteří jsou k nám do 21. A nejenom do 21, ale jak jsem řekl, tak mám i vlastně ten druhý konec toho spektra těch reprezentací, ty nejmladší, tu 15. Takže s tím už mám poměrně dost jakoby práce a nejsem ten workaholic v tom smyslu, že musím vidět každý fotbal. Takže už tady mám těch sledování poměrně dost, to jenom na okraj, ale vlastně pak, když se mě někdo ptá, kdo je teďko nejlepší a kdo by měl chytat za to Ačko, tak je mi to vlastně trošku jako proti srsti, protože já ty kluky všechny znám, prošli to minimálně tou 21, všichni prošli, já jim vždycky fandím, přeju jim všem a některý znám třeba už od těch 15-16 let, takže jmenovat jednoho mi přijde nefér vůči těm druhým.
0: A takže to jsou všechno vaši bývalí svěřenci, dá se říct?
1: Dá se říct, že v podstatě jo.
0: Tak mají vaši školu?
1: No já jsem jim vlastně jenom tím výběrem do toho reprezentačního týmu umožnil hrát proti těm nejlepším, což je ale důležitý pro ten brankářský růst, pro ten fotbalový růst, porovnávat se s těma nejlepšíma. Tam pak vlastně ten hráč, ten brankář zjišťuje, že na to má, zvedá se mu sebevědomí a roste i jeho výkonnost. Takže práce trenérů je hlavně v těch klubech, tím, že já už vlastně si jenom vybírám do toho národního týmu, tak už beru vlastně ty kluky, který už jsou, jak říkám, znova vyrobený.
0: Tak a umožníte jim se ukázat.
1: Tak.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal někdejší fotbalový brankář Petr Kouba, který teď sám trénuje své nástupce brankáře v reprezentaci do 21 let. Vy jste říkal, že těch talentů máme celou řadu. Nechtěl jste jmenovat, kdo je, řekněme, nejlepší nebo koho sledujete, ale když máme takových talentů, tak proč vaše domovská Sparta má dánského brankáře?
1: No, tak to bychom se museli zeptat na Spartě, ale ne všichni český kluci se do Sparty dostanou. Samozřejmě Sparta má zahraničního trenéra, ne prvního, takže myslím si, že ty už, tihle trenéři vlastně už nekoukají jenom na ten český rybníček, ale ten výběr těch hráčů už vlastně posouvají nejenom do Evropy, ale do celého světa. Takže Sparta je evropský klub, který prostě ten výběr těch hráčů, už ten scouting, tak už má vlastně celosvětový. Mm.
0: Vy jste právě ve Spartě zanechal asi nejvýraznější stopu. Během 6 let jste odchytal 148 ligových zápasů, vybojoval jste 4 mistrovské tituly, nicméně hrál jste také za Bohemku 2 roky na počátku kariéry. Když se tyto dva týmy střetnou, máte jasno, komu fandíte?
1: No, mám.
0: Nebo máte takové smíšené pocity a přejete to oběma?
1: Ne, to nejde.
0: To nejde.
1: Remíza je málo pro oba, tak tam je jenom jeden bod, takže všichni ti samozřejmě 3. Ale já zkusím ve zkratce, jako jsem byl já jsem byl ve sídlišní Partě, kde se fandilo Spartě odmala, já tam byl nejmladší, takže už jako dítě jsem Partě fandil, nicméně jsem začal hrát fotbal Bohemce, kde byl můj brácha, ale nakonec jsem se do té Sparty vrátil a vlastně, nebo jsem se tam dostal a v tu chvíli jsem vlastně mohl chytat za ten klub, který musím jako dítě fandil. Ale samozřejmě, jsem hrál za Bohemku, tak jsem chtěl vyhrát za Bohemku, to je přece jasný. Jo. Ale jsem Sparťan, ale Bohemce přeju moc. Strašně rád na Bohemku vzpomínám na ty léta, protože mě tam vlastně ten profesionální fotbal naučili, vedli mě tam, byl to strašně příjemný jako rodinný klub, ta atmosféra tam byla úžasná. A ty hráči, strašně na ně rád vzpomínám, i když už nám pomalu odcházejí. Mm.
0: Takže Sparta a vlastně, kdyby vám někdo řekl, jak jste říkal na těch sídlištích, že jste asi kopali a fandili, řekl, že jednou budete hrát za Spartu a pak i za reprezentaci, tak co byste si tak jako řekl zpětně?
1: Samozřejmě v tom sen splněný, tam jsme nevěděli, nebo já bych nevěděl, ale protože se s těma klukama ještě někdy sejdu, tak vlastně oni mi řeknou, že to je ten úžasný a že prostě jsou nadšení z toho, že to takhle vlastně dopadlo, že jsem se tam dostal a chodili na mě a nejenom na tu Spartu, ale i na mě a jak tím říkám, že jsem byl Benjamínek té party, tak prostě mají ke mně jako mladšímu bráchovi a vždycky strašně si užijeme i ty vzpomínky na tu dobu, co jsme dělávali jako v té partě, jaký historky jsme prožili a co jsme jako děti vyváděli, takže jo, je to fajn a oni mi vlastně do toho ještě víc jako emočně dostanou a říkám si, hele, tak udělal jsem minimálně radost tady těm klukům.
0: Tak a Spartě zůstáváte věrný i nadále, ostatně budete se účastnit Sparta Festu, který Sparta chystá akci pro fanoušky a bude se konat 22. a 23. května na Letenské pláni a my o tomto festivalu budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem zůstává Petr Kouba.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, někdejším fotbalovým brankářem, reprezentantem, také fotbalistou, brankářem, který vybojoval 4 mistrovské tituly se Spartou. A právě Sparta chystá Sparta Fest, což bude speciální akce pro fanoušky, dvoudenní na Letenské pláni. S vámi, Petře, se tam budou moci fanoušci potkat, asi vyfotit, popovídat. Jak to určitě, bude probíhat určitě. A vypadat?
1: Doufám, že velmi příjemně, tak jak si to jako organizátoři přejí a my taky. Nemělo by to být formální, mělo by to být prostě hezký dvoudenní odpoledne nebo celý den vyplněný sportem. Jedna věc, budou tam všechny vlastně spartianské sporty, možnost vyzkoušet, zahrát, potkat tam legendy těch sportů a v neposlední řadě by tam měla zahrát dobrá muzika, kvalitní muzika a předpokládám, že i dobrý nějaký papání, takže se těším. A doufám, že se ten první ročník vydaří, aby to se z toho stala pěkná tradice. Ale samozřejmě není to jenom o spartanských fanoušcích, i když tam samozřejmě Sparta bude hodně rezonovat, hodně slyšet a hodně vidět, ale myslím si, že to může být festival i pro nespartany.
0: Takže ale ne pro slávisty.
1: Ale jo, proč by ne?
0: Tak je to tedy první ročník, čili pokud se osvědčí, pokud ty 2 dny budou úspěšné, tak tedy počítáte třeba s konáním i za rok nebo s nějakými dalšími akcemi Sparty?
1: Já doufám, že jo. Chtěl bych tomu vlastně i já přispět touhletou formou a nás to oslovilo, když mluvím nás, tak Michal Horňák, můj kolega, kamarád, spolubydlící, když jsme spolu hrávali, tak vlastně my jsme se shodou okolností a náhodou k tomu dostali na výjezdu Sparty do Rijeky, kde nám ta myšlenka byla představená, nám se to tam vlastně strašně líbilo a říkám, hele, to je fajn, prostě to je dobrý nápad. To by mohlo být docela jako pěkná akce, pěkná událost. A co jsem se pak dozvěděl, tak to vlastně možná i byl nějaký impuls pro ty lidi, kteří zatím stojí vlastně do toho jít a ten festival si uspořádat a tu akci organizovat.
0: Jaké další spartianské legendy tam budou moci návštěvníci potkat, kromě vás?
1: Tak pokud za fotbalisty můžu mluvit, tak by tam měl být Michal Horňák, měl by tam být Václav Němeček, pro mě asi největší legenda, a tenkrát jsme se bavili o tom, že jsme chodili na Spartu fandit, tak Honza Berger, to je legenda Sparty, která si zaslouží uznání a respekt a myslím si, že to je velký lákadlo pro lidi. A samozřejmě kamarádi hokejisti, že jo? Jirka Zelenka, Patrik Martinec, co jsem takhle viděl na nějaký akci, takže my se těšíme a doufám, že se budou těšit i lidi, že si přijdou užít hezký 2 dny.
0: Když jste zmínil ten hokej, občas slýchám, že fotbalisti, reprezentanti, vrcholoví fotbalisti tak potom přesedlají v pozdějším věku na hokej. Stalo se vám to také?
1: Ne, mě ne, já nejsem zdatný bruslař, já jsem se teda potom vrhnul, protože mám rád tu trávu, tak jsem jako se vrhnul na golf, takže jsem hrával golf, ale je to častý jev, protože dřívávejc se samozřejmě v létě hrál fotbal, v zimě hokej, takže ty kluci ovládají hokejky a brusle. No ale proč to hrajou, co od nich vím, tak je to o tom, že vlastně se tam nemusí tolik běhat. To běhání už tak není náročný jako to bruslení, přece jenom tam, když se jednou rozjedete, tak už se pak jako docela dlouho dá sklouznout a netrpějí ty klouby. Ano, netrpějí ty klouby, takže vím, že to kluci hrají rádi a chodí třeba v velmi brzkých hodinách, aby měli let, tak nejsou líní stát a zahrát.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si dnes povídám s Petrem Koubou, fotbalovým brankářem, reprezentantem, který je teď trenérem brankářů. A já když jsem šla na tento rozhovor, říkala jsem svému 10letému synovi, že si budu povídat právě s vámi, žije fotbalem, byť tedy fandí Slovácku, nikoli v Spartě, ale kladl mi na srdce, abych se zeptala, jaký je váš oblíbený klub mimo Českou republiku?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsme se Spartou hráli na Camp Nou v Barceloně a teda měli jsme ohromný zážitek z toho stadionu starého, tak to ve mně zůstalo a ve Španělsku jsem tady fandil v Barceloně. V Anglii je to Manchester United, máme to stejně jako se synem, takže to jsou takový mý oblíbený zahraniční týmy.
0: Tak za tu Barcelonu bude jistě velice, velice rád. Máte nějakého oblíbeného hráče? Teď myslím ani ne brankáře, ale třeba útočníka. Je někdo, kdo vás fascinuje fotbalově?
1: Tak když jsme u té Barcelony, tak samozřejmě by to měl být Messi, nebo je to Messi, protože ten, to je hráč, který jako hraje úplně jinak než zbytek světa.
0: Čím to? Talent?
1: Něco z hůry. Je prostě úžasný a to řešení těch situací, které on má, jak ovládá míč, jak vidí tu hru, kde jsou často překvapivé nějaké řešení a vidí to vlastně jenom on a pak my na to koukáme s otevřenou pusou, tak je to úžasný a navíc ještě vlastně to je schopen podávat víkend co víkend a ne víkend co víkend. Vlastně oni jdou středa tyhle ty kluci nejlepší, takže úžasný hráč.
0: Vy jste zmiňoval, že jste se pak po fotbalové kariéře věnoval i golfu, ale přesto chodíte si někdy třeba zakopat, jak často se tak trénujete, takže na tom trávníku jste poměrně často, ne?
1: No právě, že u té reprezentace tolik ne. Těch srazů bývá třeba 2, 3, 4 za sezónu, takže my to vlastně ta praxe, kde to není, tak mě chybí a už to není takový, jak to bylo dřív. Jo? Protože přece jenom s tím věkem a s tou nepraxí, tak ty dovednosti malinko odcházejí, ale jako úplně mi to zase nechybí. Jsem takhle spokojený, to tělo si to pamatuje, takže někdy jako se dá říct, že to kopnu i tam, kam chci.
0: A když třeba koukáte na nějaký zápas a jsou tam penalty, tak běží vám v hlavě třeba, jak byste to chytal, na jakou stranu byste šel?
1: Ano.
0: Nebo jestli byste zůstal uprostřed?
1: Ano.
0: A jenom mávnul rukama, tak jo, je to
1: běží,
0: tak?
1: Běží, je to asi samozřejmě profesionální deformace. Někdy si říkám, tak dobrý, trefil jsem to dobře. Někdy si říkám, že mi překvapil ten střelec, ale řekl bych, že to mám tak 60-40, když jsem... Nechci se chlubit, ale tak 60-40, že si myslím, že to půjde tam, kam to pak třeba jde.
0: Takže říkáte si, tohle bych chytnul.
1: Teď já ne, ale už bych řekl tomu svýmu

0: Přišel do Alex a host. Pokud by vás tedy někdo chtěl potkat naživo, tak 22. a 23. května na Letenské pláni na Sparta Festu, tam budete ty přítomen po oba dva dny?
1: Ano.
0: Nebo máte tam nějaká okna?
1: Mám okna, myslím, že určitě to bude v programu, ale budu tam oba dva dny, přislíbil jsem účast na oba dva dny.
0: Petr Kouba, díky.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a

bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Jihomoravského koordinátora veřejné dopravy Cordis nově vede představenstvo firmy. Skončil ředitel Jiří Horský. Policie obvinila v bitcoinové kauze další tři lidi, mimo jiné i bývalého ministra Pavla Blažka. Jihomoravský kraj začal přijímat žádosti o dotaci na vznik filmů a seriálů. Zítra bude polojasno nebo oblačno a teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré odpoledne. V čele jihomoravského koordinátora veřejné dopravy Cordis je od května představenstvo. To si bude muset zvolit svého předsedu. Nejspíš se jim stane nový člen představenstva Jiří Sisel. Důvody změn ve vedení krajské společnosti upřesňuje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jiří Crha z ODS.
2: Představenstvo se rozhodlo změnit tu organizační strukturu, protože chtějí mít větší jedna kontrolní činnost, ale zejména se podílet na tom řízení přímo. Ty kompetence chtějí ještě dále rozdělit na ředitele úseku, aby to nebylo vyloženě jenom centralizováno na jednom člověku.
0: Doteď měl Cordis ředitele, kterým byl přes 20 let Jiří Horský. S koncem dubna ve firmě skončil. Jeho nástupce vám představíme krátce po půl třetí. Policie obvinila další tři lidi v bitcoinové kauze. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Podle zdrojů Českého rozhlasu jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho ex-náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Karima Tice. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu je stíhají za praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku v hranicích do 100 hektarů. Evakuace občanů nehrozí. Některé turistické stezky jsou zavřené. V terénu je kolem 400 hasičů. Situaci stále komplikuje vítr. Cílem je požár dnes lokalizovat, uvedla mluvčí hasičů Ústeckého kraje Lucie Vyškrabková. Požár vypukl v sobotu odpoledne. Filmaři můžou ode dneška žádat Jihomoravský kraj o peníze na svá díla. Kraj k tomu vytvořil nový dotační program. Celkem je v něm 19 milionů korun. Dříve se tvůrci obraceli na nadační fond, který založil kraj a město Brno. Ten ale musel loni skončit kvůli připomínkám ministerstva financí.
3: O dotaci na své dosud nedokončené projekty mohou žádat i filmaři, kteří loni usilovali o podporu z nadačního fondu, ale kvůli pozastavení jeho činnosti ji nedostali. Maximální výše podpory na jedno dílo je 5 milionů. Korun. Žádosti je možné podávat do 29. května. Štáby musí peníze utratit za služby nebo profesionály v regionu a k natáčení využívat jihomoravské lokace. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně polojasno nebo oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr je mírný a biozátěž mírná. Více o počasí bude za chvíli s meteorologem Petrem Hruškou mluvit Borek Kapitančik, který za chvíli přidá i májové pozdravení ze studia Českého rozhlasu Brno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S kolonou počítejte na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem. Nesouvislá kolona začíná na 213. končí na stém 96. kilometru. Zdržení je okolo 15 minut. Podobně se zdržíte také před Jihlavou, před stým 19. kilometrem. Tam je dálnice uzavřená kvůli požáru nákladního auta. Počítejte se silným provozem a kolonou také na objízdné trase, a to už ať už přes Jihlavu nebo přes Polnou. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne, vážení přátelé, vítám vás při poslechu Českého rozhlasu Brno. Pokud jste už něco takového během rána, dopoledne nebo přes poledne od Jiřinky Osté v Moravě krásné zemi neslyšeli, a nabízím naše dvě hodiny s reportážemi, muzikou, soutěží, pozvánkou na výlet a kdo ví, co ještě. No, jednu věc bych věděl, něco, co v učebnicích nebylo, uslyšíte také. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno je Borek Kapitánček a když říkala Věra Šembeková, že přidám i hezké májové pozdravení, ano, zdravím vás, přeju vám krásný nový měsíc, pokud možno plodný, mám tím na mysli jak myšlenkami, tak těmi ostatními způsoby. No ale když za malou chvilku bude mluvit o počasí Petr Hruška, tak bych měl nacvičit to májové pozdravení aj vo slovenčině. Pekné popoludně vám všetkým. No ale rozhodně gratuluju Květoslavům, kteří dnes slaví svůj svátek. Je to 67 roků, co poprvé proběhlo v Los Angeles slavnostní předání cen Grammy. Tenkrát byl nositelem toho prestižního ocenění za nahrávku roku Domenico Modugno se svým hitem Volare nel blu di pinta di blu. A album roku se v roce 1959 stala deska The Music for Peter Gunn Henry Mancinio. Já bych řekl, že tohle jsou známá jména. Přidám vlastně ještě jedno známé jméno, které se tak trošku pojí se 4. květnem. Je to 185 let, co byl ke 20 letům žaláře za 4 loupežné vraždy a 7 loupeží odsouzen loupežník Babinský. Trest si odpykal v Brně na Špilberku. Já vám přeju pozitivní zážitky spojené se 4. květnem. Hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Teď je 14 hodin a 13 minut. Dobré odpoledne přeju nejen vám, vážení přátelé, ale i tomu, kdo nám poví, jaké nás čekají okamžiky, hodiny, ale vlastně i dny v tomto týdnu z hlediska počasí. Jinými slovy z předpovědí pro Jižní Moravu je připraven Petr Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. A když jsem si to tak nacvičil, tak to taky použiju. Pěkné popoludně, Petr, prajem.
2: Dobrý den.
1: Zdravím vás a ptám se, jaké počasí teď máme, tedy kolik máme kde stupňů?
2: Máme slnečné počasie, aj keď oblačnosť sa vyskytuje, ale je to taká skôr vysoká, aspoň čiastočne priesvitná oblačnosť, preto i slnko cez ňu sa objavuje. Teploty sú väčšinou v tejto chvíli od 23 do 26 stupňov Celzia, vo vyšších polohách na Drahanskej vrchovine okolo 20 stupňov. No a fúka nám mierny juhovýchodný až južný vietor, výraznejší je hlavne vo východnej časti kraja, tam taký svižnejší, sem tam i s nárazmi okolo 40 km za hodinu.
1: Mnozí čekají na to, až v tomto týdnu začne podle toho, co už jsme možná také zaslechli nebo četli na mediálních zpravodajských serverech a podobně, kdy začne pršet. Nebude to náhodou dnes odpoledne, na večer nebo v noci?
2: Dnes ešte bohužiaľ žiadne zrážky nečakáme, takže bude pokračovať sucho a aj v noci stále bez zrážok, obloha prevažne polojasná, prípadne oblačná, ale naďalej tá oblačnosť bude čiastočne priesvitná, minima 15 až 12 stupňov Celzia.
1: Úterý s datem 5. května 2026 začne východem slunce, tedy ta světlá část, v 5 hodin a 25 minut. Západ nastane zítra v Brně ve 20 hodin a 16 minut středoevropského letního času. Platit bude stupeň číslo 2 biometeorologické předpovědi. Určitě k tomu přidáte i situaci meteorologickou. Jak bude zítra?
2: Zajtra v podstate podobný charakter počasia ako dnes, takže prevažovať by mala polojasná, občas oblačná obloha, ale stále tá oblačnosť by mala byť čiastočne priesvitná a aj zajtra by malo zostať ešte bez zrážok a bude veľmi teplo, maxima 26 až 28, možno niekde i 29 stupňov, ale relatívne veterno, vietor svižný južných smerov a postupne hlavne v južnej a východnej časti kraja tam i čerstvý s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
1: Takže jak dnes, tak i zítra teplé a částečně větrné počasí. Co nás čeká ve středu a jaké počasí přinese čtvrtek na Jižní Moravu?
2: V stredu tam ešte zo začiatku skôr menšia oblačnosť, ale v priebehu dňa mraky by mali postupne pribúdať. No a bude sa už zvyšovať i pravdepodobnosť na zrážky, prehánky alebo občasný dáž sa môžu vyskytovať na časti územia. Nebude to úplne všade, je to taká stredná pravdepodobnosť a hlavne by to bolo neskôr popoludní a večer. Lokálne sa potom môžu objaviť i búrky. No a hlavne tá pravdepodobnosť je zvýšená v severnej časti kraja. Takže všade sa to nezlepší s tým suchom. Minima 14 až 10, maxima 22 až 26 stupňov Celzia.
1: To byla středeční předpověď počasí a zkuste jenom jednou větou, jestli ve čtvrtek bude ještě o něco víc srážek anebo míň.
2: Áno, malo by byť viac, veľa oblačností a tam na väčšine územia občas dážď alebo prehánky, prípadne i búrky. Aj sa čiastočne ochladí, maxima 19 až 23 stupňov.
1: Peter Hruška, meteorolog brněnskej pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, vám řekl, jaké počasí nás čeká do čtvrtka. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Žitnické humoresky slaví 25 let. Poslechněte si dvoudílné rozhlasové vzpomínání na natáčení legendárního seriálu. Uslyšíte Zdenu Herfortovou, Pavla Doucka, Jana Grigara a Martina Slámu. Nalaďte si Český rozhlas Brno na květnový sváteční pátek. Besedu k 25 letům četnických humoresek vysíláme po 17. hodině. Těší se na vás váš Zdeněk Junák.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Za pár chvil bude půl třetí, přeju dobré odpoledne, tady Borek, kapitánček Český rozhlas Brno. A pozvánky, které jsem si pro vás přichystal, ty se týkají už brzkých hodin, velmi brzkých dokonce. No jak se tak dívám, to je vlastně jenom opakování z minulého týdne, dnes se ve vodojemech na Žlutém kopci bude linout hudba z předalekých galaxií a večer světelných mečů. Na tuhle akci vás samozřejmě můžu znovu pozvat, ale řekl bych, že už je to beznadějně vyprodáno. Takže se raději dívám na to, co vás potká zítra. Zítra, tedy 5. května. Pokud máte zájem o jednu vernisáž jedné velmi známé brněnské umělkyně, dávejte dobrý pozor. Nadace Niké a město Brno vás totiž zvou na zahájení výstavy Ivany Barazy. Zpestří je tedy onu vernisáž hudební vystoupení. Součástí vernisáže, která se koná zítra, 5. května v 17 hodin, bude benefiční aukce vybraných uměleckých děl a výtěžek aukce poputuje na podporu dětského hospicu Dům pro Julii. Tahle výstava, tedy výstava obrazů a děl Ivany Barazy, potrvá až do konce května 2026. A místem konání, to bych neměl zapomenout, je to velmi důležité, je křížová chodba Nové radnice na Dominikánském náměstí. Zítra od 17 hodin. A přece jenom ještě jedna pozvánka, jak se tak dívám, ano, a to je na čtvrtek, tedy 7. května, a je to pozvánka do knihovny Jiřího Mahena v Brně. Ta přednáška, která vás tam čeká, nese název Jak naše dětství a traumata ovlivňují náš dospělý život. Možná si taky kladete sem tam otázku, proč se nám v životě neustále opakují ty samé problémy. Jakou roli tedy hrají traumata z dětství v našem každodenním životě? Jak uzdravení negativních emocí z dětství může mít pozitivní dopad na náš dospělý život? I to se dozvíte ve čtvrtek 7. od 17 hodin ve velkém sále knihovny Jiřího Mahena v Brně na Kobližné číslo 4. Zvu vás společně s organizátory, pochopitelně. Teď už jenom 2,5 minuty do půl třetí a před námi je, no jednak moje otázka, jestli pak si vzpomínáte, jak se tančívala lambáda. Ano, vzpomínáte si? Tak možná vám to bude trošku jasnější, až Eda zazvoní. Ale taky bych měl říct, že koordinaci regionálních autobusů i vlaků v Jihomoravském kraji má ode dneška na starost nový šéf. Do krajské společnosti Cordis totiž nastoupil někdejší železniční manažer. Za chvilku se k tomu vrátíme. Edův
1: zvonek. Dneska mám jeden mírně historický. Se tak zcuknou dva borci a jeden hlásí druhýmu: jak to vypadáš? Kdo tě tak zřídil? Ale včera večer jsem byl u snoubenky, byla sama doma, pustili jsme si gramec, no a tancovali jsme lambádu a v tím doklapal její tata. No a co? Vždyť jste akorát kolčili. No jo, ale on je hluchý.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: zpívali, ale taky hráli vám členové kapely Saturn. My na vás teď společně s kolegou nebudeme ani tak moc hrnout všechny ty noty, tedy nebudeme vám zpívat, ale budeme vám informativním tónem něco říkat. To proto, že o rozvoj veřejné dopravy v Jihomoravském kraji se ode dneška stará nový šéf. Do vedení společnosti Cordis, která spravuje integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, nastoupil Jiří Sisel. Nahradil dlouholetého ředitele Jiřího Horského, který krajskou firmu řídil od roku 2012. No a my to teď chceme probrat v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno s reportérem Tomášem Kremrem. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Kdo je Jiří Sisel a jaké budou jeho úkoly?
1: Jiří Sisel od 90. let minulého století do roku 2021 zastával různé pozice v Českých drahách, poté pracoval pro správu železnic. Od začátku května je předsedou představenstva firmy Cordis. Krátce po nástupu pouze, řekněme, stručně komentoval, že se chce dál podílet na zlepšování veřejné dopravy v kraji a že se teď bude scházet s řediteli jednotlivých úseků v Cordisu. O tom, jestli má nějaké nové projekty a nápady, které bude chtít prosadit, zatím nemluvil. Nejprve se chce zorientovat ve fungování firmy.
0: Jaké úkoly mu po předchozím řediteli zůstaly k řešení?
1: Jiří Horský v rozhovoru krátce před odchodem z funkce řekl, že půjde hlavně o ekonomické výzvy, ať už jde třeba o aktuální věc, jako jsou vyšší ceny pohonných hmot, taky o některé předpokládané události, třeba státem nařízené slevy na jízdném pro studenty, děti a důchodce, které by neměly být 50%, ale 75%, což už v některých krajích zavedené je. Další výzvou bude domluvit s železničními dopravci podmínky zapojení rychlíků do regionálního integrovaného systému, to znamená řešení návaznosti spojů, ale taky uznávání krajských jízdenek v dálkových vlacích. Abych byl konkrétní, od konce roku 2027 se to má týkat třeba Českých drah, které od RegioJetu přeberou rychlíkovou linku z Brna do Ostravy. Horský taky řekl, že jeho cílem bylo sjednotit různé mobilní aplikace na nákup jízdenek a na sledování spojů do jedné nové aplikace, tedy aby vedle sebe paralelně nefungovaly služby Poseidon a Iris.
0: A mám ještě jednu otázku. Proč Horský v čele Cordisu skončil?
1: Vedení Jihomoravského kraje loni prostřednictvím představenstva Cordisu zadalo Horskému, ať připraví návrh na změnu organizační struktury firmy, protože ta společnost má teď na starosti a bude jich mít stále více úkolů. Když do Cordisu Horský v roce 2002, kdy firma vznikla, nastupoval, tak měla asi 10 zaměstnanců a teď jich má 234. Horský tedy připravil různé návrhy, představenstvo si jednu variantu zvolilo s tím, že Horský měl ve firmě stále zůstat. K těm změnám ale nedošlo. Jihomoravský kraj tedy letos následně oznámil, že pozici ředitele Cordisu ruší, protože chce, aby firmu nově vedlo představenstvo v čele s předsedou, které má vše řídit napřímo a pružněji. Kraj tehdy uvedl, že s Horským ukončuje spolupráci po vzájemné dohodě, protože dle jejich slov měl šanci se na přípravě podoby nového řízení firmy podílet. Horský to označil za výpověď. V oblasti veřejné dopravy se nicméně bude pohybovat dál, prozatím jako předseda České asociace organizátorů veřejné dopravy.
0: Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje má od začátku tohoto měsíce, tedy května, nového šéfa. Je jím předseda představenstva firmy Cordis Jiří Sisel na místo ředitele Jiřího Horského. A my jsme o tom v dobrém odpoledni mluvili s reportérem Tomášem Kremrem. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Je tobě i všem posluchačům.
0: A Bobrům taky samozřejmě, a Kremrům taky, a Kapošům taky. 14:39, abych to nějak zamluvil. A už za chviličku vám naše dobré odpoledne nabídne pozvánku na výlet. Za klub českých turistů se dnes chopí mikrofonu Antonín Moravec.
2: Český rozhlas Brno, písmo.

0: Dobré odpoledne, při další pozvánce na výlet. Na vlně Českého rozhlasu Brno vítám i Antonína Moravce. Tondo, ahoj.
1: Ahoj Borku, ahoj posluchači.
0: A dnes se s tímto zástupcem Klubu českých turistů vydáme do města, které samozřejmě budeme jmenovat, ale stačí říct Slovanská epopej.
1: Ano, a bohužel tím nejsou myšleny mé rodné Ivančice. Náš výlet začínáme na železniční zastávce Moravský Krumlov, který je vysoko nad vlastním městem. Nedaleko nádraží je nová budova Retexu, textilního podniku, který se sem přesunul z mých rodných Ivančic. Podnik v Moravském Krumlově se vrací k tradici, která vlastně představovala na Moravě historii toho pozbíraného použitého textilu. Ostatně i slavná rodina Léfbérů ve Svitávce začínala právě hadrama na zem a takovýma technickýma tkaninama. A ten podnik v Krumlově je pro mě obrovský zázrak. Je tam nainvestováno do nových technologií, navázal ale na zpracování tradičních pozbíraných textilií, které hlavně jsou k dispozici téměř zdarma. Po zániku Ivančického závodu tento vstupní materiál končíval převážně ve spalovně. Kousek od nádraží najdeme vysoko nad městem na skále kostelík svatého Floriána. Odsud vidíme dolů do města, do toho kotle, máme jej tam jako na jezerní hladině. A samozřejmě všechny turisty bez výjimek tam táhne Alfons Mucha a Slovanská epopej. Prohlídka všech těch 20 pláten počínaje Slovanem v pravlasti a konče apoteózou z dějin slovanstva nám mapuje celou historii Slovanů na našem území. Zámek pochází z roku 1288, založili jej páni z Obřan, po Bílé hoře připadá Lichtenštejnům a posledními vlastníky jsou kinští. Pak jako všude následoval smutný osud zámku, Krumlov byl vybombardován americkými letci, protože tam dlouho se drželi Němci ještě po druhé světové válce a tak ta náročná obnova zámku právě vedla k tomu, že Krumlov měl prázdné, opravené prostory zámku, které v té době v Ivančicích nebyly. To byl ten můj povzdech na začátku a já jim končím i na konci.
0: Ať už to bude třeba Moravsko-Krumlovský zámek, anebo zámecká kašna, nebo kaple svatého Floriána, anebo meandry říčky Rokytné, myslím si, že se vám v Moravském Krumlově bude líbit. I díky pozvánce Antonína Moravce. Měj se hezky, Tondo.
1: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: 54. kilometru. Budete popojíždět až po 24. zdržení, ale maximálně okolo 20 minut. Pozor dejte také, pokud jedete z Pohořelic na Znojmo, u Suchohrdel u Miroslavy je odstavené nákladní auto. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Dá se ještě pořád říct, že i teď, tedy 4 minuty po 15. hodině, ještě pořád stojíme na prahu dalšího týdne, už květnového. A jaké bude počasí, no tak to částečně naznačila Věra Šenbeková, ale slyšeli jste to vlastně i před necelou hodinkou, přímo od meteorologa. Stejně jako dnes, i zítra nás čeká teplé a částečně větrné počasí. Od středy potom počasí postupně s velkou oblačností a s možností srážek a potenciálem i pro bouřky. Platí ve středu i ve čtvrtek. Zatím nebudeme předpovídat na delší dobu, protože to se všechno může změnit. To víte, matematické modely a miliarda proměnných. Od mikrofonu vás ovšem zdraví Borek, kapitánček. Já bych řekl, že to je taková konstanta, ale nechci být zase přehnaně sebevědomý. Jen bych rád vyjádřil, že s vámi opět budu i v téhle hodince, tedy mezi 15. a 16. hodinou v dobrém odpoledni. A to ještě nepočítáme noční linku. Ta začíná dnes ve 23 a vysílat i pro vás budeme z brněnského rozhlasového studia. Ale teď se vraťme k programu té nastávající necelé 60 minutovky. Čeká vás návštěva obecní kompostárny ve Slavkově. Taky se dozvíte o nové nanoniti a mám pro vás připravenu i novou rubriku, co v učebnicích nebylo. Ovšem, já jsem si připravil i pár otázek do trefy, která nastane už za 8 minut. A pro tentokrát si v ní budete vybírat dvě z těchto čtyř otázkových témat. Brněnské výstaviště, večerníčky, latinská úsloví a staré zkratky. Máte-li tedy další chuť, tedy máte-li znovu chuť na další cenu za dvě správné odpovědi, vězte, že telefon to je vlastně taky konstanta. 726 46 52 00. Už za 3 minuty začnu přijímat vaše hovory. Dobré odpoledne.

0: Eric Burton, jeden z The Animals, prohlásil při interview právě na téma House of the Rising Sun, že tuhle písničku slyšel někdy počátkem 60. let v jednom klubu v anglickém Newcastlu a že ho tak chytla, že prostě museli získat některá možnost hrát a noty, že... Ale taky aranžmá, že na něm začali pracovat takřka v zápětí, tuším, že to bylo někdy ve 64. A možná to bylo vícero filmů, než jen ten, který se chystám zmínit, ale možná mi s tím pomůže i naše soutěžící na vlně Českého rozhlasu Brno. Možná tu písničku, což byl původně americký folkový song, taky slyšela v nějakém filmu. Lenko, pamatujete si tuhle skladbu, která je za námi, z nějakého filmu? Dobré odpoledne.
1: Z filmu ne. Tu skladbu si pamatuju. Syn hrál na kytaru. A vím, že když na Českém rozhlase uváděl písničky Meky Žbirka, tak vzpomínal, že jako mladý jí hráli a že říkal, že jí hráli všichni ty kytaristi toho lavičkovýho typu, jo? Že jí hráli holkám, balili na to holky. Hrajou to opravdu i mladí kluci do dneska, ale film určitě jich bylo víc.
0: Já si vzpomínám třeba na Kasino a tam to mělo docela zásadní roli ve chvíli, kdy vlastně jsme se loučili s postavou té hlavní hrdinky, tedy manželky Roberta De Nira, ale to nechme zase bokem. Jen jsem chtěl vědět, jestli si tu písničku také pamatujete při nějaké příležitosti. Teď ovšem byste se měla soustředit spíš na naši trefu. Já vím, že jsem odvedl pozornost, za to se vlastně omlouvám, takže zpátky přímo k jádru. Nejprve výběr dvou ze čtyř otázkových témat. Pro dnešek jsou připraveny otázky na téma Brněnské výstaviště, Večerníčky, Latinská úsloví a Staré zkratky. Tak vyberte dvě témata.
1: A já zůstanu právě u toho retra. Takže Staré zkratky a Večerníčky.
0: Tak to jste vybrala retro, ani o tom nevíte. Tedy víte, samozřejmě. A já musím říct ještě jednu věc, že až dvakrát správně odpovíte. Slyšíte, jak s tím počítám, jo? Tak vás čeká kniha z nakladatelství Kazda. Muž, který našel klid. Magická cesta k všímavosti, sebelásce a štěstí. Klid není cíl, je to návrat, píše se na obalu téhle knížky, která vypadá, tak řekl bych, uklidňujícím způsobem. No, Lenko, teď vás možná trošku nastartuju, protože máme jenom minutu na dvě otázky a jenom minutu na dvě vaše správné, doufám, odpovědi. Ale já myslím, že to půjde levou zadní. Vybrala jste z mého pohledu velmi dobře, pokud máte zhruba stejného pamatováka jako já. Spouštím minutu. Spouštím minutu a ptám se. Nejdřív Večerníčky tedy. Kdo byl vypravěčem večerníčkovských příběhů Kluka z plakátu? Možnosti jsou Květa Fialová, Jiří Krampol nebo František Filipovský?
1: Tak dobře, já řeknu Filipovskýho.
0: Neboli klasik českého dabingu. A teď ke zkratkám. VŽKG. VŽKG je buď věčně živá korejská gastronomie, nebo vysoké žito kolem Gruzie, nebo vítkovické železárny Klémy Gottwalda.
1: Samozřejmě železárny Klementa Gottwalda.
0: Říkáte samozřejmě, jako kdyby to věděl každý, ale vysvětlujte to dnes mladým.
1: No jo, to bylo znám.
0: Stejně jako byste jim asi těžko vysvětlovala, co to bylo úro. Ale to už je nesoutěžní. No, ústřední
1: úro,
0: rada odboru.
1: Úro.
0: Úžo taky, ale to zase někdy jindy. Ale teď k tomu, jak jste odpovídala, samozřejmě, použiju-li vaše slova, máte pravdu v obou dvou případech a já gratuluju. Večerníčky o Klukovi z plakátu nám vyprávěl František Filipovský, no a VŽKG, to jsou vítkovické železárny Klementa Gottwalda, tedy bývali. Tak, Lenko, já můžu jenom gratulovat, jste majitelkou knihy z nakladatelství Kazda, Muž, který našel klid, je váš a já vás poprosím o chvíli strpení na telefonu, vyřídíme formality.
1: Děkuju a pěkné odpoledne i všem.
0: Hezké odpoledne, naslyšenou. Teď je 15 hodin a 16 minut, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. A já vám slíbil jednu slavkovskou návštěvu. Vyrobeno z bezcenného svinstva nepatrnými výrobními náklady, ale výsledek skvost. Tento citát ze Saturnina je možné aplikovat i na kompost, který ve Slavkově u Brna vyrábí městská firma z bioodpadu od místních obyvatel. Za drobný poplatek se vrací na jejich zahrádky jako cenné hnojivo. A my se na místo, kde se tak děje, za chvíli podíváme.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: V úterním dopoledním vysílání 5. května po 11. hodině přivítáme lékařku Michaelu Richtrovou z Fakultní nemocnice Brno. Je čerstvou držitelkou ocenění za odbornou publikaci popisující výsledky využití nové intubační pomůcky u dětí s rozštěpy rtu a patra. Budeme si povídat nejen o této pomůcce a léčbě rozštěpu, ale také o náročné práci lékařky u záchranky a současném zvládání rodinného života. Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písničky.

0: Dobré odpoledne a doufám, že to je odpoledne plné sluníčka, i když i v tomto případě je občas dobré se na malou chvilku skrýt, ale nezapomeňme, a z tohohle pohledu se ten předchozí víkend hodně vydařil, nezapomeňme na to, že to je právě slunce a samozřejmě jeho paprsky, které v našem těle vytváří vitamin D, tak důležitý pro imunitu. Tak ať máte hezké odpoledne a k tomu vám nabízím tu návštěvu, o které už tady byla řeč. Černé zlato. Tak říkají zahrádkáři ze Slavkova u Brna kompostu, který vzniká z bioodpadu z jejich vlastních zahrádek a zase se na ně vrací jako hnojivo. Ve městě už léta funguje sezónní sběr zahradního odpadu. Kromě hnědých popelnic u domů mají lidé k dispozici také desítky velkých kontejnerů v docházkové vzdálenosti v ulicích. Bioodpad končí v městské kompostárně. Pro kompost si za malý poplatek místní jezdí auty s přívěsnými vozíky nebo si ho odnášejí v kyblících.
1: Kohout hlásí, že jsou 3 hodiny a začíná se vydávat kompost.
2: Ten můj budík, který mi hlásí 3 hodiny. Asi ho pak nastavím zase na 5, abych věděl, kdy skončit.
1: Říká Miroslav Lestibůrek z technických služeb Slavkova u Brna, který kompost zákazníkům vydává.
3: My jsme tu, myslím, na ten podzim navezli ale 50 tun. Lidi si to pochvalují, prostě pěkný, dobrý.
2: Dneska to vypadá, že jich tady s vozíkama povíc.
1: Pro kompost si s vozíkem přijel i pan Vít.
4: Do vyvýšených záhonů. Dobrá služba to určitě je, minimálně proto, že se využije bioodpad, který my teda třídíme svědomitě, takže doufáme, že i ostatní a že tam nehážou, nic tam nepatří.
5: Jednou za rok si vemu ten vozejka a jdu pracovat.
1: Říká pan Mirek, zatímco čeká ve frontě.
5: Mám velkou zahradu, a takže rajčata, papriky, zelenina, všechno bio.
1: Mě zaujalo, že vy jste si přišel po vlastních se 2 kyblíky.
2: 4 budou. Bydlím tady.
1: Ukazuje na dům naproti Pavel Juzl. Jak se vám líbí taková služba?
2: No perfektní.
1: Je to lepší než vlastní kompostér?
2: 100%. Zaprvé jste máte potom bordel, ale tady akorát jdete, vezmete si, kolik přesně potřebujete, je to vyřešený.
6: Malé množství je zdarma, větší množství je spoplatněno, ale pořád ta cena je daleko levnější, než kdybyste si koupili 80-litrový pytel supermarketu.
1: Popisuje nezávislý starosta Michal Boudný. Kompost je z místního bioodpadu. Kromě hnědých popelnic u domů ho mohou Slavkováci odkládat i do plechových kontejnerů, které mají v docházkové vzdálenosti na ulicích.
6: Těch plechových kontejnerů máme kolem 80, plus nějaké ty velké, takže počítejte 100. Všechno končí na místní kompostárně. To auto, které sváží ty kontejnery, tak se prakticky celé leto nezastaví.
1: Starší kompostárna už kapacitně nestačila, proto město loni otevřelo další.
6: My jsme zakoupili bývalé polní hnojiště, které tady bylo místním družstvu, a pomocí dotačních titulů jsme to zrenovovali, přidali jsme tam váhu, tak aby jsme věděli, kolik skutečného odpadu vyprodukujeme, a nyní kompostárna už funguje.
1: Plný přívěsný vozík kompostu vyjde asi na 300 korun. Organizovaní zahrádkáři ze Slavkova můžou uplatnit poukázky na odběr zdarma, vysvětluje Hinek Charvat z místního zahrádkářského svazu.
7: Zahrádkaři jsou tady na městě aktivní, třeba když se dělají výsadby biokoridoru, starají se tady o komunitní sad a z toho vlastně vznikla i ten poukaz na 100 kilo kompostu, který každý, kdo přišel na členskou schůzi a je registrovaný v zahrádkovém svazu, tak si to mohl vzít.
1: Kompost obohacuje půdu o organické složky a pěstitelé si ho cení.
7: Ta hmota má registraci pro použití v ekologickém zemědělství, takže to odebírá i nedaleká ekologická farma.
1: Černé zlato by se to dalo nazvat.
7: Přesně tak, já bych řekl černohnědý zlato. My teda ropu máme možná pod zemí, tady to těží Moravské naftové doly, tak my aspoň ten kompost.
1: Ročně zpracuje kompostárna ve Slavkově u Brna asi 900 tun bioodpadu. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: 900 tun bioodpadu a 100 kontejnerů na celý Slavkov. No tady musím říct osobně, že závidím slavkovským. I když musím říct, že na Srbské v Kéniku je poté, co tam byla pouze jedna popelnice, už na bioodpad dokonce jeden celý kontejner, i když je pořád plný. No, ale jak říkám, závist je škaredá věc, raději se budu snažit vyrobit si ten svůj vlastní. Teď je 15 hodin 29 minut, měl jsem na mysli kompost před chvilkou. Za chviličku se dozvíte o tom, jak vypadá jeden unikát. Vědci totiž vyvinuli unikátní zubní nanonit, která nejen čistí, ale i dostává prospěšné bakterie tam, kde mohou chránit před záněty. Více se dozvíte po písničkách Heleny Vondráčkové a potom jedné od Liverpoolské čtyřky. Určitě víte, že se jedná o brouky.
8: Český rozhlas Brno.

0: první půle 60. let mě tahle písnička nemohla vrátit, to jsem ještě nebyl na světě, ale vrátila mě do dob, kdy jsem v 80. letech na Vltavě, tuším, že to bylo vždycky v pondělí, v pořadu Rytmus, poslouchal vlastně kompletní diskografii kapely Beatles. Tak tohle bylo Can't Buy Me Love. Posloucháte Český rozhlas Brno, dobré odpoledne vám přeju za celý vysílací tým a pokud vám třeba něco uteklo, včetně reportáže ze Slavkovské kompostárny před malou chvilkou, vězte, že v aplikaci Můj rozhlas anebo v našem audio archivu na webu brno.rozhlas.cz si můžete celý měsíc znovu a znovu pouštět všechno to, co vás zajímá, co vám třeba uniklo. Stejně jako tu další reportáž o brněnštích vědcích, kteří vyvinuli první probiotickou zubní nanonit na světě. Díky speciální vrstvě dostává do mezizubních prostor prospěšné bakterie, které pomáhají potlačovat ty škodlivé a předcházet zánětlivé parodontitidě. Používáním ani podobou se nová nanonit přitom téměř neliší od běžné zubní nitě.
1: Tady mám obyčejnou zubní nit z drogerie. Můžete klidně vytáhnout.
2: Tak.
1: Jaký je rozdíl mezi tou, co jste vyrobili, a tou nití, co jsem teď ukázal, na kterou jsme běžně zvyklí?
2: Nit, na které jsme se podíleli, je dvouvrstva, má mikrovlákené jádro s krytím na povrchu, které může právě nést to probiotikum. Může být malinko tlustší, jinak stran chuti, vůně, je to stejné.
1: Říká Filip Hromčík z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Podle Barbory Bořilové-Linhartové z centra Recetox je za vznikem nití dlouhý a pečlivý výzkum.
3: V čem je ta naše nit unikátní, kromě toho, jak je vyrobená, tak je i to, že je tak moc protestovaná na bezpečnost a vlastně účinnost pro používání.
1: Aby vědci ověřili, že probiotická nit skutečně funguje, museli nejprve prozkoumat bakterie v ústní dutině. Právě tím se zabývají laboratoře centra Recetox.
3: Když chceme zkoumat mikrobiom, tak nejprve musíme ze vzorku izolovat DNA, potom určité úseky musíme zmnožit, tomu se říká amplifikace.
1: Vývoji nové zubní niti spolupracovali také vědci z Technické univerzity v Liberci a Univerzity obrany. Výsledkem je pomůcka, která se používá stejně jako běžná nit, ale podle Filipa Hromčíka přináší navíc i probiotický účinek, který pomáhá chránit mikrobiom v ústech.
2: Pokud už pacient nit používá a místo toho používá nit s nějakým benefitem, tak je to, jako byste používal buď prací prášek, který pere, anebo prací prášek, po kterém prádlo i voní a zůstane třeba déle čisté.
1: Když si dám mezi ty zuby, tak co se mi vlastně mezi ty zuby dostává?
3: My se snažíme tou zubní nití dostat do mezizubního prostoru ty hodné mikroorganismy, protože vytlačují ty, které jsou potenciálně nebezpečné a mohly by způsobit parodontitidu.
1: Podle Hromčíka ale zůstává základem důkladné mechanické čištění zubů.
2: Cílem jakékoliv zubní nitě, a tahle v tom není výjimka, je očistit zub. To znamená dostat pryč zubní plak, zanechat za sebou čisté prostředí. Po téhle niti zůstává ještě stopa probiotického kmene.
1: Výrobce teď připravuje uvedení probiotické zubní niti na trh. Podle odhadu Filipa Hromčíka se dostane na pulty lékáren nejdřív v polovině příštího roku. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: V cyklu Fajnšmek si v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Ve čtvrtek 7. května bude hostem dopoledního vysílání cestovatel a filmař Miroslav Haluza. Moc ráda si s ním budu povídat o dobrodružných expedicích za přírodními národy. Co zajímavého natočil ve Venezuele do chystaného dokumentu? Kde na mapě můžeme najít tajemnou řeku Javary? Je při dalekých cestách možné navázat přátelství na celý život? Pojďte s námi za exotikou i neuvěřitelnými příběhy z cest. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dnes je 4. květen 2026 a krom toho, že dnes je to taky smutných 49 let od úmrtí herce Karla Hegera, mám pro vás ještě jednu zprávu, která se právě tohoto data týká. Ode dneška, tedy od 4. května, pro vás máme v našem vysílání novou rubriku Co v učebnicích nebylo. Každý den se v ní dozvíte zajímavosti z různých oborů a naším průvodcem bude Martin Písařík. No a já bych řekl, že už teď můžeme prozkoumat ten největší lidský orgán.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 4 desetiny milimetru. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách 4 milimetry. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Takže si píšu, kůže největší lidský orgán. No zrovna včera jsem se zamýšlel, když se mi nepodařilo odemknout můj mobil, byl jsem po práci na zahrádce mírně znečištěn. Jaké to asi má někdo, kdo by třeba trpěl papilometamorfózou. To jsem si vymyslel. Tak to jen tak na okraj. Děkujeme Martinovi, no a s vámi, kteří jste poslouchali Dobré odpoledne, se pro tentokrát budu muset rozloučit s tím, že ve 23 hodin budu znovu na místě, tedy na značkách. Na začátku další noční linky, ve které si budeme povídat o tom, jak dobré je nezapomínat věci třeba ze základní školy, protože co se na základce naučíš, s potomky, vnuky, vnoučaty, dětmi obecně, jako když najdeš. U mikrofonu byl Borek Kapitánček. Přeju vám krásné odpoledne.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno a byť už jsem se s vámi vlastně rozloučil, vážení přátelé, došla mi ještě jedna věc. Já vám chtěl ještě poskytnout drobnou kompenzaci za to, že jste se třeba nedovolali do naší trefy, do té trefy, která otvírá tu druhou hodinu dobrého odpoledne. Takže přijměte prosím tuto možnost pro ty z vás, kteří mají rádi, řekněme, swingovou muziku. Mám, řekl bych, neopakovatelnou nabídku. Zítra, tedy 5. se předává cena Gustava Broma a stane se tak na koncertu saxofonisty Joshua Redmana, který začne v 19:30 v brněnském Sonocentru. A my máme pár volných vstupenek. No tak si o ně zavolejte na naší produkci 726-46-5151. Právě teď. 726-46-5151.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně u výstaviště začala rekonstrukce křižovatky na ulici Křížkovského. Pražská energetika od května zdražila fixované ceníky energií. Ve Znojmě je nová interaktivní zvuková výstava. Zítra bude polojasno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Výstavbu nového kruhového objezdu dnes zahájili dělníci u čtvrté brány.

0: brněnského výstaviště. Do 30. června řidiči neprojedou spojnicí mezi ulicemi Bauerova a Křížkovského. K výstavišti se dostanou po ulici Poříčí. Kruhový objezd nahradí dosavadní menší křižovatku, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňchálek.
1: V souvislosti s tím, jak se dostavuje nová multifunkční aréna v blízkosti brněnského výstaviště, očekáváme, že v okolí se může nárazově zvýšit intenzita dopravy, proto upravíme křižovatku u čtvrté brány výstaviště tak, aby byla kapacitnější a zajistila lepší plynulost dopravy.
0: Pražská energetika od května zvedla ceny za fixovanou elektřinu i plyn. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích, informoval o tom mluvčí společnosti Karel Hanzelka. Zdražení se týká nových smluv se závazkem. Zákazníci si připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo dřívější dohodou o fixaci cen se nic nemění. V březnu zdražovala ceníky energií s fixací také třeba společnost Innogy. Ceny tarifů energií se závazkem zvyšovaly i Pražská plynárenská, MND nebo E.ON. Vláda podpořila povinnost obcí zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček. Obce by se podle novely skupiny koaličních poslanců v čele s Lucí Šafránkovou z SPD navíc museli postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o které nemá nikdo zájem. Předloha také například zvyšuje pokuty za přestupky týrání zvířat a prodlužuje trest zákazu chovu. Návrh kritizuje Sdružení místních samospráv. V Lutském klášteře ve Znojmě můžou lidé ode dneška navštívit interaktivní výstavu Laboratoř zvuků. Zájemci můžou se zvuky experimentovat. Vyzkouší si například dirigovat orchestr, pokračuje ředitel městské organizace Znojemská beseda Jaroslav Chaloupecký.
2: Návštěvníci se stanou aktivními tvůrci, mohou skládat hudbu pomocí světelné malby, experimentovat se zvukovými vlnami nebo si nechat vytvořit vlastní skladbu pomocí umělé inteligence.
3: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě převážně polojasno nebo oblačno s částečně průsvitnou oblačností, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, denní vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr mírný, na jihu a východě čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině a biozátěž kvůli teplu střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silnice souběžná s dálnicí D1 z Brna na Vyškov je v Tučapech neprůjezdná, zasahují tam hasiči. Linka 730 do obce proto momentálně nejezdí a jede odklonem přes Nemojany, Habrovany, Rousínov a Závlekem do Komořan. V Brně je poškozené trolejové vedení v Husově ulici a linka číslo 12 proto jezdí přes náměstí Svobody. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vyda končí.
5: Končí, končí.
6: Já mám nalíkají.
7: Z toho zdruda.
8: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
3: Humoriáda.
9: Doufám, že se cítíte dobře, že náladu udržíme nebo ještě zlepšíme a uděláme si takovou pohodu v další hodině s Humoriádou. Patrik Rozehnal k tomu vyzývá a myslím, že dobře naladěn už podle oblečení, rozkvetl jarně jako nějaký zvonek luční. Václav Knop, Václave, dobrý den.
10: Děkuju, dobrý den, dobrý den. No je krásně venko, no tak jsem si říkal, tak to podpořím, ne?
9: Jo.
10: No.
9: A funguje to? No, na náladu?
10: No tak nebo... já mám černý brýle si nosím, tak se tak rozlížím, kdo si po mě kouká a on si mě prakticky nikdo nevšimne.
9: Všimněte si nás a všimněte si, jestli máte u sebe telefon, budete ho potřebovat.
3: Humoriáda.

0: Na to jarní toulání má tedy Václav Knop své sako, modré, to už víme. Má i nějaké speciální boty, když jde o to třeba vyrazit na túru?
1: Na túru nechodím, nejspíš jenom dojdu do nejbližší kavárny. Ale trpím, prosím vás, já trpím totiž pocitem takového jako fobii mám z uzavřených prostor. Protože když jdu do kavárny, mám strach, že mají zavřeno. Tak radši si to vždycky zjišťuji nějak předem. Na túry moc velký nechodí.
0: To vůbec nemáte ve výbavě, to prostě není potřeba.
1: Normálně polobotky, já ani kecky nebo botasky, to nic nenosím.
0: Vy jste byl naposled na sněžce třeba?
1: No, to bylo ještě ve školním čase někdy. Ano, ale byl jsem tam, ano, ale se školou.
0: Jo, protože tam už je potřeba nějaká ta výbava, i když jsou i tací, kteří tam jedou v žabkách.
1: No, ale tak asi bylo léto a myslím, že to bylo školní vejlet nějaký. A já jsem z toho turnova, to není daleko zase, tak to bylo příjemný.
0: Co vybereme, nebo vy vyberete ze seznamu v Moriádě?
1: Tak strašně jste mě potěšili, že tady máme na seznamu mé mládí, protože to ano, patří k mému mládí. Jan Verich, Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Miroslav Horníček a dotazy tenkrát, já se na to pamatuju, já jsem nebyl přímo účastněn, ale vím, že ta Lucerna byla velmi slavná. A tak prosím, mi to připomeňte.
2: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
3: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
2: Nebo uhnízt ze chleba?
3: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
2: Dobře. Má představy spíše plastické.
4: Střídku, abyste hnět mladou dívku.
2: Já přetlumočím. Verich říká, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku.
4: On ještě mladý, on to neví.
2: No já jsem to v 35 taky ještě nevěděl. No.
3: Já bych taky jeden dotaz, a kdy se ti to doneslo?
2: Já jsem intelektuál, já jsem se to dočet.
3: To čteš pěkný prasárny.
2: Má váš dům také omlácenou omítku?
4: Ne.
2: Děkuji. Jak to děláte?
4: Lžu.

0: suchý, co pokládáte za maximálně možnou kliku.
1: Prosím? Někdo mě napověděl, já bych hrozně rád, já to uvítám, každý napovídání...
0: U dveří, brej.
1: U dveří. U dveří.
0: Verich, co považujete za svůj největší životní úspěch?
2: No, že jsem se narodil pro Pětra nás.
0: To byl náš životní úspěch a ne tvůj.
2: No ne.
0: A ještě na tebe, jakému nápoji byste dal zlatou medaili?
2: Vážně, jako ty
0: viděli? Ano,
2: ano,
0: snad, já nevím.
2: No to bych dal čistý, studniční, neskažený vodě. Ta není žádná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak co se objeví za vzpomínky, když... No, je slyšet tohle, Václave.
5: Za prvé to, že každý týden, to jsem byl někde devítiletka, potom Gimpl, se objevila nová písnička, Šlítr suchý, že jo, zpívali vždycky další a další písničky a já jsem si kupoval ty noty a s kytarovými akordy a hrál jsem to na kytaru, učil jsem
4: takhle
5: se to. No, no, tak to celkem to bylo takový strašně, to se dobře zpívalo, dobře pamatovalo. No a...
4: Kdo by si dneska kupoval k těm hitům noty a zkoušel to hrát, to bude hrstka, hrstka.
5: No a s Janem Verichem, já jsem se s ním nikdy nepotkal, i když jsem potom později bydlel na kampi, ale tam už byl jsem samozřejmě nežil, ale jednou se mi dostal do ruky scénář Falstaffa, filmový scénář, který on napsal a přečet jsem si ho a tak jako z takový mladický nerozvážnosti jsem mu napsal dopis, že se mi to hrozně líbilo. A on mi odpověděl, že rád, že jsem to přečet a že škoda, že se to neuskutečnilo, protože se to tenkrát opravdu neuskutečnilo. Asi to byl příliš drahý projekt. No a ten dopis mám samozřejmě schovaný.
4: Hmm, ten scénář?
5: Ten už myslím nemám.
4: A skončil někde, zůstal u Verichu v šuplíku nebo někam se dostal? To... Zůstalo nenatočeno nic prostě?
5: Nic. Já vím, že jsem to tenkrát dostal od nějakého kamaráda, který pracoval na Barandově a říkal, hele, přečti si to, to je zajímavý. A to byla prostě taková ta verichovská záležitost, že on dal dohromady vlastně Shakespeareovy věci toho Falstaffa a doplnil to těma svýma vtipama a vlastně hlavní figura byl ten Falstaff. A bylo to velmi zajímavé, samozřejmě asi jako film by to bylo překrásný. Tak.
4: Říká Václav Knop, vybral si tedy dotazy z Lucerny na Miroslava Horníčka, Jana Vericha, Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Vyberete i vy v tom prvním souboji. Má Ačko tahle ukázka a proti nasazuju, máme stále ještě možnost oslavit ty 95. s Jiřinou Bohdalovou. Slavili jsme i tady u nás ve vysílání. Připomenout si to můžete třeba i na mém profilu. Patrik Rozená pochpoutky. Ale pozor, Jiřina Bohdalová jako konferenciérka z televarieté Klasika. To je varianta B, kterou dávám do prvního souboje proti dotazům z Lucerny. Vybíráte si ale vy 731 800 900, číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište do Humoriády.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Lucerna nebo konferenciérka, tak bychom to mohli nazvat ten souboj. Je tedy buď čtveřice pánů, anebo Jiřina Bohdalová jako konkurs na konferenciérku samozřejmě s Vladimírem Dvořákem. To jsou ukázky, které jsou ve hře. Vydáváte najevo své preference po telefonu 731 800 900 a naslouchá Patrik Rozehnal a Václav Knop. Komu teď?
2: Dobrý den, telefonu Vítek. Já zdravím vás oba dva.
3: Díky.
2: A dávám hlas paní Bohdalové.
1: Dobře, děkujeme za něj.
2: A mrzí, můžu ještě rychle něco?
1: Můžete.
2: Mrzí mě, že zkrátili důvod, že mám vás spoždění. Takže už neříkají, jaký to má důvod. Tak to mě mrzí jenom.
1: Ano, to je reakce na hlášení Václava Knopa na nádražích. No už se neudává, už, já nevím, Václav, vy už asi nenatáčíte ty hlášení, ale teď už zrušili takové to, jak se z důvodu na straně dopravce a takové, nebo
3: tak
1: s technickou,
3: to, vůbec
1: to zrušili, no protože asi potřebují těch hlášení mít víc, aby se jim tam do té minuty vešli, no. To je pravda.
3: To nevím vůbec.
1: Kdo další? Dobrý den, povídejte.
4: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych pokračoval, protože tu scénku jsme slyšeli nedávno.
1: Dobře.
4: Tou konferenci.
1: Děkuji. Dobře, myslím, že ne u nás, ale celou. Tohle by bylo již tak pokračování, jenom upozorňuji, kdo další na telefonu.
5: Dobrý den, tady je Vlastimil. Vlastně nevím, pro co hlasuju, jo, ale třeba já pro tu Bohdalovou. Ale chtěl bych se Václava zeptat,
3: ano.
5: Tomu říká jméno, nebo příjmení. Kvapil, Drašár, Cuchán, Schoenfeld, Nejedlo.
3: To jsou naši učitelé.
5: To jsou naši učitelé. Libor, to Vašek, jsou... Miloš, Vašek.
3: To jsou naši učitelé a asi patrně spolužáci.
1: Je to tak?
5: Ano.
1: Dobře, tak jo, děkujeme.
3: Díky Vlastíku.
1: Mějte se. Kdo ještě další hlasuje? Dobrý den.
6: Je dobrý den, tady Ludmila Kijov. Zdravím vás oba dva a pokračování s paní Bohdalovou a panem Dvořákem.
1: Takže změna, takhle tak ano, tady. Píšu. Dobře, děkuji moc, ať se vám daří. A ještě někoho vezmeme do party. Dobrý den.
7: Jejda, dobrý den. Zdravím oba dva vás, pánové. Přeji vám oběma dvěma hodně zdravíčka.
1: Děkujeme.
7: A prosila bych paní Jiřinu Bohdalovou s panem Dvořákem. Děkuji.
1: Dobře, my děkujeme za hlasování a výběr. Tak nakonec se to překulilo, jak já říkám. Vypadalo to nejprve na dotazy, ale nakonec vyhrála Jiřina Bohdalová. Oslavila 95. Ještě si chcete připomenout. Tady je konkurs na konferenciérku z Televarieté v režii Pavla Haši.
8: Máte ohlásit pouze umělce.
9: Pouze? Nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
8: No prosím.
9: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hekuteku Heše.

0: kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bife.
0: No jo, tak kde?
1: V bife.
0: Bife. Tak. A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už.
0: Jako a... už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale ta vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne, teda jako skáruje mezi náma, tak mám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, Máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, prosím.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife požadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně.
1: Ano.
0: Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla, mám zádu to.
0: Ale no tak... No. Ale no tak... No. Proč ne?
1: Jo, tak.
0: Máte štěstí.
1: Jo?
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.
2: Tak Jiřina Bohdalová, slavná scénka nebo její část. Tedy
3: ale nejslavnější, a to se mě nejvíc líbilo, když jsem potom mluvil s Jiřinou, ta si taky na to ráda vzpomíná.
2: Učitelka?
3: Ano, Aneška Lídlová, to je masakr.
2: Ono těch scének, co zlidovili, je opravdu hodně, tohle jsou takové ty klasiky, to je pravda. Tak teď mě zajímá jenom, jestli něco takového zažil i Václav, teď zkouška před nějakou komisí, důkaz toho, jestli s tímhle třeba představením nebo vystoupením člověk může na zájezdy nebo před veřejnost, bývalo to? Tak...
3: No bývalo, ale to jsem já byl tenkrát v Ústí nad Labem v divadle a protože jsem byl jako profesionální herec, tak a vlastně jsem na žádný estrády tenkrát jsme nejezdili a nebyl na to čas a dělali jsme umění, ne, teď já si z toho nedělám legraci.
2: No ale to tak, umění musel někdo hlídat, taky vás asi hlídali, ne?
3: No ale tam to byli speciální lidi, kteří jak si tam přišli a dívali se do textu, jestli říkáme všecko podle textu, jenom že to si neuvědomili, že když to vidějí na premiéře, že to za 10 repríz bude jinak, že jo? No ale takže já jsem nikdy před nějakou takovou komisí nebyl. Mně to přišlo hrozně ponižující a říkám, nepotřeboval jsem to, protože jsem po těch estrádách nejezdil a tak dále.
2: Bylo nějaké představení v divadle, které jste vyloženě neměl rád, že jste ho hrál z musu?
3: No, v tom Ústí ne, tam to celkem šlo, ale třeba předtím jsem byl 4 roky v Karlových Varech a tam byla představení, která jsem neměl příliš.
2: A odpovídala tomu i návštěvnost?
3: No, taky, ale nejhorší snad představení, který jsem tam zažil, byl Strakonický dudák,
2: ano.
3: Který se rozhodl pan režisér ještě s dramaturgem udělat tak, že místo toho, aby to jsme hráli tak, jak jsme to měli hrát, nebo jak je předloha, tak oni to rozstříhali a udělali to jako filmovou záležitost, že to časově šlo po sobě. To si nedovedete představit, jaký to byl masakr. Jak se to rozpadlo, to představení. A my jsme tam hráli, ještě plus já a plus 3 kolegové, jsme hráli různé zbrojnoše a tak dále, tak dále. A pak měli jsme neustálé převleky. Takže my jsme to potom vyřešili tím, že jsme si ty převleky dávali od toho posledního do toho prvního. To znamená, že jsme měli na sobě 4 šaty.
2: A
3: jenom
2: medvědi.
3: Jsme to sundávali. Protože to opravdu nás to nebavilo.
2: Tak říká Václav Knop, náš dnešní host. Vy jste vybrali Jiřinu Bohdalovou, předtím v tom souboji posunuli jsme se dál v seznamu a já teď proti Jiřině Bohdalové, která je samozřejmě ve hře, má teď Ačko, nabízím Petra Novotného, jeho vyprávění ze Silvestra, televize Nova o masožravé kytce. A nebo Jiřina Bohdalová, její monolog a pozor, už z roku 1959. Co si vyberete? Jiřina Bohdalová Ačko, Petr Novotný Bčko, 731 800 900. To je náš telefon sem do studia, který můžete využít. Volejte, hlasujte, povídejte si s námi. A nebo když se vám to nepodaří, tak napište SMSku hlasovací humor mezera A nebo B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S humoriádou dál za dalším výsledkem druhého souboje teď. Proti Jiřině Bohdalové tedy stojí Petr Novotný. Kdo vyhrává u vás? Můžete nám to sdělit. Telefony k tomu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Knope.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Petrovi Novotnému.
3: Díky.
1: Ano, je za něj. Mějte se pěkně. Tak jména už taky prozrazena, kdo je dnes ve studiu. Jenom třeba připomínám Václav Knop, Patrik Rozehnal. Na telefonu teď kdo?
4: Dobré odpoledne. Tady je Petr Steplec nad Betlí. Pozdravuji pana Knopa.
3: Děkujeme.
4: Kterého znám do zospody.
3: Ano.
1: A pro co
4: a dal si Bčko.
1: Dobře.
3: Ze seriálu, že jo? Ze seriálu zospory.
1: Děkujeme. Možná i z nějaké skutečné. Kdo je tam teď?
5: Zdravím vás, tady Jaroslav. Dal by se paní Bohdalovou a zdravím vás všechny.
1: Děkujeme. My taky. A šťastný dojezd. Mějte se hezky. Díky.
5: Děkuji, tak si mějte.
1: No a další telefon pro vás, hlasující. S kým jsme teď ve spojení?
6: Ano, dobrý den, já bych prosila pana Novotnýho.
1: Dobře.
6: A zdravím vás oba.
3: Děkujeme, to bude těsný.
1: My vás oba taky, děkujeme. No, je to těsný, ale těsně bude to pestré, protože se zase posouváme dál. Jiřinu Bohdalovou necháme v archivu a vytáhneme Petra Novotného povídání o masožravé kytce. To jste vybrali, rozhodli jste.
7: To není Gondíková, to má vidím furt, já nejsem takový blázer, abych jí mával. Víte, kde je Adéla? To je moje masožravá rostlina. Já mám fakt doma masožravou rostlinu. A ne takovýho chcipáčka za stovku, co koupíte na trhu. Já mám Adélu, ale ta má takovýhle kalichy. Já jsem si to koupil na květinovém trhu v Amsterdamu. A ona si chytí mouchu, nemyslete si? Ta moucha netuší, ta si já to sledoval. Ta si tak bzz, bzz, říká... Lítá si, říká, to je pěkná kytička tamhle. Tu si jdu prolínout a sedne si na kraji toho kalichu. Říká, co to tam dole je? To je šťávička, to voní, tam si budu ochutnat a šup do toho kalichu. A jenom říká, to je dobrý, to je dobrý. To si tady cachtám. A jak to, že se nemůžu odlepit? A já to zkusím a frap. A kde mám nožičku? A mezi tím ta kytka udělá nahoře. Poink. Pak se tam děje 14 něco, co nechci ani domyslet. Mně se o tom i v noci zdálo. Jednou, mně se zdálo, že já jsem ta muška a že tam trávím v tom kalichu 14 dní. A mě tráví ta rostlina. Byly příšerný sny. Šíp mě jednou říkal, ty vole, co blbneš, ta rostlina mě nesežrala ani za 14 let, jo. Ale... Ona se samozřejmě neživí jenom mouchama, to bych chcípla, to by se neuživila. Kde se ženete v zimě mouchy, jo? Jedno možná, když se probudí tam v tom teple toho radiátoru, ale to je málo, ta kytka má těch kalichů hodně. Leda, že by ta muška byla tak hodná a přelejzala, jo? Že by tam nechala nožičku, tam zadeček, tam hlavičku. To je hnusný, že? Ale hele. Ale ten pán v Amsterdamu mi taky říkal, prej to je kytka jako každá jiná, hlavně ji zalívejte, to jí bude úplně stačit. Ta moucha občas, to je jenom takový přilepšení. No hele, já ji zalíval furt, ona mi začala chřadnout, ta kytka, jo. Mě to bylo tak, kdy to já chci zachránit, jo. Já byl v botanický zahradě, teď na internetu jsem si našel nějaký takový masožravý kamarády a oni mi raději víc světla, míň vody, víc tepla, no. Hele, to je, ta kytka, ty se prostě nedaří dobře, já to cítím, jo. Teď ta moje žena je posedlá prostě tím, že já tu rostlinu prej týrám hlady, že prej já ji nedám nažrat. To je samozřejmě blbost, jak to mám ty ženě vysvětlit, jo. Teď to s ní začalo jít ale fakt z kopce, s tou kytkou, stačíte to ještě sledovat, prosím vás. Ta moje žena je dobrá, jo. Ale ona najednou, jeden zelený lísteček se objevil najednou. Novej! Já měl takovou radost do té doby, než jsem si všiml, že z akvária zmizela jedna rybička. Já jsem si říkal v první chvíli, že možná kočka, jo? Jenomže ta v zápěti zmizela taky. Teď ten sumeček, co furt čistil to sklo, jo? Ten byl najednou tak podělaný, že vůbec nevylízal z té skalky. To pavíočko, jak by smet. Já vám něco řekl, já z toho nechci dělat horor, já vydržím hodně, ale tam se začaly dít věci. Já jsem se vám jednou v noci šel nasnídat a... už jsem slyšel do kuchyně, hele, já už přeci nic z té kuchyně slyšel takový mlač, mlač, mlač. Hele, já jsem se tak ale vyděsil. otevřená lednička. Já tam koukal takhle tou škvírou, tam prokazatelně stálo něco zeleného. Tak já jsem si říkal, ta svině Kytka, tam jde po mý čabajice, jo. Já jsem se tak rozužil, já tam vlítnul. Hele, ta moje malá Soninka v zeleném pyžámku, protože já mám žižeň. Já to nebudu protahovat, jo. Ten zelený lístek už taky opadal. Ta rybka se za 3 dny objevila, já nevím, kde byla, jo. Kočka se za 14 dní taky vrátila, vymrouskaná, jo. Bohužel ta Kytka prostě chřadne dál, jo. Nejhorší je, víte, na co já jsem dneska přišel? Ta moje žena, jak ona je posedlá tím, že já tý Kytce nedávám jíst, ona jí podstrkuje granule pro kočku. Pak ta Kytka nemá chcípat.
1: Kdo se u vás stará o květiny?
3: No, my příliš doma květin nemáme z prostého důvodu, že...
1: Zašli by?
3: Že by zašli, ano, ano, ano. Tak kdybych já měl vlastní Kytku, tak já bych se o ní staral. Ale protože ty Kytky jsou všechny té mé přítelkyně tam, přesně, a ona říká, nešahej mi na to, já se o to postarám, tak uschnou sami bez jakéhokoliv příčinění dalšího. No.
1: Tak i nepřežijí i tu její péči teda.
3: No jde, jako. Ona řekne, abych se o to nestarala, sama se taky o to nestarala. No.
1: Jo, jo, jo. A jaká květina potěší teda třeba řezaná, když byste přinesl?
3: Růže, samozřejmě.
1: Jo,
3: ano,
1: to zabere vždycky. Mm. Mm. A nosíte?
3: No, občas jo, jo, jo, ale jako, ono to potom vypadá, já přinesu domů růži a ona řekne, co si proved.
1: Jo, jo, to jo, je jak v takže... takové normální rodince, ano, to nemůžeš takhle. Podívej, co to udělá.
3: Co si proved, ano. Ty máš nečistý svědomí.
1: Jak nečistý svědomí?
3: Ne, jsem si na tebe vzpomněl, chtěl jsem tě nekecej.
1: Tak je tohle funguje pořád. Dobře. No a co potěší vás, když by měl být dárek k svátku, nebo už je to univerzální květina, co se nocí chlapům u vás tak?
3: No, tak já mám rád whisky, takže jako nepohrnu lahví dobré skotské whisky.
1: Hmm. Pak se posadí.
3: No, anebo jdu okolo a vidím, já tam mám takový báreček, tak si to vytáhnu. Já mám totiž taky, jak jsem dělal toho brand championa, tak mám takový speciální jako boxík, kde mám své jméno, je to na zámek, dá se to zavřít. Aha. Ano, a svého času jsem to měl v jedné restauraci a tam jsem vždycky přišel a naplnil jsem si to vlastní lahví, jo, a bylo to zamčený. A vždycky jsem dal tomu vrchnímu korunu a on šel, odevřel, nalil mi, zase to tam vrátil, zavřel, ty klíče jsem měl já, že jo, ty jsem mu jako vždycky půjčil. A za korunu mi to udělal. No tak za korunu 2-3 panáky, panečku, to byla nádhera.
1: A to byla vlastní, ale to si tam
3: přinesl. No to jsem si musel vlastní, no, pochopitelně. No. Ale když jsem tam někoho takhle přived, tak ten žasnul, že jo, tomu jsem neříkal, že to tam dávám já, ty.
1: No, za korunu tady panáčka, zelenou očišníka přinese, to je hezký. No, no. Dneska tohle možná použije spíš na mobily, že vám ho zamknou, aby jako byl klid v restauraci, že tak jako skřínky na to, co jsem taky se potkal s tím letím.
3: Ano, ano, no, ano. Aby... My to máme ve studiích, aby se neprozradilo, co se jako dabuje, no, protože ty Netflixy a tyhle jsou na to strašně háklivý.
1: Tak to ne jako, aby to nerušilo při práci, ale aby někdo něco nenatočil. Nevynesl.
3: A nevynesl ven, ano, ano. Takže tam jsou takový speciální. Tyhle tam musíte odložit ten mobil, zamknete, no já, ne, nic.
1: A vracíte to až při premiéře, nebo jak?
3: Nesmí se o tom ani mluvit, to podespisujete ke smlouvě, mlčenlivost.
1: Jo. No. No, ve smlouvách jsou různé věci. Já měl svého času ve smlouvě, že nesmím ráno jezdit výtahem, abych se nezaseknul.
3: No to je pozor v Národním divadle. Tam při představení se nesmí jezdit výtahem dolů. Ano. Jedině nahoru. Protože jo, že tam se jaksi eliminuje taky ta možnost toho neštěstí.
1: Václav Knop je naším hostem, to jenom připomínám, a teď se vracíme k tomu souboji. Tak Petr Novotný, poprvé, po druhé, co kdybychom dali, ptám se vás, Václave, Karolínu Slunečkovou s Jirkou Cízlerem a
3: no, tak postavku. Cízlera jsem měl vždycky velmi rád, Karolínu Slunečkovou ještě pamatuju, samozřejmě ta odešla velmi brzy, ale ta byla velmi příjemná, bezvadná ženská, taková měla zvláštní perfektní humor. No a Kostelka, pochopitelně.
1: Tak to nabízíme proti ve scénce, proti Petru Novotnému. Vy si ale vyberte 731 800 900, číslo znáte, ještě 190 011 04 pro SMS-kaře. Humor, mezera A nebo B je třeba psát. Hlasujete, vybíráte si, je to na vás.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
8: tou cestou, tím směrem prý by

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Telefonní číslo sem do studia pro hlasování a výběr 731 800 900. Vy posloucháte Humoriádu a taky vytváříte. Teď si můžete vybrat mezi tím, jestli budeme poslouchat Petra Novotného nebo scénku s Karolinou Slunečkovou a třeba i Jiřím Cízlerem. Kdo nám volá, tedy když říkám nám, jestli mi Václava Knopa?
2: No, já vám to řeknu.
1: Ano.
2: Ruda ze Třetína.
1: Dobře, tak Rudo, povídejte, co jste vybral?
2: Zkuste tu Slunečkovou.
1: Dobře, Bčko.
3: Děkujeme.
1: Dáme jí bod. Kdo další?
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála pana Cízlera s paní Slunečkovou.
1: Píšu jim další bod, děkuju, ať se daří, dobrý den.
5: Jo, dobrý den přeji, tady je Jana z Moravy a já bych prosila paní Slunečkovou s panem Cízlerem.
1: Jo? Dobře, tak
5: zdravím
1: jo.
5: Zdravím vás,
1: chlapci. My vás taky zdravíme, děkujeme.
3: Děkujeme všem.
1: Děkujeme všem za pomoc, myslím, že je to jasné. Prostě ukázka varianta B opět vyhrála, posouváme se dneska po jedné ukázce, o to je to pestřejší, takže o jedné manželce, jedné návštěvě u nich doma.
6: Kdo je?
7: Redaktor Kalous ze Světa v ilustracích.
6: Okamžik. Hned to bude. Okamžik, prosím. No.
7: Tak. Dobrý den.
6: Prosím, pojďte.
7: Děkuji vám, paní doktorko, děkuji vám.
6: Prosím, pardon.
7: Hluboce se omlouvám, prosím. Že ruším tak časně a ještě k tomu v neděli ráno.
6: Ale to nevadí, já stejně brzy vstávám, prosím.
7: Ale to víte, taková novina, taková zpráva.
6: Ano, já nechápu. Věřte tomu, já sama jsem se to dozvěděla teprve včera.
7: Jenže to vysílali v noci všechny stanice.
6: Ano.
7: Nobelová cena. A udělena naší vědkyni. No. Dovolte, abych vám upřímně blahopřál.
6: Děkuji. Promiňte, děkuji vám. Ale věřte tomu, já jsem ani nečekala, že já to nemůžu pochopit. Já to
7: vzácná skromnost, ale s tím teď budete muset skoncovat. Nepochybně dáte tiskovou konferenci, že ano?
6: To budu muset.
7: No samozřejmě, film, rozhlas, televize. Vždyť na vás budou upřeny oči celého světa, paní doktorko.
6: Ale to jsem nechtěla. Já jsem nečekala, že to...
7: Takže já jsem první. Já jsem skutečně první.
6: No.
7: Naše redakce přinese první interview s naší první nositelkou Nobelové ceny. Dovolíte, abych se posadil?
6: Prosím, jo, tak.
7: Děkuji vám mnohokrát. Já bych vám, paní doktorko, položil několik otázek.
6: Ano.
7: Jak vlastně došlo k tomu vašemu kolosálnímu objevu?
8: Hermínko.
6: Ano.
8: Já zase nemohu najít ani jediný čistý kapesníček.
6: Promiň, Oskare, ale máme návštěvu. To je Kamilku.
7: Redaktor Kalous ze Světa v ilustrací. Promiňte, že ruším tak časně ráno.
8: Ne, ne, vůbec nerušíte, ne. Já už jsem dávno vzhůru. To Hermínka dneska rušila s tím svým luxorkem. No to nic, ale já jsem ani nepíp. Já jsem ani nepípl. Protože dneska má opravdu veliký a slavný den. Já znám, mám z ní strašnou radost.
7: My máme všichni radost.
8: Ano. No tak se posadíme, ne?
7: Ano, děkuji vám.
6: Ano,
7: děkuji.
6: Posadíme místo. Se, prosím.
8: No. Tak.
6: Prosím, Kamil.
8: Moment, uděláš nám přece kávičku, miláčku, ne?
6: Ach, ano, zapomněl
8: no. jsem. Já jsem totiž ještě dneska nesnídal.
6: Miláčku, já jsem tě nechtěla budit.
8: Aha.
6: Neměl by si polévku kouřit zlato. Kafičko bude hned.
8: Co? Tak co byste potřeboval?
7: No samozřejmě rád bych se dozvěděl to nejzajímavější o vaší paní, o její práci a také něco ze soukromí.
8: Ze soukromí byste rád, no. Tak napište, že jako žena je jedinečná, ano? A jako člověk světová. A to od jak živa.
6: Kamile, prosím, ano? Já mám jenom bábovku, nebudeš se zlobit.
8: Ale prosím tě, proč bych se zlobil, to nemůžeš takhle prosím. Před panem redaktorem vždyť. Přece já nejsem žádný primitiv, abych dával vedle sebe bábovku a Nobelovu cenu, že?
6: Voda už se vaří,
8: ano, vaří se voda, výborně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A že se někdo dává tu bábovku a kávu. Byla jedinečná světová Karolina Slunečková.
3: Byla ohromná, ona měla, jak říkám, velmi, velmi skvělý humor, takový až trošku černej, na ženskou nebývalý. Ale chtěl jsem vzpomenout na Jirku Cízlera, který já nevím, jestli to lidi vědí, ale on začínal vlastně jako muzikant. V Českých Budějovicích hrál na housle v orchestru. A jednou popisoval takovou situaci, protože samozřejmě ty hudebníci se tam nudili, v divadle to bylo, že se hráli něco a oni měli dirigenta, který celou dobu ty skladby doprovázel hlasitým zpěvem. A ono je to svým způsobem štvalo, že jo, protože on do toho křičel pořád, což nebylo slyšet, ta muzika to přehlušila. A tak se na něj jednou domluvili, že měli nějakou skladbu, která končila takovým jako velkým finále. Byl konec. A oni se domluvili, hráli, on samozřejmě do toho řval a těsně před koncem pampadeba skončili a to finále ten dirigent prořval.
1: To
3: měli z toho průšvih, ale oni se bavili ohromně. Takže to jsou takový vtípky, které já mám hrozně rád. Jo, to se dělává i na divadle občas, ano. Že se na kolegu něco malinko připraví a on je pak překvapený.
1: Ano. Václav Knop je náš host. Co vybereme proti? Karolina Slunečková, Jiří Cízler, jedna strana, druhá?
3: No a mně by se tady líbil, ještě tu máme audio. Dlouho jsem neslyšel Vladimíra Menšíka.
1: Tak jo.
3: Epizodu s tanečnicí Kájankou. To by mohlo být velmi zajímavé.
1: Varianta B. Ačko, pokračování Bčko, Vladimír Menšík. 731 800 900. Hlasujte. Právě teď máte šanci ještě během jedné písně.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Rádi máme skoro rozhodnuto, ale schválně, jestli se trefíte na stranu vítězů v této chvíli. Kdo nám volá? Rychlé hlasování, Ačko nebo Bčko, prosím.
2: Dobrý den, já bych chtěla paní Slunečkovou, tady Eva Sůstí.
1: Evo, snad se nebudete zlobit, ale vyhrál to menšík. Snad někdy příště. Epizoda s tanečnicí Kájenkou.
3: Co pak, Kájenko, vás tedy zapomněli?
4: Ne, nezapomněli.
3: No proto, panš, to by byla věčná škoda. Taková... Vy se vůbec neměníte. Trošku jste vyrostla. Já si vás pamatuju takhle malinkou. Nebo to byla maminka? Vy. Ale to myslím upřímně, to ne, jako říká Bedřich Zelenka komukoli a může to říkat. Pač je dlouhej. Vás to druhý, tedy pamatuju takhle malinký, jo. Vy mě tady čekáte?
4: Ne, ale já mám přání.
3: No proto, paš, to by bylo dost takový nešťastný místo a nešikovný. Přání to můžete mít, od toho já jsem tady. Já jsem takový splnitel. Prosím.
4: Já si přeju, aby mi ty nejlepší zpěváci, co tady jsou, dělali křoví.
3: To téměř jedna věc vylučuje druhou. Nejlepší zpěváci, a kteří jsou tady a teď

0: My máme podobnou takovou terminologii. Taky si označujeme některé věci v naší herecké praxi, tak abychom hned děli, o co jde, a ti kolem jako netušej nebo nemají jistotu. My když jdeme před premiérou nějakého filmu se představit před oponu, divákům, tak tomu říkáme jít na medvědy. Už po nás jednou taky hodili kostku cukru. To byli ale nějací cizinci, kteří to neznají u nás.
1: Děkuji za pomoc, děkuji Václavu Knopovi za návštěvu, ať se daří, hezké jaro, Václave.
2: Děkuji a já se objevím v červenci. Naschledanou.
1: Mějte se pěkně, zítra Antonín Procházka.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha. Hasiči pokračují v dohašování požáru lesního porostu v Rusavě na Kroměřížsku. Jihomoravský kraj začal přijímat žádosti o dotaci na vznik filmů a seriálů. Zítra bude polojasno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do jednoho metru. Dalších 30% území je zasažené druhým a třetím nejhorším stupněm. Výraznější zlepšení situace nelze v dalších 10 dnech podle aktuálních předpovědních modelů očekávat. Na Moravě, především směrem na východ, nemusí tento týden pršet vůbec. Vyplývá to z aktuálních informací projektu Intersucho, za nímž stojí Ústav výzkumu globální změny Akademie věd. Současné sucho sebou nese problémy v zemi.

0: Zemědělství i lesnictví citelně zvyšuje riziko šíření požárů. Zemědělci kvůli suchu očekávají nižší hektarové výnosy i horší kvalitu plodin. Aktuálně jsou podle nich nejvíce ohrožené zejména jarní obilniny, uvedl to předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha. V Rusavě na Kroměřížsku pokračují profesionální a dobrovolní hasiči s hašením požáru lesního porostu. Na místě stále platí třetí stupeň poplachu. Podle mluvčího krajských hasičů Pavla Řezníčka to tak bude minimálně do večera. Hasiči aktuálně monitorují oblast drony, dohledávají a dohašují skrytá ohniska, přičemž voda je na místo události nadále navážena kyvadlovou dopravou. Mluvčí hasičů očekává ve večerních hodinách snížení poplachu na druhý stupeň. Filmaři můžou ode dneška žádat Jihomoravský kraj o peníze na svá díla. Kraj k tomu vytvořil nový dotační program, celkem je v něm 19 milionů korun. Dříve se tvůrci obraceli na nadační fond, který založil kraj a město Brno. Ten ale musel loni skončit kvůli připomínkám ministerstva financí.
1: O dotaci na své dosud nedokončené projekty mohou žádat i filmaři, kteří...
0: Muž, kterého rakouská policie podezírá z otrávení dětské výživy, obvinění popírá. Informovala o tom regionální pobočka rakouského veřejnoprávního vysílatele ORF. Rakouské úřady 39-letého Slováka zadrželi v sobotu. Minulý měsíc se v rakouských, slovenských i českých obchodech objevily sklenice se zeleninovou výživou značky HIP otrávené jedem na krysy. Muž ze Slovenska ve firmě vyrábějící dětské přesní dávky dříve pracoval a policie ho označila za vyděrače. Advokát zadrženého vinu klienta odmítl a obvinění označil za neopodstatněná.
2: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě převážně polojasno, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, denní vystoupí na 26 až 29. Vítr mírný na jihu a východě čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž bude kvůli teplu střední. Další informace o počasí uslyšíte za chvíli přímo od brněnských meteorologů. Povídat si s nimi bude Eliška Zárecká, která už za chvíli odstartuje pravidelný pořad Den v kraji.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnicích jižní Moravy počítejte se zdržením v kolonách kvůli dopravním omezením. Nejvýraznější je zdržení na dálnici D1 u Brna mezi Vyškovem a Brnem. Nesouvislá kolona je od 213. postí 96. kilometr. Zdržíte se v ní okolo 25 minut. Na výjezdu na 210. kilometru ve směru od Vyškova se navíc stala také dopravní nehoda. Dobrou zprávu máme ze souběžné silnice číslo 430, tam byla uzavřená silnice v Tučapech, teď už je jedním jízdním pruhem průjezdná. Pokud směřujete dále na Prahu, stále počítejte s dalším zdržením před stým 18. kilometrem, kde hasiči zasahovali u požáru nákladního auta. Vytvořila se kolona od stého 30. kilometru a zdržení je téměř hodinu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Brno. Je pondělí 4. května roku 2026. 5 minut po 17. hodině začíná pořad Den v kraji. Už za pár minut vás čeká zpravodajský souhrn dnes s Věrou Šenbekovou. Přibližně ve 17:15 nabídnu předpověď počasí s brněnskými meteorology. No a nebudou chybět ani zajímavé reportáže a písničky, které nestárnou. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Je 17 hodin a 9 minut. Přehled událostí z našeho kraje má pro vás Věra Šenbeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: O rozvoj veřejné dopravy v Jihomoravském kraji se ode dneška stará Jiří Sisel. Ve vedení společnosti Cordis, která spravuje integrovaný dopravní systém kraje, nahradil dlouholetého ředitele Jiřího Horského. Sisel po nástupu řekl, že se chce dál podílet na zlepšování veřejné dopravy v kraji. O tom, jestli má nějaké nové projekty a nápady, které bude chtít prosadit, zatím nemluvil. Chce se nejprve zorientovat ve fungování firmy. Provoz na silnici číslo 52 u Pasohlávek ode dneška omezuje oprava výtluků. Frekventovaný tah mezi Brnem a Mikulovem dělníci naposledy opravovali před 5 lety. Ředitelství silnic a dálnic teď využívá záruční lhůtu na reklamaci. Původní firma proto vše opraví na své náklady. Místem se jezdí kyvadlově. Práce podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla nepotrvají déle než týden. 6 bytových domů s asi 160 byty vyroste do 2 let v újezdu u Brna. Stavbu rezidence s názvem Tři dvory oficiálně zahájil developer ve sportovní ulici u řeky Litavy. Díky smlouvě s developerem o rozvoji území získalo město příspěvek zhruba 8,5 milionu korun a také mateřskou školu uvedla lidovecká starostka Marie Kozáková.
3: Se zavázali v té smlouvě postavit nám objekt mateřské školy se 3 třídami.
2: V újezdu u Brna připravují developeři výstavbu bytů nebo rodinných domů na dalších 2 lokalitách. Pokud se všechny projekty uskuteční, vzroste počet obyvatel města o čtvrtinu. Sportovní ostrov Ludvíka Daňka v Blansku čekají další úpravy. Přibudou parkovací místa, lezecká stěna, nové budou i lampy veřejného osvětlení. Město připravuje výběrové řízení. Podmínky schválili na posledním jednání radní. Plány navazují na stavbu nového krytého bazénu. V jaké fázi práce na bazénu jsou, vám podrobně přiblížíme za chvíli. V Kuželovském větrném mlýně na Hodonínsku začala výstava horňáckého bydlení na přelomu 19. a 20. století. Expozici Brněnského technického muzea doplní další výstavy v nedalekém Javorníku a ve slovenské obci Vrbovce, upozornil náměstek ředitele technického muzea Brno Josef Večeřa. Na expozici v Kuželově také navážou červencové horňácké slavnosti.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Žitnické humoresky slaví 25 let. Poslechněte si dvoudílné rozhlasové vzpomínání na natáčení legendárního seriálu. Uslyšíte Zdenu Herfortovou, Pavla Doucka, Jana Grigara a Martina Slámu. Nalaďte si Český rozhlas Brno na květnový sváteční pátek. Besedu k 25 letům četnických humoresek vysíláme po 17. hodině. Těší se na vás váš Zdeněk Junák.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písničky.

0: Obkladači spárují dlažbu kolem bazénů, další řemeslníci dláždí parkovací plochy. Do nerezových bazénových van by měla začít voda natékat koncem května. Na dokončení stavby nových lázní v Blansku v ceně zhruba 320 milionů korun zbývají ještě 3 měsíce. Od srpna má sportoviště otevřít.
1: Jeden z obkladačů řeže u budovy nového, krytého bazénu venkovní dlažbu, která lemuje vstup dovnitř. Po nedokončeném chodníku procházíme s projektovou manažerkou Zojou Šťastnou do vestibulu lázní.
2: Na levo máme vlastně provozní místnosti bazénu. Tady máme recepci.
1: Za recepcí se rýsuje zákoutí pro občerstvení, ale celé vstupní hale dominuje prosklená stěna a za ní 25-metrový bazén s 6 plaveckými drahami.
2: Je tady možné pořádat závody, proto i vlastně máme tam místnost pro rozhodčí a samozřejmě bude tady i výsledková tabule, tak aby opravdu mohly probíhat běžné plavecké závody.
1: A v jaké fázi teď ty práce přímo vlastně na tom hlavním bazénu jsou, protože my se tam dnes nedostaneme?
2: Víceméně bych řekla, že už nám toho moc tam nechybí. Stěny bazénu z nerezu jsou také již na místě. Co se teď provádí, je vlastně spárování té dlažby, kterou tam máme. Ta dlažba je zase speciální pouze do těch provozů s mokrým povrchem. Jsou to opravdu specializované žlaby a odvod vody tak, aby to bylo funkční.
1: Nakouknout můžeme do místnosti s menším výukovým rekreačním bazénem a zvířivkou. A o kus dál z parní sauny se ozývá usilovné řezání. Další řemeslníci ve vedlejší místnosti montují šatní skříně a jiná skupinka dělníků pracuje venku. Tam se teď přesouváme z mluvčí radnice Pavlou Komárkovou.
3: Aktuálně se tady seje tráva, udělají se terénní úpravy v prostoru mezi budovou nových lázní nebo novým krytým bazénem a akvaparkem se aplikuje závlahový systém a před tou novou budovou se dobudovávají parkovací plochy a chodníky. Ty budou vlastně nově udělané v celém tom prostoru před budovou krytého bazénu.
1: Dokončením nového krytého bazénu práce na sportovním ostrově Ludvíka Daňka neskončí. Město tady chce mimo jiné ještě třeba taky vyměnit lampy, vybudovat lezeckou stěnu nebo vytvořit zázemí s herními prvky pro děti. Z Blanska Alena Hesová, Český rozhlas.
0: A už za chvíli glosář editora Českého rozhlasu Brno Miloše Šenkýře.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Je 17 hodin a 31 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Mezi dvěma svátečními pátky si stojí za to připomenout, že nám zákonodárci vytvořili vlastně 4 druhy svátků. Říká ve svém glosáři editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
1: Jaké máme v té naší zemi druhy svátků? Někdo se možná zamračí, co je to za divnou otázku. Čas nám ale ukázal, že zákonodárci dokázali nechtěně vytvořit skutečně 4 kategorie svátků. Zákon dělí tuzemské svátky na státní a ostatní. A většina lidí tedy popravdě vůbec netuší, že takové dělení existuje. Že náboženské svátky těžko mohou být oficiálně označeny za státní, když nemáme státní náboženství. Pro většinu z nás se ale svátky rozdělily jinak. Na ty zavírací a na nezavírací. Popřípadě to u Štědrého dne polozavírací. Teď mi zkuste jen tak od boku říci, jestli je svátek Cyrila a Metoděje státním či ostatním, zavíracím či nezavíracím. Na základě čeho politici rozhodli, že o velikonočním pondělí být zavřeno má, zatímco na Velký pátek pro křesťany ten důležitější den nemá. Důsledkem je zmatek, kdy lidé vždy hledají, jak to ten který den je, případně se raději předzásobí, jako by jediným zavíracím dnem navíc měl začít konec světa. Kdo si ještě pamatuje dobu, kdy část i těch velkých obchodů vůbec o víkendu neotevřela? Případně měla třeba jen do sobotního dopoledne? Jde vůbec sváteční nenakupovací atmosféru nařídit? Není lépe nechat na majitelích obchodů zavření jen jako doporučení? Nebo naopak nařídit spuštěné rolety o všech svátcích? Já vím, volno milionu lidí láká, slibuje obchodníkům vyšší tržby. Tak tedy aspoň jednu jistotu. Tenhle pátek, 8. květen, je ten zavírací. Zvýšené nakupování přijde ve čtvrtek.
0: To byl pravidelný pondělní glosář Miloše Šenkýře. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Brněnští vědci vyvinuli první probiotickou zubní nanonit na světě. Díky speciální vrstvě dostává do mezizubních prostor prospěšné bakterie, které pomáhají potlačovat ty škodlivé a předcházet zánětlivé parodontitidě. Používáním ani podobou se nová nanonit přitom téměř neliší od běžné zubní nitě.
1: Tady mám obyčejnou zubní nit z drogerie. Můžete klidně vytáhnout.
2: Tak.
1: Jaký je rozdíl mezi tou, co jste vyrobili, a tou nití, co jsem teď ukázal, na kterou jsme běžně zvyklí?
2: Nit, na které jsme se podíleli, je dvouvrstvá, má mikrovlákené jádro s krytím na povrchu, které může právě nést to probiotikum. Může být malinko tlustší, jinak stran chuti, vůně, je to stejné.
1: Říká Filip Hromčík z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Podle Barbory Bořilové-Linhartové z centra Recetox je za vznikem nití dlouhý a pečlivý výzkum.
3: V čem je ta naše nit unikátní, kromě toho, jak je vyrobená, tak je i to, že je tak moc protestovaná na bezpečnost a vlastně účinnost pro používání.
1: Aby vědci ověřili, že probiotická nit skutečně funguje, museli nejprve prozkoumat bakterie v ústní dutině. Právě tím se zabývají laboratoře centra Recetox.
3: Když chceme zkoumat mikrobiom, tak nejprve musíme ze vzorku izolovat DNA, potom určité úseky musíme zmnožit, tomu se říká amplifikace.
1: Na vývoji nové zubní niti spolupracovali také vědci z Technické univerzity v Liberci a Univerzity obrany. Výsledkem je pomůcka, která se používá stejně jako běžná nit, ale podle Filipa Hromčíka přináší navíc i probiotický účinek, který pomáhá chránit mikrobiom v ústech.
2: Pokud už pacient nit používá a místo toho používá nit s nějakým benefitem, tak je to, jako byste používal buď prací prášek, který pere, anebo prací prášek, po kterém prádlo i voní a zůstane třeba děle čisté.
1: Když si dám mezi ty zuby, tak co se mi vlastně mezi ty zuby dostává?
3: My se snažíme tou zubní nití dostat do mezizubního prostoru ty hodné mikroorganismy, protože vytlačují ty, které jsou potenciálně nebezpečné a mohly by způsobit parodontitidu.
1: Podle Hromčíka ale zůstává základem důkladné mechanické čištění zubů.
2: Cílem jakékoliv zubní nitě, a tahle v tom není výjimka, je očistit zub. To znamená dostat pryč zubní plak, zanechat za sebou čisté prostředí. Po téhle niti zůstává ještě stopa probiotického kmene.
1: Výrobce teď připravuje uvedení probiotické zubní niti na trh. Podle odhadu Filipa Hromčíka se dostane na pulty lékáren nejdřív v polovině příštího roku. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Po písničce společně nahlédneme do Černé kroniky, tak určitě zůstaňte s námi.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Ve středu 6. května přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a řeč bude o dráždivém močovém měchýři u mužů a žen. Jaké jsou hlavní příznaky, příčiny a rizikové faktory? To vše probereme s naším hostem. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: pořadu Den v kraji ještě nahlédneme do černé kroniky. Jen na chvíli vyšel třem mužům pokus udat do oběhu falešné 100-eurové bankovky. Podle jihomoravských kriminalistů jeden z nich dlužil peníze svému známému a dluh se rozhodl vyřešit tak, že na internetu zakoupil kopie bankovek určené jako filmové rekvizity. Velmi rychle však vyšlo najevo, že bankovky jsou zcela bezcenné. Odhalení přitom nebylo nijak složité. Všechny bankovky měly shodné sériové číslo, neobsahovaly žádné ochranné prvky a navíc na nich bylo vytištěno upozornění, že se jedná o kopie pro filmové účely. To však příjemce bankovek zjistil až později, ve chvíli, kdy se je pokusil směnit ve směnárně. Kriminalisté tak tři podezřelé muže, kteří bankovky předali jako pravé, stíhají pro trestné činy podvodu a padělání a pozměnění peněz. V Šanově na Znojemsku se včera odpoledne zřítila část rodinného domu. Uvnitř byl nalezen mrtvý člověk. Podle mluvčí jihomoravských záchranářů Michaely Botové asi 40-letý muž zemřel ještě před příletem zdravotníků a jejich vrtulníků. Do Šanova vyjelo i několik jednotek hasičů. Podle policie byl dům v zoufalém technickém stavu. Příčinu úmrtí vyšetřují. A dva zásahy s použitím vrtulníku evidují jihomoravští hasiči v oblasti Pálavy u Dívčího hradu. Evakuovali zraněné lidi z nepřístupného terénu, odkud nebyl možný pozemní transport. Vrtulník pacienty přemístil na hřiště v Pavlově, kde si je převzala posádka záchranářů. Jihomoravský vrtulník měl původně minulý týden letět do Národního parku České Švýcarsko, kde hrozilo další šíření požáru. Nakonec držel pohotovost pro celou Moravu. Zasahoval tak i u požáru lesa v Beskydech a na Vysočině, stejně jako u Brusné ve Zlínském kraji. Je 17 hodin a 49 minut. Za malou chvíli nabídnu několik událostí, které očekáváme zítra.
1: Český rozhlas Brno.

0: A krátce před 6 hodinou se ještě podívejme na důležité a zajímavé události spojené se zítřejším dnem, úterým 5. května 2026. Ve Slavkově zítra otevřou novou stálou expozici Slavkov a Evropa v období napoleonských válek. Představí historické předměty spojené s Napoleonem Bonapartem, které budou v České republice vystaveny poprvé. Okresní soud v Břeclavi bude zítra pokračovat v projednávání případů úmrtí chlapce, na kterého v roce 2024 spadla na hřišti v Břeclavi branka. V plánu je dokazování, možná vyhlášení rozhodnutí. Správci hřiště hrozí až 6 let vězení. V Brně se zítra koná koncert amerického saxofonisty Joshua Redmana. Součástí koncertu bude předání ceny Gustava Broma, udělované Českým rozhlasem Brno, českému kontrabasistovi Petru Kořínkovi. A Masarykův onkologický ústav v Brně zítra pořádá při příležitosti Mezinárodního dne hygieny rukou akci, na níž si budou moct lidé vyzkoušet, jak na správnou techniku mytí a dezinfekce rukou. Pořadatelé chtějí upozornit na onemocnění žloutenkou nebo na důležitost dezinfekce rukou před návštěvou onkologických pacientů. Je 17 hodin a 53 minut. Zpravodajsko-publicistická hodina s názvem Den v kraji končí. Následují zprávy s Věrou Šenbekovou a po zprávách pořad Morava krásná zem dnes s Jiřinou Ostrou. Krásný zbytek dne vám přeje Eliška Zárecká. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Jižní Morava se dál potýká se žloutenkou. Senioři stále častěji využívají umělou inteligenci, upozornili pracovníci neziskovky, kteří jim s technologiemi pomáhají. Vodojemy na Žlutém kopci v Brně se proměnily ve vesmírnou galaxii. Zítra bude polojasno a teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Situace se žloutenkou je na jihu Moravy podle hygieniků nadále nepříznivá. Za poslední měsíc se hepatitidou typu A nakazilo dalších 60 lidí. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnili hygienici na webu. Od začátku roku evidují v kraji přes 300 případů. To je téměř třetina z celého Česka. Hygienici stále apelují na dodržování preventivních opatření, především na řádné mytí rukou před jídlem. Chytrý telefon využívá většina seniorů, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Mezi staršími lidmi navíc roste zájem o práci s umělou inteligencí. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda organizace Moudrá Sovička, která pomáhá lidem s moderními technologiemi, Tomáš Hubálek. Podle něj by ale měli být obezřetní.
2: Co vidíme nebezpečí je v tom jakoby fake news, v tom rychlém vytváření obrázků na sociálních sítích, na internetu, dneska nevyžádané zprávy do WhatsAppu, do mailu, na to hodně jako upozorňujeme, neklikejte na to, choďte jakoby tou starou cestou do technického.

0: internetového bankovnictví a tak dále.
1: Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Řidiči za benzín zaplatí o 40 haléřů více, tedy maximálně 44 koruny a 29 haléřů. Nafta zdraží o maximálně 30 haléřů, litr bude stát 44 koruny a 59 haléřů. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí na svém webu. Rezort nově vypočítává cenový strop střídenního průměru velkoobchodních cen. Od začátku května také zvýšil povolenou marži o 0,5 koruny na 3 koruny za litr. Brněnské vodojemy na Žlutém kopci se dnes proměnily v galaktický prostor inspirovaný vesmírem a sci-fi filmy. V historických nádržích čekají návštěvníky světelné instalace, modely planet i koncert filmových melodií. Na prohlídky můžou lidé dorazit i v tematických kostýmech. Program přibližuje mluvčí Brněnského informačního centra Hana Bánovská.
2: Vodojem číslo 1 rozezní filmové melodie, které budou hrané pouze na flétnu a doprovodí je světelná instalace. Ve vodojmu číslo 2 se potom odehraje ten hlavní koncert melodií, které definovaly jednu filmovou galaxii. A třetí vodojem bude mít pravou laserovou vesmírnou střílečku.
3: Počasí.
1: V noci a zítra bude na jižní Moravě převážně polojasno, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, denní vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr mírný přes den na jihu a východě čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině, později večer a v noci bude místy slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž kvůli teplu střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dejte pozor na D52, pokud směřujete z Brna dále na Pohořelice, na 25. kilometru je odstavené porouchané osobní auto, které může výrazně omezovat provoz. A na D1 je u Brna nehoda na stém 94. kilometru.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno,

Moravu krásnou zem zahájila polkou Františka Kohoutka, Dalibora Kozmíka od srdéčka Trnkovjanka. Pohodový večer při dalších pěkných písničkách, podání dechových kapel a cymbálových muzik vám přeje Jiřina Ostrá. No a hned začneme písničkami ze srdce. Pro pana Slávka ze Šardic zazní orchestrální pochod Kapitán Římek. Ještě nikdy jsme v Moravě krásné zemi nehráli, takže u nás premiéra. No a pan Mirek Vašík z Nového Města na Moravě si dnes vychutná skutečně krásný hlas Jarky Kachyňové. Pro něho zaspívá lidovou Teče voda teče. To byly písničky ze srdce, ovšem před vámi jsou, přátelé, samozřejmě další pěkné písničky. No a také vaše milá minčování, pozdravy, poděkování a vzpomínky. Tady je telefonní číslo 726465200 a teď už mužský sbor Révoka z Čejkovic a cymbálová muzika Josefa Válka z Čejče.

0: Tak to byly Lidové v podání mužského sboru Revoka z Čejkovic, kterého doprovodila cymbalová muzika Josefa Válka z Čejče. No a já tady mám dva telefonáty. Na jednom vím, že je paní Květa, na tom druhém ještě nevím, kdo tam je, vím jenom, že je to žena, ale napředávám slovo paní Květě Růžičkové z Lovčiček. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, paní Ostra, a všem posluchačům. Srdečně vám děkuji za písničku Smuténka, jako vzpomínku na bratra Karla Sedláčka, který by se letos dožil 66 let. Děkuji taky rodně Kropáčkové a Mrkvicové, že si vzpomněli na bratra. A posílám ještě pozdrav Věrce Gargošové do Hořčákové u Setina, Ance Kořínkové do Napajedel a Jarkovi Wolfovi do Otnic. Vám ještě jednou děkuji a nashledanou.
0: Není zač, tuším, že vzpomínka zazněla v pátek, že? To bylo paní Květo, ta Smuténka.
1: Ano, děkuji. Ano. Já poslouchám každý den.
0: Tak, to my vám děkujeme. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a teď ta neznámá, milá posluchačka, dobrý večer, tak kdo pak je u telefonu?
2: Večer, dobrý podvečer přeju a ráda bych nechala a poprosila vás, jestli byste mohli zahrát písničku pro mého stléca, pana Emila Zjevíka z Bukovan u Kyjova, který dnes se dožívá 102 roku. Blahopřeji moc a děkuju za vyřízení.
0: No teda.
2: Jana Pršková Otrokovice.
0: No paní Jano, takové narozeniny si nezaslouží jenom jednu písničku, ale hned několik. Takže
2: písničky má hrozně rád.
0: Ano, tak já jsem vám do toho skočila, vy jste ještě někoho dodávala tam k tomu.
2: Takže jsem dodávala mojeho bratra Jaroša Krpce z Klobouček u Bučovic.
0: Ano.
2: Taky přeje všecko nejlepší a celá rodina.
0: Tak, aby toto jméno také zaznělo, stejně jako těch rodinných příslušníků. No úžasné, 102. narozeniny paní Jano.
2: Ano.
0: To nevím, jestli si člověk může přát nebo nemůže přát, ale doufám, že pan Emil si každopádně užívá života a každopádně, že si teď užije. Za chviličku bude hrát Moravanka, takže...
2: Já myslím, že si užije. Je v pořádku. Včera nám vykládal celé svůj život, jak prožil, ale akorát ty nohy ho moc zlobí. Jinak je to všecko v pořádku.
0: No paní Jano, kdyby mě v tomto věku zlobily jenom nohy, no tak to bych byla šťastná přímo. Tak pane Emile, teď na nohy zapomeňte na bolest nohou a vyslechněte si Moravanku, která bude zpívat zrovna několik Lidových. Paní Jano, hezký večer.
2: Děkuju moc.
0: Nashledanou. A teď už Moravanka.
3: Český rozhlas Brno.

Tak jak už jsem říkala, hrála Moravanka. Věřím, že jste si těchto písniček užili. No a mám tady přání. Dnes se dožívá 70 let milá sousedka paní Eva Bažantová z Velkých Němčic. A ve čtvrtek 7. května bude mít 30 let milý vnuk Tomáš Mrkvica. Všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky, pohody a mnoho krásných dnů plných sluníčka. To za celou rodinu přeje Věra Mrkvicová. No a písničkou nás potěší Bujané.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
1: No ale teď už Morava krásná zem, ještě jednou vám krásný večer přeje Jiřina Ostrá. Telefonní číslo k nám do studia 726 465200. No a teď doufám, že poslouchá pan Slávek z Ješardic, protože milý pane Slávku, já vám přeji nejenom hezký večer, ale doufám, že si budete užívat i té svoji, no já bych řekla, že to není písnička ze srdce, ale orchestrální skladba ze srdce. No a vy všichni, kteří máte rádi orchestrálky, tak si možná vzpomenete, jak se hrával pochod Antonína Nývlta Kapitán Římek.

0: Tak tuto orchestrální skladbu nám zahrála Vejvodova kapela. A byla to orchestrální skladba ze srdce pro pana Slávka ze Šardic. Tak ještě jednou zdravím pana Slávka a doufám, že si skutečně užil kapitána Římka. A za chviličku bude další písnička. Tentokrát to bude skutečně písnička ze srdce, ale předtím ještě vzpomínka. 3. května 2002 byl rozptýlený na loučce můj dědeček, pan Alois Varmuža, píše Honzík. Narodil se na Benešově, vyučil se dámským krejčím, to zdědil po tatínkovi, no a zamiloval se v Králově Poli do Marie Pokorné. Měl 3 sestry, Helu, Mílu, Libu. Bratra Jana žil v Otrokovicích, měl 5 sestřenic a 2 bratrance a 2 dcery, Helu a Janu. Dožil se 94 let, ovdověl v roce 1970. No a tak to vzpomíná vnuk Honzík. A já si ještě vezmu telefona, takže zdravím. Dobrý večer, Ostrá. Kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý večer, paní Ostrá, tady je Malinkovič Ivan z Hošrodné.
0: A u sebe vysílání?
1: U sebe vysílání, ano. No výborně. Já bych chtěl popřát své manželce k narozeninám. Jmenuje se Růženka Malinkovičová, rozená Vlková z Lohovce. Přeju jí mnoho zdraví, které nutně potřebuje, trošku také štěstíčka, přeju jí radost z vnoučat a z pravnoučat a trošku i ze mě a jinak opravdu všechno nejlepší a mnoho zdraví. A nech tak spolu vydržíme ještě hodně roku. Děkuji za vysílání.
0: Vy jste mě tak trochu rozesmál. Nakonec vy spolu kráčíte bok po boku určitě už mnoha léta.
1: 62 let.
0: No 62 let, diamantová svatba je za vámi. Takže ano. Paní Růženka už ví, co asi tak může od vás čekat, že jo? Takže určitě nějaké to štěstí u vás také najde. No každopádně paní Růžence i my blahopřejeme, no a vám přejeme krásný večer. Naschledanou.
1: Děkuji pěkně vám taky, naschledanou.
0: Děkujeme, naschledanou. No a teď doufám, že poslouchá pan Mirek Vašík z Nového Města na Moravě. Pane Mirku, teď bude zpívat ta vaše oblíbená zpěvačka. Jak už jsem říkala v úvodu, krásným hlasem vás potěší Jarka Kachyňová.

0: Jarka Kachyňová dospívala. Zpívala lidovou Teče voda, teče, hrála Moravěnka. No a byla to písnička pro pana Mirka Vašíka z Nového Města na Moravě, kterému přeji krásný večer. No a mezi tím, co jsme poslouchali libý hlas Jarky Kachyňové, tak se dovolal pan Slávek ze Šardic, který mě děkoval za tu jeho orchestrální skladbu Ze srdce, tak já jsem mu říkala, že jsem moc ráda, že poslouchala. On mě ještě tak jako doplnil, že to je opravdu těžký kousek pro křídlovky a zároveň při této orchestrální skladbě si vzpomenul na svého tatínka, který hrával. Takže pane Slávku, ještě jednou vám děkuji a přeji příjemný večer. No ale teď už mám někoho na telefonu, takže dobrý večer volajícímu.
1: Dobrý večer, tady je pan Karel z Moravského Krumlova.
0: Ano.
1: Tak... Zdravím, já jsem v nemocnici, tak já bych chtěl poděkovat lidem, kteří mě podpořili a pomohli k operaci kyčelního kloubu.
0: No já jsem se vás právě chtěla zeptat, jak jste se vy dostal, pane Karle, do nemocnice, tak je to ten kyčelní kloub. A ve které nemocnici ležíte, mě povězte?
1: Tady v Novém Liskovci, v Bohunicích.
0: Jo, v Bohunicích, tady v Brně, ve fakultní nemocnici,
1: ano.
0: V Bohunicích.
1: No, ne, vy... to je naproti té Nové Liskově, tom centrum rehabilitačním.
0: Aha,
1: mám po operaci kloubu,
0: jo, vy už máte po operaci, no tedy. Tak já doufám, že si brzo zatancujete, pane Karle.
1: No, to ještě dlouho ne.
0: No tak uvidíte, nebudeme předbíhat. Ale každopádně
1: ano.
0: Tam pošleme písničku všem těm vašim spolubojovníkům, kteří tam
1: ano,
0: rehabilitují.
1: Ano, lékařům.
0: Těm patří velké poděkování.
1: A pacientům na pokoju. Mm-hmm. Poděkování, no.
0: Ano, takže vás tam všechny zdravím, pane Karle.
1: Ano, chtěl bych ještě teda poděkovat lidem, kteří mě podpořili do Břínska z Moravského Krumlova, z Petrovic, Veselnice a z Miroslavy. Takže děkuju.
0: Není zač, nashledanou.
1: Já mám tady rádio, tak poslouchám, víte?
0: Tak to teda. Klobouk dolů, že i v tomto rehabilitačním zařízení nás posloucháte. Doufám, že je vás tam víc, takže všechny
1: jo,
0: společně zdravíme. Jo, jo, tak
1: vám
0: já je také zdravím.
1: Naschledanou,
0: naschledanou, dobrou noc. A ještě jeden telefonát, kdo pak tentokrát? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostrá, bych nechtěla jít ale do eterénu.
0: Nechcete jít do eteru? A vy už jste v éteru.
2: Já to správně slyším vás. Já bych chtěla jenom, jestli byste mě zahrála, jak si smutná dědinečko.
0: Tak to můžete klidně i do éteru říct. A ještě mi řekněte, jak se jmenujete křestním jménem aspoň a odkud jste?
2: Marie Pavková z Petrova.
0: No vidíte, paní Marie Pavková, Petrov, píši si, jak si smutná dědinečko.
2: Už jste dlouho ju nehráli.
0: Ano, a ještě, paní Marie, můžeme, když už jste v tom éteru, jak jsme říkali, pozdravit třeba ty vaše známé a příbuzné.
2: A pozdravíme teda všechny moje kamarádky a zahrajte jim.
0: No vidíte, a budou to veselé známé písničky. Tak jsme to
2: ano.
0: Zvládli. Tak se mějte
2: zvládli
0: hezky.
2: Všecko. Ano, naschledanou.
0: Naschledanou. No, tak veselé písničky, říkala jsem, dobře, bude hrát Hračovianka a budou to lidové. Nese tato směs název Nemelem, nemelem.

0: A tak známé lidové zahrála Hračovianka. Věřím, že jste si zaspívali tyto známé písničky. No ale mezi tím se k nám dovolali dva milí posluchači. Slovo má teď pan Zdeněk. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jirinko. Zdravím vás, všechny posluchače. Chtěl bych popřát paní Romaně Pržinové z Bulhár, která má dneska narozeniny, popřát jí všechno nejlepší, hodně štěstí, zdravíčka, lásky a božího požehnání. A pošlete jí nějakou pěknou písničku.
0: Tak já myslím, že se bude líbit, že to je opět známá písnička. Tak já to prozradím, jmenuje se V Hodoníně za vojáčka, tak to určitě
1: no,
0: paní Romana zná.
1: No to je krásný, my to jim manželi mluvíme zpívat. No,
0: no tak, tak si můžete také zaspívat.
1: Jirinko, děkuji moc.
0: Prosím, nashledanou. Nashledanou. Paní Klimková ze Sobůlek je na telefonu. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych chtěla popřát své milované vnučce, pravnučce teda, Barborce Staňkové, má dneska 11 roků a chtěla bych si popřát hodně štěstí, zdraví, aby to šlo tak, jak jí to jde ve škole. Sami má jedničky, tak ať jí to pořád, ať se v životě tak prostě snaží a ať jí to tak jde, jak jí to jde.
0: Tak to je šikovná vnučka Barborka, no já myslím, že i kdyby Barborka tam měla nějakou tu dvojku, tak by prababička měla určitě stejně ráda, jako s těmi samými jedničkami.
2: Určitě, mám ráda moc.
0: A Barborka má život před sebou, paní Klimková, takže jí popřejeme, ať se jí ve všem tedy daří. Naschledanou.
2: No. Já moc vám děkuji.
0: Není zač, nashledanou, dobrou noc. A ještě jedna vzpomínka od Honzíka. 4. května 1904 se narodila v Jihlavě moje babička, paní Julie Buřilová, rozená Hladíková. Měla v Jihlavě svatbu s Karlem. Přestěhovala se do Brna. S Karlem neměla to v životě lehké. Onemocněli v roce 1945 a nemoc trvala do roku 1963. Jezdil do Čech, do práce, byl majitel soukromé firmy, i nadále měl život velmi, velmi těžký. Vzpomínají Honzík a neteř Jitka s rodinou. No a jak už jsem říkala, teď to bude V Hodoníně za vojáčka.
3: Český rozhlas Brno.

Jošku Černého doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. No a tady přání, které si jistě ráda vyslechne paní Jana Matyášová ze Slavkova u Brna Zlaté hory. Jani, všechno krásné, všechno dobré, hlavně zdraví a spokojenost k tvým narozeninám přejí teta Zdena a Tomáš ze Slavkova Zlaté hory. No a hudební dárek k dnešním narozeninám patří i paní Aničce Hlavenkové z Poštorné a patří i přání. Mamko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví a boží požehnání a stále tolik energie jak v koňárku, tak aj doma. To přejí Janička, Markétka a Adámek. Přání se připojují Martin a Kmocháček. A poslední posílám pozdrav panu Karlovi Račákovi z Moravského Krumlova s přáním brzkého uzdravení, hodně zdraví, štěstí, lásky, ať kyčelní kloub brzy rozcvičí Jarda Vols Otnic. No a je čas na písničku z lásky k vám.

Tak to byla Slezská kapela, zahrála poslední písničku V Moravě krásné zemi. Zbývá závěrečná orchestrální skladba, takže z mých slov je patrné, že Morava krásná zem končí. Naše vysílání pokračuje zprávami a pořadem Na pěknou notečku s podtitulkem Napříč moravskými regiony. Pořad připravil Jaroslav Kneisel. No a naslyšenou ve středu se těší Jiřina Ostrá. Zítra vás přivítá Karel Hegner. Tak pěkný večer, klidnou noc, no a už hraje Svitavská dvanáctka, hraje Sivickou Antonína Žváčka.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně u výstaviště začala rekonstrukce křižovatky na ulici Křížkovského. Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku. Ve Znojmě je nová interaktivní zvuková výstava. Zítra bude polojasno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý večer. Výstavbu nového kruhového objezdu dnes zahájili dělníci u čtvrté brány brněnského výstaviště. Do 30. června řidiči neprojedou spojnicí mezi ulicemi Bauerova a Křížkovského. K výstavišti se dostanou po ulici Poříčí. Kruhový objezd nahradí dosavadní menší křižovatku, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
2: V souvislosti s tím, jak se dostavuje nová multifunkční aréna v blízkosti brněnského výstaviště, očekáváme, že v okolí se může nárazově zvýšit intenzita dopravy, proto upravíme křižovatku u čtvrté brány výstaviště tak, aby byla kapacitnější a zajistila lepší plynulost dopravy.
0: Hasiči zhruba před půl hodinou lokalizovali požár v Českém Švýcarsku. Oheň se tak už dál nešíří, pořád ale zůstává asi na 20 hektarech plochy. Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček to oznámil v České televizi. Požár v Českém Švýcarsku v lese mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou hasiči likvidují od sobotního odpoledne. Dnes podle Vlčka na místě zasahovalo více než 500 hasičů. Příčinu požáru podle něj dál vyšetřují. Česko požádalo o pomoc ostatní země Evropské unie. Slovensko už vyslalo hasiče i vrtulníky. Vláda počítá se znovu zavedením elektronické evidence tržeb od nového roku. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Výjimku z EET budou podle ní mít malí živnostníci. Prokázat ale budou muset, že mají příjmy do 1 000 000 korun. Do systému EET se můžou přihlásit dobrovolně. Pokud to neudělají, paušální daň se jim podle Schillerové zvedne na 1500 korun. Osvobození malých živnostníků od EET bylo rozhodující proto, aby na

0: návrh uspěl v koalici. Motoristé i SPD EET dříve odmítali. Schillerová toto rozhodnutí považuje za kompromis. V Loutském klášteře ve Znojmě je ode dneška interaktivní výstava Laboratoř zvuků. Lidé se můžou se zvuky seznamovat, experimentovat s nimi a vyzkoušet si dirigovat orchestr, vysvětluje ředitel městské organizace Znojemská beseda Jaroslav Chaloupecký.
1: Návštěvníci se stanou aktivními tvůrci, mohou skládat hudbu pomocí světelné malby, experimentovat se zvukovými vlnami nebo si nechat vytvořit vlastní skladbu pomocí umělé inteligence.
0: Výstava ve Znojmě potrvá do 30. září.
2: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě převážně polojasno nebo oblačno, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, denní vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr mírný, přes den na jihu a východě čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině, později večer a v noci bude místy slábnout. Biozátěž bude kvůli teplu střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Většina kolon na silnicích jižní Moravy už se rozjela, silnější provoz je stále ve směru z Vyškova na Brno a také na příjezdu do Brna po D2. Pokud ale směřujete po D1 na Prahu, počítejte stále s delším zdržením na 119. kilometru, kde byl požár kamionu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Po Moravě krásné zemi a zprávách v celou je tady čas na pravidelnou každovšední půlhodinku lidové muziky, u které vás dnes od mikrofonu srdečně zdraví Jaroslav Kneisel. Horácko, Valašsko, Brněnsko a Slovácko. To jsou národopisné regiony, které dnes hudebně navštívíme. No a začněme na Horácku. Poměrně rozlehlá etnografická oblast na rozhraní Čech a Moravy. Pro představu se jedná o pruh území na linii Dačice, Telč, Jihlava až k Novému Městu a Olešnici. Národopisný slovník zná také regiony či subregiony Podhorácko či České Horácko. No ale raději pojďme nyní poslouchat. Hudebně nás díky melodiím právě z Horácka naladí Broln. Prvně v pěkně čisté, kultivované formě. Na starší nahrávce s primášem Miroslavem Lopučkem. No a potom už to bude pěkně autenticky na skřipky, tedy speciální nástroje, které se vyráběly a používaly v lidové hudbě na Horácku. Dvě písničky z okolí Velkého Beranova naspíval s muzikanty Brolnu František Černý, tehdejší umělecký vedoucí, a Pavel Trkan. Přátelé, příjemný poslech.

Takto ryčně zněla skřípácká muzika, respektive skřipky, tedy speciální rustikální nástroje, které jsou doma v lidové hudbě na Horácku v rukou členů Brolnu v roce 2015. No a pojďme si dát nyní dva valašské mužské hlasy. Řekl bych, že v posledních dekádách dva nejvýraznější. Zpívají tedy po sobě Pavel Ptáček a Joška Laža. Oba za doprovodu cymbálové muziky Soláň. Tady jsou.

Vážení a milí, snad mi dáte za pravdu, že zpívající valachy Pavla Ptáčka a Jošku Lažového je třeba vyvážit výrazným zase ženským projevem. Krásnou, ne úplně známou táhlou s příběhem zpívá Jarmila Šuláková. No a dodám, že královnu lidové písně instrumentálně doprovodili otec a syn Rokitovi. Na cymbál Jan Rokita starší a na flétnu v podání Jana Rokity mladšího.

Pražské melodiky jsme plynule přešli k Brnu. V dnešní pěkné notečce zaspívali také Dominik, Josef, Aneška a Martina s příjmením Fialovi za doprovodu malé kapely Brolnu. Nahrávky z okolí Brna budou znít i nadále. Vybírám z hudebního nosiče, který nese název Na naše zahrádce. Toto CD vydala před časem Újezdská rozmarína, tedy ženský pěvecký sbor z Újezdu u Brna. Dejme si teď v jejich podání ještě jeden valčík a potom už pěkně na dvě.

Dohrála malá kapela Brownu a zpívali členové Újezdské rozmaríny a případné mužské hlasy zajistili žačanští mužáci. Ještě vám prozradím, že na gajdy hrál jinak vynikající klavírista Pavel Beck. V úvodu dnešní notečky jsem sliboval, že hudebně také navštívíme Slovácko. Tož tedy pojďme. A do Vlčnova. No a proč zrovna tam? No vyloženě se to nabízí, protože už tento týden se právě ve Vlčnově uskuteční slavná jízda králů. Nyní nám zaspívají přímo členové mužského sboru Vlčnov za doprovodu cymbálové muziky Čardáš. No a do 7:30 nás poté dovede Luboš Holý společně s Čechovcema, tedy cymbálovou muzikou Jaroslava Čecha. Vážení a milí, snad vám byl můj dnešní písňový výběr pochuti. Přeju příjemný zbytek dne, třeba u poslechu našich pořadů i těch minulých prostřednictvím aplikace Můj rozhlas. No a budu se těšit zase příště. S prosbou buďme dobří, vás do všech stran zdraví, Jaroslav Kneisel.

0: Šitnické humoresky slaví 25 let. Poslechněte si dvoudílné rozhlasové vzpomínání na natáčení legendárního seriálu. Uslyšíte Zdenu Herfortovou, Pavla Doucka, Jana Grigara a Martina Slámu. Nalaďte si Český rozhlas Brno na květnový sváteční pátek. Besedu k 25 letům četnických humoresek vysíláme po 17. hodině. Těší se na vás váš Zdeněk Junák.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Podnikatelé budou znovu elektronicky evidovat tržby. Středoškolákům začaly maturity. Zítra čekáme zataženo až oblačno a odpoledne déšť. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Do systému by všechny platby měly nahrávat obchody, restaurace a nově taky řemeslníci.
2: Zavést EET naopak nemusí živnostníci s výdělkem do milionu korun. Změní se jim ale základní sazba paušální daně, říká ministryně Schillerová.
3: Ta 100 koruna se navýší o 1400 korun, takže měsíčně na dani z příjmu budou platit 1500.
2: Do státního rozpočtu by podle ní měl systém každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To rozporuje předseda poslanců opoziční TOP 09 Jan Jakob.
4: Už dřív se ukázalo, že výnos sotva pokryl náklady na provoz. Proto v covidu také zrušili.
2: Znovu zavedení EET vítá třeba Hospodářská komora, říká předseda sekce gastronomie Luboš Kastner.
5: Pokud podnikatel podniká, tak nemá problém reportovat tržby a EET je funkcionalitou pokladního systému.
2: Na rozdíl od předchozího systému EET podnikatele taky nově nebudou muset vydávat účtenku. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Začaly maturitní zkoušky. Středoškoláci dnes psali didaktické testy z matematiky a anglického jazyka. Podle dat Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání se letos písemných zkoušek účastní zhruba 89 tisíc maturantů. Asi 120 jich je na střední zdravotnické škole v Kladně, říká její ředitelka Daniela Tomsová.
6: Těch žáků na matematiku máme poměrně málo, protože dávají přednost anglickému jazyku. Máme tady převahu dívek a ty k té matematice nemají až tak velký vztah. Každý vyučující má konzultační hodiny anebo dává doučování těm slabším žákům, aby ten úspěch byl co největší.
0: Pražská minibusová linka 243 ode dneška vede z Kazína až k nové konečné zastávce Radotínská Lávka. Jezdit bude v pracovní dny od 6:30 ráno do 7:30 večer. Zároveň už nebudou některé spoje pokračovat jako linka 242. Ta naopak posílí provoz a většina jejich spojů bude jezdit v celé trase ze Zbraslavského náměstí do Dolních Černošic nově až do večera.
1: Sport.
0: David Pastrňák pravděpodobně vynechá světový šampionát v ledním hokeji. Řekl to pro agenturu Prem Consulting, která zastupuje NHL. K reprezentaci se

0: Mezitím před posledním přípravným turnajem připojili 4 hokejisté, kteří nastoupili v sérii o titul v Tipsport Extralize. Není mezi nimi pardubický Lukáš Sedlák. Podrobnosti řekl nejproduktivnější hráč finálové série Českému rozhlasu.
1: Já si to ještě nechám pro sebe, s trenérem jsem mluvil, jsem s ním nějak domluvený, jak teď budeme postupovat dál a jak se to všechno vyvrbí, protože ta sezóna byla náročná a těch takových menších zranění bylo hrozně moc, takže ještě uvidíme.
2: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu hned za exitem 119 Velký Beranov odpoledne schořelo nákladní vozidlo. Pořád se projíždí jen levým pruhem, kolony vznikají dlouhé, osobní auta v levém pruhu dojíždí za Měřínem kolem 124. kilometru a zdržíte se minimálně půl hodiny. Na D1 z Brna na Přerov pozor těsně před sjezdem na Kroměříž. Na kilometru 257,5 má policie hlášený zakládací klín kamionu na dálnici. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
2: Alex a host.
3: Vynikající brankář, držitel stříbra z Euro 96, fotbalista roku 93, se Spartou vybojoval 4 mistrovské tituly. Nyní trénuje své nástupce. Petr Kouba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Alex a host.

0: Fotbal se dnes bude hodně skloňovat v pořadu Alex a host. Jeho hostem je totiž Petr Kouba, fotbalový brankář, který má doma stříbrnou medaili z Euro 96. Máte ji doma? Máte ji někde uloženou?
1: Mám ji doma, ale nevím kde, přesně.
0: Nevíte, a nebudete ji hledat, protože letos je 30. výročí?
1: Asi by se to hodilo. Já jsem ji půjčil dětem, leckdy, když ji chtěli ukázat třeba ve škole, a úplně přesně nevím, kde je, ale najdeme ji.
0: No, tak oslavě nebo připomenutí toho Eura, tuším, že bylo od 8. června roku 96.
1: 96, 30 let to bude, ano.
0: 30 let, tak bych pohledala být vámi.
1: Tak je to přece jenom už jako docela cenný kousek.
0: Vím, že tenkrát to byl velký úspěch, stříbro na Euru, nicméně vy jste úplně neslavili, tak takové ty negativní pocity už jsou pryč, úplně.
1: No já, i když je to 30 let, tak vlastně jako negativní. To byl tenkrát ohromný úspěch vůbec tohle manšaftu se dostat až do toho finále, ale když už je člověk tak blízko, tak by to chtěl dotáhnout do toho nejvyššího konce a stát se tím mistrem Evropy. Takže to samozřejmě asi už neodezní nikdy, tato lítost, zvlášť ještě teda, já to musím jako samozřejmě zmínit, protože to je známá věc, že ten gól, který vlastně o tom rozhodl, ten zlatý gól v tom prodloužení, tak z mýho pohledu to byl vlastně takový nešťastný okamžik, takový ten gól blbec, který prostě v sezóně objeví nebo i na tréninku, a já ho vlastně dostal v tom nejdůležitějším zápase života, nejen mýho, ale i mých kamarádů, a to zamrzí dvojnásobno. A ještě vlastně umocněný tím, že to byl zlatý gól, tak už jsme na to vlastně nemohli reagovat, už byl konec zápasu. A v tu chvíli prostě ta bezmoc je hrozná.
0: Tak ale na krku se vám přesto houpalo stříbro. A jak to byl velký úspěch, o tom svědčí i to, že i po 30 letech se určitě ten velký úspěch bude připomínat. Bude se připomínat i jméno Olivera Bierhoffa.
1: Ano, bude. No tak je to střelec z toho utkání, obou gólů. Když někdo dá dva góly ve finále mistrovství Evropy, tak je to borec a samozřejmě hráč toho utkání, jo, on to v podstatě zařídil, že mluví se o něm.
0: Ale vy jste, když trochu zaspomínáme, tak jste na to Euro jeli tak jako polo nevybalení, že se úplně nepředpokládalo, že se dostanete tak daleko.
1: Tak byli tam mezi náma jedinci, kteří nevybalovali kufry. To není tajemství, Jirka Němec, ten to považoval za zbytečnou práci. V podstatě říká, hele, no tak asi to vypadá, že po té skupině, tak to nemá smysl, to už je 10 dnů, tak to nebudu vybalovat. No pak to bylo čtvrtfinále, semifinále až do finále, ale myslím si, že jako ten některé věci určitě z těch pytlíčků nerozbalil a měli jako nový, když se vrátil z Eura.
0: Měli by takhle třeba nevybalit i naši reprezentanti, kteří pojedou na mistrovství světa po nějakých 20 letech?
1: Nevím, co budou dělat, kluci. Já si myslím, že spoustu věcí už mají připravený od servisu, který samozřejmě se od té doby strašně změnil a už se třeba o to nemusí tolik starat. Nicméně jsou v podobné situaci, co jsme byli my. Určitě tam najedou v roli favoritů. A jak to každý jako na tom svém pokoji bude mít, tak to ať se zařídí sám.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je Petr Kouba, fotbalový brankář, stříbrný z Eura 96, je tomu tedy 30 let a po 20 letech bude mít česká reprezentace své zastoupení na mistrovství světa. Asi se nemá smysl ptát, jestli jste se díval na ty poslední dva zápasy proti Irsku a Dánsku, o kterých pak museli rozhodnout penalty, ale zajímá mě právě penalty a brankáři, jestli když probíhá příprava brankářů, tak jestli, nevím, asistenti nebo právě trenéři brankářů, jestli sledují ty protihráče, ty soupeře, kdo často chodí na penalty, kam to často střílí a tak, jestli pak tohle se probírá.
1: Ano, je to nedílná součást naší práce, zvlášť když teda ten penaltový rozstřel hrozí, tak se v podstatě sledují všichni hráči soupeře X let dozadu, dělá se statistika přesná, kam jak to kopne a hledá se na základě těchto dat možnost, pravděpodobnost, kam by to v tom utkání mohl kopnout a kam my bychom jako brankáři měli jít.
0: A čekal jste, že oba ty zápasy skončí penaltovým rozstřelem?
1: Nečekal jsem to, samozřejmě to bylo strašně dramatický, my jsme to na shodou okolností s 21 hráli, protože máme stejný hrací termín, takže jsme úplně přímo u toho jako live nebyli, byli jsme na cestě, takže jsme to spíš sledovali, co se týče jako zpráv na mobilu, takže přesně nevím, jak to probíhalo, pak jsem si to pustil samozřejmě zpětně, ale musím říct, že je úplně jedno, jakým způsobem jsme se na mistrovství světa dostali. To je bez debat, jsme tam. A pak už to budou zase jiný zápasy v jiných podmínkách s jinýma soupeřema v jiný době. A já jsem rád, že tam kluci po takové době jsou.
0: O soupeřích ve skupině už je rozhodnuto. Je tam Jižní Korea, Mexiko, Jihoafrická republika. Byl k nám los milostivý?
1: Řekl bych, že strašně zajímavý soupeři. Tím, jak to není z Evropy a jsou to jiný ty fotbalový styly, tak si myslím, že se můžeme těšit na pěkný fotbal, dobrou zábavu. Doufám, že i s dobrým koncem. Ale co vím, tak realizační tým, trenéři mají velký vlastně starosti, obavy, takový nejistotu z toho, jaký tam budou panovat podmínky. Jak kluci budou zvládat potom tu nadmořskou výšku v Mexiku, je to už poměrně vysoko a pamětníci, hráči, který hráli v 70. letech v Mexiku, tak říkali, že prostě to fyzično a ten nedostatek toho kyslíku s nima hodně cvičil, takže uvidíme, jak to kluci zvládnou a jak to bude vlastně letos.
0: Dá se na to vlastně nějak připravit?
1: No je to téma, který se na Strahově hodně probírá. Vím to, že se tomu velmi detailně věnují schání informace. Je tam trošku nešťastná věc, že vlastně se musí respektovat program FIFA, který je neměnný, co se týče hotelů, cestování a tak dále. To je všechno předbukovaný, zajištěný a nejde úplně si udělat nějaký ideální jako scénář toho pobytu. Takže ty podmínky budou komplikované.
0: A co nám pomůže, zvlášť teďka v té kvalifikaci, tak se mluvilo o tom, že místo jakoby fotbalovosti, tak nám hodně pomohla ta touha, bojovnost, tak je to to, co nám může, řekněme, zajistit nějaký úspěch? Nebo naději, šanci na úspěch?
1: Rozhodně už jsme i tímhle zbraněma na mistrovství světa postoupili. Vlastně ty soupeři třeba takovouhle odolnost, takovouhle vůli a takovou ochotu nemají. Takže si myslím, že je potřeba využít všech zbraní, které máme a které platí a jsou úspěšní. To, že třeba někteří soupeři, hodně se mluví o Dánsku, tak byli jakoby techničtější, lepší na držení míče, tak byli. Ale třeba jim to nebylo vlastně nic platný. Takže já to úplně tak jako nevidím tak hrozně, že ten český fotbal je špatný a že jsme hrozní fotbalisti. Určitě si nebudeme nalhávat, že to vlastně výborný není, ale vždycky rozhoduje pak ten výsledek. A říkám, já jako bývalý fotbalista, současný trenér, tak chci využít jakoukoliv možnost toho soupeře přechytračit, přehrát. A jestli to je zrovna vůle, tak proč ne?
0: I ta se počítá. Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, bývalým fotbalovým brankářem, který u fotbalu nicméně zůstal, co by trenér svých nástupců, trénujete reprezentaci do 21 let. Tak můžeme se pochlubit talentovanými, úspěšnými, nadějnými brankáři?
1: Zatím ano. Říkám zatím, protože člověk nikdy neví, ale ten post brankářský je u nás zaprvé zajímavý, co se týče těch mladých hráčů, kteří do branky rádi chytají a rádi se stávají brankáři, to je důležitý, že ten zájem je. A pak si myslím, že je tady vlastně taková tradice dobrá v tom, že umíme ty brankáře vlastně vychovávat, předávat ty zkušenosti. Vždycky to tady bylo. A je to vlastně takový náš brand, je to taková naše značka v té Evropě, v tom světě, že svět ví, že se tady umějí, jak říkal trenér Caplát, vyrobit ty brankáři.
0: Je rozhodující i výška pro to, jestli se z hráče stane brankář? Je to hned jasné od začátku, že bude chytat?
1: Ne,
0: vás to
1: ne.
0: Bylo jasné od začátku?
1: Ne, tak já už bych se svými 185 to měl v našem fotbale těžký.
0: Není to dost.
1: Není to už tak, není to ten ideál, kterou fotbalová veřejnost vyhledává. A každý centimetr je dobrý. A je to prostě tak, je to trend. Vyhledávají se vysoký talenti, vysoký golmani. A tím, že pracuju vlastně od 15 až do té 21, tak se ten věk toho hledání těch vysokých hráčů, těch vysokých brankářů snižuje. A dělají se predikce, výšky a pro ty lidi, kteří třeba do toho investují peníze, kluby, agenti, tak pro ně je to zásadní parametr.
0: Takže ideálně, když lehce skočí na jednu stranu a dotýká se už tyčky.
1: A nebo spadne jenom, nemusí ani skákat.
0: Nebo jenom spadne. Takže to je ideální tedy brankář. Když tak sledujete české brankáře, koho teď v současné době hodnotíte úplně nejvýš?
1: Já strašně nerad vybírám.
0: Tak koho sledujete? Kdo vám přijde zajímavý?
1: Sleduju samozřejmě všechny mladí, abych měl přehled, kteří jsou k nám do 21. A nejenom do 21, ale jak jsem řekl, tak mám i vlastně ten druhý konec toho spektra těch reprezentací, ty nejmladší, tu 15. Takže s tím už mám poměrně dost jakoby práce a nejsem ten workaholic v tom smyslu, že musím vidět každý fotbal. Takže už tady mám těch sledování poměrně dost, to jenom na okraj, ale vlastně pak, když se mě někdo ptá, kdo je teďko nejlepší a kdo by měl chytat za to Ačko, tak je mi to vlastně i trošku jako proti srsti, protože já ty kluky všechny znám, prošli to minimálně tou 21, všichni prošli, já jim vždycky fandím, přeju jim všem a některý znám třeba už od těch 15-16 let, takže jmenovat jednoho mi přijde nefér vůči těm druhým.
0: A takže to jsou všechno vaši bývalí svěřenci, dá se říct?
1: Dá se říct, že v podstatě jo.
0: Tak mají vaši školu?
1: No já jsem jim vlastně jenom tím výběrem do toho reprezentačního týmu umožnil hrát proti těm nejlepším, což je ale důležitý pro ten brankářský růst, pro ten fotbalový růst, porovnávat se s těma nejlepšíma. Tam pak vlastně ten hráč, ten brankář zjišťuje, že na to má, zvedá se mu sebevědomí a roste i jeho výkonnost. Takže práce trenérů je hlavně v těch klubech, tím, že já už vlastně si jenom vybírám do toho národního týmu, tak už beru vlastně ty kluky, který už jsou, jak říkám, znova vyrobený.
0: Tak a umožníte jim se ukázat.
1: Tak.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal někdejší fotbalový brankář Petr Kouba, který teď sám trénuje své nástupce brankáře v reprezentaci do 21 let. Vy jste říkal, že těch talentů máme celou řadu. Nechtěl jste jmenovat, kdo je, řekněme, nejlepší nebo koho sledujete, ale když máme takových talentů, tak proč vaše domovská Sparta má dánského brankáře?
1: No, tak to bychom se museli zeptat na Spartě, ale ne všichni český kluci se do Sparty dostanou. Samozřejmě Sparta má zahraničního trenéra, ne prvního, takže myslím si, že tihle trenéři vlastně už nekoukají jenom na ten český rybníček, ale ten výběr těch hráčů už vlastně posouvají nejenom do Evropy, ale i do celého světa. Takže Sparta je evropský klub, který prostě ten výběr těch hráčů, už ten scouting, tak už má vlastně celosvětový. Hmm.
0: Vy jste právě ve Spartě zanechal asi nejvýraznější stopu. Během 6 let jste odchytal 148 ligových zápasů, vybojoval jste 4 mistrovské tituly, nicméně hrál jste také za Bohemku 2 roky na počátku kariéry. Když se tyto 2 týmy střetnou, máte jasno, komu fandíte?
1: No, mám.
0: Nebo máte takové smíšené pocity a přejete to oběma?
1: Ne, to nejde.
0: To nejde.
1: Remíza je málo pro oba, tak tam je jenom jeden bod, takže všichni ti samozřejmě 3, ale já zkusím ve zkratce, jako jsem byl v jedné ve sídlišní Partě, kde se fandilo Spartě odmala. Já tam byl nejmladší, takže už jako dítě jsem Partě fandil. Nicméně jsem začal hrát fotbal v Bohemce, kde byl můj brácha, ale nakonec jsem se do té Sparty vrátil, vlastně, nebo jsem se tam dostal a v tu chvíli jsem vlastně mohl chytat za ten klub, který musím jako dítě fandil. Ale samozřejmě, když jsem hrál za Bohemku, tak jsem chtěl vyhrát za Bohemku, to je přece jasný. Jo. Ale
0: jsem
1: Sparťan, ale Bohemce přeju moc. Strašně rád na Bohemku vzpomínám na ty léta, protože mě tam vlastně ten profesionální fotbal naučili, vedli mě tam, byl to strašně příjemný jako rodinný klub, ta atmosféra tam byla úžasná. A ty hráči, strašně na ně rád vzpomínám, i když už nám pomalu odcházejí.
0: Takže Sparta a vlastně, kdyby vám někdo řekl, jak jste říkal na těch sídlištích, že jste asi kopali a fandili, řekl, že jednou budete hrát za Spartu a pak i za reprezentaci, tak co byste si tak jako řekl zpětně?
1: Samozřejmě v to sen splněný, tam jsme nevěděli, nebo já bych nevěděl, ale protože se s těma klukama ještě někdy sejdu, tak vlastně oni mi řeknou, že to je úžasný a že prostě jsou nadšení z toho, že to takhle vlastně dopadlo, že jsem se tam dostal a chodili na mě, a nejenom na tu Spartu, ale i na mě a jak tím říkám, že jsem byl Benjamínek té party, tak prostě mají ke mně jako mladšímu bráchovi a vždycky strašně si užijeme i ty vzpomínky na tu dobu, co jsme dělávali jako v té partě, jaký historky jsme prožili a co jsme jako děti vyváděli, takže jo, je to fajn a oni mě vlastně do toho ještě víc jako emočně dostanou a říkám si, hele, tak udělal jsem minimálně radost tady těm klukům.
0: Tak a Spartě zůstáváte věrný i nadále, ostatně budete se účastnit Sparta Festu, který Sparta chystá akci pro fanoušky a bude se konat 22. a 23. května na Letenské pláni a my o tomto festivalu budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem zůstává Petr Kouba.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, někdejším fotbalovým brankářem, reprezentantem, také fotbalistou, brankářem, který vybojoval 4 mistrovské tituly se Spartou. A právě Sparta chystá Spartafest, což bude speciální akce pro fanoušky, dvoudenní na Letenské pláni. S vámi, Petře, se tam budou moci fanoušci potkat, asi vyfotit, popovídat, jak to bude probíhat a vypadat.
1: Doufám, že velmi příjemně, tak jak si to jako organizátoři přejí a my taky. Nemělo by to být formální, mělo by to být prostě hezký dvoudenní odpoledne nebo celý den vyplněný sportem. Jedna věc, budou tam všechny vlastně spartanské sporty, možnost vyzkoušet, zahrát, potkat tam legendy těch sportů a v neposlední řadě by tam měla zahrát dobrá muzika, kvalitní muzika a předpokládám, že i dobrý nějaký papání, takže se těším. A doufám, že se ten první ročník vydaří, aby to se z toho stala pěkná tradice. Ale samozřejmě není to jenom o spartanských fanoušcích, i když tam samozřejmě Sparta bude hodně rezonovat, hodně slyšet a hodně vidět, ale myslím si, že to může být festival i pro nespartany.
0: Takže ale ne pro slávisty.
1: Ale jo, proč by ne?
0: Tak je to tedy první ročník, čili pokud se osvědčí, pokud ty 2 dny budou úspěšné, tak tedy počítáte třeba s konáním i za rok nebo s nějakými dalšími akcemi Sparty?
1: Já doufám, že jo. Chtěl bych tomu vlastně i já přispět touhletou formou a nás to oslovilo, když mluvím nás, tak Michal Horňák, můj kolega, kamarád, spolubydlící, když jsme spolu hrávali, tak vlastně my jsme se shodou okolností a náhodou k tomu dostali na výjezdu Sparty do Rijeky, kde nám ta myšlenka byla představená a nám se to tam vlastně strašně líbilo a říkám, hele, to je fajn, prostě to je dobrý nápad. To by mohlo být docela jako pěkná akce, pěkná událost. A co jsem se pak dozvěděl, tak to vlastně možná i byl nějaký impuls pro ty lidi, kteří zatím stojí vlastně do toho jít a ten festival si uspořádat a tu akci se organizovat.
0: Jaké další spartanské legendy tam budou moci návštěvníci potkat, kromě vás?
1: Tak pokud za fotbalisty můžu mluvit, tak by tam měl být Michal Horňák, měl by tam být Václav Němeček, pro mě asi největší legenda, a tenkrát jsme se bavili o tom, že jsme chodili na Spartu fandit, tak Honza Berger, to je legenda Sparty, která si zaslouží uznání a respekt a myslím si, že to je velký lákadlo pro lidi. A samozřejmě kamarádi hokejisti, že jo? Jirka Zelenka, Patrik Martinec, co jsem takhle viděl na nějaký akci, takže my se těšíme a doufám, že se budou těšit i lidi a že si přijdou užít hezký 2 dny.
0: Když jste zmínil ten hokej, občas slýchám, že fotbalisti, reprezentanti, vrcholoví fotbalisti tak potom přesedlají v pozdějším věku na hokej. Stalo se vám to také?
1: Ne, mě ne. Já nejsem zdatný bruslař. Já jsem se teda potom vrhnul, protože mám rád tu trávu, tak jsem jako se vrhnul na golf, takže jsem hrával golf. Ale je to častý jev, protože dřívávejc se samozřejmě v létě hrál fotbal, v zimě hokej, takže ty kluci ovládají hokejky a brusle. No ale co to, proč to hrajou, co od nich vím, tak je to o tom, že vlastně se tam nemusí tolik běhat. To běhání už tak není náročný jako to bruslení, přece jenom tam, když se jednou rozjedete, tak už se pak jako docela dlouho dá sklouznout a netrpějí ty klouby. Ano, netrpějí ty klouby, takže vím, že to kluci hrají rádi a chodí třeba v velmi brzkých hodinách, aby měli let, tak nejsou líní stát a zahrát.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si dnes povídám s Petrem Koubou, fotbalovým brankářem, reprezentantem, který je teď trenérem brankářů. A já když jsem šla na tento rozhovor, říkala jsem svému 10letému synovi, že si budu povídat právě s vámi, žije fotbalem, byť tedy fandí Slovácku, nikoli v Spartě, ale kladl mi na srdce, abych se zeptala, jaký je váš oblíbený klub mimo Českou republiku?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsme se Spartou hráli na Camp Nou v Barceloně a teda měli jsme ohromný zážitek z toho stadionu starého, tak to ve mně zůstalo a ve Španělsku jsem tady fandil v Barceloně. V Anglii je to Manchester United, máme to stejně jako se synem, takže to jsou takový mý oblíbený zahraniční týmy.
0: Tak za tu Barcelonu bude jistě velice, velice rád. Máte nějakého oblíbeného hráče? Teď myslím ani ne brankáře, ale třeba útočníka. Je někdo, kdo vás fascinuje fotbalově?
1: Tak když jsme u té Barcelony, tak samozřejmě by to měl být Messi, nebo je to Messi, protože ten, to je hráč, který jako hraje úplně jinak než zbytek světa.
0: Čím to? Talent?
1: Něco z hůry. Je prostě úžasný a to řešení těch situací, které on má, jak ovládá míč, jak vidí tu hru, kde jsou často překvapivé nějaké řešení a vidí to vlastně jenom on a pak my na to koukáme s otevřenou pusou, tak je to úžasný a navíc ještě vlastně to je schopen podávat víkend co víkend a ne víkend co víkend. Vlastně ani hrou středa tyhle ty kluci nejlepší, takže úžasný hráč.
0: Vy jste zmiňoval, že jste se pak po fotbalové kariéře věnoval i golfu, ale přesto chodíte si někdy třeba zakopat, jak často se tak trénujete, takže na tom trávníku jste poměrně často, ne?
1: No právě, že u té reprezentace tolik ne. Těch srazů bývá třeba 2, 3, 4 za sezónu, takže mi to vlastně ta praxe, kde to není, tak mě chybí a už to není takový, jak to bylo dřív. Jo? Protože přece jenom s tím věkem a s tou nepraxí, tak ty dovednosti malinko odcházejí, ale jako úplně mi to zase nechybí. Jsem takhle spokojený, to tělo si to pamatuje, takže někdy jako se dá říct, že to kopnu i tam, kam chci.
0: A když třeba koukáte na nějaký zápas a jsou tam penalty, tak běží vám v hlavě třeba, jak byste to chytal, na jakou stranu byste šel?
1: Ano.
0: Nebo jestli byste zůstal uprostřed?
1: Ano.
0: A jenom mávnul rukama, tak jo, je to
1: běží,
0: tak?
1: Běží, je to asi samozřejmě profesionální deformace. Někdy si říkám, tak dobrý, trefil jsem to dobře. Někdy si říkám, že mi překvapil ten střelec, ale řekl bych, že to mám tak 60-40, když jsem... Nechci se chlubit, ale tak 60-40, že si myslím, že to půjde tam, kam to pak třeba jde.
0: Takže říkáte si, tohle bych chytnul.
1: Teď já ne, ale už bych řekl tomu svýmu brankáři, kam by měli skočit.
0: Jste hlučný fanoušek? Ať jste přímo na stadionu nebo doma u televize?
1: Ne, hlučný, asi rodina by protestovala. Doma u televize jsem daleko hlučnější než na stadionu. Tam se hlídám, tam jsou kamery, tam jsou lidi. Doma jsem sám většinou a tam si můžu teda jako ulevit, když je potřeba.
0: Dobře. Já moc děkuju, že jste přišel do Alex a host. Pokud by vás tedy někdo chtěl potkat naživo, tak 22. a 23. května na Letenské pláni na Sparta Festu, tam budete tedy přítomen po oba dva dny?
1: Ano.
0: Nebo máte nějaká okna?
1: Mám okna, myslím, že určitě to bude v programu, ale budu tam oba dva dny, přislíbil jsem účast na oba dva dny.
0: Petr Kouba, díky.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pražská energetika od května zdražuje elektřinu i plyn. Ředitel jiřické věznice je kvůli prošetřování pátečního útěku vězně mimo službu. Zítra čekáme zataženo až oblačno, teploty přes 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Zákazníci u nově sjednaných fixovaných smluv u pražské energetiky zaplatí od května v průměru o několik stovek korun ročně víc. Pre zdražuje elektřinu i plyn kvůli rostoucím cenám na světových trzích v důsledku krize na Blízkém východě. Podle mluvčího Pre Karla Hanzelky se zdražení týká jen nových smluv.
2: Mění se pouze ceny pro nově příchozí zákazníky, kteří chtějí zafixovat cenu, a mění se ceny pro ty zákazníky, kterým končí fixace ceny a chtějí zafixovat novou cenu. V případě elektřiny půjde o roční celkové zdražení asi o 5%. Měsíční zálohy se navýší v řádu 10 korun.
0: Plyn pak podle Hanzelky u nových smluv zdraží asi o 9%. Už dřív zdražili i jiní dodavatelé. V březnu zvýšila ceny fixovaných tarifů firma Innogy, následně i pražská plynárenská, MND nebo E.ON. Za páteční útěk muže z jiřické věznice může personální pochybení, řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO v České televizi. Ředitele věznice Zdeňka Hermana kvůli tomu postavil mimo službu a vyvodil další personální důsledky.
3: První zástupce té věznice, který měl na starosti bezpečnost, a to mnoho let, tak s ním byl ukončen služební poměr. Stejně tak se to stalo v případě dalšího vedoucího oddělení, který měl na starosti bezpečnost.
0: Dodal, že vězeňská služba posílí pravidelné kontroly vnitřních i vnějších prostor všech věznic. Radnice Prahy 1 opraví park Kampa. Odhadované náklady jsou 63 milionů korun. Dělníci obnoví cesty, vysází zeleň, vymění lavičky nebo herní prvky na dětských hřištích. Kdy rekonstrukce začne, zatím není jasné, říká nezávislá místostarostka první městské části Kateřina Klasnová.
4: Většina lidí mají rádi ten park Kampa přesně takový, jaký je. Ty úpravy by měly být co nejvíce citlivé, budou se týkat celé plochy vlastně parku Kampa, cestních sítí, opravy zábradlí okolo čertovky, zeleně a vytvoření vodních plítek a mlžítek, které také na té Kampě vlastně chybí. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková doléčila svalové potíže a zítra nastoupí v úvodním kole turnaje v Římě. Česká reprezentantka se na kurtu ukáže poprvé od poloviny února. Předtím nehrála kvůli zranění kolene.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů a na horách bude do 20.
1: Více zpráv najdete na

0: našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se po požáru u Velkého Beranova na kilometru 119 projíždí stále jen levým pruhem. Nákladní auta zastavují už za Velkým Meziříčím na kilometru 147 a je to nadlouho. Osobním autem se jede rychleji levým pruhem, zastavují kolem kilometru 124. V osobním vozidle počítejte se zdržením kolem půl hodiny. Na dálnici D2 stále kolona před Brnem ve směru z Bratislavy. Před křížením s D1 popojíždí kolona od 7. kilometru a i tam je to asi na půl hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

skutečně kovbojská Home on the Range z druhé poloviny 19. století jako Můj rodný dům Bohdana Boháče v nahrávce Spojených trebských osad Pardubice, tedy Stopy, otevřela další pokračování našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými modeláři naší country, folku a trebské písně. Tentokrát se nejdříve zastavíme u další slavné pardubické sestavy folkového Topasu.

Trojnásobní majitelé Porty ze závěru 70. let, pardubický Topas, který založili v roce 1977, silně folkově orientovaní dřívější členové Stopy. Hlavním impulzem tehdy bylo objevení silné autorské dvojice Radek Píša Honza Slabý, jejíž Jak se narodí den získala v roce 1978 autorskou Portu. Neméně populární byla v té době jejich stará zeď i poněkud pozdější poznámka Jenom tak.

Textově i interpretačně dokonalý Tomáš Linka a z doby jeho jednoho zastavení v sestavě Greenhornu přání chci být vodou na tvůj mlýn. Česká verze country jedničky Rollin' with the Flow, kterou o 16 let dříve, tedy v roce 77, nabídl tehdy 45-letý rockabillyový veterán, stříbrný lišák,

Krásný kamarád, který přinesl tandemu Radovan Píša Jan Slabý v roce 1979 autorskou portu v podání pardubického Topasu ve složení Míla Hájková, Jana Hejdová, Radek Píša, Jarda Smetana, Petr Navrátil a Pavel Smeták. A když už jsem se zastavil mezi vítězi americké hitparády s letopočtem 1977, jistě neudělám nejmenší chybu, když připomenu oslavu městečka Luckenbach, ležícího uprostřed Texasu, které v době, kdy tahle písnička vznikla, už bylo dočista lidu prázdné. V závěru nahrávky, považované všeobecně za vlajkovou loď Country Outlaws, se připomněl další z těch, které Nashville považoval za rebely, Willie Nelson. The only two things in life that make it worth living

Tak tohle byly liberecké tuločky s písničkou Prší, která jim v roce 1980 přinesla zelenou portu. A rychle do Brna, kde na nás čekají trilobiti, jejichž historie začínala už v roce 1977. Takhle zpívali slavné Orinoco Tony Linarta.

Vyloženě letní, nalej na mě olej a pořádně ho vetři. Rub It In vynesla v roce 74 na vrchol hitparády hodně rockového Billy Crash Craddocka. Po třetí a naposledy se vyšplhal do čela hitparádových singlů o tři roky později písničkou Rozlámaný na kousíčky, Broken Down in Tiny Pieces.

Tremskou klasiku Josefa Joe Jägera, Když kopita vyzvání, vám nabídli Vaše krajineš, Jana Zuzka Radová, Sava Slimá Klimeš, Jiří Žhavon Alina, Petr Kukal Růžička, Jirka Vězda, Jirka Kasec Kasálek a Kamil Mazálek, tedy brněnský Tramp Evergreen Band, který vznikl v roce 88 na troskách skupiny Antares. Na počátku nového tisíciletí se blízkl písničkou Dnes již nejdu spát.

Brněnský Tramp Evergreen Band a ranní příboj Wabiho Rivoli na závěr dnešní tolky country dostavníkem. Díky všem, kteří jste jeli se mnou a hezký zbytek večera. Ještě vás trilobiti naloží do vlaku jménem Blues a pak už dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Kriminalisté obvinili bývalého ministra Pavla Blažka kvůli bitcoinové kauze. Příbram chystá novou soutěž na přestavbu čistírny odpadních vod. Zítra čekáme zataženo až oblačno a odpoledne déšť. Zprávy Ažofie Nováčková, dobrý večer. Kriminalisté obvinili další tři lidi v bitcoinové kauze. Podle zdrojů Českého rozhlasu jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dříve z ODS, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice.
2: Kriminalisté je viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim tak až 12 let vězení. Kauza se týká loňského daru bitcoinu za 1 miliardu korun státu od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiříkovského. Současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejc hnutí ANO řekl, že zavedli opatření, aby se podobná situace nemohla opakovat.
3: Odbor právní už nespadá pod politického náměstka nebo přímo pod ministra. Jsou tito zaměstnanci více chráněni před politickými tlaky.
2: Podle bývalé ministryně Evy Dekroa z ODS je dobře, že kriminalisté dál kauzu vyšetřují.
4: Pokud vyšetřovatelé mají dostatek důkazů, tak je to jejich pravomoc.
2: Dekroa zároveň trvá na tom, že díky dohodám o narovnání s kupci bitcoinu státu žádná škoda nevznikla. Pavel Blažek na dotazy nereagoval. Dřív tvrdil, že se přijetím bitcoinu ničeho nezákonného nedopustil. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Příbram vypíše novou soutěž na přestavbu čistírny odpadních vod. Ta je podle vedení města ve špatném stavu. Původní výběrové řízení musela radnice zrušit. Teď vypracovává zadávací podmínky. Tender chce vyhlásit ještě v květnu. Pokračuje starosta Jan Konvalinka za hnutí ANO.
5: Ty základní parametry budou v podstatě totožné s nějakými drobnými niancemi, co se týká nějakých hodnotících kritérií a tak podobně.
0: Takzvaní deštníkáři nebudou moct v centru Prahy prodávat jízdenky na turistické okružní jízdy autobusem. Radní hlavního města dnes schválili změnu tržního řádu. Zakázali v něm prodej tiskovin prostřednictvím kamelotů v pražské památkové rezervaci. Podle radního hlavního města Adama Zábranského z Pirátů právě nabízením časopisu maskovali deštníkáři prodej jízdenek pro turisty.
6: Ve skutečnosti prodávali lístek na tu okružní jízdu, protože jako nikdo by si nekoupil nějaký bizarní časopis za 700 nebo kolik korun, kdyby v tom nebyl ten lístek na tu okružní jízdu.
0: Zákaz začne platit za 14 dní. Výjimku z něj budou mít prodejci časopisu Nový prostor, který pomáhá lidem bez domova. Sport. Hokejisté Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem rozehrají v noci čtvrtfinálovou sérii play-off NHL proti Anaheimu. Za Ducks pravidelně chytá Lukáš Dostál a na soupisce je i zraněný kapitán Anaheimu Radko Gudas. Počasí. Zítra čekáme oblačno až zataženo. V Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů. Na horách bude do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu hned za exitem 119 Velký Beranov odpoledne schořelo nákladní auto.

0: projíždí se jen levým pruhem. Kolony se tvoří, osobní auta v levém pruhu dojíždí za Měřínem kolem 124. kilometru. Kamiony to mají na výrazně delší dobu. Na D1 z Brna na Přerov pozor těsně před sjezdem na Kroměříž. Na kilometru 257,5 má policie hlášený zakládací klín z kamionu na dálnici. A taky na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se ještě kamiony táhnou pravým pruhem k D1. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Samozřejmě, já vím, že zvyk je železná košile, ale na druhou stranu taky platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. A v případě takového národního pokladu, jak se někdy s úctou mluví o paní Jiřině Bohdalové, volím tedy pro dnešek tu druhou variantu. Vynecháme v divadle pro vaše uši písničku na úvod a začneme hned notoricky známou znělkou oblíbeného televarieté. Pěkný poslech.

0: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
1: Teda no tak to... ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
0: No, prosím, ale hodně nenadaný
1: no,
0: mužík.
1: No, takový teda... unavenej.
0: Unavenej, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
1: No.
0: Nebo 15 let praxe?
1: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
0: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, že potlesk je kojná umění.
1: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
0: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program, asi kolegyně, jo. A uděláme kurz tleskací.
1: Jsme trošku zaskočený, že
0: jo? No to jo, musíme udělat školení.
1: Já bych dala pro ten kurz, no.
0: Tak dávejte pozor, ano. Všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
1: Důležité.
0: Co je to potlesk?
1: Potlesk je kojná umění.
0: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
1: Ano, nebo naopak.
0: Ano. Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, ano. Zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
1: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
0: To je podle mě nesmysl, ano. Samozřejmě, to, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak neutuchající?
1: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
0: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
1: Ano.
0: Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku.
1: Tak, no.
0: Jo, všichni, prosím. U leváku je to pravá, pochopitelně.
1: Tak.
0: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě. Je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
1: No tak, doktor Plácal uvádí 48, no to je...
0: Doktor Plácal je u mě blbec.
1: No tak dovolte, to je můj... Prsty, pozor! Prsty, to uvádí tež, doktor Plácal, prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
0: No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
1: no, tady
0: třeba...
1: tady je nikdo nemá.
0: To jenom pro přesnost, jo, pro přesnost. Ale teď si prosím vás... Zkusíme start, jo? Dávajte pozor.
1: No.
0: V daném... Pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
1: Ano.
0: Pozor, dlaně se zásadně nesmí minout.
1: Jo. Já bych předvedla.
0: No.
1: To by neznělo.
0: Slyšeli jste něco?
1: No.
0: Naopak, nic.
1: Neslyšel nic. Naopak, právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
0: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk. Jeden tlesk.
1: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no. Například doma. No ne, když máme třeba doma moly. Já bych předvedla. Hele, mol.
0: No a dobře, no tak tady nebudeme
1: ale
0: honit...
1: to není potlesk, to je
0: tady
1: pravda.
0: Nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano, potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
1: Ano.
0: Že ano? Přičemž, a to je důležitý, dávejte pozor, můžete si dělat poznámky, počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
1: Ne,
0: jo, tak, ne. Aha. Zásadně konečky netleskáme prstů. Konečky prstů.
1: No, to ne. To
0: je takzvaný ampírový způsob. Jo. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
1: no,
0: že?
1: Jistě.
0: Malá noční hudba, malý potlesk.
1: Ano. Já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
0: Ano, ano, ano. Tak si zkusíme, prosím vás.
1: Já bych prosila vlažný potlesk.
0: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
1: Teď.
0: Vlažný.
1: Vlažný.
0: Já? No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
1: A teď vřelý potlesk.
0: No. To už byl téměř
1: trošku
0: u bodu varu. Ano.
1: Jo, bouřlivý,
0: a teď pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Bouřlivý teď.
1: Frenetický, zvaný freneťák, jo? To...
0: Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. Ne. To bylo opravdu výborný. Až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slečna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo. Každej jsme nějakej, to nevadí. Ale příště sem nechoď.
1: Ale no to když ne.
0: No ne, no tak pak.
1: Čemu plácat, že tak co?
0: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. No. Zatleskejte orchestru Československé televize.

Rozhlasový pořad Co děláš, to dělej rád měl svou znělku a přirozeně už podle názvu Co děláš, to dělej rád, taky si to zpíváte společně s Valdemarem Matuškou, ano, ten ji zpíval. A vlastně tenhle měsíčník plný vyprávění a vzpomínek svého času uváděl. Stejně jako paní Stella Zázvorková, dnes už jednou zmíněný Vladimír Dvořák, nebo právě Jiřina Bohdalová. Ovšem, když potom Valdemar Matuška s Olinkou Blechovou zůstali ve Spojených státech, bylo to jako v televizních chalupářích. Znělka ztratila svůj hlas a zůstala jen orchestrální podoba. Ta dnešní ukázka je ale z doby, kdy si Valda ještě mohl zaspívat a Jiřina Bohdalová se věnovala korespondenci a dopisům posluchačů. Jo, a mimochodem ty praskající desky, to už je dneska taky docela unikát.

0: Byl pozdní večer, 1. máj. Milí přátelé u rozhlasu, jinak jsem vás v květnu snad ani uvítat nemohla, protože přece večerní máj je lásky čas a ku lásce zve hrdliččin hlas. Jo, kdyby jen hrdliččin, všechno kolem se miliskuje a objímá až nestydatě. Had má svou hadici, trouba svou trubici, kol kolem to kvete, voní a svádí. Já ale na to nedám a přiznám se, že mě jaro svádí hlavně k práci na zahrádce, protože zahrádku konečně mám. No a ona na mě vyčítavě hrozí prstem, protože valnou část roku leží holka zlatá ladem a to zahrádka nemá dělat. A každý milovník přírody vám řekne, že v květnu má zahradník mít práce nad hlavu. Nemá mu stačit ani den, ani noc, jak kolem té svý půdy běhá. A zahradník to nemá lehký, protože běhá legračně, v předklonu, aby mu nic neuniklo. Jen předkloněný zahradník je správný zahradník, jak píše Karel Čapek. Cituji. Zahradník je nahoře zakončen zadkem, nohy a ruce má rozkročené, hlavu někde mezi koleny, podoben pasoucí se klisně. Není to muž, který by chtěl jen pít jedinou přidati ke své postavě, naopak skládá svou postavu vejpůl, usedá na bobeček a zkracuje se všemožným způsobem. Jak ho vidíte, zřídka měří přes metr výšky. Z toho, co Karel Čapek napsal, vyplývá, že přáním zahradníka je státi se trpaslíkem. No, něco na tom bude. Karel Čapek ovšem vytrvale píše o mužském zahradníkovi, ale já si myslím, že jeho slova platí dnes už i o ženách. Zahrádkaření se rozmohlo a propadly mu ženy stejně jako muži. Já už jsem se přiznala, že na zahrádku moc času nemám, což mě hněte. Já si slibuju, jak to všechno jednou zvládnu. A taky tajně doufám, že mi po tomto pořadu se přihlásí nějaký šikovný zahradník, který mi pomůže. Zatím to dělám tak, že v rychlosti vsypu do půdy nějaká ta semínka a pokaždý žasnu, že z maličkého nic přeci jen něco vzejde. No, pravda teda, můj systém je zatím, zasadil jsem konvalinku, vyrostla mi lílie. No ale co, jsou to obě dvě moc krásné kytičky, že? Hůř je na tom teda můj kolega, zahradník Jiří Suchý. Ten si, jen si to představte, zkusil skřížit koniklec a pampelišku. Věřil, že světu získá konilišku. Omyl. Vyrostl mu pampeklec.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům

0: nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánů. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Tak tuhle písničku mám moc ráda. Je taky důkazem toho, že se do populární skladby může dostat současně i hluboká myšlenka a zároveň i vtip. Přímo se skláním před odvahou Suchého básnit na slova tulipán a bitva u lipan. To si vážně může dovolit jen člověk, který má fantazii, no, jak tahací harmoniku. Tulipán jsem si ovšem přála zahrát taky proto, že je to písnička k svátku. A v květnu slavíme nejen svátek práce a osvobození, ale spoustu dalších svátků. Já měla svátek už dávno a dostala jsem k němu od posluchače Vladimíra Krýska z Brna dopis a taky báseň. V dopise mi pan Krýzek mimo jiné píše: jako brusič v TOS kuřim jsem po celou dobu zaměstnání na požádání rozveseloval spoluzaměstnance u příležitosti různých jubileí a svátků s veršovaným životopisem. Vždycky z toho byla legrace. Dnes jsem už 10 roků v důchodu, ale stále mám zákazníků dost a dost a působí mi potěšení, když někomu můžu udělat radost. No a pan Krýzek na základě jednoho z minulých pořadů složil básničku i pro mě. Já vám kousek přečtu. Jiřinko, slyš k tvému svátku veršování na památku. Přejeme ti v této chvíli mnoho štěstí, zdraví, síly. Čas ten, jak voda plyne, dávno tomu, co v rodině, u Bohdalů čáp zaťuká. Dcerka? Táta chtěl však kluka. Mistr truhlář ve verštatě na kolébku chystá latě. Vercajkem na ponku tříská, Jiřinka v postýlce vřízká. V třetím roce je z ní hvězda. Filmování prý se nevzdá. První role velká sláva, v pátém roce holá hlava. A tady básník dodává na vysvětlenou. Táta v šturmu na ní s klidem vylil horký kbelík s klihem. A báseň pokračuje dál. Čas však letí, všechno zmůže, z Jiřinky rozkvetla růže. Pobledne však hnedle v líci, táta z ní chce kloboučnici. Hned si postavila hlavu, táto, jedu na Ostravu. Angažmá mám v jedné škole, učit děti, láska moje. V cuku letu měníš klima, asi prima balerína. Na špičkách se v rytmu točí, harapes by kulil oči. Vnitru bouří skrytá touha, cesta ku slávě je dlouhá. K divadlu, k filmu si chtěla, komediantka si skvělá. Na poutích šlejfířka malá všechny triky odkoukala. V televizním večerníčku skvěle hraješ v rákosníčku. Dnes zvedneme plné číše, ať se nám všem lépe dýše, s humorem dobývej světa ještě dlouhá, dlouhá léta. No, a co mám k básničce dodat? Že pan Krýzek samozřejmě udělal radost i mně. Děkuju. Přátelé, a teď mám na vás prosbu. Když už mi píšete, Nechvalte mě tolik. Ne, že bych snad spichla, to ne. Ale i když to všechno myslíte upřímně, udělá mi větší radost, když mi napíšete něco ze svého života. Nějakou legraci, příhodu. Něco pěkného, co jste prožili. A čím bych taky já mohla potěšit i ostatní posluchače. Protože například paní Topinková se ptá, kde se vlastně anekdoty rodí, jak se šíří, jak vůbec žijou a z jakých zdrojů pramení. No, to je krásná otázka a stojí za pozornost. Já tedy myslím, že se anekdoty rodí v chytrých a vtipných hlavách a že je vlastně plodí život kolem nás a šíří se neuvěřitelně rychle. I o tom se vypráví vtip. Jiří Štuchal prý vymyslel anekdotu. Autentickou, vlastní anekdotu a vyprávěl ji v uzavřené společnosti. A když ji dovyprávěl, rychle skočil do vozu a ujížděl do Brna a stavěl se v Býteši v restauraci u Karlička na Svačině. No, a co si myslíte, že se stalo? Jak to mohlo dopadnout? V Býteši mu ji Karlíček už vyprávěl. No, a teď tomu přijďte na kloub. Víte co, přátelé, radši to necháme tak, jak to je a budeme se prostě radovat z každý dobrý anekdoty, z vtipu, který má humor, pohodu, legraci, slovní krásu, který není obhroublý, zlý či arrogantní. A budeme zase s úžasem sledovat rychlost, kterou se vtipy šíří a taky se zavážeme společně, že pomůžeme do světa těm nejlepším a nejveselejším, protože dobrého humoru není nikdy dost. Tak naschledanou za měsíc, přátelé. Jo, a nezapomeňte připsat nějakou dobrou anekdotu.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Když jsme na place, musí být legrace. Jak už sám trefný název napovídá, ještě chvíli zůstaneme v 80. letech s jedním rozhlasovým kabaretem. Pravda, mnohé z humoru tehdejší zábavy je už opravdu notně zaprášené, ale třeba takové dialogy mezi Petrem Nárožným a Jiřinou Bohdalovou si člověk docela rád poslechne i po letech, stejně jako špičkování pánů Josefa Dvořáka a Jiřího Cízlera. Nenadarmo se totiž říká, že to, co má řemeslný fortel a grunt, to jen tak snadno nestárne.
1: Napadlo jednou jednoho skota, že si zajde do muzea. Přišel tam a nechtělo se mu platit vstupné. Proto povídá vrátnému. Existuje nějaká možnost, abych se dostal dovnitř bez placení? Ale jo, odpověděl vrátný. Dejte se naložit do lihu.
2: Mně se to nelíbí. Tady si dneska dělá každý, co chce. A vy si začnete přímo anekdotou.
1: No dovolte mi začít s striptýzem.
2: No tak to ne, to ne. Památkáři se ještě nedostavili. Jste se měl pouze srdečně pozdravit s posluchačem.
1: Tedy, vy jste se mi zdá dneska ve formě. Klobouk dolů.
2: No tak to ano, to ostatně taky vedle vás, že jo. Moment, jak jste to vlastně myslel?
1: S obdivem. No jenom proto, s obdivem, no prosím. Proto. Vždyť vy jste dokonce uhodla, že to byla anekdota.
2: No, to jo.
1: A jak jste to myslela zase vy s tím, že vedle mě jako...
2: No, jako že člověk... Žena.
1: To není to samé, vidíte. To jsou dva rozdílné pojmy.
2: No to ano. On totiž někdy bývá za člověka považován i muž. Tedy uvažováno ryze biologicky.
1: Ale já koukám, že vy se vyznáte, poslyšte no, no. Tedy v biologii, jo, klobouk dolů.
2: Nechte raději nahoře. Mohl byste si prodřít střížku. A to by vám za to snad nestálo.
1: Naopak, kvůli vám bych s radostí, to mi vězte, s radostí zničil i dva klobouky, tedy pochopitelně nějaké hodně starší zakoupené v bazaru.
2: Zcela postačí, když mě necháte dokončit myšlenku.
1: Říkáte myšlenku?
2: No, ano.
1: Ale to je u ženy zcela mimořádný okamžik, myšlenka. Poslyšte, neměl bych poprosit o fanfáry.
2: To klidně můžete, ale až dokončím. Tedy na vás se žena jen podívá.
1: Nemusíte pokračovat, prosím, nemusíte pokračovat. A pručí si rozbuší srdce, co? Všechno v ní zajásá. To je von!
2: Jakej von?
1: A ne von, von! No přece já!
2: Jo, vy!
1: No já!
2: Jo, vy! A to se vám už jen tak mezi námi někdy stalo?
1: No, tak já o tom... Nerad mluvím, že... Táska jaksi na tělo.
2: No tak, na tělo to. Ve vašem případě bych řekla spíš na kostřičku. Ne, ale nemusíte odpovídat. Já to dokončím. Tedy na vás se žena jenom podívá a řekne si... No tak před takovýmhle pozadím se musím vyjímat skvěle.
1: Jestli si myslíte, že mě vyprovokujete k podobným sentencím...
2: No teď jste mě mile překvapil. Víte, že do vás bych to nikdy neřekla?
1: No, podívejte se, od té doby, co se vážně zabývám lingvistikou, já si v ní přímo bahním.
2: Já se nestačím divit.
1: Kolik je v ní moudrosti. Víte, třeba vemte si jenom takové konzervy.
2: Jo.
1: Už to, že jsou ženského rodu.
2: To je moudré.
1: Ano,
2: ano.
1: To
2: ano.
1: Je moudré, aha. Protože kdo dokáže uhodnout jejich přesné stáří a přísahat na jejich nezávadnost?
2: No tak moment, tak tohle byla od vás rána pod pás. Tak tomuhle vy říkáte lingvistika. Teď mě napadá, jaký je rozdíl mezi vámi a šachistou?
1: No, tedy předpokládám, že si chcete sama odpovědět.
2: Jo, žádný. Jste většinou v jiném světě a občas na tahu. Víte, jak to myslím,
1: ale, jo? Ale no. Nechme toho, on by to nakonec mohl poslouchat ještě docent Skála.
2: Ta rána pod pás je ještě čerstvá a bolí.
1: Ale moment, pokud jste K.O., já takhle mávnu na kolegy. To jsou spírači. Rádi spírají pivo a jiné opiáty. Proto vás zajisté rádi podepsou.
3: Já to beru.
4: Já taky.
1: Abyste si neudělali kýlu.
2: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
4: Vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
2: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
4: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
3: No tak pojď do hospody.
4: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
3: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
4: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
2: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
4: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
5: A co to máš porad s tím dědečkem?
4: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
3: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
3: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
3: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby. Chlapec si prohlíží kožich své matky.
4: Když si tak představím, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
1: Dva muži před porodnicí.
4: To čekání je hrozné.
3: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
2: Že nevíte, jak vysvětlí králičí maminka malým králíčkům, jak přišli na svět?
1: To jste uhodla, nevím.
2: No, řekne jim, že je kouzelník vytáh z klobouku.
1: No, helejte se, anekdoty už máme, chvála Bohu, za sebou. Víte, ono všeho moc škodí.
2: No, jenomže když jste je vyprávěli, tak jste mě nepustili ke slovu.
1: Ale kdybyste projevila jenom trochu zájmu, jenže to vy ne, vy jste se tvářila kysele.
2: Kysele? Já jsem se tvářila sladce v příjemné společnosti galantních mužů.
1: No tak sladce, každopádně mě z toho šel mráz po zádech.
2: No, vy tedy rozumíte ženám.
1: No, myslím, že by to stačilo na několik románů. To byste si počtla. No,
2: nepochybuji, že by to šlo na dračku.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk. Proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubět, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A
0: kdo?
1: Slyší a ba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhu tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Dovolte, abych co nejrychleji otevřel náš odpovědní koutek. Naše motto je, my přicházíme k vám, vy k nám raději nechoďte.
1: Ano, přátelé, pokud tedy máte nějaký zajímavý problém, tak se tažte, my vám poradíme. A nebojte se, nikdo vám hlavu neukousne. Milá odpovědno.
0: No, tohle začíná velice slibně.
1: Tak, mám takovýhle problém. Jednou jsem takhle seděl v hospodě a věnoval jsem se ušlechtilé zábavě. Tu však jeden ze štamtgastů, který se mi ani nepředstavil, začal mi kecat do karet a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepat. To mě poněkud znervoznilo a praštil jsem ho půl litrem. Udělal jsem správně.
0: No jo, ale takhle závažný problém hned na začátku. Nevzali jsme si příliš velké sousto?
1: Ne, moment, vy do toho nemluvte. Já mu odpovím sám. Milí příteli, možná jste udělal správně, možná ovšem taky ne. Slušné by bylo, kdybyste se dotyčného zeptal, s čím si vaši hlavu plete a podle toho se zachoval. Nejhorší by pak bylo, kdyby si vaši hlavu spletl s výbušninou, protože pak byste musel vybouchnout a do dalších problémů hodně štěstí, vaše odpovědna.
0: Vaše poradna.
1: Několik výrostků mě napadlo proto, že jsem jako porodní asistentka na Štědrý večer nereagovala na jejich hulákání, že se narodil Kristus Pán. Navíc jsem ovšem pozor tehdy neměla službu. Bylo to od nich správné? Tak teď opravdu nevím. Co já mám na to vlastně odpovědět?
0: No jo, počkejte, každopádně napíšeme milá porodní asistentko. No a dál to uděláme nečitelný, ať si z toho vybere sama, ne?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To, že je paní Jiřina Bohdalová nedostižná ve své práci pro děti a televizní večerníčky, to všichni dobře víme. Vždyť jsme na těch příbězích jeden jako druhý vyrostli. Ale jak už to tak bývá, stejně jako třeba Vladimír Dvořák, co by moderátor, tak si své ostruhy v tomhle oboru paní Jiřina získala nejprve v rozhlase. A tady, mezi ty dnes už trochu pozapomenuté příběhy krátkých pohádek, patří i seriál o Bobulce a Lístečkovi. Je z roku 1979 a Jiřinu Bohdalovou v něm doplnili ještě Zdeněk Řehoř a Vlastimil Brodský.

0: No, no, no, no, no, kam to šlapete, neumíte dávat pozor. Ne,
1: promiňte, nevšiml jsem si, neviděl jsem, já už jdu pryč.
2: Ani krok. Pošlapete mi psací náčiní.
1: Já, promiňte, já takhle strašně jsem děti koktal a omlouval jsem, když jsem byl posledně na procházce v lese. A tak jsem si sedl na bobek a prohlížel si dvě malá, rozčertěná stvořeníčka. Jedno v růžovém fráčku s bílým kloboučkem na hlavě, druhé ve fráčku žlutém s kloboučkem zeleným. Jejich drobné pěstičky se rozčileně kmitaly sem a tam. Záhadné, podivné, tajemné postavičky. Rozhodl jsem se, že se od nich nedám odehnat a zdvořile jsem řekl, jmenuji se Jakub a jsem tu na procházce. Panáček v růžovém fráčku se na mne nedůvěřivě podíval.
0: Já jsem Bobulka. Bydlím tady a tohle je můj kamarád Lísteček. No řekni, že jsi Lísteček.
2: Jsem Lísteček.
0: A taky tady bydlí. A teď už půjdete pryč, ne?
1: Já bych tu radši zůstal. Vy se na mne zlobíte?
2: Kdopak? Na zlobení my nemáme čas. Nás čeká ale ukrutně moc práce, víte? Byť Bobulko.
0: No a náramně to spěchá. Jděte si, Jakube, někam do mléčného baru a nezdržujte nás.
1: Kde pak odejít? Jestli jsem něco nechtěl, tak to bylo právě tohle. Lesní tajemství mě lákalo víc a víc. A proto jsem začal škemrat. Nechte mě ještě tady, nebudu vás rušit. Chci se na vás jen dívat, protože se mi strašně líbíte.
2: Ukrutně?
1: Zeptal se sveřepě Lísteček a vrtěl se přede mnou ve žlutém fráčku. Ale toho už odstrčil Bobulka a začal se natřásat v růžovém fráčku.
0: Líbíme se vám oba stejně? Nebo jeden víc? A jeden míň?
1: Oba. Jeden víc než druhý. Ohromně vám to sluší. Jenom bych chtěl vědět, proč jste v takové slavnostní parádě.
2: Co? Chtěl by vědět, proč? Co říkáš, Bobulka?
0: Já se mu nedivím, když se mu tak líbíme.
1: A to už Lísteček dál nečekal a začal se štrachat v hromádce suchého listí. Nakonec vytáhl jeden suchý list, na kterém bylo něco napsáno borůvkovou šťávou.
2: Čtěte.
1: Bobulka a Lísteček, lesní hry a zábavy. No tohle...
0: Tak koukáte, co?
2: Kouká, jak by ne.
1: Lesní hry a zábavy. Jo, aha, hrajete si a bavíte se.
2: Bobulko, my prý si hrajeme a bavíme se.
0: Jděte si koupit lízátko a nezdržujte nás.
2: Ano, tak abyste věděl, my jsme baviči.
1: Baviči? Ano. Co to je? Takové slovo jsem nikdy neslyšel.
0: No, takové slovo jste nikdy slyšet nemohl. My jsme si je vymysleli, jsme baviči, protože bavíme, ale ne sebe. My bavíme stromy.
2: Ano, a jestli pak jste si někdy všiml, Jakube, že takové stromy pořád jen stojí na stejném místě a nemohou si jít třeba jako vy.
0: Kdybyste nás poslechl?
2: Ano, na koloteč nebo na zmrzlinu. A tak je obveselujeme my.
1: To je hezké, ale jak to děláte?

Já divadlo hraju skvěle, na pasece, na trávě, lísteček je hloupým Honzou, já princeznou hravě.

0: podlahy, lísteček jen křehce. Dospívali, uklonili se a než jsem jim stačil zatleskat, popadli se za ruce a zmizeli ve vysoké trávě. Tam jsem se za nimi neodvážil. Nechtěl jsem si ty mrňavé umělce pohněvat a tak jsem vyčkával na lesním pařezu, co bude dál. Ticho mě začalo uspávat a bylo by mě snad uspalo docela, kdyby se najednou neozvalo.
1: Ne, já to budu dělat takhle.
2: Neblázni, lístečku, to přece nejde.
1: Jde, nejde, neraď, bobulko. Dělej se po svém, když si myslíš, že je to lepší.
2: To bych řekl, že je to lepší. Takhle na tebou vyhraju, jako by nic, chápeš?
1: Já chápu, ale ty nechápeš.
2: Uvidíme. Jdu se připravovat a ty si tady blázni, jak chceš. Křídilka, letadlo, kdo to jak živ slyšel? Křídilka, letadlo,
0: Bobulkovo rozčilené se vzdalovalo a já jsem nahlédl do trávy. Lísteček tam vyváděl jako pominutý, mával rukama, jako by se chtěl rozletět, vyskakoval a poskakoval, dělal dřepy a zpíval si přitom.

0: Lístečku, co to tady vyvádíš?
1: Jakube, už jste tady zas? Vy nedáte pokoj?
0: Dám, opravdu. Půjdu pro lízátko na zmrzlinu i na kolotoč, ale napřed mi pověz, proč takhle vyvádíš?
1: Já nevyvádím. Já trénuji nebo cvičím. A cvičit musím, když chci přece vyhrát. Musím to zachránit, protože bobulka udělá jenom ostudu. Co by tomu řekli stromy? No, uznejte sám.
0: Čemu, co by řekli stromy lístečku?
1: No té ostudě. A vůbec, jděte si za bobulkou, ten má na povídání čas. Chytrák jeden.
0: Opatrně jsem rozhrnoval větvičky a nahlížel pod nízké keře. Šel jsem nalevo, kupředu, napravo, chodil jsem mezi stromy sem a tam a už jsem nevěřil, že bobulku najdu, když jsem zase zaslechl zpěv. Dovedl mě za bobulkou, který se protahoval, až mu růžový fráček praskal a pěl.

0: Ajej, dadej, bobulko, ajej, dadej.
1: No, počkejte, počkejte, neusínejte. Ještě nekončíme, nebo vlastně ano, ale potom v programu večerního a nočního vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu na vás čekají další pořady. A tady u nás v divadle ještě taky posel dobrých zpráv, Karel Gott. Já se těším brzy naslyšenou, dobré dny a zůstávejte ve zdraví.

0: českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Krásný májový večer bych měl vlastně říct na prahu noční linky Českého rozhlasu. Dvě hodiny povídání na jisté téma jsou tady. V té poslední hodině dnešního a první hodině zítřejšího, tedy 5. květnového dne, vás čeká ta možnost, máte-li svůj příběh na téma co se na základní škole naučíš, s dětmi a vnoučaty, jako když najdeš, zatelefonovat na 731 800 900 anebo využít ještě jeden možný komunikační jednosměrný kanál, tedy web rozhlas.cz/linka, a říct tak, jaké to bylo, když se vás někdo malý, jeden malý zvědavec třeba, ptal na věci a jevy, které jste brali tak nějak automaticky. Jen si vzpomeňte, jak se hodilo, že si ze školy pamatujete třeba Pythagorovu větu, Archimedův zákon, anebo číslo pí, tedy Ludolfovo číslo, případně poučku o lití vody do kyseliny. O znovu nalezených školních vědomostech, s jejichž pomocí jste vysvětlovali potomkům třeba to, proč se střídají roční období, se v dnešní noční lince můžete rozpovídat na zmíněném telefonu a rozepsat na webu, který jsem taktéž uvedl. Od mikrofonu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitanček a už teď namátkou otvírám právě zmíněný web a zkusím ocitovat to, co napsal Bohumír. Zdraví noční linku a píše: s vnoučaty se zásadně neučíme. Nám též nikdo nepomáhal, to je věc rodičů. Roky nám utíkají, mladí se dnes na školu dívají jiným směrem, byli bychom pro smích. Jsme rádi, že přijedou. Když je jich tolik, máte se co ohánět. Mladým se nebudeme plést do jejich výchovy, tím si musí projít sami. Máme tak starostí až nad hlavu. Furt se jim něco nabízí ze strany babičky. Člověk je rád, když si odpočine a co nejdřív, ať vypadnou. Bereme to z vesela. Konec citátu. Bohumírův vzkaz je takovým, řekl bych, příkladem toho, jak bychom asi neměli chápat dnešní téma. Nejde mi o učení s vašimi dětmi či vnuky. Ale jestli vás třeba, ať už vnuk, vnučka, syn nebo vaše dcera, oslovili s dotazem, ke kterému, tedy k jehož zodpovězení jste potřebovali znalosti ze základní školy. Teď už je to možná jasnější. Tak tedy, co se na základní škole naučíš? S dětmi, potomky, vnoučaty, jako když najdeš. Můžete telefonovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Telefonovat do ní můžete na číslo 731 800 900. A znovu připomínám téma, okolo nějž by se měly dnes točit vaše příběhy. Co se na základní škole naučíš s dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš. A velká škoda, že se trošku víc na webu rozhlas.cz/linka, což je další možnost, jak dát najevo, že máte co říct k tématu. Škoda, že se na zmíněném webu o něco víc nerozepsala Kája. Hezké téma. Já k tomu jen dodám citát Roberta Falžema. Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Tam se dětem dávají základní základy pro život, potvrzují po 42 letech práce ve školce. Kdo je prosím teď na telefonní lince 731 800 900? Tady je Borek Kapitánček, Noční linka.
1: Dobrý večer, tady je Monika, vidím, že nikdo nevolá, tak začnu.
0: Ale volá Moniko, to ne, že by nevolal, ale vy jste měla holč štěstí.
1: Aha, tak já jsem myslela, že tam nikoho nemáte. Tak, dobrý večer všem, konečně jsem se nějak smířila s letním časem, já jsem teď neposlouchala několik linek, že jsem se ještě nepřeorientovala. Musím říct, teda vždycky si vzpomínám několik kamarádů, kamarádek učitelek a v rodině, že neustále, jak chtějí zvyšovat ty platy, tak vždycky říkám, že mají ty přestávky a prázdniny a mám obavy, že to školství už dnes není na tak dobré úrovni, jako když jsme byli mladí. A
0: Moniko, vy jste to vzala hodně ze široka.
1: No, tak jako takhle bych řekla. Do dneška my používám paní učitelku z druhého stupně, vynikající češtinářka, která nám radila, nevíš, jak máš napsat my, mě, mně, nebo mne, tak si řekni my, ti, mě, tě. Mně je tobě, mne tebe, takže jako s tím není problém, funguje to.
0: No problém s tím není, ale já jsem si to nestačil napsat, Moniko.
1: Prostě to jsou takové různé rady, které jsou k nezaplacení, no. Že vlastně vidím, když potom lidé dělají hrubky, tak je mi to trochu líto.
0: Moniko, a ptala se vás někdy vaše dcera, váš syn na něco, co začínalo proč, když byli menší třeba, nebo když byla, nebo byl menší, proč třeba se střídají den a noc, nebo proč se střídají roční období? To jsou ty nejnebezpečnější dětské otázky.
1: Tady ptala dcera ve 3 letech, to byly otázky jako proč fouká vítr.
0: No, proč fouká jako vítr? Jak jste jí to vysvětlila?
1: Tak jako na to moje IQ nestačilo, tak jsem říkala, no to je jeho práce, protože jak se to tam různě míchá, teplej a studený vzduch, jako tady končí moje inteligence a začínají pohádkový příběhy, ale v podstatě základní školu jsme měli báječnou, musím bohužel už většina těch paní učitelek je na onom světě, protože už já taky nejsem úplně mladá dívka, je mi 62, ale měli jsme třeba báječnou paní učitelku Kabelkovou na 1. stupni, která vědoma si toho, že žáci jsou darebáci a neumí pravopis, tak byly báječné diktáty. Žáci seděli a maminky trpěly a vlastně těmito nápovědami docílila toho, že vlastně si ti slabší žáci ukotvili lepší pravopis a ti dobří si potvrdili, že vědí, že se měkké i používá v mužském rodě a tak podobně. No.
0: Takže jistou roli, neříkám, že ve všech případech, které jste zmínila, ale jistou roli v tom hrála nějaká mnemotechnická pomůcka, zejména u toho mě, mne a me, že?
1: No, myslím si, že hlavně je důležitý kvalitní učitel ve smyslu, že ho ta práce baví, že k ní má dispozice a ne, že to je znuděný, třeba vyhořelý člověk, to pak by měli dělat něco jiného a ani nesou. Samozřejmě přeji učitelům, aby měli dobré platy, ale myslím si, že jenom v těch platech to není, že jako dneska chudáci musí pořád rámcový vzdělávací program a psát nějaké výkazy a zákazy a úkazy a mám pocit, že největší škoda je, že jsou ty mobilní telefony v těch školách.
0: Tak ale teď už jste úplně někde jinde.
1: No ne, ale v podstatě ti žáci se neučí, když to trošku zdramatizuji.
0: No to zdramatizuji.
1: Jak spoléhá na to, že si všechno najde na ChatGPT nebo na jiných platformách a takové ty řeči, určitě jste to zaslechl v médiích, že by se žáci neměli biflovat, že by se měli učit myslet. Ano, myslet se musí učit, ale když nebudou nic vědět, když nebudou vědět, že hlavní město je Praha a vedle je taková hezká vesnička, jmenuje se Brno, možná ji znáte, tak...
0: No, poslední obydlená zatáčka před Vídní, no.
1: Tak
0: no.
1: To je důležitý, no nic, nebudu tady,
0: no,
1: nebudu
0: obtěžovat... Vy jste u obecného začala a k obecnému jste přišla, ale mezi tím byl aspoň střípek k dnešnímu tématu. Moniko, moc krát děkuji.
1: Jedinou radu bych si dovolila, kdyby náhodou, nedej bože, vaše vnoučata nebo děti měli nedobrého učitele, změňte školu. To bych jako si dovolila tuto radu a všem přeju krásné dny a nádherný máj. Naschledanou.
0: Děkuju, dobrou noc. Co jste se naučili na základní škole a o hodně později využili při vysvětlování svým potomkům, ať už to byly děti nebo vnuci či pravnuci, a většinou to bývají, to znovu opakuju, většinou to bývají velmi nebezpečné dětské otázky začínající na proč. Proč se nesmí voda lít tam a tam, nebo kyselina do vody a podobně. Znalosti načerpané na základní škole, využité později, nikoli při učení nebo doučování, ale když už se vás ten malý človíček na něco zeptá a zvídavě a kouká, a čeká na vaši odpověď. Tak o tom si můžeme povídat v Noční lince, třeba po písničce Mekyho Žbírky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já vítám na telefonu 731 800 900 posluchače Jirku a zdravím do Zbíšova. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, Borku, vám a i posluchačům všetkým.
0: Za všecky děkuju. No, a jen připomenu téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a potomky obecně, jako když najdeš. Teď už vás poslouchám, pardon.
1: Jo, no tak paní před náma měla trošku pravdu, jo, protože my jsme se učili a dneska ti učitelé mají hromadu práce, ale většinou z toho tak nějak vždycky ještě dokážu vybruslit, když se děcka něco zeptají. A oni se ptají tak, že když jim odpovím já, jako třeba děda, nebo tatínek, jinak, než to v té škole slyšeli, tak to třeba i lépe pochopí, jako jo. Ale dostali mě s otázkou, proč je v noci tma.
0: No, a co jste jim na to odpověděl?
1: Že nevím. A víte, tak popravdě, že jo. A nebo proč je obloha modrá, to jsou takové jasné otázky. A víte, jak jsem se to dozvěděl? Až já.
0: Na Googlu.
1: Normálně poslouchám, jestli to můžu říct, v sobotu v 8 ráno na vaší spřátelené stanici ten Meteor. A tam vždycky mluví tady o těch populárně vědeckých a vůbec takových zajímavostech. I pro děti je to, že jo, vlastně. A je to strašně dlouho vysílaný pořad. To je, já mu nebudu dělat propagaci.
0: Ale to klidně dělejte, já ho poslouchal, když mi bylo 10 roků, Meteor. No.
1: Můžete ho poslouchat do dneška, už má přes 3000 vysílacích za sebou cyklu. Ale tam to vysvětloval pán, samozřejmě vždycky se ptají někoho chytrýho, že jo. Tak, že tma je tady vlastně proto, že ty hvězdy jsou od nás daleko těch, od, já nevím, 8 až po miliony světelných let. A kdyby tomu tak nebylo, takže by tady ke tmě nikdy nedošlo. No, a tak jsem to tak potom jako časem zase těm dětkám, až zase přijeli, tak jsem jim to řekl, že už jsem se to naučil, no a to je tak asi zhruba všechno. Takových otázek samozřejmě má.
0: Já bych měl taky ještě jednu otázku. Kterou jsme vlastně s Monikou, která volala před vámi, nevyřešili. Proč fouká vítr?
1: Ale no tak vítr fouká, protože někde je nižší tlak, někde je vyšší tlak a někde je menší teplota, někde je větší teplota.
0: Já vám tleskám, tleskám.
1: To se vyrovnává, jo. Ale to jako, no podívejte, tatínek můj učil v komíně fyziku 50 roků, tak zase ten mě něco řekl, co jako třeba dneska dětská ani tak netuší o tom. No.
0: Vy jste to měl blízko. Ty znalosti.
1: No, tak jo, tak taky mám jako tu školu, ale to nechceme být jako. Jo, takže, a ještě proč je obloha modrá, to si budu muset zase poslechnout ten Meteor ještě jednou teda. Ale jo, nemusím, protože to je nějaký lom světla, který se vyfiltruje a takže zbývá ta modrá na tu oblohu. No ale tak nebudu zdržovat a mějte se pěkně v lince, poslouchám pravidelně. Poslouchám i od Brněnčko, takže.
0: No já se skláním, Jirko, jak před vašimi znalostmi, tím, jak jste to poslal dál svým vnukům, jo. Jestli jsem tady správně rozuměl, no a taky vám moc krát děkuju za váš telefonát.
1: Vnukům, to je, ten už se učí na Karlově univerzitě, bez něho nějaký matematický inženýr, tomu já už nic nevysvětlím teda.
0: To už není ani vyšší dívčí, to už je opravdu ukáčko, no, tedy Univerzita Karlova.
1: Já se ho budu ptát a až se něco dozvím, tak vám to zase zavolám.
0: Jirko, moc krát děkuju, mějte se hezky.
1: Dobrou,
0: naslyšenou. Co se na základní škole naučíš? S dětmi, jako když najdeš. Já budu raději říkat s potomky, ať jsou to vaše děti nebo vaše vaši vnuci nebo vaše vnučky, prostě potomci, tak. A to, co napsala Jarmila Kopcová na rozhlas.cz/linka je před námi. Dobrý večer, je mi přes 80 let. Já sama si ze základní školy pamatuji pouze málo. Za to můj manžel, Jožinek, ten dodnes ovládá číslo pí, ale nejenom klasicky 3,14. Umí víc než 20 čísel. za desetinou čárkou. Rád vzpomíná, jak ho jeho pan učitel ze srandy popichoval, že umí jen dvě čísla za čárkou. No a tak Jožinek za pár dní přišel a vytřel mu zrak, protože se těch čísel naučil mnohem víc. Pořád si to přesně pamatuje a před vnoučaty se tím chlubí. Z Vysočiny zdraví Jarmilka. Počkejte, Jarmilko, až se ho zeptají, co to vlastně je a k čemu to potřebujeme, to Ludolfovo číslo. Hned si to jdu najít.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které se vlastně tak trošku vracíme k tomu, co jste se naučili na základní škole. A to proto, že už mnohé z vás jistě zaskočilo, když se najednou objevil některý z vašich potomků, vnuci, vnučky, děti samotné, a začal se vás ptát většinou na začátku takové nebezpečné otázky, je slůvko proč. Tak třeba proč není oheň možný chytit? To by mě zajímalo, co byste Miroslave řekl. Já vás zdravím do jižních Čech.
1: Já taky vás zdravím.
0: Proč není možné chytit oheň? Je to hloupá otázka, že jo? Ale...
1: No, tady mluvíme, že řekni mi, no, proč není možné
0: chytit oheň? No tak je to, není to tuhá látka, není to ani tekutá látka, jo, není to ani plyn, tak jako, co to vlastně je? Že jo? Až se vás na to někdo, nemusíte odpovídat. Mě to jenom tak napadlo, blesklo mě to hlavou. Čelil jste někdy otázce, která začínala slůvkem proč? Třeba proč se střídá noc a den?
1: No to jo.
0: Co jste na to odpověděl?
1: Tak tohle téma, že úplně zražený. Ježiš.
0: Dobře, vy jste asi měl jiný příběh a já vás takhle zaskočil, což nebylo úplně mým cílem, ale vy určitě jste připraven na to vzpomínat na nějakou konkrétní otázku. Tak poslouchám.
1: Já bych asi to dneska to ukončil, že tak úplně.
0: Jde, a to mě ani neřeknete, proč jste vlastně telefonoval?
1: No, ale... Tady tohle otázku takhle...
0: To, nemusíte úplně... odpovídat na moje otázky, vůbec ne, to byly jenom takové ilustrace. Mě zajímá, jestli jste se na základní škole naučil něco, co jste později využil při vysvětlování svým potomkům.
1: Tak já mám dva vnuky a tohle stalo, tak je to úplně...
0: Jsou hodně zvědaví vnuci?
1: No, já vám dám tady kluka, který teďko mají zavřenou školu, něco tam předělávají.
0: Aha, mluv. Dobrý den, tady je Borek. Kdo je prosím křestní jménem u telefonu?
2: Matyáš Svoboda.
0: Zdravím, Matyáši. Tak jestli pak máš nějakou konkrétní otázku na moderátora? Ne? Je škoda. Napovídá. Matyáši, dej mi raději Miroslava. Děkuju. Miroslave, tak pochlupte se nějakou zvídavou otázkou, na kterou jste si možná mezi tím vzpomněl.
1: Já fakt ukončíme to.
0: Dobře, tak mějte se hezky a naslyšenou. Co se na základní škole naučíš? S potomky, jako když najdeš, zejména když jsou hodně zvědaví. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Milan napsal, tak jsem googlil. Horníček často mluvil o tom, že tma je, abychom viděli světlo. Šalamounská odpověď, děkuju. Děkuju moc krát, Milane.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je pro tyto dvě hodiny, co se na základní škole naučíš, z potomky jako když najdeš. A aby náhodou nevznikl velmi mylný dojem, že snad já vím úplně všechno, v žádném případě. Já si taky pamatuju jenom střípky, takové ty využitelné, taky jsem je používal při výchově svých dvou synů. Ale kdybyste se mě zeptali na něco z makroekonomiky, tak úplně mimo. A konec konců Přemyslovce taky nemám úplně přesně v hlavě srovnané. Dano, jak jste na tom vy? Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer a všechny moc zdravím, kromě vás teda do studia, tak všechny na všechny světové strany. No já jsem milovala školu a milovala jsem teda hlavně ty technické předměty a to mi toho ještě docela dost zůstalo v paměti i po těch dlouhatánských desetiletích, kdy jsem tu školu ukončila, tu základku. No a jako abych pravdu řekla, tak já jsem docela výřečný člověk, to asi jste poznal.
0: Já to takže chápu. Já vy se jako ze všeho vykecáte, chcete říct.
1: No já vnučka prostě dokážu vysvětlit, kde co všechno. A mě zajímá prostě vesmír a samozřejmě nejvíc mi zajímala matematika, fyzika a chemie. Jo? A moje dcera vlastně v tom pokračuje, to je učitelka biologie a chemie. A takže máme podobný základ, takže já vnučky nějak v tomhle věc nemusím, jo. Ona teda má docela výhodu v té biologii. Ale co si teda pamatuju do dneška, mě teda hrozně, a pak teda přejdu k tomu, co vytýkám dnešnímu školství. Já si pamatuju do dneška prostě různé chemické vzorce, fyzikální vzorce, to mi prostě z té hlavy nevyleze a v tomhle tom jsem schopna pomoci tam, kde třeba dcera nebude schopna.
0: Jo, takže valenční přípony, nina, ty, i ty, i či ty a tak dál, to si pamatujete.
1: To určitě, tak to byla moje profese, že jo, já si jako chemička jsem musela umět. A na co já právě jako profanuju a co mi chybí v tom školství, že se prostě neučí lidi logicky, děti, že se neučí logicky myslet, že se neučí ta logika. Taková ta Komenského škola hrou a pak přechod k té logice, abychom třeba já celý členku umím spočítat, kde co všechno do dneška, třeba to pí například, jak jste říkali, o 3,14 a tak dále a pak za desetinou čárkou, tak to vím, že třeba slouží k tomu, abychom si vypočetli objem a obsah kruhu. Jo, a to se mi taky vyhodilo v praxi. A takovýhle věci. Nebo já si pamatuju Ohmův zákon. A z toho si pamatuju, a já mám takovou pomůcku pro sebe, že když vlastně já si říkám, U rovná se R krát I, Uri. Urý si pamatuju, jo?
0: Jo. Vy jste na té urinoterapii.
1: A z toho já si odvozuju prostě pak zlomky, když počítáte buď ohmy, nebo intenzitu, nebo napětí proudu. Jo? A to jsou takové moje pomůcky.
0: Jo, takový ten trojúhelníček si v duchu nakreslíte. U je nahoře a dole je RI, takže když I, tak U lomeno R.
1: Ano.
0: Jo? Ano, mám to stejně, mám to úplně stejně. Ale mimochodem, mluvili jsme o Ludolfově číslu. Jak je vlastně definováno? To si pamatujete taky? Co to vlastně znamená? Co to je to?
1: Ludolfovo číslo. No já
0: je to poměr určitý, ale čeho k čemu?
1: Ano, poměr k čemu, ale to vám teda nepovím. To fakt zase tak, já si nehraju na žádnou přechytralou, jo, to vůbec. No,
0: ani já ne, říkám, ale to jsou jenom střípky, co si pamatuju.
1: Ale jako vím, že prostě k výpočtu obvodu kruhu, to je vlastně 2πr je vlastně nebo πd je vlastně
0: obvod
1: kruhu.
0: No a πr na druhou kruhu, je?
1: A πr na druhou je obsah kruhu.
0: No prosím, pamatujeme si vzorce. No. Je to poměr obvodu to jakéhokoliv kruhu k jeho průměru, ono π.
1: Jo,
0: 22/7 se to taky někdy může použít.
1: No ale já jsem nikdy nepřemýšlela na některýma věcma, ale to, co jako mi logika dovoluje, o čem popřemýšlet a to, co bych jako mohla vysvětlit třeba těm svým potomkům, protože já mám třeba vnučky od 6 let vlastně do a to jedna už je na gymnáziu, takže vlastně do 12, do 11. 12 jí bude. No, takže prostě tam se vystačím s tím, co jsem se naučila já, ale opravdu ta logika, učit se logice a takovému tomu praktickému myšlení. A my jsme se, mě třeba hrozně vadilo u mých dětí, když začaly množiny. Ježíš, to jsem z toho byla úplně na nervy. No, prostě takový ty, jak se okroužkovávaly čísla, prostě mi přišlo absolutně nesmyslný.
0: No. Ano, operátory, co je pod množinou, jaký je průnik, jaké je sjednocení. Úplně jsem se otřásl.
1: Tak jo. Ale to se učilo na základce Musinovi.
0: No, to se učilo na základce a to si ani neumíte představit, jak moc se moje matka tenkrát snažila, abych nebyl v té speciální třídě, která začínala hned v první třídě množinami. Že jsme klasicky se učili 1 plus 1.
1: No. Který mu je kolem 50. Tak ten právě se to učil a ti mě úplně nabourali lásku mojí matematice, protože já jsem vždycky považovala matematiku za logickou. Jo? No. Tam prostě se musíte naučit nějaký vzorečky, ale ty využíváte v praxi. Ale mě to prostě hrozně vadilo. No, ale
0: a Dano, když prostě vás tady takhle mám a vy jste takový praktik, tak jak v praxi využijeme pi, když jsme říkali, že teda obvod je 2πr? No, obvod kružnice. Jak byste to využila v praxi? Mně tak napadá při nákupu látky na
1: obvod. Přesně, na kolovou sukni.
0: Tak, ano. Nemůžete přece na modelku, nebo je zbytečné na modelku kupovat 4 metry látky, ano. Že? A obráceně na dámu, která denně nakupuje plný košíky jídla, zase nekoupíte jenom metr látky, že? No, takže ano, praxe, logika,
1: to
0: kauzalita.
1: To jsem využívala prostě v praxi, ale ono i při vaření se dá využívat spoustu technických věcí, jako jo.
0: Například?
1: No, tak jako, teď vám z rovínka nařeknu. Já jsem třeba přemýšlela, jak papiňák funguje a proč papiňák funguje, jo. To patřím docela ráda.
0: No, ale si jdu Bernoulli ho rovnici teda.
1: Tam je to uzavřený, ten prostor, a teď vlastně pod tou pokličkou ta pára vám vlastně to tam nazdvihne a tím pádem se vlastně zkrátí ten čas toho vaření. A to je logika. Taky logické přemýšlení.
0: No teď, jestli nás poslouchají znalci, tak si možná rvou zbytky vlasů. No ale no, jo, vím, kam míříte.
1: To je mi úplně jedno.
0: Já už je nemám.
1: On mě nikdo, naštěstí mě nikdo nevidí. A já ještě mám teda vlasy.
0: Jo, no tak já na té webkameře raději nebudu moc řádit. Mějte se hezky,
1: ne,
0: paní.
1: Já vás velice
0: děkuju.
1: Dobře znám z webkamery i z fotek, takže ve vlasech to není
0: že
1: prostě.
0: Jo,
1: jestli má někdo vlasy nebo
0: já
1: nemá.
0: To říkám, pořád.
1: V tom to není. O tom to prostě není.
0: Tak.
1: No. A mějte se krásně všichni posluchači, těším se na poslech, protože i to mě zajímá, jak budou přispívat i ostatní.
0: Děkuju a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Taky se mějte krásně. A Májově.
0: Májově, to především. Co se na základní škole naučíš s dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš? Tak už jsme tady měli Ludolfovo číslo, poučka o lití vody do kyseliny zatím ještě nebyla příliš probraná, ale já věřím, že u dalšího telefonátu se znovu dozvíme, jak jste pomocí svých znalostí ze základní školy něco vysvětlovali svým dětem, svým vnukům. To je téma Noční linky Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Proč? Proč? Takhle začínají většinou dětské zvídavé otázky a mnohdy k jejich zodpovězení využijeme třeba toho, co jsme se naučili na základní škole. A na to se vlastně ptám i pana Vlastimila, který teď v noční lince bude slyšet. Zdravím vás, Vlastimile, tady je Borek.
1: Já zdravím vás i všechny posluchače ostatní a prosím vás, my jsme se dívali s rodinou, dneska jejím dětem přes 50 let, ale tehdy syn byl starší, tomu bylo asi 8 let a dcera byla ještě předškolačka. A najednou oni tam v televizi mluvili o tom, jak přibývá, jakou řadou přibývá Číňanů, jo, kolik jich bude za 10 let, kolik jich bude, já nevím jak a takový. A najednou syn se zeptal, oni to tak neumějí nebo co? A teď já nevěděl, co mi, jestli to k té televizi je, a nebo já říkám, co kdo neumí, jsem udělal otázku a on říká, no ty Číňany, že se jich tolik narodí, jo. A teď já jsem nezůstal pav, ale nějak jsem se zachoval, říkal, oni mají jiný myšlení, nežli my, víš. Oni si myslejí, čím víc jich bude, tím jich víc bude pracovat a budou se mít lepší, ale ono to tak není. A on řekl, aha, a byl spokojený.
0: Jo, no tak přiměřená odpověď k přiměřenému věku. Vy jste to vlastně krásně vystihnul, Vlastimile. Někdy není třeba zacházet do úplných detailů. Já jsem se nejdřív lekl, že se ptal už přímo na otázku z porodnictví, jako jo, proč je jich tolik, ale...
1: No, on prostě... já jsem nevěděl, co on myslí, tak jsem se z opatrnosti zeptal, co kdo neumí, jo?
0: Jo.
1: To bylo ono. A on mi to vysvětlil. Jo.
0: Na poslední chvilku vlastně uhnul z toho směru, kterého jste se asi bál nejvíc, že byste musel vysvětlovat, co neumí a proč neumí a jak je to a
1: no,
0: tak dále. Já vím co.
1: To nejde, jo. Takovýmu dítěti něco takového říkat, to nejde úplně.
0: No oni, děti někdy mají záludné otázky.
1: By to bylo, ještě by to vyprávěl ve škole těm druhým nebo na ulici, co táta říkal, a to nejde. Jo.
0: No ono to bylo v době, kdy jsme si museli dávat pozor na to, co dětem říkáme, aby to neznalý poměrů náhodou někde neprolátli takzvaně, že?
1: No jistě, ale tady prostě by to nebylo by to vhodný pro něj, jo?
0: Souhlasím.
1: A tak nějak mi to napadlo a byl jsem rád, že byl spokojený, že řekl aha a stačilo mu to.
0: Zeptal se vás někdy váš syn nebo vaše dcera, na které jste vzpomínal, proč je v noci tma? Ta otázka už tady dnes taky zazněla.
1: Ne.
0: To
1: se ne.
0: To prostě vzali jako fakt a nepátrali.
1: No nevím, anebo to znali ze školy sami, tak se nepotřebovali ptát. Nevím, jo.
0: Vlastimile, děkuji vám a přeju vám krásné jaro. Mějte se květnově.
1: Já taky vám děkuju.
0: Naschledanou.
1: A hodně zdraví vám přeju a já bych ho taky hodně potřeboval.
0: No, přeju vám už je obrovský 80, balík zdraví.
1: 87 let téměř a už je to... Jsem chavrus, jo.
0: Já jsem to slyšel v nějakém filmu, ale nevím, ve kterém. Stáří není pro sraby, se říká, že jo?
1: No, jistě. No, já se snažím udržovat, že jo, ale nevím, no. Třeba mi to překvapí, anebo nebudu ani vědět, jak a byl bych radši, kdyby se to přihodilo a abych netrpěl moc.
0: Vlastimile, jsme se dostali k trošku černému tématu, ale ano. Věřím, že i tohle téma budeme někdy v noční lince rozebírat s našimi posluchači a posluchačkami. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Děkuju vám, naschledanou.
0: Naschledanou. Co se na základní škole naučíš? S dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš téma noční linky, kterou právě posloucháte. Jaké to byly otázky, kterým jste museli čelit? Na jaké otázky vašich potomků jste odpovídali za pomoci znalostí ze základní školy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdravím všechny posluchače a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu, kteří si možná myslí, že dnes si dělám takovou kolekci zvídavých dětských otázek. Ano, v podstatě to tak je, ale ptám se hlavně na to, co jste za pomoci znalostí ze základní školy, kdy vysvětlovali svým potomkům, když měli ty chvíle se zvídavými otázkami, jako třeba proč je všecko v zrcadle obráceně. Možná nám k tomu něco řekne paní Anna, která čeká na čísle 731 800 900. Paní Anno, dobrý večer.
1: Já vás moc poprosím, protože s paní Aničku Kapitánčikovou jsem seděla v jedné lavici, mám ročník 43 a já bych chtěla tolik roku poslouchám pana Kapitánčika, jestli to nebyla jeho rodiny a já jsem neměla atlas a ona mě půjčovala atlas a já jsem dělali, zmalovali jsme mapu země a tak dále, zeměpis. Já jsem ze sedmých dětek, rozumíte, nejstarší. A já jsem tu Aničku a tolik let už mám a ze školy jsem 15 letech mě odvezli na brigádu a jsem tady na Moravě, já jsem ze Slovenska. A tím pádem já bych tak chtěla toho pana Kapitánčika se zeptat jenom, protože ona měla bratra a ten bratr byl v Brně studoval, tatínek bydlel na Slovensku a maminka taky. No, já bych to chtěla kontakt jenom takový malý, nic po ním nechci, jenom já tu Aničku tak vzpomínám.
0: Tak jsme úplně mimo téma. Úplně mimo téma, ale paní Ano, já vás zklamu. Bohužel tohle spolu nevyřešíme do vysílání. Je mě líto, ale nepomůžu vám. Pokud nemáte příběh na téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a s potomky, jako když najdeš.
1: Já jsem se naučila, protože a mnoučata má, už jsem brabičkou, ale ona mě pomáhla, aby já se mohla učit.
0: To je dobře.
1: A ona mě, já jsem neměla atlas, já jsem měla ta, a my jsme spolu teď byli, tak já bych tak chtěla s ním jenom pozdravení být z nic.
0: No to mluvíte právě se mnou, ale to jste si asi nevšimla. To nechme být. Paní Ano, máte příběh na téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a vnoučaty, jako a když najdeš?
1: Já ještě vám něco řeknu.
0: Řekněte mi ten příběh, protože už jsme toho slyšeli hodně, ale zatím nic k tématu. Prosím.
1: No, tak já taky děkuji, že jste se dovolala. Kůrní šopa.
0: Tak nic, mějte se krásně a naslyšenou. Co se na základní škole naučíš? S dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš. Snad se objeví něco na webu rozhlas.cz/linka. A bohužel nepíšete. V tom případě vám dávám šanci v tom dalším dni, protože už se nám blíží půlnoc a v té další hodině to možná uslyšíme. Co jste za pomoci svých, třeba i pozapomenutých znalostí, museli vysvětlovat svým potomkům?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: ten nejvyšší čas gratulovat. Nicméně není to Klaudie, ale Jarmila, která otvírá druhou část noční linky Českého rozhlasu na čísle 731 800 900 svým telefonátem. Jarmilo, zdravím vás, přeju vám dobrý nový den.
1: Taky zdravím všechny, a i vás samozřejmě.
0: Moc krát, děkuji.
1: A chtěla bych se teda vyjádřit k tématu.
0: Ano, co se na základní škole naučíš s dětmi a vnoučaty, jako když najdeš.
1: Ano, ano. Takže bylo to už na Hladově u Jihlavy, kdy jsem tam se narodila, a když jsme chodili vlastně, nebo naši do práce, a nemělo nás dohlídat. Takže mamka, tenkrát byla taková doba, že nás normálně s paní učitelkou se domluvili, ale dali nás mě o půl roku dřív do školy. Mm-hmm. Prostě to šlo tenkrát, že jo. No, s tím, že teda, no, až tam bude mět chodit, tak prostě jí to nebude bavit. No, což se taky stalo. Mně se tam líbilo, protože jsem si malovala, že jo, omalovánky vybarvovala. No, chodila jsem tam se sestrou, ta byla o 2 roky starší, takže ta už chodila do školy, takže mě tam jakoby měla pod dohledem trochu, na starost taky. Ale pak, když jsem měla chodit do školy do první třídy, tak se mi tam teda moc nechtělo, ale strašně mě bavilo ruční práce nebo něco takového, výtvarná výchova, jo, a takový, a proto taky jsem se ptala vždycky, proč a proč. No a stalo se mě to právě potom, když jsem byla už větší, tak to samé, ty otázky okolo 3 let, že jo, to jsou takový zvídavý děti. A prostě to je proč je to tak a proč?
0: No, proč je moře slané třeba?
1: Proč? A proč, já nevím, a i se synem jsem měla takovou příhodu, když byl menší, tak my jsme obědvali a měli jsme, myslím, něco z hořticí, a já říkám, tu si nebe kremskou, ta pálí. A on na ní šáhl na klinik, pál, nepálí. Nepálí. Jo, a takový perličky, anebo třeba Kristýna, ještě ta mladší, ta nejmladší, mám strašně ráda zvířata, a když tak dělá tak, takový opičky, dala si polštář na hlavu, a bylo to takový, máme fotky, a teďka povídá, místo, že je Rambo, tak povídá, já jsem brambor, jo, a bylo to taky takový prostě legrační, no ale teďka třeba, co chci říct, ještě...
0: No chcete říct, jakým otázkám jste musela čelit a jak jste na ně odpovídala za pomoci znalostí ze základní školy, ale konkrétněji?
1: No, třeba teď se stalo nedávno, že můj vnuk od syna, tak je velice, byl, nebo ještě, už tolik teda ne, ale hyperaktivní. No a když jsme šli na procházku, tak samej klacík, samej kamínek, do všeho kopal, samá kalužina proběhl, že jo. Já říkám, nechoď tam, nebo tohle. A on schválně, jo, schválně. No a s tím, že teda teďka jako se učí dobře teda, ale on má asi paměť, že se stačí podívat a on si to pamatuje, jo. A strašně ho, tuhle jsem za nima byla, dovedla jsem jim dárky v Vánocích, a teďka se jdu na něj podívat, co dělá, a rodiče pláno, no jo, oni se vlastně furt hraje na tom, na internetu, a furt tam něco, tohle, to je hrozný, ten, říkám, a to mě ani nepřijde přivítat, říkám, tak já se jdu za něj podívat, blbý běž. Tak jsem šla a on normálně teda si hrál na tom mobilu, a říkám, Denny, co děláš? A on, babi, já víš, já si tady projektuju, já si tady stavím domy. Já chci být architekt nebo projektant zahrad a interiéru, ale já to budu navrhovat, ale někdo to bude dělat. Říkám, no tak to máš dobrý. Říkám, a když byl malej, tak chtěl být hasičem. No jo, to taky, to mě baví, to jo, protože máme taky nahraný video ve 3 letech, jak dává rozhovor, který hasicí přístroj je lepší, že jo, a co se jako prdíra je u hasičů, a tak ho tak jako vedou se strejdem a to, tak ve 3 letech on odpovídal jak profík.
0: Takže vlastně byste nemusela čelit žádným otázkám, tak jak jste to popsala, už víme, že kdo byl u vás u hasičů, kolik je vašemu vnukovi, no, že hraje Minecraft, zřejmě, že chce být architekt.

0: téma, ostatní to za něj budou dělat, ale pořád mi tam chybí ta otázka, na kterou jste musela odpovídat za pomoci znalostí ze základní školy.
1: Teďka právě se chci ještě k tomu dobrat. Nedávno právě říkám, tak mi ukaž nějaký sešit, jak teda se učíš, nebo co tě baví a pomplej. No baví, víš, mě baví zeměpis a to druhá světová válka. A to mě teda docela vzalo, protože v 10, v 11 letech druhá světová válka, říkám, no. A teďka jsem dělala, já to teda otočím trošku, jsem to jako, bude to trochu otočený, ale já se k tomu dostanu. Tak jsem si ho tak jako, že si ho vyzkouším, jo. Když bylo to květnový povstání a tak, anebo vlastně, když začala druhá světová válka, tak jsem prostě dělala hloupou a já říkám, Deny, prosím tě, a nevíš, kdy ta druhá světová válka začala, když tě teda ta baví, ta druhá světová. A oba, no babi, ty to nevíš. Ty to nevíš. Přeci 15. března. No, a to nás zabrali Sudety, nám zabrali Sudety a tam ty bungry a to jsme museli opustit. No a takhle začal povídat a to a teďka já jsem říkala, no jo, a ta největší bitva v Ardenách a to, to taky tam byli ty představitelé a politici a to, a nevíš, ten tam měl ten doutník, co to bylo zač za politika a on, ježíš babi, ty to taky nevíš, Chamberlain ne, to by utál. A oni nás zaprodali prostě, oni nás zaprodali a to byla největší bitva a to. Já jsem si ho zkoušela, no, tak 68. rok a to si pamatuju jako malá žaba, že mě bylo 5 let a z Hladova jako byly vrata a tam byly jako široký sloupky. Já jsem si na to vylezla a teď jsem slyšela, jak to duní, ty tanky, jak jedou. Já říkám, mami, co to je, prosím tě. A ona začala plakat.
0: Pani Jarno, je to úplná sága, kterou jste přednesla do vysílání. No. Ale bohužel jsme se nějak nedostali k tomu, jak jste musela vysvětlovat za pomocí znalostí ze základní školy vašemu vnukovi nějakou otázku zodpovídat. No. Takže děkuji vám moc krát, zkusím dát šanci ještě někomu dalšímu. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: No
0: tak už 7 minut je to úvod, tak já čekám na to, že přijde konečně nějaký děj.
1: No, tak právě jsem se chtěla dobrat, že teda ten vnuk má v těchto letech prostě takový přehled, jak kdyby někdo nevěděl ani teď, co je, jako kdy začala válka nebo tak. Takže mě prostě ponaučoval spíš on. Mm-hmm. A já jsem mu pak vysvětlovala s tím, že teda jsem si ho jako chtěla proklepnout ještě dál. A on teda opravdu se nedal, on má fakt přehled jak blázen. Takže to teda klobouk dolů a baví ho fotbal a prostě, že jo, všechno možný, ale říkám, byl takovej, že taky se ptával kdysi, a proč je ta tráva taková, a proč je tady to kytička, tak jsem mu říkala, říkám, no teď to je pampeliška, to je jak sluníčko, a proč je to sluníčko, říkám, no protože to tak je, vypadá jak sluníčko. No, takže to bylo tak jako od malinka, sice byl takový hyperaktivní a všechny se trochu usadil, ale s tím, že teda jak vyrůstá mezi dospělejma, dědem, že jo, babičkou a rodičema, tak prostě umí s váma mluvit tak, jak s dospělejma. To jsem chtěla říct a říkám otázky, když potom jsem třeba byla v učení, tak taky tam třeba někoho potká, někdo jede s kočárem a začne se smát to mimino nebo plaká a pláče a já říkám, on neploč, ty jsi to, a on se začne smát, kouká a prostě hnedka jako úplně jiná nálada a začne.
0: Paní Jarmilo, děkuji vám moc krát, mějte se krásně a přeju vám dobrou noc, naslyšenou. Takže, co jste museli za pomoci znalostí ze základní školy vysvětlovat svým potomkům? Prosím konkrétně na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu na téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a vůbec potomky, jako když najdeš. Kdo je prosím na telefonu? Tady je Borek Kapitánček, noční linka.
1: Jarmila od Řípu.
0: Pěkný večer, paní Jarmilo. Kdy jsi naposledy zodpovídala otázku svých vnuků nebo dětí za pomoci znalostí ze základní školy?
1: No, já to musím teďka otočit, protože my jsme na základní škole měli tak už dávno, teda už jsem stará, takže takový prostě nás učili všechno možný a spoustu nám toho chybělo. Takže já vám řeknu, kdy moje děti mě naučili to, co věděli zpátky, protože když dávali film Planeta opic, tak já jsem ho viděla jako dítě. No, tak Planeta opic. Potom se nesměl dávat, bylo to zakázaný, léta, to nešlo vůbec. A když po 89. roce dávali Planetu opic, tak já jsem posadila celou svoji rodinu a řekla jsem, to je dobrý, to jsem viděla kdysi strašně dávno, do obyváku, že se budeme dívat společně. Děti už byly velký. A když to skončilo, tak já jsem najednou řekla, představte si, tak oni přistáli zpátky na zemi. A teď ty moje děti na mě koukaly, jako když jsem spadla z měsíce. A říkali, no a jako co? A říkám, ale já jsem to 40 let neviděla a já jsem nevěděla, že nějaká socha svobody je. A že ta ruka, co tam kouká, že je ze sochy svobody. Já jsem čekala 40 let, až mi děti vysvětlili, že přistáli zpátky na zemi. Protože oni už to ve škole měli. My jsme měli sami, kde bylo povstání, kde jsou pomníky.
0: Ano.
1: Prosím, my jsme se to vůbec neučili. No, takže celá rodina se strašně smála. Jo, říkali, no máme jako ty jsi to nevěděla. Jsem říkala, jak jsem to mohla vědět, když jsem nevěděla, že jsme se o Americe neučili vůbec.
0: No, my takže jsme věděli, kde je Kuzbas, ale to bylo asi tak všechno, že jo?
1: No, obrácený trend, že moje děti mě doplnily vzdělání do školy. To je jedna příhoda. Ale pak zase já jsem jim doplnila jinak vzdělání. Já jsem byla na kurzu angličtiny. Už tedy. To. No a protože jsem anglicky vůbec neznala, chtěla jsem se trochu učit, tak jsme tam měli kolegu a měli jsme takovou zadanou práci. Já jsem seděla v první lavici. Jsem byla pilná. No a on použil při nějakém povídání slovo secret. Ale on neřekl secret, on to řekl teda jenom já jsem jak si to v té angličtině, jak on vyprávěl, on uměl líp, nepochodila. A paní učitelka šla a napsala secret, tak se to píše na tabuli, koukla se na mě a řekla, tak kolega vám tady, byl nás plnáčí, a kolega vám tady použil slovo, které neznáte, tak si ho vysvětlíme. A řekla Jarmilo, vysvětli nám to slovo. A já, protože jsem neměla vůbec žádné podvědomí a vůbec mě nenapadlo, že to teda někdy vidím jakoby razítko v televizi, někde na nějaký bedně, že jo, když jsou takový ty tajúplný věci, tak vůbec jsem o tom takhle nepřemýšlela a řekla jsem, no sekret, to bude asi sperma. A teď celá ta třída, prostě to byly učitelky, jo, celá ta třída, dospělí lidi, normálně na mě koukali, paní učitelka angličtiny se začala tak strašně smát a říká, jako jak vás to jako napadlo? Já jsem říkala, no hele, sekret je výměšek, tak to je sperma. Říkám, a já jsem povoláním původním zootechnička, já to vidím takhle. Takže celá skupina, asi 40 lidí dospělých, řekla, tak tohle si budeme pamatovat, že secret je tajné, čte se to secret, jo? Je to tajné, jsou to ty razítka. No a všichni si to pamatují. A pamatují se to i moje děti, podle mě, i moje vnoučata, které už jsou odrostlí a mám jich 7, protože takhle já jim to přidávám, protože podle příhody se to pamatuje mnohem lépe.
0: To je pravda. Já nebudu nikoho konkrétního jmenovat, ale bylo to, tuším, v 7. třídě v přírodopise, kdy jsme probírali holuby. A jeden z mých spolužáků na otázku naší paní tehdy soudružky, učitelky, když přišla k tomu místu, kterému se říká volátko, že? Tak se ptala, a jestli pak někdo ví, jak se říká tomuhle? A jeden můj spolužák, on si, nevím, jestli to bylo, protože se styděl vyslovit to slovo, které možná někomu připomíná ten dobytek, kterým se jako oslovujeme, vole, ale místo toho řekl varle. Bylo to podobné, jako ve vašem případě, že?
1: No, tak já jsem to, ale říkám, tak dobrý, celý kurz si to pamatuje, paní učitelka na to, co teďka vzpomíná, no. To tak prostě je, no.
0: Jarmilo,
1: tak to je takový předání jinýho trendu, že se to prostě stává a je to zase dobře zapamatovatelné, no.
0: U vás to bylo obráceně. U vás to bylo obráceně, vy jste se učila jednak od svých potomků, no a potom jste učila i vyučovala i ty ostatní v angličtině, no.
1: Z mé základní školy dětem, my jsme měli chemika, který nás učil, chemika fyzika, který nás učil a pořád měl básničky. Takže děti si ode mě pamatovali i vnoučata, že karborundum brousek, dej mi taky kousek.
0: No.
1: Takže on měl takový ty, a to ví celá naše rodina, že karborundum je brousek, dej mi taky kousek. No, on nám to takhle veršoval.
0: Mimochodem, když jste zmínila chemii a já tady zmiňoval některé záludné dětské otázky, lijeme kyselinu do vody anebo vodu do kyseliny?
1: No. Já si myslím, že kyselinu do vody jemně.
0: Správně, no. Aby nedošlo exotermické reakci, protože
1: exotermické reakci.
0: Při ředění se uvolňuje velké množství tepla. No jo.
1: No. Ale jak jsem to hodně zamyslet.
0: Ale trefila jste to. Jarmilo, moc krát vám děkuju, přeji vám dobrou noc a mějte se
1: májově. Já vám přeju ještě klidnou službu a všem, aby se jim dobře usínalo.
0: Klidná služba to nebude, protože jsem tady někde ztratil veršek od Pisátka studiového a pořád ho tady hledám. To vidíte i na kameře a nemůžu ho najít, ale já se s tím nějak vyrovnám. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Já na kameru nekoukám a hlavně, že se nestratil jiný vršky.
0: Tam by nebylo co vidět. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Svůj telefonát na čísle 731 800 900 začala paní Marie, která teď vstupuje do vysílání noční linky s velkým omylem. Já nejsem chytrý, paní Marie. To jsou střípky, které si pamatuju a potom to prodávám za dvojnásobnou cenu akorát. Dobrý večer.
1: Já vás nakonec povýším na svého tatínka a zeptám se vás taky na něco chytrýho.
0: Ano.
1: Tak já jenom bych vám chtěla říct, že jak tak slyším, vy máte všichni strašně chytrý děti. Já mám vnoučátko v první a v páté třídě a na nějaký takový věci, 3,14. A proč je moře slaný, se ještě nikdy nezeptali. A přesto, a teď dávejte pozor, mi jednou řekli, babi, ty jsi chytřejší než druhá babička. To jsem na to byla děsně hrdá, rázem mě narostla jako pícha, ale já jsem se zeptala, proč. No, babice je chytřejší. Tak a teď mě to bylo trapný, říkám, ale babička je stejně chytrá, ale umí líp vařit a oni, no to jo, babi, to umí, no. A já povídám,
0: a teď povídám,
1: no a zase příště přijeli a zase s tím začali. A já říkám, můžete mi říct, proč tedy jsem tak chytřejší než ta babička? A víte, co mi na to řekli, v čem viděli mou chytrost? Mou chytrost viděli v tom, že já jim pořád zpívám. A když chtěli, aby jim zaspívala něco druhá babička, ta jim řekla, já nic zpívat neumím. No. A tím pádem si mysleli, že jsem hrozně chytrá, ale na nějaký takovýhle moudrosti, jako se ptají děti těch normálních babiček, to jako se mě nezeptají. Ale je pravda, když jim něco čtu, tak se ptají na obsah třeba, když jim čtu, jaká tady byla zima něco, tak se ptají a jak předzimoval křeček. A to se ptají, ale na takový nějaký vědecký věci ne. Ale na vědeckou věc já bych se teďko tatínku zeptala vás.
0: No, tak jsem zvědav.
1: Tak, jestli byste mi mohl říct, kdy umřelo mrtvé moře?
0: To se musíte ptát, teď jsem málem řekl to jméno. Ne, nebudu říkat žádná konkrétní jména. To se musíte ptát těch starších. Já si teda pamatuju Šemíka ještě jako hříbě, ale kdy umřelo mrtvý moře, to nevím.
1: To fakt nevíte, jo.
0: Ne, fakt
1: a
0: nevím,
1: myslíte, že ještě hodně lidí starších, když mě už je před 80, že ještě hodně starších si bude pamatovat, kdy to moře mrtvý umřelo.
0: Ale to je zajímavá otázka. Jak na to odpovědět dětem, které by se na to ptali? Proč? No. Nebo ne proč, ale kdy umřelo mrtvé moře?
1: No.
0: To je tak strašně dávno, že si to nikdo nepamatuje. Bych asi odpověděl
1: Takže vlastně si můžeme vymyslet, jakou kravinu budeme chtít.
0: Tak,
1: že?
0: Přesně.
1: K tomu nějaký příběh, jak k tomu došlo, kdo ho zastřelil a takový, že jo.
0: Ano, odpovídajícímu věku odpovídající odpověď. No, nemusíte dopodrobna, no. Jo, jak to vysychalo a tak.
1: No, ale jinak tedy, jak říká moje děti, se na vědecké otázky neptají, teda zatím.
0: Počkejte, až se vás zeptají, proč jsou červánky? S tím jsem se zapotil.
1: Jo,
0: no tak
1: to je nějaký odraz od sluníčka ještě, ne? Tak si myslím.
0: No ale proč jsou akorát večer, anebo teda někdy bývají i ráno? Proč? No?
1: No protože to sluníčko je nízko nad asi u obzoru, ne? Dole u obzoru a
0: bravo,
1: taky před obzorem.
0: Bravo, musí překonávat mnohem větší vrstvu atmosféry, protože je šikmo, že? No. A je to...
1: Hele,
0: Marie, vy nejenom, že zpíváte, vy to máte v té hlavě srovnaný.
1: Ale víte, co vám řeknu, ale mě právě, a to vám jenom řeknu a řeknu to i do éteru, mě teď strašně vadí, že ty děti a lidi nespívají, když třeba v soutěži je slovo za našich mladých let býval svět jako a je tam vysokoškolák a neví, co tam říct, no to se na mě nezlobte, to je hrozný. Nebo Vlk, jak se jmenoval Vlk, knize jako to, Kiplinga, tak oni řeknou, že to byl K, jako rozumíte?
0: Hmm.
1: To mě vadí, taková obyčejná inteligence. No a takový ty složitosti tak vědět nemusíme, ale obyčejný věci bychom měli vědět všichni.
0: A jak se jmenoval ten medvěd?
1: Balů, ne?
0: Správně, asi. Já jsem si říkal, jestli to byl Balů, nebo jestli to byl Medvěďa.
1: Šerchán byl tygr,
0: ano. No.
1: Takže jsme si popovídali, víte, a kdybyste náhodou nemohl usnout někdy, tak přemýšlejte, co byste dětem odpověděl na to moře.
0: Jo, tak já si to, víte co, Google ví všechno, píšu si, kdy umřelo mrtvé moře, otázník. Tak. A teď jsem zvědavý, co mi AI odpoví.
1: No. Tak to jsem taky zvědavá. Hele, tak se mějte strašně moc hezky A ať jsme aspoň trochu inteligentní ještě, ale mějte se.
0: 120 tisíc let, až budete potřebovat konkrétní číslo. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: té aktuální noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháme, si vlastně saháme hodně hluboko do historie a až k okamžikům, kdy jsme chodili do základní školy. Co si tak možná ještě pamatujete, ze základky občas využijete, když se vás vaši potomci, ať už děti nebo vnuci či pravnuci, ptají na takové ty zdánlivě obyčejné věci, které nám přijdou tak nějak automatické a mnohdy se nad nimi nezamýšlíme. A možná to bylo nedávno, kdy paní Magdalena musela odpovídat na podobnou otázku. Dobrý večer vám přeju, Magdaleno.
1: Já přeju taky všem krásný večer a já jsem jenom chtěla říct, že moje vnučka s pravnoučaty žije v cizině a protože pravnučka asi do 3 let žila tady v Česku, takže ve 3 letech mluvila 3 jazyky. A vnouček teda se narodil v cizině a všichni teda dbáme o to, aby mluvili česky mimo svůj jazyk, který používají ve škole. Takže vnučka skládala asi do 5. třídy na české škole vždycky o prázdninách zkoušku z českého jazyka mimo jiné. Takže přes rok jsem musela šáhnout po základech českého jazyka a správně si to zopakovat. Jednalo se v té době hodně o základy, to znamená podstatná jména, přídavná jména, zájmena a tak dále. A když mi volala, tak vždycky říkám, aby zkoušej mě. A tak díky tomu, že prostě všichni jsme byli nadšení, že mají děti do toho chuť se česky učit, tak jsme je, když tu byli o prázdninách, nebo oni tam mají víc volna než naše děti tady, tak když přijeli sem, tak tu ráno jsme šahali po učebnici českého jazyka a opravovali jsme je a nejhorší bylo pro mě zopakovat si vyjmenovaný slova, protože dneska už se učí jinak, než už se učila já, takže mě neustále opravovali, tak jsem si připadala malinko taková jako hlupačka proti ním, ale co teda u nich si cením, že zpíváme. Zpíváme český národní, moravský národní, a už jsme šáhli i, protože mají sice dědeček se s nima nestýká na Slovensku, ale líbí se jim i slovenský, takže já tady mám asi 4 zpěvníky a když přijedou, tak si nalistujou a musíme zpívat. A já to mám hrozně ráda, protože si myslím, že se i v písních naučej dobře vyslovovat česká slovíčka.
0: Za to, co jste řekla, vám teď moc děkuju, protože si myslím totéž. Právě v písničkách si myslím, že si nejvíc procvičí češtinu, ale vy jste říkala, že žijí v cizině. Je to anglofonní cizina?
1: Ano.
0: Ptala se vás, mě tak napadá, protože přemýšlím o tom, jaký dotaz jste musela zodpovědět za pomoci znalostí ze základní školy. Už padl dotaz, proč my píšeme prezident s písmenem Z, zatímco oni píšou se S?
1: Ne, tak to se mě neptali.
0: A co byste jim na to odpověděla, kdyby tahle otázka padla?
1: No, my jsme psali S a já bych řekla, že dneska se píše obojí.
0: Ano, zřejmě to připouští pravidla. Já to teda nemám přímo nastudované. To je prostě jenom tak od boku vypálená otázka. Ale co byste odpověděla, dejme tomu 10letému pravnukovi? Proč ten rozdíl?
1: Teď se mě teda zarazil.
0: No já obecně, znovu říkám, já to nemám promyšlené, ale já bych řekl, že čeština tak trošku víc respektuje to, jak vlastně vyslovujeme, že tomu přizpůsobujeme i to psaní zpětně, jo? Takže když řekneme prezident, tak řekneme z. Neříkáme prezident, že?
1: Ano.
0: Že A řekl bych, že čeština to víc respektuje.
1: No, takhle, čeština to víc respektuje a myslím si, že přestože je tam spousta výjimek. Já ráda poslouchám relaci pana Nováka s paní Vagincovou, protože tam se dovídám spoustu novinek, které jsem nevěděla, nikdy neslyšela a leco si obnovuju. Ale mě se děti ptají spíš, je tam měkké nebo tvrdé?
0: No, prosím, sirup třeba, to je takový zářný příklad. Dříve s Y, dnes s měkkým I.
1: Ano, měkkým I.
0: No ale dobře, já jenom tak mě napadlo, napadla tady tahle otázka, tak jsem se zeptal, jak byste vy na ní odpověděla. Děkuji vám moc krát, paní Magdaleno, a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já tež. Dobrou noc a hezky ráno.
0: Dobrou noc a dobré ráno. Máte pravdu. Za chvilku nastane a za chvilku bohužel nastane i konec noční linky, takže ještě pár chvil na telefonáty na tomhle čísle máte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu na téma Co se na základní škole naučíš? S potomky jako když najdeš. Jarda by měl být tím dalším, kdo k tomu má co říct. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Také dobré ráno, tady je zase Pelřimová, tady všechny posluchače noční linky a paní Danu z Blata, jestli volala, nevím, pustil jsem to až déle, ale k tématu. Takže já vlastní děti ještě nemám, že to nemůžu nějak o tom povídat, takže teď momentálně zatím nejsou ještě, není doby.
0: No tak v příbuzenstvu se nějaký dítě najde, ne?
1: No tak určitě, mám sourozence, taky mají, jakoby, mám synovce, ale teď, ale za tím mám poměrně čím dál méně času, no, je to takový složitější. No.
0: A nikdy za vámi nepřišli s dotazem třeba, proč je přehrad, jako, proč je rybník modrý, nebo proč se nám zdá moře modré?
1: Ne, ale já bych spíš se brousil do toho dětství u sebe, co jsem položil, mám se asi ve dvou a půl rokách nebo třech letech.
0: No.
1: A docela jsem jí tím zaskočil, bez nevěděla, jak jí odpovědět. Jsem přišel s otázkou, proč musíme umřít.
0: Co vám odpověděla?
1: No vůbec teď nevím, jak na to tenkrát reagovala. Jako říkala, že jsem asi hrozně mladý počet, jako, jak to země to mohlo mi v těch letech vůbec jako vypadnout.
0: No a co byste odpověděl vy svému, dejme tomu, šestiletému dítěti?
1: Kdybyste tohleto otázku přišel na mě, jo?
0: No,
1: dítě třeba,
0: no, kdyby vám to vrátil.
1: Tak jako určitě musíme umřít každý, že by ta paralela tady byla pak předlněná, že
0: by jo? Bylo by, no jasně, bylo by tady přeplněno. Kam bychom se všichni vešli?
1: Vešli, no. Jedině to pouštět pak někam do nějakých jiných, což asi není možný do jiných planet.
0: No, stěhování hromadné. Jardo, tak škoda, že nemůžete mít žádný konkrétní příklad, když máte vlastní děti. No ale zapisujte si třeba ty dotazy, se kterými se na vás obrátí synovec nebo neteř. A třeba se ještě někdy vrátíme. A já to ještě možná líp vysvětlím, to téma. No.
1: Dobrá. Tak jo, pane Borku, taky hezký večer. Nebo spíš dobrou noc.
0: Nebo dobrou noc.
1: A ano. Jak budete chtít. A šťastnou cestu domů z vysílání a já jsem nikdy naslyšenou, když se posluchačeva.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Naschle, dobrou.
0: Ještě pořád můžete volat. Ještě pořád můžete všem ostatním říct, jaké to bylo, když se vás vaše dítě, vaše vnučka, váš vnuk zeptali třeba na to, ne, kdy umřelo mrtvé moře, to už jsme si tady vysvětlili, ale proč je, když jsme u moří, proč je voda v moři slaná?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já si ještě tady dopisuju poslední dotaz, který by možná taky mohl padnout od případných potomků. A chci ho položit i paní Míle, která teď volá na číslo 731 800 900. Dobrý večer vám přeju, paní Mílo.
1: Dobrý večer, já zdravím taky všechny posluchače i vás.
0: Děkuji.
1: Pane kapitánčík. A já nejdříve začnu tím tma a světlo, jestli...
0: Ano, co se na základní škole naučíš z potomky, no, jako když najdeš? Takhle se vás někdy zeptali vaši potomci?
1: Učili, že sluníčko stojí a my obíháme kolem něho, jako země koule, země. A tím, že oběhneme to slunko jednou za rok a tím se vystřídají 4 roční doby podle naklonění té země.
0: No výborně, výborně. Víte, jaký je náklon zemské osy, jen tak mimochodem?
1: Ne, to nevím.
0: Nějakých 23, jestli se nepletu, stupňů, ale to jsem tak úplně nepatřil.
1: No, tím nakloněním té osy, ta zůstává stejná a tím, tak. Jak my se přikláníme k sluníčku, je teplo, odkláníme, tak je...
0: Zase teplo na druhé straně v Austrálii, že jo?
1: Ano. No a teď ještě ta tma a světlo. Tak to slunko, když stojí a my se ještě otáčíme kolem své vlastní osy. A když my se otočíme směrem, ta naše Evropa, směrem k sluníčku, máme den. A teď pokračuje dál to otáčení, přijde západ a my se dostaneme ze spodu na tu druhou stranu a máme tmu a Amerika má zase světlo.
0: Tak, a takhle se vás někdy zeptali vaši potomci nebo vaši vnuci či vnučky?
1: No tak neptali, ale tak jsem se to s nima trošku vysvětlila jim.
0: Jo.
1: Že jsem vzala baterku země kouli a teď jsme si točili s ní a ve tmě a jenom ta baterka svítila na to jedno místo, na tu Evropu, tak viděli, že z té druhé strany je tma.
0: No, názornost úplně na jedničku, paní Mílo, já vám musím fakt zatleskat.
1: No a jsme to otočili zase na tu Ameriku, tak se to otočilo dokola, to byl ten den a noc. A teď ještě k těm dětskám. Co se mě děcka ptali, že jsem je učila, pomáhala s matematikou. Takže odmocňovat čísla druhou odmocněnu jakýchkoliv čísel, odmocnit. No a potom, když chodili vnuk chodil do školy, tak je nutila paní učitelka učit vzorečky. Co já vím, A závorka, A na druhou plus B na druhou závorka, no a na druhou. No a to ještě aj na třetí, že byly ty, a tady tu algebru a to všechno. No a já říkám, on si to nemohl zapamatovat, tak jsem ho to učila, si to roznásobí. Napíše jedenkrát tu závorku A plus B, krát znovu tu závorku A plus B, ať si to roznásobí a že dojde k tomu výsledku.
0: To je přesně... Ano, to je přesně to, co navrhovala paní Dana, respektive říkala, že jí to chybí, že bychom měli spíš děti učit tomu myšlení, odvodit si to, logicky myslet, jo? Příčina, následek.
1: A já jsem měla právě tak výbornou paní učitelku z matematiky, Šolinova, už nežije chudina, ale výborná, že já jsem se nemusela, já si to tak pamatuju, ona nám všechno názorně vysvětlovala. Plocha trojuhelníku, tak nám ho nakreslila výšku, teď tam v půlce té výšky přesla a ty klíny, které byly v té špici, překlonila dolů to a udělala z toho vlastně obdélník. A tak byl vzoreček hotový, základ na krát půl výšky.
0: No tak.
1: Takže nás to tak učila, tak to.
0: No ale je hezké, že jste si to tak zapamatovala, že jste vlastně byla schopná předat tyhle znalosti i vašim prapotomkům. Paní Mílo, já vám musím opravdu zatleskat. Gratuluju. A teď mi řekněte...
1: A toto vše, to já si velice hodně z toho pamatuju z té školy, od ní.
0: A teď mi řekněte, proč letadla musí vzlétat a přistávat proti větru?
1: No tak, aby je zbrzdili. Aby se zbrzdila ta letadla, ne?
0: I přistávat, ano, tam bych to možná bral jako odpověď, i když to není tak úplně pravda, ale proč vzlétat proti větru?
1: Já vzlétat, no tak ten vítr jim podebere ta křídla. a vzlétne nahoru. To mě připadá logičtější než po větru.
0: Klíčové slovo je vztlak na křídlech. Ale ano. To jen tak mimochodem. Paní Mílo, vy máte jedničku s hvězdičkou a děkuji vám za váš telefonát, který zároveň uzavřel dnešní noční linku. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: A já vám přeji taky hezkou dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: A všem posluchačům.
0: Děkuji za všechno.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Za 22 hodin se shledáte, tedy obrazně řečeno, s Jarkou Barboříkovou. Bude to totiž ona, kdo v té příští noční lince zasedne za mixážní pult a bude ji pro vás uvádět opět po celé 2 hodiny na téma, teď jsem to ztratil, tak ještě jednou, tady to mám, na téma okamžiky, kdy začíná život. Jí budete moci volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web noční linky. Ta příští brněnská vás čeká ve čtvrtek 7. května. Přijdu za vámi a budu se vás ptát, kdy jste prokázali odvahu. Odvaha ve čtvrtek 7. května. U mikrofonu byl Borek Kapitánčik. Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer.

0: Snad ve všech světových literárních přehledech nechybějí takoví čeští autoři jako Karel Čapek, Ladislav Fuchs, Milan Kundera a samozřejmě Jaroslav Hašek, jeho dobrý voják Švejk, jak by ne. Jenže Hašek byl taky mistr povídky, novinového sloupku, který se dal napsat v kavárně a v redakci se jaksi platilo hned na ruku, takže ano, pojďme si dnes pár Haškových povídek připomenout, jak je přečetli mimo jiné Josef Beck a nebo bohužel už trochu pozapomenutý herec, ovšem s nádherným sytým hlasem a dávnými šlechtickými kořeny, pan Felix Lebré.
1: Pamatuji se na starou píseň irských lodníků. Bylo nás tam léta onoho, johoho, johoho, 15 vlků, 15 lodníků, mce, mce, mce, mce, všichni chtěli píti přemnoho, johoho, johoho, a křičeli johoho, johoho, johoho. Proč to připomínám? No jedině proto, abych poukázal na to, že není námořníka, který by nepil. Posádka parníku Košíře, jehož jsem byl kapitánem, se stávala ze mne, pak z pokladníka, kterým jsem byl též já, a dále ještě z proštipovače lístků opravňujících k plavbě, jimž byl pan Vojtěch Šajnost, tak se totiž jmenuji. Ve strojovně byl zaměstnán starý zkušený topič. Nechci se chválit, ale zkoušku topičskou vykonal jsem s výborným prospěchem. Dále se nacházel na palubě starý zšedivělý námořník ve službách naší paroplavební společnosti. Bože, jak pak bych nezašedivěl za celou tu dobu, kdy neviděl jsem ani mis dobré naděje, jen samý podol, bráník, chuchle, či jak se jmenují všechna ta místa na země kouli, kde jsme nesčíslněkrát zakotvili. Když se nám někdy ztratila kotva, neboť obyvatelé těchto míst provozují loupežnictví,

0: Hodil jsem prostě do vody nějakého pasažéra. Nehodil jsem ho tam sám, schodil jsem ho tam s prvním lodním poručíkem. To byl dobrý hoch, jmenoval se Kaňourek. Ten házel lano na kůl u přístavního můstku, když jsme se přibližovali, a přitáhl pak celý parník k můstku. Pak tam byl steward. Chlap jako hora, strašně klel a šlapal pasažérům na kuří oka. Měl vždycky v kapce láhev kontušovky, aby nedostal mořskou nemoc. Ten chlap mě jednou zachránil život. Kdysi jsme vyčerpali zásoby uhlí a zůstali jsme stát uprostřed rozsáhlých vod mezi Bráhníkem a Chuchlí. A tu vypukla vzpoura na lodi. Cestující mě chtěli hodit pod kotel, aby se mnou přiložili. A náš steward chytil hezky jedno za druhým a srazil ho do vody. Pak jsme slezli do vody také a táhli parník ve vodě za špagát až ku břehu. Abych nezapomněl řeč, hádky s cestujícími byly stále na denním pořádku. Nebyli spokojeni ani s krajinou, stále chtěli vidět vlny nebo žraloky, nebo také křičeli, tak pane kapitáne, kdy pak už tam budem? Nestačil jsem je ubezpečovat, že tam musíme zcela určitě dojet, aby se nic nebáli. Já totiž měl rozkaz, abych loď v proudech co nejvíce šetřil. Dostal jsem také prémii od paroplavební společnosti. To jsme jednou vyjeli ráno v 7 hodin z Prahy a do Chuchle jsme přijeli druhého dne v 8 hodin večer. To byl můj největší rekord. Jednou se stalo, že se nám loď začala topit. Cestující vyběhli na palubu, voda se valila do zádě otvorem lodi, tak jsme díru vycpali jedním klukem, který to udělal za 2 šestáky. Ten hoch později se stal admirálem na jedné velké lodi, která z Davle vozí cihly. Zajímavější bude vyprávění o námořních lupičích. Tito piráti žijí hlavně v Podole a Bránice. Původně byli v Podskalských vodách, ale pak byli vyhubeni a jen jeden zbytek pirátů se utekl do hor u Pangráce, když se rozmnožili a opět sestupovali k vodám. Počali se skrývat v Bránice a v Podole. Měli malé loďky, s kterými vyjížděli na lup. Sbírali hlavně šaty koupajících se klidných obyvatelů u břehu. Loudili cigarety, chytali ryby a zejména měli namířeno na menší parníky vezoucí náklad. Jednoho dne, když jsme tak rejdili mezi Bráníkem a Chuchlí, ozval se výkřik prvního lodního důstojníka. Pane kapitáne, pirátská loď za námi! Ohlédl jsem se a vskutku. Dvojveslá loď, obsazená 4 muži divokého vzezření, letěla jako šipka po hladině k nám. Dal jsem zatížit kotle a plnou parou jsme ujížděli kupředu. Piráti však napíjali všechny síly a již nás doháněli křičíce, nemáte športku? Pasažéři na palubě se hlasitě modlili a pirátská loď se octla již na samé zádi našeho parníku a zahákovala se. Ženy plakaly a steward zpíval, až nás na Olšany povezou. A do toho zněl řev pirátů, dejte nám športku. Tak jsem jim hodil jednu dramku a tím jsme získali čas, že jsme mohli ujet. No, ale o tom jsem nechtěl povídat. Chtěl jsem vyprávět, proč jsem dostal diplom od země v jedné společnosti a proč mi říkají Novej Kolumbus. Měl jsem nařízeno, abych neplul dál než do Chuchle, poněvadž za Chuchlí ještě nikdo z nás nebyl. Třeba bychom se tam setkali s divochy. Jednoho dne však jsem si myslel, co pak je asi tam za Chuchlí. Já byl vždycky zvědavej. Slyšel jsem mnoho bajek o té zemi směrem k jihu od poslední stanice Parníčku v Chuchli. Říkalo se, že prý je tam neznámé město s podivným pivem. A víte, to mě nedalo. Jednoho dne jsem se opil na kuráž a pustil jsem se v neznámé kraje. Pasažéři i lodní posádka se sice vzbouřili, ale já to hnal od Chuchle plnou parou na jihozápad proti proudu a nedovolil jsem nikomu v Chuchli vystoupit. Marně mě prosili. Vytáhl jsem z kapsy revolver a hrozil jsem každému, že ho zastřelím na místě, když bude trvat na tom, že chce jet jen do Chuchle. Křižoval jsem v neznámých vodách až do půlnoci a pak jsem najednou uviděl světlo. Na březích se schromáždili domorodci a já úplně opilý slávu a rumem jsem přistal v cizím díle světa. Byl jsem několik dní předtím v kině na kusu Krištof Kolumbus, tak jsem také věděl, s jakou vážností se má vystoupit na břeh. Z jedné strany mě držel steward, z druhé první lodní poručík a tak jsem vylezl na břeh za všeobecného proklínání. Cupak je to k sakru za novej díl světa, otázal jsem se nějakého domorodce. To je z Braslav, bylo mě řečeno. Druhého dne mne paroplavební společnost propustila ze svých služeb, ačkoliv jsem objevil z Braslav. No, Kolumbus také zažil nevděk, i když nezavezl chuchelského starostu násilím na Zbraslav místo do Chuchle.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Sirotka Pazourka zavřeli na hod boží vánoční do komory, kde byly pytle s moukou a také, jak radostně Pazourek objevil, pytle se sušenými švestkami. Tento objev způsobil, že zoufalá situace Pazourkova počala se vyjasňovat a málem byl by Pazourek vděčně šeptal díky Bohu za sušené švestky, kdyby nebyl právě v takové náladě, kdy člověk na milého Pána Boha nejvíce nadává. Bylo mu úplně jasno, že právě kvůli tomu milému Pánu Bohu zde vězí za trest. Sedl si na pytel mouky a vzpomínal na průběh celého večera, jak včera přišel na Štědrý den k ním Ježíšek do sirotčince v podobě pana katechety, ředitele sirotčince, dvou nějakých tlustých pánů a jednoho vytáhlého člověka, který stále posmrkával a kterému říkali excelence. Pak přinesli dva nejhodnější sirotkové z dola z ředitelny balíky se šátky na krk, položili je pod vánoční stromek a políbili katechetově ruce. Potom přišli ještě nějací páni s černě oděnou dámou, která každého sirotka pohladila po tváři a ptala se ho na neboštíky rodiče. Tonda Nehovů řekl, že žádných neměl, ostatní se dali do smíchu a Kalous vykřikl: parchante. To bylo první, nad čím pan katecheta skřípal zuby a říkal, že Ježíšek si toho nezasluhuje, aby on, katecheta, spohlavkoval o takový slavný den tohoto uličníka. Že ho spohlavkuje až na boží hod. Váša mecer povídal, že tomu vytáhlému pánovi, kterému říkají excelence, je cítit z úst. Pivora se sázel o půl cigarety, že to není pravda. To byli ještě stále v jídelně. Nejedli dosud nic, měli hlad a čekali na Ježíška, aby je spasil, poněvadž se museli celý den postit až na dva, kteří pomáhají se v kuchyni, ukradli kus vánočky a chlubili se tím. Poněvadž Pivorovi nedali, řekl to na ně. Myslil, že jim zkazí radost, zatím však oni měli už vánočku v sobě a tak je pan katecheta tělesně potrestal přede všemi. Ježíšek jim nadělil jelita, smál se Pivora a šťouchal do Pazourka. Stáli doposud v řadě a smáli se těm tlustým pánům, kteří říkali: ubohé dětičky, ubozí sirotečkové. Potom pan ředitel počal rozkládat je rukama a říkal, že je Bůh milosrdný a nedá těm červíčkům zahynouti. Koulel přitom zuřivě očima po Vintrovi, jež to vyplazoval jazyk na pána, který posmrkával. Pan ředitel pošeptal něco panu katechetovi, ten zavolal Vintra a odešel s ním do vedlejší síně. Za chvíli se Vintr vrátil, byl uplakaný a tichý jako pěna. Na to jim pan katecheta poručil, aby šli vedle do síně, kde byl připraven vysoký vánoční stromek, na němž hořely svíčky a nahoře vznášel se anděl, kterému někdo namaloval úhlem mousy, aby vypadal jako pan ředitel. Tam stáli hodnou chvíli, až konečně otevřeli se dveře a vešli ti páni s těma paníma a celý učitelský sbor sirotčince. Pan katecheta požehnal se křížem a spustil otčenáš. Modlili se hlasitě a hodně rychle, aby už to bylo odbyto. Na to ještě modlili se Věřím v Boha a Zdráva s Maria. Lícer povídal, že by se to raději mohli modlit při večeři, takže neví pořád, na čem je samé modlení a samý hlad. Po třech zdrávasech vystoupil pan ředitel ze středu učitelského sboru, pokřižoval se a řekl: na věky amen. Na tom měl k ním pan ředitel řeč, mluvil o Ježíškovi přes půl hodiny. Kručelo jim čím dál tím víc břiše. Pan ředitel říkal, že Ježíšek byl takový maličký, nedovedl to ani říct, jen dělal rukama takovýhle, takovýhle. Černá paní plakala ještě víc a ředitel pokračoval a mluvil o dobytčatech ve chlévě a díval se přitom významně na sirotky. Mluvil o šátcích na krk, na čež si sedl a povstal pan katecheta. Vykládal, že dostane každý ze sirotků na památku narození Ježíška šátek na krk a vyzval je, aby se všichni pomodlili třikrát Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a jednou Zdrávas Královno. Pazourek byl do té doby úplně sticha, ač Pivora se stále snažil nějak jej vyprovokovat. Ale nyní, když slyšel zase o Otčenáších a Zdrávasech, nezdržel se a poznamenal k Pivorovi: to je nějakýho modlení za každou onuci. Ten pán, jen stále posmrkával, řekl tiše něco řediteli, který pokýval nábožně hlavou, načež se rozběhl dozadu, chytil Pivoru za ucho a vrazil mu klouby druhé ruky mezi žebra. Pivora vytušil, že záležitost by mohla poškodit jeho vánoční náladu a pravil nahlas: to já ne, to tuhle pazourek. Pazourek se ovšem také hájil a vznikl rozruch, že katecheta přerušil první Otčenáš hned za slovy: a odpust nám naše viny. Vše hledělo dozadu. Ta paní, co stále plakala, začala najednou posmrkávat, začala funět a vzdychat. Ostatní černě odění páni zvedali oči ke stropu a hleděli významně na katechetu, který byl ve zřejmých rozpacích, z nich si pomohl tím, že vytáhl z kapsy modrý šátek, nasadil jej k tváři a zatroubil tak dopáleně, že Vošťálek, Blíml, Kačer a Gregor myslili, že už to troubí venku starý sluha vokřál, což mělo být znamením společnému zapění vánoční koledy, a zavřískli jako jeden muž: narodil se Kristus Pán. Katecheta sice zvedl ruce, aby bylo ticho, leč ostatní mysleli, že chce dávat takt, a spustili unizóno. V tom vznešeném vánočním řevu drapl ředitel pazourka jako tygr jehně a odvlékl ho do komory. Ať si laskavý čtenář představí komoru, v ní pazourka, pytle mouky, pytle sušených švestek a na zemi hrnec mléka. Toť se ví, že pazourek mouku nejedl ani nepil. Co jedl a pil, lze se tedy snadno domyslet. A následky při jeho celodenním postu také. A tak se snad lze i domyslit i to, že dva pytle mouky v té komoře nebyly vůbec k potřebě a že z komory po půlnoční, když pazourka z ní ředitel pouštěl, docela to nevonělo jako z komory.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V Divadle pro vaše uši dnes opět po čase listujeme povídkami Jaroslava Haška, které jako vtipné miniatury vždycky přitahovaly herce a režiséry. Je to taková malá plocha pro velké herecké výkony. Co například Bohumil Bezouška? Spíš jako třeba Jiří Lír, opravdový mistr malých rolí. Ale Bezouška, jak je dokázal vyhmátnout? Je vám to radost poslouchat, jak před mikrofonem oživil všechny ty Haškovy figurky z obyčejného života.
2: U holiče. Drama o jednom jednání. Holič pan Špachta je již v plné práci. Jeho oběť byla důkladně namydlena a pan Špachta jal se vážněji holit, přičemž hovořil. Tak tedy konečně došlo na Turka, ta potvora, ten Turek pěkně se roztahoval, až konečně Talián řekl odtud až potud. Vášnost, jen hezky račte dát hlavinku dozadu. My, staří vojáci, vášnosti, to je jen malé škrábnutí vášnosti. Ten kluk líná, zapomněl ten jeden chloupek na mydli. Tak, vášnosti, jen hlavičku dozadu. My, staří vojáci, víme, co to teď válka znamená. Talián má vášnosti ty nejlepší zbraně a Turek také nebude chtít zůstat pozadu. Jen aby se nám do toho nepletlo Srbsko vášnosti. Ono dnes na Balkáně všecko to vze. To nic není vášnosti, to byla bradavička. Ta se musí břitvou seříznout a už víc nenaroste. Když zas vášnosti mocnosti tomu nepřejí, ten Balkán to je horká půda. Najednou to vybouchne. Ale ne vášnosti, to nebylo do kůže. To byl jen takový malý úher, to je lepší ho seříznout, než vymačkat. A vidíte, vášnosti, Úhři už snad otevřou hranice a pustí si do země srbský dobytek. Jen aby Srbové to nechtěli prodávat turecké armádě. Oni to ale neudělají, nejlepší je ty Turky vyhladovět. Ale když ono to taky dobře nejde, vášnosti, oni budou za armádou hnát velbloudy. To je můj rozum, vášnosti. Na Turka se musí jít chytře. Turek je mazaný chlap. A on teď vydal Tripolis, ale půjde do vnitrozemí a tam s Araby začne drobnou válku a budou do toho řezat. Ale kde pak, vášnosti, to není říznutí. To byl takový štiráček a ten musí pryč. To bude vášnosti těžká válka, taková drobná a bude stát moc krve. Ale vášnosti, neráčejí si myslet, pisku není nic. Ten kousek oparu se uholil a to je, věří mě, moc dobře. To se asi ráčil leknout v noci, kde pak dnes, aby se člověk nelekal. A jestli vypukne ta všeobecná evropská válka, to bude teprve oparu a bude to hrozný. Vášnosti, bratr bratra bude mordovat. Ale vášnosti, to jen ta břitva sjela, tu krev hned zastavíme. Tak, už je zas všechno v pořádku. Jo, kdyby to mohli tak říct mocnosti. Já v skutku nevím, vášnosti, co mi dnes ta břitva dělá. Jako bych chtěla jít na Turky, jako rtuť a ostra. Věřejí mě, vášnosti, kdybych neměl rodinu, že bych sám šel na Turka. Ale ne, snad, že tento je nevěřící, na to dnes kašlem, věř si, co chceš. Ale že je Turek, Turek je neřád. Podívejte se, vášnosti, na Turky v Praze, jaký nosí kalhoty. To už je člověku úzko. A když potom místo těch titěrech, co prodává, má za pasem jeden dlouhý a jeden kratší nůž a vrazí to všechno do vás, vášnosti. Ale vášnosti, to nic, to je jen malý kousíček kůže pryč, to už musíme doholit. Jo, oni nejsou z Turky legrace, každý z nich je jako drak a Talián, to je taky divoch, tak pomoz pámbu, když se to začne chumelit kolem sebe. To bude pranice vášnosti, Ježíš Maria, vášnosti, hned to zastavíme. Zas tam byl, věřej mě, takový štírák, musel pryč, vášnosti, nešlo to jinak, odřízli jsme ho. Jo, a slyšeli vášnosti, že už Turci odřízli Taliánům u Tripolska cestu k moři? Posílají tam bašibozuky, to je pěkná banda. Tak hlavičku na stranu bych prosil, vášnosti, a teď budeme holit pod nosem. Tak, vášnosti, ani Taliáni nelení a posílají tam pluk za plukem, ale Arabové ti jdou vášnosti společně s Turky, mají jedno náboženství a rádi to taky začnou řezat a do toho píchat. Kriste, pane vašnosti, snad mě tady nevomdlej. Josef, postříkaj toho pána a setřou mu krev z nosu. Tak, tak, vašnosti, zas už je všechno v pořádku. To nebyla vašnosti špička nosu, to byla jenom bradavička. Ráčili mít na nose takovou bradavičku, tak snad mateřské znamení vašnosti. No a to musí taky pryč, vždyť to hyzdilo vašnostin obličej. Tak jo, abych nezapomněl, budou mít Italiáni s Turky velkou práci, když Arabové se zbouřili proti Vlachům. Tedy Arab vašnosti je podle mého rozumu ještě větší potvora než Turek. Ten uřízne hlavu. Ježiš Josef, postříkaj toho pána. Vašnosti nic to není, to je jen kus kůže, to je svrchu. Ta kůže, když se nepodá, je neřád, tak jen pryč s ní. Vašnosti, já se tam snad na mou duši rozběhnu do toho Tripolisu. Tak, vašnosti, Josef, přinesou vodu, vodu. No tak vašnosti, teď hezkých vomejů a přeholím. To musí být, vašnosti, přeholit se musí. Podejte mě, Josef, tu novou břitvu. Tak, vašnosti, hlavičku hezky dozadu. Kdo pak by si to pomyslel, že zas poteče krev? Ne, vašnosti, to jsem zajel do té staré rány. Já jsem velice opatrný. Já nechci, aby zákazníci se mnou nebyli spokojení. Víte, vašnosti, ono je to dnes na světě nahnutý. Ať se člověk podívá, kam chce, všude vidí jen samou rebelii a krev teče hned pro Krista pána vašnosti. Josef, vzkřísej ho! Ne, nos je vašnosti celý, to bylo pod nosem. Kousíček ani za řeč to nestojí. To by si ty vojáci medili teď v té válce, kdyby jen takhle ti Turci si počínali. Já jsem vašnosti celý z toho spletený. Josef, daj sem v obvaz. No to vašnosti přejde. Sečné rány se brzo hojí. Tak vašnosti, ty dáme náplast, tak. A radši dát hlavičku na stranu, ať doholíme dočista i na druhé straně. Víte, vašnosti, člověk je přece jen krvežíznivý tvor. To bude sirotku a nářku a pláče, až přijdou zprávy z bojiště. Josef, zabalte pánovi to ucho do papíru. Tak, teď je to v pořádku, vašnosti. Měli jsme o nich strach, když jste spadl ze židle jako meteor, ale hned to bude v pořádku. Zas prý padají meteory, vašnosti. A je vidět novou kometu, to značí vašnosti válku. To je neomylný znamení starodávný. Tak a teď, vašnosti, načisto doholíme pod krčkem. Ne, vašnosti, to musí být, jen se neračte hýbat. Já vím, válka je hrozná věc, zejména v takové divoké zemi, jako je Afrika. Tam, vašnosti, pod krkem to bude hned hotový. Víte, vašnosti, že tam ti divoši zajacům podřezávají krky? Chytnou zajace, vemou dlouhý nůž, nasadí mu ho pod krk asi. Takhle jen račte držet, vašnosti, hned to bude. Asi takhle, vašnosti, a šmík a hlava je dole. Josef seberou tu hlavu a dají někam stranou. Po chvíli, Ježíš Maria, vašnosti, co mě to vyvedli? Pan Špachta padá do mdlob.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Stručný obsah krvavého románu. Giuseppe Boro přijel do Terstu. Poněvadž neměl peníze na delší pobyt, představil se pod jménem hrabě Olarich z Eisenfelsu hostinskému Bitornelovi, který má krásnou dceru Lucii. Tato zamiluje se do nepravého hraběte, ale Giuseppe Boro jest spozorován v městě zlotřilým námořníkem Lorencem, který ví jisté tajemství ze života Borova, a to, že týž zabil v Římě svůdce své sestry a ještě tři pány, kteří tomu svůdci přitom pomáhali. A tak ten Giuseppe Boro velice se lekne a svěří se hostinskému Bitornelovi, s kterým při sklenici vína uzavřel důvěrné bratrství. Oba se usnesou, že Lorence otráví, což se jim také podaří, když si ho pozvou na víno. Poněvadž však odstranění mrtvoly dá velkou práci, zasvětí do všeho i dceru Lucii, mrtvolu Lorencovu dají do pytle a odnesou ho v noci do hor za městem, kde jsou velké propasti. Mají v úmyslu do jedné takové propasti hodit ten pytel a již také jsou na takovým srázem, když je v tom překvapí četník. Lucie je zachrání a vrazí dýku četníkovi do srdce, právě když ten se skočil z koně, aby se podíval, co se tam tropí. Mrtvolu Lorencovu i četníka hodí do propasti a v tom opuštěný kůň zařechtá a blízko se ozve dusot koňský a objeví se nový četník. Toho skolíranou z pistole Giuseppe Boro a všichni pokojně odeberou se domů. Dál to nemám, pane nakladateli. Mladý muž sedící proti nakladateli krvavých románů Thomsovi smutně se podíval tomuto dobrému muži do očí, který vykřikl. To ale přestávají už všechny žerty, pane Krámský. Co bude dál? Kam dáte ty ostatní mrtvoly? Vaši lidé měli tam zůstat, poněvadž výstřel musí přivábit ještě jednu patrolu četníků. Svede se krutý boj, tak si to představuju. Zakroutí se krk, rozumíte? Rozumíte, mladý muži? Ostatně jste velmi neopatrný se zacházením se střelnou zbraní. Vystřelíte v noci, když odnášíte mrtvolu, abyste jí schodil ze skály. A když jste zabil už jednoho četníka, to je chyba, velká chyba, to je hotové prozrazení. Jestli vaše Lucie operovala úspěšně s dýkou, proč pak jste toho četníka taky nezapích? Pan Thoms vstal a opíraje se o stůl polonaplněné kavárny v rozhodlení hlasitě vykřikl. Proč jste, ptám se vás ještě jednou, také toho druhého četníka nezabil dýkou? Mohl jste mu také vrazit dýku do srdce a bylo po komedii. No to se ví, panáček nejde podle staré osvědčené šablony. To je dnes ta mládež. Znal jste přece nebožtíka Charváta. Ten dovedl zacházet s dýkou. To bylo roku 1900 a pokračoval až do roku 1905 a bylo to v Německu a pracoval jen s dýkou a jedem. Střelba v noci dělá hluk a když budete dál pokračovat, jak se z toho dostanete, to mě laskavě vysvětlete. Zapletete se velice nepříjemně. Mluvím k vám jako otec. Jste velice chápavý a myslím si, že není všechno ztraceno. Musíte nyní využitkovat příležitost a utíkat. Nechápete, že po tom, co se stalo, je návrat do města nemožný? Musíte najít cestu do světa. Napřed třeba začít soupeřnictvím. Vražděte i ženy a děti. Tu Lucii nechte dát zavřít a osvoboďte ji. A to je to hlavní, vydejte se na cestu k místu, kde bude uvězněna a skolte dozorce. Radil bych vám kaučukovou hůl a ne žádný revolver. To byste se zas zaplet, protože takový výstřel pobouří kde koho. Ujišťuji vás, že nebudu již střílet, odpověděl mladý muž. Děkuji vám za radu. A smím užívat i nadále jedu? Jaký jed usmrcuje beze stopy? To je vidět, že jste v tom dlouho nepracoval jako neboštík Charvát. Každý jed zanechá stopy. A pak přijde pitva. Nechte jen pitvat a pak ať objeví lékaři třeba strychnin. S jedy pracujte okázale, zejména bohaté příbuzné a podobně možno otravovat. Třeba poznenáhl, to víc vydá. Jo, abych tedy nezapomněl, když zabijete dozorce, bude všecko v pořádku. A nesmíte zapomínat, že nynější doba vyžaduje také vyloupení všech bank. Sluhové se omračují chloroformem, nebo se jim vstřikne nenápadně kuráre do krve. Těžké železné pokladny se rozbíjejí dynamitem. A pak můžete užít revolveru. Tu je revolver na řadě a Browning je výborná věc. Krásně se bude také výjímat přepadení vlaku. I do veřejných místností můžete vniknout. Do divadel, restaurací, kaváren. A kdo se vám postaví na odpor a nebude chtít dát peníze, toho bez milosti zastřelte jako psa. Povídám, jako psa, mladý muži. A nyní chutě k dílu. Vstali a ku svému překvapení spatřili, že kolem dokola klečí se sepjatýma rukama hosté, číšník, pikolík a majitel kavárny a s němým odevzdáním se osudu prosí je o milost.

0: Přiznám se, že k výběru dnešní poslední ukázky nebo scénky z rozhlasového Silvestra roku 1964, která už pozor nebude patřit Jaroslavu Haškovi, mě ale inspiroval právě ten předchozí Haškův rozhovor autora s vydavatelem Krváků. Nějak podvědomně jsem v tom slyšel úplně jiný rozhovor, který se v rozhlase vysílal pod názvem Zlý sen a v televizi později jako Půlnoční zkouška. Nejvíc je ale známý asi, co by Mámo, já chci žábu. Tak se dobře bavte a brzy naslyšenou.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste, co chcete, člověč? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduju a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přečtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježiši Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, člověk? Vždyť je to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova,
2: jeho parta,
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Pan, to je nějakýho lidu, kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Krist.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Ana, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
2: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držení.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti hlímu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
2: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návaly! To je...
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Dám! Tady máte... Tady máte... Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: no,
1: bych...
2: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.

שיהיה טוב מאוד פיין נמיד חיבי každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera

0: traje. Sí.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.